0: Hradcem Králové s fakultou, potažmo s fakultní nemocnicí, protože jsem měl to štěstí, že jsem mohl nastoupit po ukončení studia na chirurgickou kliniku fakultní nemocnice. A to už je vlastně také kontakt s lékařskou fakultou, protože fakultní nemocnice má svoji lékařskou fakultu, stejně jako lékařská fakulta má svoji fakultní nemocnici. A tam už jsem se potkával, byť ty jako LF, se studenty a s fakultou jako takovou. No a pak někdy v průběhu mého odborného zrání jsem byl osloven, zda bych dále vedle té své profesní kariéry chirurga, poté kardiochirurga, nevěnoval i výuce. Byla to taková příjemná povinnost každého, to byla součást práce ve fakultní nemocnici a poté už to byla i taková cesta, která vyústila až to, že jsem tady zůstal sedět na židli děkana.
1: Historie této lékařské fakulty se začala psát v roce 1945. Vy, když jste byl na tu fakultu přijat, nebo ještě předtím, zajímal jste se o ten její předchozí historický vývoj? Zaujalo vás v něm něco? Skutečně vás to přivedlo k tomu, že jste o to víc toužil, chtěl studovat právě tady?
0: To musím přiznat, že asi ne, protože jako mladý student, mladík, jsem měl asi jiné zájmy, než studovat historii lékařské fakulty, to musím přiznat. Nicméně medicína jako taková mě v průběhu těch mladých let jistě oslovovala jako zajímavý obor.
1: Podle vás, co bylo nejdůležitější z té historie pro další vývoj té fakulty?
0: Já si myslím, že nejdůležitější byl už pro vznik té fakulty region Hradecká, Královéhradecká, východních Čech, protože historie fakulty vlastně spadá do období první republiky a možná ještě dříve, kdy vlastně ten Hradec zažíval obrovský boom, rozvoj a ukázalo se, že s rozvojem regionu, s rozvojem města jako takového a s nárůstem počtu obyvatel, zaměstnanců, kteří zde získávali nové příležitosti, tady chybí to zdravotnictví a vznikla jedna z nejmodernějších nemocnic, tehdy okresní nemocnice, která měla štěstí na špičkové kapacity medicínské, odborné a na základě toho se ukázalo, jak potřebná je lékařská fakulta nebo navýšení počtu zdravotníků, lékařů, sester a ošetřovatelů. Takže už tehdy v té první republice vznikl požadavek na vznik lékařské fakulty. Tehdy se ještě uvažovalo o tom, že by měla být jakási regionální východočeská univerzita, fakulta by byla jednou z součástí. A pak samozřejmě nedostatek zdravotnického personálu po druhé světové válce, který byl poznamenán velmi krutými počty, ať už ztrát na táborech koncentračních pracovních táborech, na válečných polích bitevních, anebo samozřejmě i, a to o tom se moc nemluví, odsunem německého obyvatelstva, kde byla spousta lékařů a tady vznikl akutní nedostatek zdravotnického personálu, potažmo lékařů, lékařek a tady proto byl ten impuls vzniku tak rychlého vzniku lékařské fakulty u nás a potažmo i za nějaký čas v Plzni jako pobočky lékařské fakulty v Praze a poté ten vývoj ušel jednoznačně.
1: Tak to byla ta mimořádnost.
0: Tak.

0: Posloucháte rozhlasovou návštěvu, kterou s děkanem Lékařské fakulty Univerzity Karlovy, profesorem Jiřím Mandiákem, natáčíme ještě ve stávající budově Lékařské fakulty v Šimkově ulici.
1: Teď si představuji vás jako mladíka, studenta, který vchází poprvé jako student sem do té budovy, mezi ty sloupy. Vzpomenete si na to nebo ne? Nebo jste měl trochu obavy? Dá se ještě na to vzpomenout? Je to tam někde zasuté v té paměti?
2: Já nevím, jestli odpovím správně, ale spíš tak budu modifikovat ty svoje myšlenky, které mě napadají tak teď. Vzpomínky, jestli se tomu teda říct. Co asi jsem si myslel, nepamatuju si to přesně, ale určitě mě to oslovilo svojí monumentálností, to určitě. Určitě mě to muselo oslovit i trochu strachem, co mě čeká, jak to bude náročné. Určitě tam byla na druhou stranu i nějaká lehkomyslnost, možná i frajeřina, že teď to půjde snadno, i nevím. Myslím si, že to byl komplex různých myšlenek, které mě obklopovaly a které mě pak motivovaly dál. Já jsem kardiochirurg. Mě motivovala touha už během studií dělat chirurgii, operační obor. Už od druhého, spíše třetího ročníku jsem pravidelně docházel na chirurgickou kliniku a tam jsem jako student volontér se tam pohyboval, bylo mi umožněno nějak spolupracovat, nějaké drobné výkony na ambulanci, na operačních sálech, tak, jak to má být. A poté jsem měl to štěstí, že jsem na tu chirurgickou kliniku mohl nastoupit, ale tou dobou se dokončoval, sice dlouhá léta, ale dokončoval se tehdy nový pavilon akademika Bedrny, chirurgický pavilon, který vlastně se dokončoval nebo se otevřel v roce 85, dva roky poté, co jsem skončil školu, a ta chirurgická klinika se rozdělovala na několik místních klinik, dalších klinik. Jedna z nich byla kardiochirurgická, která vlastně vznikla z rozdělení té původní chirurgické kliniky, a tam mě bylo nabídnuto místo s očekáváním, radostí i obavami, co bude. Jsem nastoupil a od té doby jsem byl moc rád, že jsem se dal tímto směrem.
1: A jak vy dělíte tu práci děkanskou s tou svojí prací kardiochirurga?
2: Bohužel jednoznačně. Ta děkanská funkce je tak náročná administrativa i časově náročná, že byť jsem na kardiochirurgické klinice každý den, ale v tuto chvíli už neoperuju a nesloužím, takže jsem to už pověsil na hřebík. Nicméně také nějaký pátek, už jsem v důchodovém věku, takže to by mělo být i takovým správným vývojem i pro tu chirurgickou odbornost.
1: Jak je to s tím děkanátem a s tím funkčním obdobím?
2: Na Univerzitě Karlově, což je naše alma mater, jsou přesně daná pravidla toho takzvaného děkanování. Kandidát na děkana je volen akademickým senátem fakulty a rektorka potom jmenuje na základě tohoto návrhu děkana. A to děkanské období je na 4 roky. Přísně na 4 roky, ani o den déle, ani o den více, pokud tedy nedojde k nějakému maléru a není ten děkan odvolán. A může být ve funkci 2 po sobě následující období. Čili já v tomto období, v tomto létě, na konci srpna, 31. srpna, musím končit ve funkci děkana, protože mám za sebou 2 po sobě jdoucí 4letá období.
1: A je vám to líto?
2: Je mě to tak napůl. Je mě to líto, že to byla práce zajímavá, naplňující a byl jsem v ní velmi spokojen. Jaký jsem byl, to musí hodnotit okolí, ostatní, to se zase netroufám sám sebe hodnotit, nicméně ta práce mě naplňovala, byla zajímavá, skvělá. Máme za sebou kus odvedené práce, to snad ano. A na druhou stranu musím říct, že zvláště tento finish v těch posledních let bylo velmi, velmi náročné a nebudu lhát, když řeknu, že už se v tuto chvíli těším na opuštění této funkce a odpočinutí si, pokud mi to bude umožněno, ale je to takové přechodné, zcela jistě, to není tak dramatické.
1: Říkal jste, pokud mi to bude umožněno, co tedy dál?
2: To je také správná otázka. Děkuji za ní. Myslím si, že již máme takové předběžné rozhovory s budoucím děkanem i s dalšími kolegy a kolegyněmi, že by bylo asi dobré, kdybych mohl předávat anebo využívat ty zkušenosti především se stavbou nového kampusu dál, protože to sdílení s farmaceutickou fakultou, které bylo povinném, řekněme, nebo nutností při vůbec přemýšlení o novém kampusu, tak to bude velmi složité, to není dvojdomek, to je jedna budova a nebude to tak zcela jednoduché dvě fakulty dát pod jednu střechu, takže to zcela určitě a poté jsou další úkoly se stávajícími budovami, hlavní budovy v Šimkově ulici a budovy na Hradě, které musíme opustit, takže tady je spousta práce a tak trochu si troufám říct, že o tom leda co vím, takže věřím, že bych byl platný pro nové vedení fakulty právě v tomto směru.

0: Pane děkane, my jsme udělali takový oblouk, ale pojďme zase po tom oblouku přeputovat zpátky do těch vašich studentských let tady na lékařské fakultě v Šimkově ulici v Hradci Králové. Když jste sem přišel, byly tady osobnosti, které vás ovlivnily, s nimi jste se potkal a opravdu jste byl šťastný, že jste je potkal. Byl tady v té době někdo takový?
1: Zcela určitě, i když moje odpověď bude trošku asi rozporuplná. Tato fakulta má od samého vzniku, ale nakonec ještě před jejím vznikem, jak jsem zmiňoval v období té první republiky, tak měla fakulta štěstí na osobnosti, na odborníky, kterých tady bylo v každé té generaci, v každém tom období nespočet. To je jednoznačné, nespochybnitelné a díky tomu i ta fakulta od samého počátku měla vysokou úroveň. Ale na vaši otázku si troufám asi říct, že mladý student asi není tak moc ovlivněn osobnostmi, protože neví, které dveře kam vedou a ty odbornosti a osobnosti těch jednotlivých odborností neúplně vnímá, pokud s nimi třeba nevyrůstal nebo pokud s nimi nějakým způsobem není osobně spjat. Já jsem nic takového neměl, tak si myslím, že v prvních týdnech, měsících a rocích mého studia mě nikdo tak to neoslovil, protože když tak při skládání jednotlivých zkoušek nebo dílčích kroků, ale poté pak v průběhu dalšího studia, tak samozřejmě jistě to už se člověk orientoval nebo snažil orientovat v těch odbornostech, specializacích při přemýšlení, co s ním bude dál. A tam samozřejmě ty osobnosti jednotlivých specializací a pracovišť určitě nějakou roli hrály.
0: Připomeneme některé z nich?
1: No zcela určitě, pokud tedy zůstanou u své odbornosti, řekněme, chirurgické a chirurgických oborů, tak pokud budeme mluvit o profesoru, o té akademiku Bednarovi, což je klíčová osobnost Hradecké lékařské fakulty, excelentní chirurg a také samozřejmě kardiochirurgů následoval profesor Procházka, chirurg a kardiochirurg, vedle toho akademik neurochirurg Petr a další, rád bych zapomněl na někom, profesor Stefan, dětský chirurg, celá řada osobností a s určitými rozpaky některé jmenuji, abych nezapomněl na ty ostatní. To bylo špatné, ale mohl bych tady asi jmenovat ještě 10 minut celou řadu plejádu osobností, které tady byly a které tady působí. A které tady působí dnes, celou určitě.
0: Možná bychom ty, které tady působí, mohli teď připomenout.
1: Myslíte v současnosti, kdo tady působí? Zase nerad bych někoho opomněl a urazil tímto, to by bylo nemístné, ale tak v kardiochirurgii profesor Dominik, následně profesor Harera, dnes profesor Vojáček, to jsou osobnosti, které jistě pozvedly nebo udržovaly tu linii kardiochirurgie u nás, ale já bych se asi velmi rád této odpovědi nechci vyhnul, ale těch osobností je tady tolik, že jejich vyjmenovávání je velmi složité, protože by to byl nekonečný řetěz osob, jmen, které si zaslouží být. No a ať už ti, kteří třeba byli ve vedoucích funkcích přednostů před nějakým časem a dneska už tam nejsou, nebo jsou jako vážení pracující důchodci na očním, pan profesor Rosíval a tak dále. Čili to je velmi složité.
0: Tak to řekněme kulantně tak, že Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Hradci Králové měla a má štěstí na osobnosti, které tady pracují a pracovaly. Dá se to tak lapidárně říci?
1: Jednoznačně a s tím potvrzením, že od samého vzniku měla štěstí na tyto osobnosti, které tady byly a do dnešních dnů to štěstí má, že tyto osobnosti tady působí a znova se omlouvám, že nevyjmenovávám všechny, protože bych mohl začít jedno pracoviště od druhého a na každém pracovišti je jedna, dvě, tři osobnosti, ať už v minulosti nebo v dnešních dnech, zcela určitě. Takže to, že jste říkala, že fakulta má na to štěstí, tak je to pravda.

0: Pane děkane Jiří Mandiáku, mě zaujalo, že součástí lékařské fakulty tady v Hradci Králové je i stomatologie.
1: Od samého začátku roku 45 profesor Pantaleon Saza má osobnost stomatologie a celá řada dalších. Čili ano, stomatologická klinika je nedílnou součástí už po dlouhá léta a není to pravidlem u všech lékařských fakult. Potažmo studijní program stomatologie a my to máme i v té anglické verzi dentistry, takže ano, patříme mezi fakulty, které mají stomatologický studijní program magisterský.
0: Já se neptám jen tak, protože vidím, jak je v naší zemi nedostatek zubních lékařů. Kolik jich tak studuje u vás?
1: No, okolo plus minus 30 ročně, čili studentů je dost, ale na tu vaši poznámku, že nedostatek stomatologů, to je velmi zajímavé, protože to je neustále diskutované po léta diskutovaný problém. Někteří a i nejvyšší představitelé stomatologické komory tvrdí, že je stomatologů dost, že jsou jenom nevhodně distribuováni a že je jim dána svoboda specializace a lokality. To znamená, že jsou města a místa, kde je stomatologů dost, kteří si ale vybírají, kteří nedělají všechno. A jsou místa v republice, kde není nikdo. A je to tragická situace. Takže jestli je nebo není stomatologů dost, to já vám nejsem schopen odpovědět objektivně, neboť ty informace jsou různé. Co tedy vím já, a to mohu potvrdit, a teď na tom velmi intenzivně pracujeme s ministerstvem zdravotnictví, s ministerstvem školství, je to, že výuka stomatologie na lékařských fakultách magisterského studijního programu je podfinancována. Doplácíme z fakultních zdrojů na tuto výuku a teď se snažíme velmi intenzivně pracovat na tom, aby jsme dostali nějaké dotační finanční programy k tomu, abychom mohli dále provozovat tuto výuku. Protože situace je kritická, na některých fakultách se uvažuje o snížení počtu studentů stomatologie právě z těchto důvodů.
0: Já se vracím zpátky sem k lékařské fakultě Univerzity Karlovy. Když už jsme řekli o stomatologii, pojďme říci, co se tu v současné době všechno dá studovat.
1: Můžete studovat, nebo uchazeči mohou studovat studijní program magisterský, šestiletý program všeobecné lékařství, které připravuje lékaře všech následných odborností. Během studia nepřipravujeme jednotlivé specializace, ale ten absolvent je všeobecný lékař a teprve poté, po absolutoru, se může specializovat na jiné obory. Dále u nás můžete studovat magisterský studijní program pětiletý stomatologie. Oba tyto programy máme i v anglické verzi General Medicine a Dentistry. A pak tady můžeme nabídnout ke studiu dva bakalářské programy ošetřovatelství, všeobecná zdravotní sestra a porodní asistence.
0: A třeba o to porodnictví zájem u nás je?
1: Je, přestože je medializováno, že klesá počet porodů, zavírají se porodnice a tak dále. A myslím si, že ty především absolventky tohoto oboru jsou a budou i nadále potřebné. Je málo terénních porodních asistentů, asistentek a myslím si, že i ta porodnost se změní a bude to i nadále potřeba.
0: Pane děkane, z čeho máte radost v současné době a co je naopak problémem, který byste rád, aby se záhy vyřešil nebo alespoň v dohledné době? Jsou to právě ty budovy, které teď máte a budete mít kampus, nebo co je to, ať to vezmu odzadu, než se dostaneme k tomu radostnému?
1: Problémy máme, ať už tedy zůstaneme u těch nemovitostí, tak problémy máme s těmi starými původními budovami, jak je řádně opustit. S novými budovami samozřejmě máme starosti, abychom je dotáhli do zdárného konce, mohli je plně využívat a posléze zaplatit, protože naše spoluúčast finanční je obrovská. Je to zatížení pro fakultu na desítky let, čili to je veliký otazník a veliký problém. No a s čím mám, a nejenom já, ale všichni, máme velké starosti s obrovským podfinancováním studium na lékařské fakultě, studium medicíny, ať už všeobecného lékařství, stomatologie, nebo těch zmíněných bakalářských programů. Ne, že bychom nedostávali nějaké peníze vůbec, ne, že bychom nebyli v tuto chvíli podporováni vládním programem na navýšení počtu studentů všeobecného lékařství, který teď běží 7. rokem. To je skvělé, nicméně těch peněz by bylo potřeba mnohem víc.
0: A teď to radostné?
1: Radostné jsou ty budovy. To skutečně byl zázrak, že se nám to povedlo do této fáze. Radostná je snad i, doufám, se nemýlím, úroveň naší fakulty a úroveň lidí, kteří na té fakultě pracují a úroveň studentů, kteří tady studují. Myslím si, že se nemáme za co stydět a že naše fakulta je fajn. A zároveň i spolupráce s fakultní nemocnicí, protože fakultní nemocnice, se kterou to jsou siamská dvojčata spojená.
0: Tak jsem se na to chtěla zeptat.
1: Jedno bez druhého nemůže být. Já používám, možná už jsem zmiňoval tu frázi, že fakultní nemocnice musí mít svoji fakultu a fakulta svoji fakultní nemocnici, jinak to jsou oddělená pracoviště. Takže to mám radost, že spolupracujeme s fakultní nemocnicí, která je jedna z největších a nejlepších v republice a ta spolupráce je skvělá.

0: Pane děkane Jiří Mandiáku, když bych teď řekla, že je velmi důležité dělat tuto práci nebo i vyučovat tady na té fakultě, je třeba používat nejen hlavu, ale i srdce. Vy už jste to, myslím, jednou někde také zmínil. Třeba se k tomu můžeme vrátit.
1: Určitě působení, ať už výzkumné, medicínské nebo výukové na lékařské fakultě, je vždycky s trochou toho srdíčka. To si myslím, že ano, protože pracujete s mladými, je to zajímavá, skvělá práce, ať už ji kombinujete s tím výzkumem nebo s klinickou praxí, to samozřejmě je potřeba a ta nadstavba toho srdíčka tam určitě je potřeba, nejen z těchto důvodů, ale také proto, že se musí člověk trošičku bohužel povznést nad tím, že třeba financování, placení té práce, té pedagogické nebo té klasické fakultní práce není na takové úrovni, jak by mělo být, což říkám naprosto jednoznačně a kriticky. Ale také možná zmiňujete, nebo bychom se mohli zmínit s tím srdíčkem, jestli já něco nemám rád, tak je, když někdo říká, že medicína, studium medicíny a poté práce lékaře je poslání. Já to nemám rád. Já jsem vyrostl v generaci, kde nám bylo vtloukáno do hlavy, že medicína je poslání, takže musíme dělat od nevidím do nevidím za žádné peníze a takto se to vždycky utřelo. Není to pravda, medicína je zvláštní zaměstnání, protože pracuje s lidmi, ale je to práce jako každá jiná, ta se musí odvádět profesionálně skvěle, bez jakýchkoliv pardonů. Takže v tomto směru se to neliší od jakékoliv jiné práce a to jsem o tom přesvědčený. A jakmile někdo začne o poslání, tak se začnu čertit.
0: Chápu to. Mě by zajímalo, jak šel ten vývoj toho, co vy k tomu studiu potřebujete. Když jste sem nastoupil, jak to vypadalo s těmi všemi přístroji a s těmi možnostmi, které tu byly? A jak se to vlastně do dnešní doby vyvíjelo? Dařilo se vám zajišťovat to, co ta škola potřebovala?
1: Skutečně tady byly v tom průběhu, který já jsem zažil, revoluční skoky. V tom, že když třeba fakulta začínala, tak nebylo nic. Myslím, v těch 40. 50. letech obtížně se scházněly materiály, vybavení, cokoliv. Psali se texty výukové, malovali se obrazy výukové a tak dále. Poté bylo období, kdy já jsem třeba studoval, kdy jsme měli dostatek učebnic, dokonce jsme fasovali všechny učebnice zdarma, které jsme potřebovali. Faktem je, že ty učebnice byly omezeny těmi našimi nakladatelstvími, našimi autory. Neměli jsme možnost srovnávání nebo studia s učebnic a z textů cizojazyčných, ta možnost nebyla nebo velmi, velmi omezená. Pak ale byly změny politické po sametové revoluci a byli jsme zaplať pámu zaplaveni texty z jiných a měli jsme možnost vybírat a pořád to bylo na té úrovni předávání z generace na generaci a čtení textů anebo osobních návštěv, které konečně mohly být i pro studenty. A potom přišel covid, který byl samozřejmě metlou pro celé lidstvo, nicméně nám přinesl i něco pozitivního, tak jak se říká, každé zlo je k něčemu dobré. A my jsme byli nuceni přistoupit k těm novým technologiím, které jsme do té doby moc neužívali. To jsou ty videa, videokonference, výuka na dálku a všechny ty využívání internetu a těch všech dalších vymožeností. A ukázalo se, že jsme k tomu byli donuceni a bylo to tak dobře, protože do dneška můžeme užívat, užíváme je s výukou, kombinujeme s tou danou výukou, takže to byl obrovský posun, který nám přinesl. Takže musím říct, že v průběhu těch desetiletí to byly obrovské změny v možnostech, které ten člověk, ať už student, nebo ten vyučující, nebo i ten lékař v práci má, ať už tedy jsou to materiály výukové, odborné, vycestování, ven, srovnávání, porovnávání a tak dále. Obrovská změna.
0: Stáže vašich studentů, jak to tady funguje, jsou dostatečné?
1: Jsou nadbytečné. Studenti ani nevyužívají všechny, což mě mrzí a ne úplně to chápu, nebo spíš to vůbec nechápu, proč nejsou všechny ty stáže využity. Mohou využít v rámci studentských organizací, které navzájem vypomáhají, ať už je to AMFSA nebo Asociace studentů medicíny nebo stomatologů a tak dále, tak dále. Široký program Erasmus, anebo i jednotlivé individuální normální stáže. Těch možností je nepřeberné množství na krátké stáže, krátké výjezdy, dlouhodobé stáže i studium v rámci Erasmu.
0: Krása medicíny spočívá v tom, že můžete být skutečně platný, pomáhat lidem. To by se mohlo tisknout.
1: To je pravda. To si myslím, že je věc, která platí, platila, platí dnes a platit bude, protože, ale znova připomínám, nemyslím to nějak vzletně, jakože to je jakési poslání, dar Boha. To ne, to je prostě práce. A že to je práce s lidmi, to přináší radost, mnohdy to přináší i starosti a problémy, pochopitelně, ale je to práce, která je podle mě skvělá a stojí za to ji vystudovat a pracovat.
0: Uzavřel rozhlasovou návštěvu děkán Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové, profesor Jiří Mandák. Jeho vzpomínky, zkušenosti a postřehy pro vás zaznamenala Vlaďka Vildová.

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
2: Stále vám, přátelé, společnost dělá Dvojka, jsou 3 hodiny a my vám teď nabízíme reprízu pořadu Českého rozhlasu Hradec Králové.
3: Posloucháte reprízu vyprávění Václava Hybše.
4: Dnes naposledy vás ze studia Českého rozhlasu zdraví Tomáš Kačner a můj zvláštní host
5: Václav Hybš.
3: Desky, pásky, vzpomínky Václava Hybše.

0: Václave, my jsme se tady před půl rokem poprvé potkali a tenkrát jsme si pouštěli hned na úvod píseň Florentinský pochod. To si pamatuju, to mám poznamenáno. Dnes je to tady naposledy, protože vše má svůj začátek a konec. Já bych byl moc rád, kdybychom si tuhle píseň pustili znova a tím si trošku otevřeli znova vzpomínky na tu dobu, kdy jsi vlastně začínal s hudbou, kdy jsi dostal k trubce, kdy jsi vzpomínal na svého tátu a možná kdybys to ještě jednou trošičku oživil.
1: No, tenkrát já si tak dobře pamatuju, že po mně chtěl, abych trošičku mluvil o sobě. No a já o sobě nerad hovořím. Dneska přiznám některé věci, že já pocházím z Police nad Metují, z rodiny muzikantský, a můj děda hrál s Juliem Fučíkem, což byl úžasný kapelník vojenský a skladatel. Jeho z nejznámější skladby je Vjezd gladiátorů, Florentinský pochod. Proto bychom si ho mohli zahrát, abych vzpomněl na svého dědu. A on na tu trumpetu asi musel umět hrát sakramensky dobře, když hrál s tím Fučíkem. No a doma byli tenkrát mezi námi, já byl malej kluk, hádky. Děda mě říkal Julius Fučík, když jsem u něj hrál, já pam, ale dědo, jak jsi mohl hrát u Fučíka, když ho popravili Němci? Děda říkal Julius Fučík a já pam, ano, Julius Fučík, ten přeci, no a tak dále, no tak pak jsme si to vysvětlili, ale dneska už na to jenom můžu vzpomínat, protože můj dědeček už dávno nežije. On tu trumpetu musel hrát dobře, protože on mě říkal, já to vždycky hrál z mokrejch not. A víš, čemu se to říká? To bys ty, Tomáši, měl vědět. Když muzikanti říkají, že to hrajou z mokrejch not. Víš, co tím je myšleno?
0: Okamžitě napsané noty.
1: No ne, že to byla novinka nějaká. Takže když to pan dirigent Fučík přines, no tak ty muzikanti řekli, no tak to mám hrát ještě z mokrých not, protože se psali tuší, prostě ingoustem, nebo...
0: Rozdal na stojany a rovnou se hrálo.
1: Tak Florentinský pochod, jak jsem to nahrál já, což by možná můj děda měl radost, ale já jsem to trošku zeswingoval, tak by se na mě děda asi zlobil trošku, ale nedá se nic dělat, takový je život.

0: teď bych možná měl vzpomenout na svého tátu. Tak taky dáme jednu skladbu. To je skladba, která měla název, aspoň tak jsem to viděl v tisku, Melodie. To je skladba Antona Rubinštejna, ale nemělo to nikdy text, to bylo takový na piano hraný. Takhle existovaly ty notičky a já jsem to dal otextovat. Ivo Fischer nazval Bůh ví, odkud já tuhle písničku znám. Což nám potom moci páni zakázali, tam jim vadil zase ten Bůh. No tak, takhle to bylo. Ale tak mě to snad táta promine, že jsem to dal otextovat a krásně nám tu píseň zaspívá Valdemar Matuška. Bůh ví, odkud já tuhle písničku znám.
1: A orchestr Václava Hybše.

0: To byl Valdemar Matuška. Pane kapelníku, co si poslechneme teď?
1: Teď přeskočím spoustu doby, kdy jsem ještě existoval. To, co mě naučil můj táta na tu trumpetu, neboli děda, můj táta to nesnášel. Děda mě učil potajmu hrát na trumpetu, aby to táta nevěděl.
0: Táta tě chtěl mít jako klavíristu.
1: Táta mě chtěl mít jako houslistu.
0: Houslistu.
1: No a tak a housle mě nešly, žádný strunový nástroj mě nešel. Táta to pak zkoušel na čelo, na kontrabas, na violu, já nevím co všecko. Ale děda mě učil potajmu, až jsem se dostal na konzervatoř. Když už jsem dokončil konzervatoř, tak jsem prošel mnoha orchestry. Jeden z posledních byl Točer, to byl orchestr, který založil Karel Krautgartner. Já jsem byl spoluzakladatelem. No a tak z té době bych rád tady zahrál La Palomu, slavnou La Palomu. A bylo to vlastně první aranžma moje pro Točer. Já jsem aranžoval už od 14 let pro kapelu mýho táty a tak dále. A tohleto se mě dostalo. A jenom zajímavost, šel jsem pěšky ze Žižkova do Karlína do rozhlasu a po cestě jsem to zaranžoval. Jenom v palici, jenom takhle, víš, v hlavě, na dvě trumpety. Nahrál jsem to před 60 lety s Richardem Kubernátem, dvě trumpety. No, poslechni si to.

0: To byla La Paloma faranže Václava Hybše, která vznikla při krátké cestě ze Žižkova do Karlína, což jsou čtvrti, které spolu souvisí.
1: No tak
0: souvisko.
1: To jsem šel pěšky, protože v té době jsem ještě neměl auto, šel jsem pěšky ze Žižkova, ano, do Karlína. Měl jsem to v hlavě, jak to provedu. No a taky jsem si to zahrál s Richardem Kubernátem v roce 60, kdy byl teda založený ten točer. A tuto skladbu dirigoval Karel Krautgartner, proto po jeho emigraci všechny snímky, kde bylo jméno Karel Krautgartner, se muselo smazat, takže mě to dalo strašný práce, než jsem sehnal tento snímek. Ani už dneska nevím, jak jsem ho sehnal. Ale máme ho, takže jsme ho slyšeli teď.
0: A další píseň, kterou si poslechneme, to je také rarita, byť už v dnešní době ne, ale je to píseň, která také to neměla zrovna jednoduché.
1: No a já jsem s touto písní měl taky problémy. Byl jsem volaný na ústřední výbor KSČ. Jedná se o modlitbu pro Martu, kterou jsem nahrával pro československou televizi. No a teď, když na mě soudruh Miller řval, co jsi to tam, já mu na to povídám, a co tam je špatný, byly tam falešný trombóny nebo co? Nedělej blba země, to on byl takovýhle člověk. Ta modlitba pro Martu měla úžasný úspěch.
0: A měla si radost z toho, že i když se oficiálně nesměla vysílat, nesměla vlastně být mezi lidmi, tak ona vlastně stále žila. Stále se nahrávala z kotouče na kotouč, později z kazety na kazetu. Ta píseň stále žila. A po roce 89 vstoupila opět znovu na scénu.
1: No já jsem se s Martou vydával i v době jejího zákazu. Bohužel nemohl se mi nijak pomoct.
0: Ono se říká, že i Karel Gott se za ní přimlouval u těch nejvlivnějších, ale...
1: Ne. Tak já jsem to skutečně, už to vypadalo nadějně. A potom vím, že soudruh Bilak řekl, tato dáma si už nezaspívá, protože Marta byla na nějaký premiéře Havlovy hry, někde v Horních Počernicích v divadle byla premiéra a samozřejmě ta Marta tam byla. Soudruh Bilak jako odvětil, protože já jsem zkoušel všecko možné, abych jí pomohl. Nešlo.

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Pojďme se podívat zase na další část tvého života a tvé profese, protože ty jsi jednak hudebník, jsi aranžér, ale jsi také skladatel. Jsi autor?
2: No jo, já už vím, co myslíš, skladbu pro Jirku Korna. Můj dědeček mě učíval jurnovat. No tak to tenkrát vlastně vzniklo pro 74 Silvestr. Televize po mně chtěla nějakou zajímavou, legrační, veselou píseň pro Jirku Korna. No tak já jsem to tomu Jirkovi napsal a ta píseň vznikla úplně zajímavě, protože jsem věděl, že ten Jirka je čaroděj, úžasný, na co šahnul vždycky dokonale. Tancoval skvěle, dokonce i se naučil dělat kouzla různý s kartama a tak dále. To byl genius Jirka. A teď já jsem se ho ptal, umíš jodlovat? On říkal, co to je? Tak přijel ke mně domů, já jsem mu dal desku s nějakým švýcarským jodlerem, no a on si to vzal, za pár dnů nebo možná druhý den mě hned volal, člověče, mně to jde, ten hlas skáče do fistule. Jirka mě říkal, mně to jde, tak jsme šli k pianu a já jsem si změřil, kudy mu to skáče, no a napsal jsem na to písničku, můj dědeček mě učívával jodlovat. A taky jsem volal Zdenka Borovce, že potřebuju text, kratoučkej text a že to celý odjodluje Korn. A ptal jsem se Borovce, ty Zdenku, je to správně? Můj dědeček mě učívával, šlo by to? Ano, šlo by to, Zdenek byl prostě machr na tyhle věci. No tak ten to napsal a byla písnička na světě.
1: Píseň napsaná přímo na tělo pro Jirku Korna, můj dědeček mě učívával jodlovat.

Můj dědeček byl Forst a tvrdil jedno. Kdo neumí jodlovat, není chlap. A taky se nikdy neožení. A když se ožení, tak špatně, když neumí jodlovat.

0: A teď se dostáváme zase k úplně jiné oblasti. Čeká nás píseň Pije Jezu. Co by si k ní dodal?
1: No tak dodal bych jenom to, že tuhle tu píseň už jsme tady měli. My jsme spoustu věcí tady už měli. Mm-hmm. Ale proč ne, když je to dneska naposled, tak mě to posluchači snad prominou. Pije Jezu, když jsme nasadili tenkrát, tak jsme volali Miloše Skalku. Vzpomínáš
0: ano,
1: si?
0: Ano.
1: No a ten nám o tom řekl, jak to je, že Andrew Lloyd Webber napsal tuto skladbu, když mu zemřel tatínek. Je to do Requiem.
0: Pije Jezu, Lucie Bílá.

0: Hradci Králové se narodil Karel Hála. Je to jeho rodné město, ačkoliv potom s Hradcem už takové souvislosti neměl. Jak ty na Karla Hálu vzpomínáš?
1: No, jak bych mohl na něj vzpomínat, než v dobrým. Karel byl úžasný zpěvák. No a tato píseň už tady taky asi jednou zazněla, ale pojďme dneska prominout všecko, protože...
0: Ty myslíš slavnou Na sedm strun?
1: Ano.
0: Dobře, pojďme si ji poslechnout ještě jednou, protože opakování matka moudrosti a je to dnes naposledy, takže proč ne?
1: No a je to šlágr a jak vznikne šlágr, když se hraje dost často? No tak pojďme, že spoustu věcí tady dneska bude už reprizovaných. Nedá se nic dělat, ale proto chci, aby tady zazněly šlágry.
0: A písně, které ty máš rád. Na sedm strun, Karel Hála a orchestr Václava Hybše.

0: Desky, pásky, vzpomínky Václava Hybše. My jsme si teďka tady spolu bavili o šlágrech, hitech, o písních, které zůstávají posluchačům v paměti. Samozřejmě nejvíc posluchači chtějí slyšet zpívané písně, protože tam je text, je to takové bližší, ale občas se stane, že i nějaká instrumentálka zabere. Na co bys tak zazpomínal ze svého muzikantského života?
1: No tak například Opus One. Mm-hmm. A na to mě přived vlastně Milan Chladil. Ta říká, proč nehraješ Opus One, to je úžasný rejžák. No tak dobře, tak si to poslechnem. My ten Opus One hrajeme i na plesích. Je to swingovka ohromná.

0: Desky, pásky, vzpomínky Václava Hybše. My jsme se tě tady představovali jako aranžéra, skladatele, ale také jako trumpetista. Máš řadu nahrávek. Ty jsi vyprávěl tady, že Karel Svoboda, když jste nahrávali, že vždy chtěl, aby ten hlavní hlas trubky si hrál ty, že měl tě rád.
1: No jo, no tak ten Karel, to samozřejmě. Vlastně já bych doporučil teď, že bychom si pustili Trumpet Blues. To je skladba, kterou hrával Harry James, úžasný trumpetista. No tak já si tam jako taky trošku fouknu. Mimo to i tu znělku, kterou pokaždý tady hrajeme, tu jsem taky nahrával já. No tak pojďme Trumpet Blues, což je teda známá trumpetová věc.
2: Posloucháte reprízu vyprávění Václava Hybše.

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Václave, ty jsi to tady říkal, ty jsi tady už jednou o tom vyprávěl, která je tvoje nejoblíbenější píseň. Ono to je vždycky těžké říct, tohle mám úplně nejraději, ale opravdu to tak platí, je to...
2: No, ty myslíš Měsíční řeku, viď? Ano, je to moje nejoblíbenější píseň, kterou mě vždycky na mých narozeninách zpíval Karel Gott.
1: My si ji dnes ale poslechneme v podání Ivety Bartošové.
2: Ano, trošičku malinko jsem musel pozměnit text, jenom asi dvě slovíčka, protože původní text byl jiný trošičku a Éda Krečmar to upravil, aby to mohla zpívat žena.
1: Iveta Bartošová, Měsíční řeka.

0: To byla nejoblíbenější píseň Václava Hybše, Měsíční řeka. A co orchestrálky? Máš tam něco, co třeba opravdu vždy preferuješ, když hrajete píseň nespívanou, že třeba vybereš tuhle, protože ji máš nejraději?
1: Na plesích to je filmová muzika, Raindrops.
0: Keep falling on my head.
1: Ano, já neumím anglicky, já ti děkuju, že jsi mi pomohl. To je nádherná skladba a tu hrajeme většinou s velkým úspěchem na plesích.
0: Co vůbec plesová hra? Rozlišoval jsi někdy to, že máš koncert, že je to ples, že je to nějaká jiná společenská událost, nebo vždy k tomu přistupuješ, jsou tam posluchači, musí to být vždy to nejlepší?
1: No, tak ono se to nedá takhle říct. Ples je ples a koncert je koncert. Na koncert bych asi tuto skladbu nezařazoval i podle publika. To je tak... Není to šablona, že by to měl. Je to tak, ale uslyšíš, že to je krásná skladba.

0: To byla orchestrálka Raindrops Keep Falling on My Head. A my se pomalinko přiblížíme k závěru. Jsme tady v Hradci Králové, kde všechno natáčíme. Jaký ty máš vůbec vztah k Hradci?
1: No to už jsem tady mnohokrát říkal. Pojďme se vrátit a já vyhovím tvým požadavkům, že jsi chtěl, abych mluvil trošku o sobě. No tak když mě bylo těch 15 let, tak jsem jezdil do Prahy na konzervatoř a vždycky v pátek jsem jel domů, každý týden jsem jezdil. A těšil jsem se na Hradec, na to nádraží, kde chodil člověk, horké párky. No a teď měl ještě takovou, já bych řekl, ne básničku, ale takový slogan. Cesta daleká, lépe utíká, máš-li co překusovati. A ten člověk už asi nežije, protože by mu musel být asi 140 nebo 150 let. Ale já jsem se těšil a vždycky jsem si ten párek, když jsem na to měl ovšem, tak jsem si ten páreček v Hradci dal, protože už jsem byl za poloviční cestou domů. Takže to byla moje vzpomínka na Hradec Králové. No a teď když už jsem se dostal k tomu, tak bych rád poděkoval rozhlasu Rádiu Hradec Králové i s panem ředitelem, vyřiď můj pozdrav a děkuju tobě, Tomáši, a děkuju taky Pepovi.
0: To je náš kolega Josef Zikmund.
1: Ano, Pepovi Zikmundovi, sedí za sklem a sleduje nás. Takže všem a děkuju i posluchačům, kteří mě úplně nenadávají za to, že tady už půl roku mám tuhletu hodinku a děkuju i tobě, Tomáši, že jsi mě dal tuto možnost a rád jsem přijížděl, dá se říct, každý týden.
0: Pro nás to byla vždy velmi milá práce, velmi milé setkání.
1: Ano, ale krásný bylo, že jsme vždycky dostali kávu tady z ředitelského fondu. Děkuji. Bylo to skvělý. A pojďme si poslechnout nakonec to, o co si lidi nejčastěji píšou.
0: A to je?
1: To je takzvaná silvestrovská opera, kterou tady už jsme slyšeli možná celou, ale zaspívají nám ji Karel Gott a Valdemar Matuška. A bylo to z roku 74 pro Silvestra dělaný pro televizi.
0: A s touto písní se s vámi tedy dnes již opravdu loučíme. Ze studia Českého rozhlasu vás naposledy takto zdraví Tomáš Kačner a
1: Václav Hybš.
2: Slyšeli jste vyprávění Václava Hybše.

0: kde jsi včera byl, se ptám.
1: To se nikdo nedoví, vy můj kvítku medový.
0: Kde jsi včera

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
2: Stále vám, přátelé, společnost dělá Dvojka, jsou 4 hodiny a my vám teď nabízíme reprízu pořadu Českého rozhlasu Hradec Králové.
3: Šarm. Poslední prázdninový šarm je tady a spolu s ním Lada Klokočníková. Přesně za měsíc v tomto čase začneme sčítat hlasy v anketě Šarmantní osobnost roku a tak je nejvyšší čas představit vám dalšího muže nominovaného v anketě. Bude to houslový virtuos Jaroslav Svěcený. Výjimečný koncert Tango dvou světadílů odehrál netradičně na golfovém hřišti v rodném Hradci Králové. A tak o hraní pod otevřeným nebem, ale i o letošním létě si budeme povídat už za chvíli. Taky se ještě vrátíme k soutěži Muž roku a na nejbližší plány se zeptáme nejen vítěze Jakuba Bolka, ale i herečky Jitky Sedláčkové. Ta letos zasedala v porotě. Časté chyby v oslovování pak probereme s expertem na etiketu Danielem Šmídem. Pokud uvažujete o tom, že s novým školním rokem začnete cvičit, poradíme, jak si vybrat ten správný kurz, také se zastavíme u některých módních trendů a s novinářkou a cestovatelkou Pavlou Apostolaky navštívíme Švýcarsko. Více do hodinového magazínu i o tom vašem životním stylu nevejde. Tak ještě jednou hezké chvíle plné šarmu, teď už skupina Krištof a po ní míříme na travnatou plochu golfového hřiště Hradecké Roudničky, kde na nás čeká houslový virtuos Jaroslav Svěcený.

0: A v dnešním Šarmu představujeme další osobnost nominovanou v naší anketě Šarmantní osobnost roku a tou je houslový virtuos Jaroslav Svěcený. Dobrý den.
1: Krásný den všem.
0: Tak my spolu dnes natáčíme pod širým nebem a já si říkám, nevím, jestli Jaroslav Svěcený někdy zpíval a hrál na golfovém hřišti.
1: Tak nespíval nikdy. Hrál jsem leckde, ale na golfovém hřišti jako přímo teda na greenu to jako ne, ale je to krásný zážitek. Tak já mám openery teda rád, protože ne všichni to mají rádi, protože se kolíčkuje, že jo, a navíc, když jsme třeba spolupořadatele, tak se modlím, aby nezačalo pršet a nepřišla mokrá varianta, ale v tomhle případě zaplať pánu snad to dneska vydrží, takže ten koncert proběhne normálně.
0: No měl by být velmi krásný, protože to bude tango mezi dvěma světadíly.
1: Ano, je to hudba jihoamerická, samozřejmě evropská, španělská v tomhle případě a taky trošku francouzská, protože tam je Richard Galliano, Gorka Hermosa, že jo, což je Španěl, Bask z Santanderu, no a pochopitelně Astor Piazzolla, tak ten nemůže už žádný tangový věci chybět, no.
0: No budou tady s vámi dnes dvě krásné dámy, takže pojďme říci, na co se mohou všichni těšit.
1: No, tak akordeonistka je Markéta Leštovičková, to je špičková, jedna z nejlepších hráček, který v současné době na tento nástroj znám, no a ty emoce ještě dneska daleko víc jako uvaří a opepří a osolí Zdeňka Žádníková, která to bude provázet a která bude taky samozřejmě k tomu říkat takové originální, typické a hlavně autorské básně.
0: No se Zdeňkou jste strávil i léto, protože Dobříš máte za sebou a myslím si, že můžete být velice spokojeni z toho krásného maratonu koncertu a krásných zážitků pro diváky.
1: Tak měli jsme tam Evu Urbanovou, měli jsme tam Kateřinu Marii Tichou, zpíval tam solista milánské Laskaly Jirka Rajniš, takže bylo narváno, z čeho jsme měli obrovskou radost, ty lidi přijeli z celých Čech a opravdu si to s náma užívali. Bylo to teda pro nás náročné, my jsme pak teda odpadli, ale ty dny, co jsme tam strávili, tak byly fakt super.
0: Přesto jsi si dokázal udělat čas na léto, na dovolenou? Byla to ta Istria?
1: Jo, byl jsem na Istrii a co mám radost, že ještě předtím jsme byli, jak já říkám, tady v krajích, protože člověk hrál v jižních Čechách, což bylo krásný na českých Nových Hradech, hrál v Klášterci nad Ohří, což je nádherný místo severní Čechy, na zámku, že jo, kde to člověk má nesmírně rád. Takže jsem projel i trošku Čechy, kde jsem nejenom pracoval, taky jsem trošku odpočíval, ale přece jenom ta Istrie tomu dala takovou tu korunu, ty rybárnici, ty já můžu, když jsou čerství, tak to já můžu za jakýchkoliv okolností.
0: Takže jste přijel plný sil a no. Znamená to, že do toho podzimu vstupujete s velkou radostí a s velkou energií.
1: Doplnil jsem jod a jedu dál, ano.
0: Jsme tady na golfovém hřišti, tak otázka, hrajete golf?
1: Já jsem ho z svýho času hrál docela dost, jenže já jsem zjistil, že když udělám přemíru odpalu, tak druhý den nemůžu hrát na housle. To prostě nefunguje, ty ruce a tak hraju decentně, ne v nějaké intenzivní tý, ale rád si zahraju a tady to úplně vybízí, tady to je nádherný prostor, že vlastně uhrat se rovnou, tak to je prostě radost.
0: Hrajete doma?
1: No právě, minule jsem se dokonce i celkem párkrát trefil.
0: Já si myslím, že to bude i dnes krásné. My v našem vysílání jsme říkali, co ty vaše ruce v tomto počasí, a vy jste říkal, to je nádhera, jaké toto počasí jsou horší, když hraju v kostelích a podobně.
1: Já myslím, že jsem říkal, -5 bylo, já jsem si vzpomněl pak, kde to bylo, v Zubří, kostel studený, lidi tam seděli, my jsme zase měli jenom jedno takové oteplovací zařízení, no a dali jsme to, že jo. Je teda pravda, že na konci té hodiny a 10 minut jsme už těm prostě museli věřit, protože už jsme u nich moc nevěděli, jo, ale takže tohle je vlastně obrovský vedro.
0: No a když se podíváte na tu oblohu, tak já si myslím, že Pán Bůh vás má rád.
1: Já svatý Petře jsem se dneska modlil od rána, takže jako Svěcený ti moc děkuju a ještě vydrž. Tak.
0: A my přejeme krásný zážitek i vám, ať si to tady s těmi návštěvníky, kterých je požehnaně, hezky užijete a děkuju za rozhovor.
1: Rádo se stalo, jak se říká, dobře vám tak.

0: Zatímco my společně s vámi ještě měsíc hledáme šarmantní osobnost roku, v Náchodě minulý týden zvolili muže roku 2026. Početná porota vybrala z více než 700 přihlášených mužů 10 finalistů, kteří se představili zaplněnému sálu hotelu Beránek a také početné porotě. Jednou z porotkyň byla i herečka Jitka Sedláčková, kterou jsem oslovila těsně před začátkem gala večera.
1: Byla jsem na všech kolech a musím říct, že letos je opravdu velice silný ročník, že ty kluci jsou strašně fajn. Oceňuju u mladých lidí vzdělání, takže je tam řada mužů, kteří jsou vzdělaní a z toho mám velkou radost.
2: Znamená to, že tedy to vzdělání dáváte asi na první místo, pokud hodnotíte celkově každého toho muže, který se předvedl?
1: Ne, tak to ne, to samozřejmě může být vynikající řemeslník a je taky, ale že se zdokonaluje v tom svém oboru a že se učí, to mě baví, jako jo. To nemusí být vysokoškolák. Vysoká škola nezaručuje ani radost, ani štěstí ze života, ani úspěšný život a kariéru. Někdy se najdete v něčem, co je vám blízký a najednou se naučíte jazyk. Já se snažím učit italsky ve svém věku a nejvíc se naučím v Itálii. Takže jako najednou se něco naučíte, jde vám to a máte z toho radost. Ale furt něco dělám.
2: Jsme na soutěži Muž roku. V čem vidíte význam těchto soutěží?
1: No, že někdo najde odvahu se přihlásit a že někdo uspěje do té desítky a že někdo vyhraje a že pro svůj život to považuje za důležité. Já nejsem tenhle ten typ, že bych se hlásila do takovýhle soutěže, na to nemám, nikdy jsem na to neměla, ale ta odvaha, ta se cení.
2: Budete dnes také na pódiu, jestli se nepletu, budete patronkou, ano, jednoho ze soutěžících, jak se na to těšíte?
1: Tak těším se velice a jsem zvědavá, jak uspěje. A jestli bude autentické, jestli nebude se bát, jestli nebude předstírat, že je někdo jiný a lepší.
2: No, opusťme soutěž Muž roku, pojďme k vašemu létu, protože vy jste se prý toulala po Itálii. Před chvilkou jste říkala, že se zdokonalujete v italštině, klobouk dolů tedy. Jaká byla ta dovolená a byla to dovolená?
1: To není dovolená, my pobýváme v Itálii každý měsíc, týden, takže Itálie, stále Itálie. A když je nejhůř, tak Rakousko. My cestujeme, takže objevujeme, cestujeme, hledáme, nacházíme, učím se.
2: Jsme na konci srpna, blíží se září, ano. Končí divadelní prázdniny, ano. Co vás čeká v tom dalším roce?
1: No tak já teďka odjíždím do Itálie, tak jenom abych tak jako září bych chtěla ještě cestovat, ale mě čekají zejména v příštím roce obrovský projekty a jestli se všechny splnějí, tak to bude opravdu grand finále mého kariérního života. Slovo kariéra je pro mě úplně cizí, je to prostě moje práce a dělám tuhle tu práci, ale myslím kariérního jako pracovního života, tak jestli to všechno vyjde, tak to bude krásný. Mám zkoušet, kdo se bojí Virginie Woolfové, mám točit film s Irenou Pavláskovou, možná dva filmy, bude pokračovat jeden projekt televizní, měla bych být v novém televizním projektu, mám zkoušet v divadle takový alternativní představení s Beloušenkou, režisérkou, takže je toho opravdu hodně.
0: Tip na Muže roku nám Jitka Sedláčková neřekla, ale my už jméno absolutního vítěze známe. Nakonec se jim stal jediný blondiák ve finále, 30-letý manažer z Náchoda Jakub Bolek. Tak jsem ho vyspovídala. Pracujete jako manažer v realitách, ale říkal jste mi, no ale ještě víc se teď zaměřuji na to, že jsem tátou.
3: Jo, protože jsem založil Otec buduje. To je pro mě platforma, kde já se snažím těm tatínkům pomáhat proto, aby se stali přítomnými otcema. Aby se nehodili za dokonalostí a za spoustu stráveným časem s tím dítětem, ale aby se opravdu zaměřili prostě, pokud mají tu hodinu v tom svém nasekaném životě, který prostě pro toho chlapa je složitý, tak aby si tam tu hodinu našli, ale aby ji strávili naplno. Telefon pryč, hlava prostě prázdná, dostat se do toho dětského světa, necítit se trapně. To jsem teďka zjistil na dovolený, hodně chlapů se cítí trapně v tom, když si hraje s těma dětma jako autenticky.
2: Když jste se pro tohle rozhodl v době, kdy se vám narodil syn?
3: Už předtím, než se mi narodil syn. Můj taťka byl vždycky jako pro nás, až jsem si říkal, že moc. Míň práce, přestal cvičit, přestal chodit s kamarádama na pivo a tam já jsem to vnímal jako kluk, jsem si říkal, jako proč až tolik? A teďka to chápu, ale zároveň jsem se tam poučil v tom, že chci mít ten čas pro sebe taky. Je to důležitý.
2: Když si uděláte ten čas pro sebe, představte se našim posluchačům, co rád děláte. Určitě rád sportujete, prý už od dětství.
3: Co jsem od 5 let na Žíněnce, jako judista, takže moje kroky vždycky směřovaly ke sportu a sport jako bude vždycky v mých žilách. Jdu si zaběhat, abych si vyčistil tu hlavu, jdu si zameditovat, přečíst si knížku, ale to je buď když je na hlídání, nebo když spí, anebo než se probudí.
2: Když si chcete úplně odpočinout, tak je to ta knížka?
3: Ne, je to on. Kde jsme byli ve vlnách a lítali jsme fakt ve vlnách a tam já jsem zjistil, že jsem prostě úplně bezstarostný. Pro mě rodina je motor a otevřelo mi tu ruční brzdu.
2: Jste dítě štěstěný, dá se říci?
3: Jdu tomu naproti. Já si myslím, že to štěstí jako není samo o sobě, ale když mu jdete naproti, tak to přijde. A já jsem člověk, co si hodně věci vizualizuje, manifestuje a já jako vím, co od svého života čekám a jdu si proto.
2: Když se podíváte do budoucnosti, jako muž roku, neovlivní vás právě třeba ten titul, že budete muset změnit styl života?
3: Změníme.
2: A půjde to?
3: Půjde to. Stejně ta rodina půjde se mnou, kam já půjdu. Oni nezůstanou jako doma. Pokud mě někam vyšlou, tak vyšlou mě a rodinu a prostala se o to, aby jsme byli jako spolu. Manželka nepracuje, jediný, kdo vydělává peníze, jsem já. Když ty peníze dokážu vydělat z jakéhokoliv místa na světě, tak to není problém.
2: V čem vidíte význam soutěží, jako je muž roku?
3: Za mě v tom vidím právě ukázku toho opravdového mužství pro ty muže. Abych jako ukázal nějakou metriku, co ten chlap jako může dokázat, protože já jsem mladý kluk, mě je 30 roků a jsou tady chlapi 40-50 lidí, co mají vychovaný 3-4-5 dětí, dospělí chlapi a ty lidi se mnou jako inspirujou, tak to je... To bych chtěla, aby jako v muži roku bylo vyzdvihnuto, že jsem ten muž. Ne, že mám svaly, to dokáže každý, chodí do fitka, zaplatit si permici a chodí tam, to je jako jednoduchý. Ale být vzorem pro toho syna a dobrým partnerem pro tu manželku a sám před sebou, jako být autentický, to je za mě jako těžký.
2: Jakube, přejeme hodně štěstí.
3: Děkuji.
2: Jakub Bobolek, ideální táta, držíme pěstí a zase někdy brzy u nás. Moc na shledanou.
3: Budu se těšit.

0: Charm, magazín o životním stylu s Ladou Klokočníkovou.
1: A já v našem vysílání opět vítám experta na etiketu Daniela Šmída. Dobrý den.
2: Dobrý den i vám.
1: Po týdnu tady budeme opět probírat pravidla společenského chování. My jsme už mnohokrát mluvili o oslovování. Jak je to s přechylováním v poslední době? Protože je to hodně časté, že už se tolik nepřechyluje. Je to správně, nebo musíme to vzít na vědomí?
2: Musíme to vzít na vědomí, pokud si žena po sňatku vezme jméno, příjmení svého muže, a to v mužské formě, to znamená, je to ne paní Jelinková, ale paní Jelínek, tak to pochopitelně musíme vzít na vědomí. Není jiná možnost a tu ženu nemůžeme oslovovat paní Jelinková.
1: Jak ji tedy oslovovat? Paní Jelínek?
2: Paní Jelínek. Ženská příjmení se při oslovování v pátém pádě nemění, ani paní Jelinková se nemění, to znamená, ani paní Jelínek se nemění. To je taková jednoduchá zkratka letní.
1: Pokud nám to přece nejde přes ústa, tak co kdybychom využili toho, že ji oslovíme jménem a neřekneme jí paní Jelínek, ale řekneme jí paní Evo?
2: To nedoporučuji, protože přechod z příjmení na jména je něco jako dohoda, musíme se na tom dohodnout a musí nám to ten, kdo je společensky významnější, nabídnout. Mm-hmm. Pokud byste byla vy společensky významnější, to znamená starší dáma k té paní Evě, kterou jste jmenovala, tak vlastně ji můžete nabídnout, prosím, paní Jelínek, můžeme se do budoucna oslovovat jmény, já jsem Lada.
1: Takže vždy nejprve společensky významnější osoba nabídne to oslovování, jaké by chtěla.
2: Ano, a potom se prosím vyhněte tomu paní Evo. Máme paní Jelínek, ale potom už Evo.
1: Takže to paní už je zastarala, nebo nepoužívá se, nebo
2: nepoužívejme ho,
1: vůbec.
2: Protože to už je potom, na jednu stranu říkáte tomu člověku paní, to znamená, je to formálnější, a pak mu říkáte jménem, což je až domácké, tak ono by to mohlo vyznít takový jako trošku paradox, když by to bylo pane Honzo. Tak už máme domácké Honzo a přitom pane, které je velmi formální.
1: Dobře, tak to si budeme pamatovat, takže tu paní oželme toho pána také, když už tedy si říkáme křestním jménem.
2: Tak Lado.
1: Ano, ono to zní i lépe, to musím přiznat. No, mám tady ještě jednu otázku. Jak správně oslovit muže jménem Gabriel nebo Michael?
2: No, na první pohled banální otázka. Každý řekne, no samozřejmě, Michaeli, Gabrieli. A zároveň, pokud vycházíme z českého jazyka a formy oslovení těchto jmen, tak vlastně je to podle vzoru pán, takže by to mělo být správně Gabriele a Michaele. Nedivme se tedy, pokud někdo je, řekněme, velmi korektní a osloví nás Gabriele, Michaele nebo třeba Daniele, to je správně. Je to tedy méně obvyklé, zaužívané, je to podobně jako u andělů, také říkáme anděli, neříkáme anděle. Mm-hmm. Ale správně je tedy s E na konci.
1: Je ještě něco, na co bychom si měli dát při oslovování pozor?
2: To zásadní je, pokud se vám někdo představí jako Jan, tak mu nebudeme říkat Honzo. Pokud se vám představí někdo jako Jaroslav, tak to není Jarda. Neměnit ta slova. Tak, jak se představíte, tak by vás lidé měli oslovovat.
1: Mm-hmm. Co zdrobněliny? Jaroušku?
2: Velmi nedoporučuji. Velmi nedoporučuji, pokud se vám někdo jako Mařenka nebo Jaroušek nepředstaví. A zároveň však ve většině případů je to výrazem náklonosti, milosti toho člověka, že ho máte v lásce a chcete mu vlastně dát najevo tu svoji náklonost. Zvažme však, jestli je to opravdu tomu člověku příjemné, a zkuste se třeba někdy zeptat toho člověka, je ti to vhod, že tě oslovují takto? Víš, přijde mě to tak vždy přirozeně na jazyk, ale je ti to opravdu vhod? Otevřenost je vždy lepší, než dělat dlouhodobě chyby.
1: Danieli, mnohokrát děkuji a těším se za týden, na shledanou.
2: Já se těším, mějte se krásně.

0: Řekla bych, že nejen na začátku každého nového roku, ale také na začátku každého školního roku přichází předsevzetí. Především nás žen budeme cvičit, začneme pro sebe něco dělat, zpevníme tělo. A to je důvod, proč jsem dnes pozvala do vysílání fitness trenérku Gabrielu Baškovou. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Gabi, my si budeme povídat, tedy když už opět přichází to rozhodnutí, že začnu cvičit, jak na to, abychom vydrželi, abychom si našli ten správný kurz, aby nás to bavilo, což je asi také základ.
1: Tak určitě výborný základ je, pokud máme třeba parťáka k sobě, to znamená nějakou kamarádku, která bude sdílet tuto aktivitu s námi, protože je prokázáno, že pokud chodíme na cvičení ve dvou, že se vzájemně i motivujeme. Druhé hledisko, které je fajn, vybrat si kurz, který navazuje, a je to třeba soubor alespoň 10 lekcí, které jsou za sebou, tvoří určitý čas, který tam musíte strávit, a většinou se platí předem, což je také motivace do začátku. Pak pokud nám cvičení dělá dobře, tak v momentě, kdy se začneme cítit lépe, máme třeba menší bolest v zádech, v kyčli, v koleni, tak zjistíme, že to je prima, a i ty endorfiny, které při cvičení vyplavíme, tak nás motivují k tomu těšit se na tu další lekci, už to nebrat jako nutné zlo.
0: Těch kurzů je obrovské množství a já si myslím, že velký problém pro mnohé z nás je vybrat si ten správný kurz, aby odpovídal tomu, v jaké já jsem kondici, jak se cítím a také kolik je mi let. My se teď asi hlavně obracíme na ženy 45+.
1: Přesně tak, je to hodně důležité uvědomit si, jak se cítím, co od toho cvičení očekávám. A protože já vlastně s touto věkovou skupinou nejvíc pracuji, tak vidím, dochází k různým změnám v těle, ať už hormonálním, nebo se začneme cítit i více unavení. Máme už o maličko horší regeneraci, než tomu třeba bylo do věku 30 let. Takže z toho právě pak vyplývá i ten výběr cvičení. Záleží možná i na povaze klienta, protože kdo je takový hodně dynamický a akční, tak třeba volí cvičení dynamičtějšího charakteru, kde třeba je rychlejší hudba, dynamičtější pohyb, nebo i troška tance, což je pro někoho důležité, ta dynamika. No a pak je druhá skupina lidí, která raději bude preferovat pohodovější cvičení typu fyziopilates, fyzioyoga, kde se krásně kombinují základní pozice, jogové, pilates, pozice s pozicemi vycházející z fyzioterapie, protože mnohí z nás chodí třeba i na rehabilitace a dostanou se do fáze, kdy potřebují speciální cviky, tak mně přijde fajn, když je cvičíme preventivně, takže to je pak skupina cvičení zaměřená na funkčnost těla, to znamená podpora hustoty kostí, zpevnění a udržení svalové hmoty, protože ta začíná ubývat a měnit se v tuk. Pak pokud ženy prochází hormonálními změnami, tak se najednou objevují neduhy typu bolest ramene, bolest kloubu, celková taková únava organismu a potřebují třeba i přidat trošku relaxační jógy, při které si krásně naučí dýchat, odpočinou si a naučí se i polohy a pozice, které si mohou potom zacvičit doma.
0: Těch kurzů bude daleko víc, ale pojďme tedy alespoň krátce představit i některé ty trendy, které se v současné době objevují a o které mají ženy zájem.
1: Velmi trendy je cvičení, které se nazývá bar. Vychází to ze slova tyč, tedy cvičení u tyče, ale u té horizontální tyče, a la balet. Nicméně existují různé druhy těch lekcí. Některé jsou určené mladším ročníkům, takže jsou hodně silové, hodně dynamické, ale jsou i lekce bar, které jsou určené právě věkové skupině 40+, kde to cvičení je takové mírnější a hodně kombinuje protahování s posilovacími cviky. Věnuje se třeba i hodně chodidlu, protahovacím cvikům s oporou právě o tyč, kde si podpoříte flexibilitu, ale i mobilitu kloubu, a používají se k tomu příjemné pomůcky, jako je nafukovací overbal, dynamická posilovací guma, různé yoga bločky, anebo právě lehké činky, které nám právě pomáhají zase udržet ta lehká zátěž, tu svalovou hmotu. Hlavně třeba pro ženy je i kritická skupina třeba paže. No a pak bych řekla, že jsou stále trendy i různé druhy silovějšího tréninku. Třeba i s trenérem probíhajícím v menší skupině lidí, ať už přímo ve fitness centru, kde pod dozorem trenéra se jede takový menší kruhový trénink, nebo stanoviště, a na každém tom stanovišti se procvičí určitá svalová skupina. A zase tam je určitý motivátor, ta skupina podobně starých lidí, kteří mají stejný cíl.
0: No já si myslím, že ty základy jsme probrali, jak vybrat ten správný kurz, víme. A co kdybychom tedy v našem seriálu, který bychom odstartovali začátkem září, představili některá cvičení, která by posluchačky, ale i posluchači mohli vyzkoušet a která jsou třeba nová, netolik známa.
1: Budu se těšit, ráda je představím.
0: Slíbila Gabriela Bašková, těším se také a přeji krásný den. Naschledanou.
1: Naschledanou.

0: A i dnes tu pro vás máme 5 minut cestování s Pavlou Apostolaky, novinářkou a cestovatelkou. Dobrý den.
1: Krásný den.
0: A vy jste nám slíbila, že nás vezmete do Švýcarska. Tak kam to bude?
1: Bude to údolí, které se nachází v jihovýchodním Švýcarsku, jmenuje se Dolní Engadin.
0: A proč právě tam?
1: Je to 100 kilometrů dlouhé údolí, které kdysi bylo součástí Římské říše a žili tu Rétové, příslušníci alpských kmenů. Jejich potomci žijí v údolí dodnes, nazývají se Rétorománi a tito obyvatelé žijí v nádherných městečkách a vesnicích, v domech, které jsou ozdobené s grafitem. To znamená, že každý dům má svoji vlastní osobitou výzdobu a s ní i spojenou symboliku. Například kozoroh opatruje dům, nymfa chrání proti nemocem, ryba přináší úspěch a drák střeží vodu a prameny.
0: Takže pokud třeba jsme ve znamení blíženců, tak se tam dozvím také něco o sobě?
1: Nejsou to horoskopy, jsou to vlastně znamení nebo alegorická zvířata či různé ornamenty, které se nacházejí na těch domech. Ale tím, že je to z grafito, tak prakticky mělo určitou symboliku a a vždycky ti obyvatelé se rozhodovali, co si na ten dům dají, co jim blízké.
0: Znamená to tedy, že tam budeme hodně obdivovat tu architekturu? Na co se je tam ještě můžeme těšit?
1: Jednak architekturu a zároveň také se můžeme těšit na ty úžasné minerální prameny, protože v Dolním Engadinu jsou velmi ceněné. 20 pramenů příští na povrch od 14. století, jsou velmi bohaté na minerály a mají velmi silné léčivé účinky. Ty prameny se vyskytují zejména ve vesnických kašnách. Každá kašna má 3 bazénky. První, ten sloužil k pití a z pravé strany teče minerální voda a z levé strany normální voda. Druhý bazének tam ráno a večer pil vodu dobytek a ten třetí bazének sloužil na mytí a praní. No a kašny jsou samozřejmě centrem společenského života. Od jak živa se tam sdělovaly novinky a drby. A zároveň také všechna okna domů v okolí fontán jsou nasměrované na zdroj vody. Mm-hmm. Každý příbytek měl pozorovací teleskop, protože obyvatelé kašny hlídali a sledovali, zdali se u nich nekoná něco nepatřičného.
0: Takže pokud se tam vydáme, máme možnost zažít jedinečné věci. Možná jezdí tam lidé tedy také za zdravím, když vás tak poslouchám. Mm-hmm.
1: Protože voda má léčivé účinky a místní, když třeba začnou trpět nějakými zdravotními potížemi, tak se vždycky vydají k určitému pravení k té kašně a začnou pít léčivou vodu. A v drtivé většině se za pár dní uzdraví. Rozhodně se nejedná o žádný placebo efekt, protože jak mi právě říkali místní, tak si třeba nechali udělat krevní testy, které potom pití vody byly daleko lepší než předtím. No a co se týká těch turistů, tak mohou samozřejmě tu vodu pít, mohou se zúčastnit takzvané fontánové túry, protože tam existuje speciální program pro turisty, který je součástí i té degustace pramenů, a nebo také mohou navštívit termální lázně.
0: Tak to byl další tip Pavly Apostolaky. Pokud se chcete vydat do Švýcarska, tak já si myslím, že toto je zrovna místo Dolní Engadin. Říkám to dobře?
1: Ano, říkáte to dobře.
0: Které doporučujeme vaší pozornosti. Já děkuji moc a mějte se hezky.
1: Děkuji za pozvání. Naschledanou.

0: 30. ročník ankety Českého rozhlasu Šarmantní osobnost roku zná finalisty. Mezi 10 nominovaných se na základě vašich hlasů dostali Taťána Medvecká, František Kinský, Saskia Burešová, Miroslav Hanuš, Lucie Výborná, Jakub Kvášovský, Naďa Konvalinková, Daniel Stach, Jaroslav Svěcený a Martin Mišička. Vyberte absolutního vítěze. Hlasovat můžete do konce září prostřednictvím SMS zpráv na telefonním čísle 736 30 40 30 ve tvaru SARM, mezera a jméno a příjmení vybrané osobnosti. Nebo také na e-mailové adrese sarm@rozhlas.cz. Na 10 hlasujících posluchačů čekají televizor, chytrý telefon, DAB rádia a další ceny. Více informací na www.sarmantniosobnost.cz.
1: Tak to byla naše výzva, vy hlasujete a my jsme za to velice rádi a děkujeme, že posíláte SMS zprávy a také e-maily na naši adresu. Tento týden přišel kromě jiných i tento. Dobrý den, dávám hlas panu Františku Kinskému. Líbil se mi jeho seriál Modrá krev a budu se těšit na další sérii. Hana Čejková, Praha 2. Paní Čejkové za hlas děkujeme a posíláme slíbenou knížku, tu další věnujeme opět za týden. No a do té doby se mějte hezky, myslete na druhé, ale nezapomínejte ani na sebe. Užijte si konec prázdnin i začátek nového školního roku. To vám přeje a za týden se na vás těší Lada Klokočníková.

0: Bylo 5 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
0: Velcí dodavatelé energií se zatím nechystají zdražovat plyn ani elektřinu. Sněmovní vyšetřovací komisi ke korupční kauze Dozimetr čeká druhé jednání. A počasí většinou bude oblačno, na severu místy déšť nebo přehánky a teploty do 29 stupňů. U mikrofonu Soňa Jindrová. Dobré ráno. Většina velkých dodavatelů energií v Česku se zatím nechystá zvedat ceny, a to ani přes aktuálně vysokou velkoobchodní cenu plynu na evropském trhu. Ta ve středu překročila hranici 75 eur, tedy něco přes 1800 korun za megawatt hodinu. Důvodem je nekončící konflikt mezi Spojenými státy a Íránem. Pokud ale vysoká cena vydrží, může se postupně promítnout do nových ceníků, říká ředitel Asociace nezávislých dodavatelů energií Jiří Gavor.
2: Je už to vlastně bohužel tak vysoká cena a konflikt trvá tak dlouho, že dodavatelé to musí postupně propisovat do svých nabídek svých produktů. Vždycky se to bude postupně navyšovat u některých nových produktů.
0: Český rozhlas oslovil společnosti ČES, Innogy, Pre a E.ON a všechny potvrdili, že jejich zákazníci se zdražení nemusí obávat, protože energie nakupují s předstihem a výkyvy se do jejich cen zatím nepromítají. Na jihu Francie hrozí další vlna veder. Varovala předtím francouzská meteorologická služba, podle které se budou na některých místech teploty blížit 40 stupňům. Francie má za sebou nejteplejší léto v historii měření, během kterého hasiči bojovali s rozsáhlými požáry a zemědělce poznamenalo rekordní sucho. Nemají dostatek krmiva a osiva. Vláda jim slibuje pomoc ve výši stovek milionů eur. Po druhé se dnes ráno sejde sněmovní vyšetřovací komise ke kauze Dozimetr. Jednání bude neveřejné. Komise si pozvala 4 svědky, jejich jména ale neuvedla. Komise má za úkol prověřit, jak v souvislosti s Dozimetrem fungoval pražský dopravní podnik, středočeští silničáři nebo VZP. Podle předsedy Jindřicha Rajchla za SPD není účelem komise suplovat trestní řízení.
3: My vůbec nebudeme hodnotit vinu či nevinu pana Rédla, pana Hubučka a dalších. My se bavíme, a to je konec konců status té vyšetřovací komise, my se bavíme o těch systémových pochybeních, které té věci nastaly, o věcech, které nebyly vyjasněny a které naši občané, naši voliči právem požadují, aby byly dovysvětleny.
0: Výsledky vyšetřování má komise poslanecké sněmovně předložit do příštího března. Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace zahájila řízení se Spartou i Slavií kvůli chování fanoušků v nedělním derby. Větší pokuta hrozí Spartě. Její příznivci se provinili použitím zakázané pyrotechniky, vhazováním předmětů na hrací plochu i vyvěšením nevhodného transparentu.
4: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
0: Dnes bude většinou oblačno, hlavně na severu, ojediněle s přeháňkami. Postupně bude oblačnosti ubývat, večer se na severu Čech zatáhne a později se tam místy vyskytne déšť nebo přeháňky, výjimečně i bouřka, ve které může foukat silný nárazový vítr. Nejvyšší teploty 24 až 29 stupňů, na jižní Moravě až 31 a na horách kolem 21.
1: Doprava.
0: Na pražském okruhu směrem z dálnice D1 na letiště se uklízí po nehodě u sjezdu na Karlovarskou dálnici. Na kilometru 26,5 havarovalo osobní auto. Na dálnici D5 ve směru z Prahy do Plzně čekejte překážku za odbočkou na Králův dvůr. Na 24. kilometru stojí porouchané nákladní auto. Na dálnici D8 ve směru z Ústí nad Labem do Prahy opatrně za odbočkou na Mělník a Slaný. Na kilometru 16,5 je po nehodě uzavřený odstavní pruh. A na dálnici D11 směrem z Prahy do Hradce Králové vás zpomalí omezení za odbočkou na Lysou nad Labem. Na 20. kilometru je kvůli opravě vozovky uzavřený pravý pruh. Tak opatrně, šťastnou cestu. Tolik zprávy, začíná vaše ráno na Dvojce s Terezou Haserovou.
5: Krásné dobré ráno vám všem, kteří posloucháte stanici Český rozhlas Dvojka. Především pak Jindřiškám a Rozálím, které dnes slaví svátek. Máme za sebou první zářijové dny. Školáci se vrátili do lavic a učitelé za katedry, ale dnes si ještě budou moct připomenout prázdniny, alespoň tedy co se počasí týká, protože dle předpovědi počasí nás čeká nejteplejší den týdne. Ještě předtím, než vám zmíním, jak tedy dnes konkrétně bude, tak vám nezapomenu říct, co nabízí dnešní denní tisk a první společnou půl hodinu zakončíme událostmi, které se staly tento den v minulosti. Teď už naši hudební součást vašeho rána odstartuje Adam Ďurica s písničkou Zatancuj si se mnou.
1: Český rozhlas Dvojka.
6: Rádio, které vás baví.
7: Zatancuj si se mnou. Dievča modroké, zatancuj si so mnou a v tej tráve vysokej zahrajú nám coračky, zaspievajú vtáci, zatancuj si so mnou a dievča poležiačky.

Dnešní denní tisk nám nabídne například příběh Marie Provazníkové, která byla historicky první profesorkou tělocviku na Univerzitě Karlově a byla také náčelnice Sokola. Dokázala přivést československé sportovní gymnastky ke zlaté olympijské medaili. Jako jedna z mála Češek obdržela nejvyšší francouzské vyznamenání Řád čestné legie. Dočtete se v deníku N. Nadmíru stresu, vyhoření či šikanu a obtěžování na pracovišti, tak to mohou zažívat někteří lidé a s těmito zdravotními riziky, se kterými se toto může pojít, tak proti nim varují europoslanci. Chtějí proto, aby před těmito faktory zaměstnance lépe chránil zákon a firmy byly povinny mít tato rizika pod kontrolou. Pokyny k tomu, jak hlídat dopady na psychiku v práci, už připravují i čeští úředníci. Zaměstnavatelé se ale bojí zahlcení dalším papírováním a povinnými měřeními stresu. Nejen o tomto se dočtete v dnešních Hospodářských novinách. Minulý víkend vařila paní Květa z Horažďovic letos poprvé podle rodinného receptu bílou bramborku. Zásadní ingrediencí vyhlášené polévky totiž jsou čerstvé hříbky. Vnoučata našla v lese na Šumavě pár hříbků, tak jsem jim udělala polévku a zbylo i na omáčku. Popisuje a těší se, že konečně začínají růst houby. Jestli máme vůbec nějakou šanci vyrazit letos na hřiby, se snaží popsat dnešní Mladá fronta Dnes, tak si to nenechte ujít. No a v 19. století tak jsme se mohli setkat s jedním významným českým umělcem, který byl slavný v zahraničí. Jeho díla se objevovala v Paříži a dalších tehdejších centrech evropské malby. Vystavoval na prestižních pařížských salonech, jeho obrazy kupovali mecenáši. Jaroslav Čermák ale vyměnil slibnou kariéru za odchod na Balkán. Jak se stalo, že malíř s mezinárodním věhlasem po své smrti upadl téměř v zapomnění, ukáže výstava, která se bude od listopadu konat v Praze. Dočtete se více v článku s titulem Slávu vyměnil za Balkán. Výstava připomene Jaroslava Čermáka v dnešním deníku Právo. To byl dnešní denní tisk a teď už vám posílám další písničku a budu se těšit, že se za malou chvíli zase uslyšíme.

0: Český rozhlas Dvojka, počasí.
1: Jak už jsem dnes v úvodu slibovala, čeká nás nejteplejší den týdne. Zpočátku čekáme převážně oblačno, ojediněle s přeháňkami. Postupně bude oblačnosti ubývat, místy až na polojasno, zejména na jihu i na skoro jasno. Večer se bude na severu Čech zatahovat a později se zde místy vyskytne déšť nebo přeháňky, výjimečně i bouřka. Nejvyšší teploty budou 24 až 29 stupňů Celsia, na jižní Moravě až 31 stupňů Celsia. Nabízím ještě výhled na víkend. V sobotu bude zpočátku na jihu ještě polojasno, od severa západu se přechodně zatáhne a na většině území se vyskytne déšť nebo přeháňky, ojediněle i bouřky. Během dne bude za frontou už většinou polojasno, ojediněle s přeháňkami. Večer srážky ustanou a postupně se vyjasní. Nejvyšší denní teploty budou 19 až 24 stupňů, na jihovýchodě až 26 stupňů. No a v neděli očekáváme jasno až polojasno, během dne místy přechodně až oblačno. K ránu se ojediněle vytvoří mlhy, zejména v údolích. Nejvyšší teploty budou 19 až 23 stupňů Celsia, na jižní Moravě až 25 stupňů Celsia. To bylo tedy dnešní počasí.
0: Vaše ráno na Dvojce. Dnes s Terezou Haserovou.

My teď bohužel neposlechneme radu Marka Ztraceného a nezastavíme se v současném okamžiku, abychom se dozvěděli, co se stalo 4. září v minulosti. V roce 1682 anglický astronom Edmund Halley pozoroval kometu, která dnes nese jeho jméno – Halleyova kometa. V roce 1837 Samuel Morse poprvé předvedl svůj telegraf a o měsíc později jej přihlásil k patentování. Pro svůj telegrafický provoz vynalezl zvláštní značkovou abecedu steček a čárek, která také dodnes nese jeho jméno, známe ji jako Morseovu abecedu. V roce 1956 v Pardubicích zahájilo činnost samostatné studio Československého rozhlasu, slaví tedy 70. výročí. V roce 1991 na Ministerstvu vnitra České republiky byl zaregistrován Bílý kruh bezpečí, sdružení pro pomoc obětem trestných činů. V roce 2000 nejvyšší archiv československé exilové literatury, založený v roce 1986 v Německu pod jménem Československé dokumentační středisko, zahájil své stěhování do České republiky. To jsou události, které se udaly 4. září v minulosti, my se ale vraťme do současnosti a poslechněme si další hezké písničky.

0: je naprosto nezbytné.
1: Český rozhlas Dvojka uvádí koncertní poctu k nedožitým kulatým narozeninám milované zpěvačky.
2: Hana Zagorová 80.
0: Rybičko zlatá, přeju si.
1: Největší hity Hany Zagorové v podání Moniky Absolonové,
2: Marty Jandové,
1: Evy Burešové,
2: Kateřiny Marie Tiché,
1: Terezy Maškové,
2: Veroniky Kek-Kubařové,
1: Jitky Boho a dalších za doprovodu Symfonického orchestru Českého rozhlasu.
2: 24. listopadu v pražské Lucerně.
1: Více na www.zagorova80.cz. Radioservis představuje
3: audioknihu Pavlíny Křivánkové Příbuzní.
4: Víš, proč tě nikdo nebere vážně? Proč do té vaší super rodinky nezapadáš?
3: Mia chce vědět, odkud pochází. Olina by raději zapomněla, odkud odešla.
4: Pozoruju žíly na svém zápěstí a dojde mi, že mám vadnou krev, že z celé poloviny jsem z růda.
3: Anna Kameníková a Anita Krauzová v příběhu Ohledání kořenů. Příbuzní. Audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
5: Bylo 17:30.
2: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
5: Dobré ráno. V Praze hořela v podvečerních hodinách onkologická klinika nemocnice na Homolce. Hasiči vyhlásili druhý stupeň poplachu a evakuovali asi 20 lidí. Byli mezi nimi pacienti, kliniky i personál. Budova hořela jen zvenku. Škodu odhadují hasiči na zhruba 30 milionů korun. Centrum je dál provozu schopné. Vodohospodáři dnes začnou vůbec poprvé v historii upouštět Slapskou přehradu. Předcházející Orlická přehrada je totiž 15 metrů pod běžnou hladinou a dnes se podle povodí Vltavy kvůli suchu má dostat na kritickou úroveň. Minimální průtok ve Vltavské kaskádě proto bude potřeba doplňovat právě ze Slap. Aplikace EZ-karta nabízí od včerejška nové funkce. Uživatelé v ní najdou třeba výsledky laboratorních testů krve a moči nebo přehled o dárcovství krve. Aplikace upozorní i na preventivní prohlídky nebo screeningová vyšetření. Dají se do ní promítnout i údaje dětí nebo starších příbuzných. EZ-karta funguje od doby epidemie COVID-19. Původně se jmenovala Tečka a lidé ji používali jako elektronický očkovací průkaz. Na vysuté lávce na Rígrově stezce u Semil začínají opravy. Turistická trasa údolím řeky Jizery je proto ode dneška zavřená. Pracovníci tam vymění pochozí prkna a obnoví nátěr železné konstrukce. Opravy potrvají asi měsíc a stát budou přes 1 milion korun. Vysutá lávka je ve výšce asi 5 metrů nad řekou a měří 77 metrů. A české basketbalistky dnes v Berlíně vstoupí zápasem s Itálií do mistrovství světa. Na světový šampionát se dostali poprvé od roku 2014. Utkání začne večer ve 8:45.
2: Počasí.
5: Pátek bude většinou oblačný, hlavně na severu ojediněle s přeháňkami, postupně má oblačnosti ubývat. Večer se pak na severu Čech zatáhne a místy se vyskytne déšť nebo přeháňky, výjimečně i bouřka, ve které může foukat silný nárazový vítr. Nejvyšší teploty 24 až 29 stupňů, na jižní Moravě až 31 a na horách kolem 21.
2: Doprava.
5: Na Pražském okruhu směrem z dálnice D1 na letiště pozor u sjezdu na Karlovarskou dálnici. Na kilometru 26,5 havarovalo osobní auto. Na dálnici D3 ve směru z Českých Budějovic do Tábora počítejte s překážkou u sjezdu na Jindřichův Hradec. Na kilometru 100,5 mezi odbočovacím a pravým pruhem stojí kamion. A na dálnici D8 ve směru z Ústí nad Labem do Prahy pozor na překážku za odbočkou na Mělník a Slaný. Na kilometru 16,5 zůstalo po nehodě dopravní značení v odstavném pruhu. Tak opatrně a šťastnou cestu. Tolik zprávy, posloucháte Vaše ráno na Dvojce, u mikrofonu Tereza Haserová.
6: Ještě jednou krásné dobré ráno. V následující společné půlhodině si poslechneme reportáž o výročí vzniku jedné důležité počítačové součástky. Řekneme si, jak bude o víkendu a také vám dám tipy, co ve volných dnech podniknout. Jsem ráda, že posloucháte Český rozhlas Dvojku.
2: Český rozhlas Dvojka.
7: Rádio, které vás baví.

0: Pevný disk dnes slaví 70 let. Ten první byl velký asi jako dvě obrovské lednice, vážil téměř tunu a jeho kapacita by dnes nestačila ani na několik fotografií. Představila ho společnost IBM. Od té doby se z obřího zařízení stala technologie, která se vejde do dlaně a pojme desítky terabajtů dat. Přestože za mého dětství byl samozřejmě pevný disk mnohem menší než ten, který teď popisuji, tak zvuk, který uslyšíte na začátku reportáže, mě do těch dětských let částečně vrátil.
1: Slyšeli jsme to chroustání nebo chroupání tradičního HDD pevného disku.
2: S fyzikem Bohuslavem Reskem z Fakulty elektrotechnické Českého vysokého učení technického máme před sebou klasický pevný disk. Jeho charakteristické chroupání dnes už z běžných počítačů téměř zmizelo. Svého času ale podle něj uživatelé poznávali, jestli disk pracuje.
1: Souvisí to vlastně s těmi pohyblivými mechanikami v tomhletom typu disku.
2: Pevný disk je přitom pozoruhodnou kombinací elektroniky a velmi přesné mechaniky.
1: Vidíme nádherně šedivě lesklé plotny toho disku a vedle něj je zaparkována takzvaně čtecí hlava.
2: Ono to funguje na podobném principu jako gramofon vlastně.
1: Je to tak, akorát u gramofonu to čtení je mechanické tou jehlou, zatímco tady je právě to umění, aby ta hlava nenabourala do toho disku. Tady se vznáší na vrstvičce vzduchu.
2: Princip ukládání dat na magnetické plotny se přitom používá už 70 let. První takový disk představila americká technologická společnost IBM v roce 1956, popisuje Martin Novotný z Fakulty informačních technologií Českého vysokého učení technického.
3: První harddisk měl kapacitu 3¾ MB, měl objem necelé 2 kubíky a vážil 910 kg. Do 1 gramu disku jsme dneska schopni dát 140 miliardkrát více dat, než před těmi 70 lety.
2: Jenže dnešní počítače už zdaleka nespoléhají jen na klasické pevné disky. V notebookích a mobilech převládly rychlé SSD disky, které už žádné pohyblivé části nemají.
3: Funguje to tak, že se malé buňky nabíjejí, respektive vybíjejí elektrickým nábojem a to nabití tam vydrží několik let.
2: SSD disky jsou díky tomu rychlejší a odolnější. Klasické pevné disky ale podle Novotného nezmizely. Za stejnou cenu totiž umožňují uložit podstatně víc dat. Karolína Burdová, Český rozhlas.

0: Český rozhlas Dvojka, počasí.
1: Dnes nás čeká nejteplejší den týdne. Zpočátku čekáme převážně oblačno, ojediněle s přeháňkami. Postupně bude oblačnosti ubývat, místy až na polojasno, zejména na jihu i na skoro jasno. Večer se bude na severu Čech zatahovat a později se zde místy vyskytne déšť nebo přeháňky, výjimečně i bouřka. Nejvyšší teploty budou dnes 24 až 29 stupňů Celsia, na jižní Moravě až 31 stupňů Celsia. Také vám nabízíme výhled na víkend. V sobotu bude zpočátku na jihu ještě polojasno, od severozápadu se přežene také a zatáhne. Na většině území se vyskytne déšť nebo přeháňky, ojediněle i bouřky. Během dne bude za frontou už většinou polojasno, ojediněle s přeháňkami. Večer srážky ustanou a postupně se vyjasní. Nejvyšší denní teploty budou 19 až 24 stupňů Celsia, na jihovýchodě až 26 stupňů Celsia. V neděli pak očekáváme jasno až polojasno, během dne místy přechodně až oblačno, k ránu se ojediněle vytvoří mlhy, zejména v údolích. Nejvyšší denní teploty budou 19 až 23 stupňů Celsia, na Moravě až 25 stupňů Celsia.
0: Vaše ráno na Dvojce. Dnes s Terezou Haserovou.

Protože jsou před námi dva volné dny, tak by bylo škoda nezmínit některé akce, které můžete navštívit. Například už ode dneška se koná Mezinárodní divadelní festival Gasparáda 2026. Je to 15. ročník Mezinárodního divadelního festivalu Jeana Gaspara de Biroa. Odehrává se v Kolíně, v rodišti tohoto mima, největšího spierotu. No a chystá se tedy dnes a také zítra, 4. a 5. září. Na tomto festivalu se představí všechny směry nonverbálního divadelního umění, nový cirkus, černé divadlo, klauniáda, akrobacie a další je určen pro malé i velké. Pokud pocházíte z Moravskoslezského kraje a máte to blízko do Příbora, do rodiště Zikmunda Freuda, tak o víkendu se tam koná Mariánská pouť. No a také nesmím zapomenout zmínit Dalibora Gondíka a tým Raní dvojky, protože ten se vydává do na pivní slavnosti do Přeštic. Zítra 5. září je můžete živě potkat ve 12:30. Myslím si, že během ranního vysílání se o tom ještě určitě Dalibor Gondík se svým týmem zmíní. Já doufám, že i my se brzy uslyšíme skrze rozhlasové přijímače a tímto způsobem se alespoň takto na dálku potkáme. Naslyšenou dnešní Vaše ráno s Terezou Haserovou pomalu končí.

0: Hezká setkání
1: na dvojce.
2: Naším hostem bude herečka a influencerka Anna Dvořáková. Kdy naposledy prožila dokonalý den? Co všechno zažila při natáčení stejnojmenného filmu, v němž stvárnila sestru hlavního hrdiny? A jak se jí daří propojovat svět filmového plátna s tvorbou v online světě? Odpovědi nabídne herečka a influencerka Anna Dvořáková.
0: Blízká setkání
1: dnes po 11. hodině
0: na dvojce.
3: Nenechte si ujít v České televizi.
4: Zdánlivě nesouvisející případy.
5: Vy jste přece specialista na sériové vrahy.
4: Které vedou do jednoho bodu.
6: Téměř dokonalý zločin.
7: Smrt nastala okamžitě, je tady zhruba týden.
8: Máme souhlas se zadržením.
9: No takže jeden pro něj.
6: S tím já nemám nic společného.
9: Že by zatím byly fakt jenom prachy.
10: Všechno je to úplně jinak, než si myslíte.
4: Nová řada kriminálního seriálu Jiřího Stracha, Docent.
11: Hodný místo pro vraždu.
4: Premiéra v neděli večer na ČT1 a v iVysílání.
12: Bylo 6 hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
12: Důchody příští rok zřejmě vláda navýší jen o zákonnou valorizaci. Agresivní jízda v autě by nově mohla být kvalifikovaná jako trestný čin a počasí většinou bude oblačno, na severu místy déšť nebo přehánky a teploty do 29 stupňů. U mikrofonu Soňa Jindrová, dobré ráno. Penze se v příštím roce zvýší zřejmě jen o zákonnou valorizaci. Ta vychází zhruba na 300 korun, uvedla to ministryně financí Alena Schillerová z Hnutí ANO, která po zveřejnění návrhu státního rozpočtu na příští rok vyjednává o jeho konečné podobě s koaličními partnery. Rozpočet, který je navržený se schodkem 389 miliard korun, je podle ní napjatý.
13: Ještě čekáme na to přesné číslo, ale bude to něco mezi 300 a 350 korunami. Do rozpočtu jsem přidala to navyšování o 500, to znamená důchodce od 80 let, každých 5 let se mu zvýší o 500, takže přáli bychom si, ale rozpočet je ve stavu, v jakém je a aspoň takto se snažíme.
12: Růst nad zákonnou valorizaci si teď nedokážou představit ani motoristé, kteří kritizují navržený schodek a v rozpočtu chtějí výrazně škrtat. Německá policie vyšetřuje včerejší nález podezřelého předmětu u elektrické stanice v Dormagnu jako stop sabotáž. Dnes o tom informovala agentura DPA. Podle mluvčího policie v Kolíně nad Rýnem mají vyšetřovatelé dopis, kterým se někdo přihlásil k odpovědnosti. Německo v posledních dnech zaznamenalo několik útoků na elektrické rozvodny. Třeba v úterý se cílem sabotáže stala rozvodna v Bergheimu. Policie tam našla odpalovací zařízení a pyrotechniku. Agresivní jízda na silnicích by nově mohla být posuzovaná jako trestný čin, požadují to ministerstva spravedlnosti, dopravy a vnitra. Teď bývá vybržďování nebo ujíždění před policií obvykle kvalifikované jako přestupek. Podle Tomáše Neřolda z BESIPu to ale neodpovídá možným následkům.
14: Jestliže někdo vybržďuje jiné vozidlo, vytlačuje ho z vozovky nebo třeba na něj najíždí, lepí se tak, že tam vůbec není bezpečný odstup, to jsou situace, kdy to není malý přestupek, ale je to vědomé, úmyslné ohrožení jiného člověka na životě a proto by to určitě mělo mít tu trestní rovinu.
12: Konkrétní podobu úpravy zatím ministerstvo spravedlnosti připravuje. Rezort chce zároveň zpřísnit tresty za způsobení fatálních nehod v opilosti nebo pod vlivem drog. Za zavinění případné smrti by mělo nově hrozit 10 místo současných 6 let za mřížemi. Čeští kajakáři skončili na světovém poháru ve vodním slalomu ve Francii bez medaile. Mezi muži jel finále jen Vít Přindiš a skončil 7. Už v kvalifikaci vypadli mistr světa Jakub Krejčí i olympijský šampion z Tokia Jiří Prskavec. Jediná Češka v ženském finále Kateřina Veková obsadila 10. místo.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
12: Dnes bude většinou oblačno, hlavně na severu, ojediněle s přehánkami. Postupně bude oblačnosti ubývat. Večer se na severu Čech zatáhne a později se tam místy vyskytne déšť nebo přehánky, výjimečně i bouřka, ve které může foukat silný nárazový vítr. A nejvyšší teploty 24 až 29 stupňů, na jižní Moravě až 31 a na horách kolem 21.
0: Doprava.
12: Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna za sjezdem na Popůvky hlásíte z kilometru 182 silný provoz. Osobními auty je to do omezení v Brně na 25 minut. Na dálnici D11 z Prahy směrem do Hradce Králové se ještě pracuje za odbočkou za Lysou nad Labem. Na 20. kilometru je uzavřený pravý pruh kvůli opravě. A na silnici 38 z Kolína do Havlíčkova Brodu za Skuhrovem pracují na několika místech silničáři a jezdí se kyvadlově. Tak jeďte opatrně a v pořádku dojeďte. Tolik zprávy, startuje ranní dvojka.
0: Startuje ranní dvojka.
15: Ano, ano, startuje. A než odstartuje do Přeštic, tak tady máme ještě celé naše ranní vysílání, které je pro vás připraveno, nachystáno. A je to tak, no. Koukám, vy tady nějak... Ty něco hledáš, ty tady něco slyším, šmrdláš furt.
16: Prosím tě, to víš, jen si postěžuj. Včera nás navštívil jeden člen party popelářů, naší oblíbené.
17: Opravdu?
16: Ano. A přivezl nám dárky do Přeštic, tak přivezuje tam. No, zatím nebudu prozrazovat, jo? Řekneme až ve vysílání v sobotu.
15: Začínáme ranním špekem. Jdeme na to.

0: Pátkové ráno na dvojce.
1: Je to tady a dnešní ranní špek bude trochu zvláštní tím, že někdy při tom zadávání, milí posluchači, já vám to asi připomenu, někteří z nás se pokouší o jakýsi herecký výkon. Někteří z nás mají třeba zadání komplikované, někteří z nás mají zadání jednoslovné, ale někdy se k tomu zadání přidávají zvuky.
2: Zvláště když nemáte herecký talent, tak využijete zvuku. Takže ten dnešní špek bude skutečně pestřejší. Zvuky máme celkem 4, to je informace i pro Dalibora, ale začnu nejdřív nápovědami. Přátelé, já nejsem žádný Pepík od vedle, jo, na to pozor. Poznám hotel podle koberce, letiště poznám podle vůně.
3: Znalec.
2: Do pasů se mi razítka nevejdou. A teď bych poprosil o ten první zvuk, prosím, byl jednou. Stihneš to, Dalibore, nebo ten
1: no,
2: příliš rychlý?
1: Jasně, ne, já to mám připravený. Tak jedem, jo?
2: Mm-hmm.
4: A jsi ty vůbec zdejší?
5: Já jsem všude zdejší.
4: U mě nejsi zdejší.
2: No a na otázku, byl jsi tam? Tak to uslyšíte jenom takový pohrdavý povzdech. Samozřejmě. Všude jsem byl. A tam jsem byl dvakrát. Možná třikrát.
1: To je to, že jsi všude zdejší.
3: To je teda ale tak jako otravný člověk.
2: A teď bych vás poprosil, ne, tak nemusí mít náladu, když se ho lidé ptají, jestli je cestovalý, protože jemu možná vadí v tu chvíli, že to jako nikdo neví. Ale on skutečně je. Tak a teď klidně, jestli tě můžu poprosit, pust 3 zvukové nápovědy za sebou. Fakt nám to nevadí.
1: První.
4: Tak.

0: To je první.
1: Ano.
0: No. Pak jdu teda druhou. Mm-hmm.
2: Každopádně jsou to gentlemani, kteří jsou všestranně na výši.
3: To jsou podle vzoru pánové, diplomatové.
4: Když hodou! Když hodou, tady paní, když k vám potom já nevím, co to dělá. Ale dělám si to, dělám si to, nejde si to.
0: Drž hubu.
1: No, to je to.
0: Co říká paní Tričko?
1: Tak se začala jít tak rvát.
0: No, hrozný, no, to je strašný. A ona do té rvačky pije z lahve tu stranu. Šílená scéna. Dobrý, jedem dál.
1: Mm-hmm.
5: Ale to je rozhovor, no to si máme jako nuceně, ale nenuceně povídat mezi sebou, ne?
6: Ale nežvaň, prosím tě, snad vím, co je to ten rozhovor. Ten chlapec dole mi včera míchal tak řídkou maltu, že mi neustále padala zpátky na lžíci.
5: Jistěže. Ondino, jsem si pomyslil, co si člověk neudělá sám, nestojí za nic.
7: Oni by se mu vůbec měli zvednout mandle. Kolikrát jsem mu již říkal, méně té vody, chlapče, méně té vody.
6: Špatně, pane, špatně.
0: Nikoli formou, ale obsahem.
1: Ale obsahem. Takže já přijmu i množné číslo. Jo, může být jednotné i množné. Takže, přátelé, nejsem žádný Pepík od vedle. Poznám hotel podle koberce, letiště podle vůně. Nebo ta letiště podle vůní. Jedno. Do pasu se mi razítka nevejdou. Mnou se může stát i fasádník, tak jako na oko. No a na otázku, byl jsi tam, ten prostě povzdechl a řekl se, jako, samozřejmě.
0: Jinak, kdybyste náhodou na to dnes nepřišli, nebo teď ráno, tak písnička skupiny Jelen Všude zdejší, kterou jsem chtěl teď pustit, bude znít v 11 hodin 22 minuty. Pořadu dva na dvojce. Ne, blízká setkání. A v blízkých setkáních dneska bude Všude zdejší.
1: No a dříve se to slovo, ten Čpek, vykládal jako bon vivant, jako člověk takový hodně roztoužený, poletavý, místy i promiskuitní, ale to se nakonec vyloučilo. Spíš se budeme bavit o tom, že je světoběžníkem.
8: Mm-hmm. Není to žádný, takový, žádná řepa, žádný květák, ne?
1: Přesně tak, tak už dál nepokračuj.
0: Žádný květák?
8: Já si to můžu dovolit říct.
0: Ano, to je pravda.
8: Já jo.
1: No, nejsme žádný květáci.
0: A Janek Ledecký je taky Špek?
1: No to rozhodně.
0: Je, vy?
1: No, ten, co se nacestoval za dcerou.
0: Tak jo.
8: Možná celou země kouli objel, ne?
0: Dvojka zavináč rozhlas.cz, to je naše e-mailová adresa. Jestliže se vám líbí film

0: Ranní dvojka na Špeku.
1: Tak já nevím, je 6 hodin 17 minut, já se obávám, že všichni tušíte, jo, o co jde. Myslím si i, že byste to mohli trefit, aniž byste znali ten typický tedy film.
2: Ale tady píše Petr, znát filmy se vyplácí. Dnes to budou.
1: Tak počkej, mám to tady
2: špekánci.
1: Takhle. Špekánci.
2: No, tak,
1: a bylo to původně teda jednotné číslo?
2: Ano, jednotné číslo, ale protože jsem tam dal ty ukázky, tak bych se bavil i v množném čísle klidně.
3: Určitě.
2: Co vy na to? A bylo to jednoduché případ. Tak nejsem žádný Pepik odvedle, přátelé, já jsem...
1: Světák.
2: Světák. No, tak bylo to jednoduchý. Světák. Poznám hotel podle koberce, letiště podle vůně, v pasu mám razítek, že už se mi tam nevejdou.
1: To je pravda.
2: No, takový ten světoběžník.
3: To je hezký, to je dobrý?
2: Tak.
1: To je hezký slovo. Světák.
2: Světák, světa znalý.
1: Takový ten, co byl všude a má od všeho klíče. Ne, to není, to je chytrák.
2: To je ne, ale taky se psali někde, dokonce to řešila Akademie věd, že dříve si pletli, a to už prý za Jungmana, světáka se světským. A se světskými to nemá nic společného. To znamená, světák měl být dříve člověk od cirkusu, od kolotoče,
1: kočovník. A to je světský.
2: To je světský. Ale...
1: A to se říká proč?
2: To pak vyloučili.
4: Kočujou po světě.
2: Kočujou.
1: Kočujou po světě, to je světský. Ano. Jasně? Ale světák svět. Je bombiván.
2: Dá se říct.
1: Velikán.
2: Rozhodně, ano.
3: A nebo jak píše Tom, cestovalý. Je to někdo, kdo se vyzná.
1: Ano, jo, no. To je taky pravda. To je taky fajn.
2: Takže vlastně všechno ví, s každým si tyká, třeba má skoro klíče, to je možná.
1: No to já myslím, že
3: je možná. A to je možná spíš taková podkategorie a ty nejsou úplně oblíbení, ne, v kolektivech.
1: Ne, světák je, to je švihák lázeňský, víš, já
2: vím. Jo.
1: Je
2: no znalý, jo, to máš pravdu, a možná znalý i mravů, viď?
1: No jistě.
2: Když je cestovalý.
1: No protože když si chceš dát...
3: Štamprdli.
1: No, v podniku, který stojí jako v krámě flaška, tak na to musíš být, tak se tam musíš cítit jako doma. Aby se tam mohl cítit jako doma, tak na to musíš být prvotřídně voháknutý. Podívej se, v čem spíš. No co, je to ve spod a je to teplý. Já jsem od příštího roku mistr a růzba.
2: A oni jsou v té stavební buďce, no, myslím, no, nebo v nějaký maringoce.
1: Bude maringoce,
2: no.
3: To jsou borci. Nejkrásnější český film hned po svatební cestě do Jilí. Hezký víkend Jitka Sadamová.
1: Tak nám to vyšlo asi hezky, viď. No.
2: Tak dnes to vypadá na světoběžníky nebo cestovatele, po případě rovnou světáky. Zdraví Pavla.
1: A taky světoběžníka myslela Lenka Votavová s přáním krásného dne všem. Jsem myslel, že to bude světoběžník, ale je to světák. Automatické opravy mi to opravili na svěrák.
3: Dnes jsem světák. Krásné ráno přeje Helča Sklatov, světoběžný ročník 1966.
1: Bude to světák nebo světáci. S pozdravem Jan ACS DAF. To nevím, jestli nejsou náhodou.
3: Nepříjmení?
2: Aha, co to?
1: Jan ACS DAF. Tak nevím, jestli to není opět nějaká automatická oprava.
2: Tak když nejsem květák, tak asi budu nejspíš světák. A ono to slovo mě napadlo až díky Regině. Přeji krásný den, zdraví Zuzka z Maringotky.
3: Jo.
1: No tak to víte, tam spali v Maringotce. No.
3: Tady taky došlo asi zřejmě k nějakému překlepu, ale je to docela vtipné, proto jsem se nad tím tak zarazila. Dnes bych dala krk za to, že dnešním špekem je, neboli jsou, svět ptáci. Asi víš, jak to diktuješ. Tak je bližší toto slovní spojení než jedno slovo, ale jak je zřejmé z dalšího pokračování, Vety ví, o čem píše, ten film je nepřekonatelný, vždycky řvu smíchy a nakonec ho můžu vidět i dvakrát, třikrát do roka. Tak veselý den, Iveta, skvělý ročník 64.
1: A to by byla hezká taková jemná nadávka, ne? Ty jsi hrozný svět pták teda.
2: Svět pták? Tady máš konkurenci, Dalibore. Jelikož jsem ochotnicky hrála světáky, myslím, že je to dnešní špek. Film je geniální, o hereckých výkonech nemluvě. Markéta Zralý, ročník 70.
1: Markéto, já jsem si taky měl tu čest zahrát, napsala Hanka Zeťová. Jo, jo, mě to psalo Smeták. Automatická oprava.
3: Dobré ráno, dvojko, trojko, Špekem je Světák. Ten skutečný, co ví a umí vyzářit charisma nabrané na cestách, tak to je můj hrdina a mužský cíl. Chceme vás potkat, takže neutíkejte z Přeštic. Zdraví vás a požene za vámi Tomáš 81 z německé strany v Krušných horách. Budu to k vám mít 3 hodiny, ale my si vás najdeme.
1: 3 hodiny pojedete do Přeštic, ale budeme tam. Nebojte, úplně celý den na takovém tom náměstí, to asi tam
2: Ukašny.
1: Znáte. Ukašny, my jsme Ukašny.
2: Masarykovo.
1: Jo, je to Masarykovo. Ty seš světa, no, ty seš, no, světa tak znalý.
2: Světoběžník, to víš.
1: Takhle, hlavně abys tu Kašnu našel.
2: No právě. To.
3: Možná je tam nějaká hezká restaurace u Kašny, ta byla v Brně teda. A tam jsme se často setkávali. U Kašny.
1: Potkali jsme při měsíci, Pavla jsou krasavici. Upustila rukavici těsně vedle Kašny. A když jsem si řekl, že jí zvednu, upustila ještě jednu, jenomže ta padla ke dnu. A to bylo strašný. Jiří Suchý. No a teď dál to pokračuje.
2: Michal píše, věrný poslucháč. Jakube, jestli to nebude Světák, a jestli jo, tak jsem zlatý.
3: Máme tady hodnocení týdenní Jakubova týdne i odruženy. Dnes je to Světák a na první dobrou. Až na tu vaši zatrápenou agendu, tentokrát celý týden, ale zadání dnes skvělé, díky.
1: Je pravda, že agenda ta byla ve středu nebo kde mu v úterý. To bylo nepěkné slovo.
2: Meta, agenda, no, trápil jsem se i já.
1: Meta, agenda, Světák.
3: No. Ajajajaj.
2: Dobré to nitro, napsala Barbara. Dobré nitro, ano, ať máte uvnitř dobře, že děkuje za zadání a přišla na to, že je to Světák, tady Barborka.
1: Tak jo, tak si zahrajeme, pak přijde Soňa Jindrová a pak tady zase budeme my. Hurá. Mm-hmm.

0: Český rozhlas Dvojka uvádí pořad Výjimečný.
1: Galerie současných osobností Česka.
0: Tentokrát houslový virtuos Pavel Šporcl.
2: Já teda cvičím stále, pořád vím, kde jsou moje limity a co chci nejenom dokázat, co se týká kariéry, ale i hraní.
0: Výjimečný.
1: V neděli po 18. hodině na Dvojce.
3: Bylo 6:30.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
3: Dobré ráno. Velcí dodavatelé energií v Česku zatím neplánují zdražovat plyn ani elektřinu. Energie totiž nakupují s předstihem. Současný růst cen se tak v jejich cenících aktuálně neprojevuje. Velkoobchodní cena plynu přitom v Evropě překročila 75 eur za megawatt hodinu. Zásobníky plynu jsou podle Ministerstva průmyslu a obchodu naplněné téměř ze 70%. Podle odborníků je to pro nadcházející podzim a zimu dostatečné množství. Ve vozech dopravního podniku města Brna nově fungují počítadla cestujících. Celkem jich podnik nainstaloval přes 3000. Čidla snímají nástupy a výstupy cestujících a pomůžou například s rozhodováním o tom, které spoje posílit a v jakých časech. V pevnosti Terezín na Litoměřicku začala oprava proviantního skladu z 18. století. Rekonstrukce se týká střech a krovů, které jsou v havarijním stavu. První polovina čtvercové památky má být opravená na začátku prosince. Na opravy unikátní bastionové pevnosti vyčlenil stát v následujících letech 2 miliardy korun. Z toho 700 milionů zaplatí město společně s Ústeckým krajem. Společnost Google slaví 28 let od svého vzniku. Firmu založila dvojice doktorantů ze Stanfordovy univerzity jako internetový vyhledávač. První sídlo měla v garáži. Dnes je nejhodnotnější značkou světa, která už není jen vyhledávačem, ale podniká i v mnoha dalších oblastech, jako je například umělá inteligence. 12. etapu Vuelty vyhrál 20-letý slovinský cyklista Jakob Omrzel. Do cíle dojel s náskokem 1 minuty a 56 sekund. V průběžném pořadí závodu si stále drží první místo Španěl Enric Mas, Čech Jan Hirt je 20.
0: Počasí.
3: Pátek bude většinou oblačný, hlavně na severu ojediněle s přeháňkami, postupně má oblačnosti ubývat. Večer se pak na severu Čech zatáhne a místy se vyskytne déšť nebo přeháňky, výjimečně i bouřka, ve které může foukat silný nárazový vítr. Nejvyšší teploty 24 až 29 stupňů, na jižní Moravě až 31 a na horách kolem 21.
0: Doprava.
3: Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna za sjezdem na Popůvky na kilometru 182 je silný provoz. Až do omezení v Brně to pojedete osobním autem půl hodiny. Kamiony místy stojí. Na dálnici D2 ve směru z Brna do Bratislavy opatrně za sjezdem na Modřice na 3. kilometru leží pneumatika a může se vybočovat. Na Pražském okruhu směrem na letiště zpozorněte za sjezdem na Karlovy Vary na 27. kilometru řeší v pravém pruhu nehodu a silnice 21 je na výjezdu z Chebu směrem do Františkových Lázní uzavřená po nehodě. Projet se nedá v podjezdu dálnice D6 a dá se to objet přes Komorní dvůr. Tak opatrně a šťastnou cestu. Tolik zprávy, pokračuje ranní dvojka.
4: A pokračuje společně s vámi, milí světáci, protože se nám do špeku zamotal světák, kde se tam vzal?
5: A Jana rovnou napsala, no anděl na horách, skáču dobře, skáču rád. To byl světák.
6: Jo, to je pravda.
4: Rudolf Dale mladší. No to je cesta. Ano, já přiznávám, jsem dobrý pracovník, on jede na kolikátou tu, že jo. Jak on se láduje tím salátem a mrskne to pod sebe, to jídlo. Já myslím, že ty nemyslíš na nic jiného, než na vyžírku. A pak si jak zlomí tu, no a jenže mu nic není, že jo? On je hrozný gauner. Výborný.
6: A napsal Mojmír, soudě podle toho, co napsal, nás poslouchá dlouho, protože napsal teda s Bohdalovou, to má hodně. My jsme tady svého času si pohrávali s tím, že když nikdo z nás nevěděl odpověď, tak to bude Jiřina Bohdalová. A Špekem je Světák, která právě s tím hodně souvisí.
4: To jsem už úplně zapomněl. My jsme přece, ano, to byla Jiřina Bohdalová, jste Bohdalka.
5: No, úplně na začátku.
4: Napsal Jan zpátky. Jan ACS DAF napsal, že ACS je ACS Sparta.
6: Jo, tak to asi jo, no. Mm-hmm. A DAF je příjmení.
4: To není příjmení, protože tady je napsáno tajovský. DAF. Já vím, že DAF je...
6: Mídlo.
5: Ano.
4: No ne, to je výrobce...
5: A to se píše DOVE.
6: Ano.
4: DOVE. Ale DAF je výrobce automobilu. Já teda nevím, že jestli se ještě vyrábí DAFy.
5: Jo, ten byl SF vlastně, víte? No, jako NERF.
4: Jako je NERF. No, to je DAF. Ale nevím, jestli se vyrábí DAF ještě. Možná nákladňáky. Nevím. No to je jedno. Tak jedem dál.
5: Nejsem ještě úplně vzhůru, ale že by dnešní Špek, jak říkala Regina, Květák, Světák, bylo správně. Pokud je to tak, tak jsem to zvládl v polospánku.
6: No.
4: Napsal Honza ročník 1984, tak si vemte, že nevím úplně, jestli znáte dobře ty filmy, protože 84 jste mladý chlapík. Dneska je to Světák, že by to bylo tak jednoduché.
5: No jasně, že bylo. Jaký to je rok vlastně 69?
4: Jo,
6: 68. No, krásné, uplakané páteční ráno. Určitě to je Světák, kterým já v žádném případě nejsem. Báječné nápovědy, hlavně zvukové. Anče od Trautenberka 61.
5: No, jsme na tom stejně, Anče. Ale on by to mohl být klidněji cestovní pas. To jsem chtěl totiž dát v prvním nástřelu. Napsal Standa.
4: No, je to rok 69. Já jsem si to jenom chtěl tady zkontrolovat, abychom neříkali nějaké nesmysly. Ten rok 69 a 68, 69 se natočilo tolik dobrých filmů, že to je až...
5: I 54.
6: Těžko uvěřitelné.
4: Těžko uvěřitelné. Vzpomeneme si na dámu, která teď bude v kinech.
6: No jo, od příštího týdne.

0: Tak se nám ty světáci rozšířili ještě na nákladní automobily, prosím vás. Příběh pokračuje. Já jsem nevěděl, co to je ACS, tak teď už jsme se dozvěděli, že to je Sparta a pak tam bylo psáno DAF. Říkám, nevím, DAF, jestli to jsou ty nákladňáky, nebo dřív to byl DAFík, byly i osobní automobily. No, přišla odpověď. Ano, správně, jsem ACS DAF, ale je tady kresba, jako, já nevím, jak to mám popsat vůbec, jsem Spartan a je tady automobil. Asi patrně jeho, že?
1: Kamionu, ne? Možná.
0: Ale má oči jako v autech, jo, v tom kresleném filmu. Je to jako moc hezky vyvedeno. A píše nám Zdeněk Richter, protože patrně, to rozdíl mezi F a S někdy v tom vysílání není žádný. DAS? To je dopravní a manipulační systémy v Friedrich místech. Dobře. A příběh nekončí. Pavel Schwing, ano, ano, nákladní vozidla značky DAF se stále aktivně vyrábí. Eindhoven, Nizozemsko, hlavní závod na výrobu prémiových nákladových vozidel a motorů. Westerlo, asi Belgie, závod zaměřený na výrobu kabin a náprav. Leyland, Velká Británie, tam se vyrábí lehká a střední nákladová vozidla. Výrobu zajišťuje společnost DAF, která je dceřinou firmou americké korporace PACCAR. První vyjel z fabriky v roce 1949, historie sahá do roku 1928.
2: Mm-hmm. Takže se udrželi na trhu, to je
0: tak
2: dobře.
0: Tak vidíme, no.
2: To je dobře. Vaří mě pivovar Falkenstein, píše Richard.
0: To je světák. Jo, jako světák, jako pivo.
2: Jako pivisko, asi jo. Víš.
0: Jo, takhle.
2: To nebude čaj.
0: To je taky hezký název, teda. Asi dám 4 světáky a...
2: On člověk, viď, po 6 už světákem je.
0: Ty mi ještě 2 párky a okurku. Jo, to je vlastně máš pravdu. A přišel domů světák.
2: Jo, přesně.
0: Manželka, že?
2: Jsem dnes světák, světáci. Jenom tady je prašná připomínka možná, nebo přesná připomínka. Musím si ten film zase pustit, takže asi děkuji za připomenutí, Hanka.
0: Možná jste na tom stejně, ale u nás má ten film jeden veliký problém. Kdykoliv ho pustíme, tak ty první titulky, kdy zpívá Valdemar Matuška, Když Praha za noci zazáří neonem, způsobí to, že se přilepíme všichni k televizi a díváme se až do konce. To se tam není slabý moment. Tam není slabý moment. To se furt něco děje. Ale napsal Vlastimil, uleželý ročník 69. Zdravím vás všechny. Dnešní špek byl tak jednoduchý, že jsem ani nehádal a ani vám neposílám pozdrav z Ražnova pod Hradu. To je dobrý. To je skvělý. Senzace. No jo, tak vy víte, že jste skvělý.
2: Že bych byl světák, trochu mě to táhlo k Šudy Bílkovi. Ale světák je světák samozřejmě, Luboš.
0: No Šudy Bílek, to je, logicky, ty si pouštěl ukázku z pohádky.
2: Ano.
0: A ona měla Šudy Bílek, aby princezna Maruška mohla mizet.
2: Ano.
0: To byl Mizík, ne? A Šudy Bílek. Je to tak?
2: A ještě časopis Hemizík.
0: Čím se směješ, Regina?
1: A Svědík.
2: A Svědík.
1: Měl pan profesor Doudleba teď nově. To se týkalo snad kosmetiky
0: ještě,
1: a úpravy pleti.
0: Ještě, že máme hudbu.

0: Tak to byl Nick Kershaw ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka v 6 hodin 48 minut a kromě odpovědí na hádanku Světáci nám přišel e-mail s dotazem. Hezký pátek, potřeboval bych od vašeho hosta, velmi chytrého pana profesora Dudleby, poradit, jakmile si dám malinko slanější večeři, například čipsy, slanečky, ančovičky, balkánský sýr a podobné pokrmy, otečou mi prsty na rukou a jsou mi těsnější boty. Mohu být zavodněný, rád v botách i spím. Má to řešení? Díky, váš věrný posluchač, Hydroš Oblí.
1: No, dobrý Hydroši, den, dobré ráno, pardon, já jsem se ani nepředstavil, mě to téma tak zaujalo, že jsem...
0: No i když se představíte, tak to naši posluchači zapomenou, ale já to připomínám často, jak se jmenujete. Kajetáne.
1: To jsem já.
0: Ano.
1: Abych se představil.
0: Jste to vy.
1: No, rovnou raději vyloučím i přes váš jídelníček, Hydroši, ten možný vzestup vaší těle.
0: Nic nevylučujte, pane profesore, prosím.
1: No počkejte, ono k tomu na to taky dojde. Ke konci mého úsudku. No, možný vzestup vaší tělesné hmotnosti tedy vyloučím, spíš to opravdu typuji, jak jste poznamenal na to zavodnění, máte v těle prostě lipno, nebo Rožmberg. A ona ta retence vody není jen estetický problém, zvlášť z profilu, že to jako nemusí být nic hezkého, ale on je to hlavně signál, kterým nám ten organismus dává najevo, že jeho vnitřní chemická laboratoř ztratila rovnováhu. A u většiny z nás jde o následek životního stylu, pochopitelně, který můžeme opravit dřív, než dopijete ranní kávu. A to doslova, protože začínat byste měli čistou vodou, pak až si dát kávu. Každopádně, pokud jste jako já a nějakou dobu jste žili pod mořem, tak je pro vás to neslané jídlo asi takřka nepoživatelné. Já solím, neumím si bez soli život představit, prostě to jinak neumím. A pravda je ale, že ten sodík je pro život nezbytný, přestože v moderní stravě ho přijímáme v množství, které naše ledviny nestíhají procesovat. No a ta chemie je neúprosná, ten sodík na sebe váže vodu, podobně jako tuk váže chuť, aby udržel rovnováhu uvnitř a vně těch buněk. A pokud si dáte teda například asijské jídlo plné sojové omáčky, tak to vaše tělo okamžitě uzamkne tekutiny, aby naředilo vysokou koncentraci soli v krvi. No a jak to pak prakticky vypadá, už jste asi viděl, když jste stál před zrcadlem, Hydroši, není to nic hezkého. A ta denní suplementace kolem 250

0: 10 mg hořčíku výrazně opravdu snižuje otoky a nadýmání. A pokud ale nechcete nebo chcete dát přednost přírodě, tak já osobně bych sáhl po mandlích nebo listové zelenině nebo poctivé hořké čokoládě. Vaše buňky doslova pustí vodu, kterou drželi v křeči. Velmi pevně. Ta čokoláda však ale nepustí zase pevné věci, jo, že pak třeba nejdete na toaletu delší dobu s jiným množstvím hmoty. Větší množství ale hořčíku má zase na druhou stranu, pokud to přeženete, projímavé účinky. Takže tam pozor, všeho s mírou, pokud plánujete třeba návštěvu společenského večírku, tak na dialogy čas nebude, to mi věřte. Stejně tak, jestli se chystáte do divadla nebo do kina, z toho filmu moc mít nebudete. A stejně tak doporučuji nejezdit výtahem, zvláště nějakým starým. Takže jediná chůze do schodu připadá v úvahu, i když tam se vám ta střívka také rozhýbou, ale je to asi nejméně nebezpečné, dá se po sobě krásně vytřít. Teď co s tím? Listy pampelišky jsou jedním z nejsilnějších přírodních diuretik. Znamená, ta vás odvodní a zároveň, protože ten hořčík sice vás odvodní, nebo čokoláda, ale ta pampeliška má tu schopnost, protože obsahuje prvky, jako je vápník, draslík, sodík i dusík, takže vám ty prvky, ty minerály znovu dodá ta pampeliška.
1: Ale říkal jste list. Ne, to žlutá, taková ta
0: Ale já třeba jím pampelišky docela často.
1: Já vím, že to je jedlá.
0: Když jsou levné, ono je nedostatek sena, tak jím pampelišky. Ale dá se jíst, ten květ se dá jíst. Někdo ho dokonce vyvařuje, ale ty listy jsou mnohem účinnější, alespoň co vím já, vydal jsem herbář, že to usušíme, se nazval jednoduše.
1: Vím, vy jste ho vydal právě pod názvem herbář.
0: No takže ten list pampelišky funguje úplně perfektně, jenom abych to nějakým způsobem uzavřel, ubral bych sůl, ubral bych bílou mouku, ta zadržuje také vodu, že se vám udělá těsto v žaludku, to je plné vody, a přidal bych draslík z ovoce, to už asi najdete na internetu.
1: Oni se mi udělalo teď těsto kolem těla.
0: To mě bohužel tak, takže bude to asi tím zasolením částečně. No a ten hořčík, a občas bych si udělal čaj z pampelišky a myslím si, Hydroši, že splasknete do 14 dnů.
1: Představte si, že Hydroš napsal ještě báseň během toho vašeho povídání. Teda jestli byste mohl analyzovat třeba ty jeho pocity, mohu jí, já budu pouze
0: číst. No určitě, číst, samozřejmě, jo. Dalibore, od vás si poslechnu báseň rád.
1: Nepůjde o žádný umělecký přednes, pane profesore.
2: Bude to jedna báseň?
1: Bude to jedna báseň. Když končí se den a usne má zem, pak na malou chvíli vrací se zpět můj niterný svět. Co osud tvůj sdílí? Do všech světových stran, do všech koutů, co znám, volám. Když přichází noc, tak cítím, jak moc tvé světlo mi schází. Promítne krátce svůj stín někde v dálce, tvá duše se ztrácí, zdá se, nezbylo nic, jenže čím dál tím víc ve mně navždy zůstává tvoje voda živá. Uvnitř odpočívá, čistá a důvěřivá, ve mně navždy zůstává tvoje voda živá, tiše odplouvá, čistá a důvěřivá. Když končí se den a usne má zem, nevnímám čas. Vrací se zpět můj niterný svět, snad probudí nás, zdá se, nezbylo nic. Jenže čím dál tím víc ve mně navždy zůstává tvoje voda živá. Takhle se vyznal.
0: Ve mně zůstává, no, také živá voda, to musím říct, ale každopádně ten text jsem paní Anetě Langerové napsal já, že ona mi také psala, že je zavodněná.

0: Český rozhlas uvádí Tobogán.
1: Milí posluchači, v sobotu začínáme už 37. sezónu našeho pořadu. A protože to bude první sobota v měsíci, ozveme se vám z pražské Ypsilonky. Za pár dní oslaví své 80. narozeniny Arnošt Goldflam, kterému přijdou blahopřát Oldřich Navrátil, Jaroslava Krečmerová a celý ansámbl téhle legendární pražské scény ze Spálené 16.
2: Tobogán uslyšíte v sobotu dopoledne po 11. hodině.
0: Na dvojce a na pohodě.
3: Objevte novou speciální nabídku obkladů a dlažeb v koupelnách Ptáček. Vybírejte ze skladového sortimentu keramických obkladů a dlažeb od renomovaných výrobců. Například keramická dlažba Aleppo od španělského výrobce Argenta je interiérová dlažba s matným povrchem a betonovým vzhledem za neuvěřitelných 199 korun. Nenechte si ujít příležitost ušetřit. Akce platí jen do 30. října. Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve vašem regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny, 3D návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.

0: bylo 7 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
0: V oblasti umělé inteligence bude spolupracovat celkem 9 zemí, včetně Česka. Vodu v Orlické přehradě dnes začne doplňovat přehrada Slapy. A počasí většinou bude oblačno, na severu místy déšť nebo přehánky a teploty do 29 stupňů. U mikrofonu Soňa Jindrová, dobré ráno. 9 zemí, včetně Česka, bude spolupracovat v oblasti umělé inteligence. Takzvanou Pražskou deklaraci podepsali všechny země Vyšehradské čtyřky a taky Chorvatsko, Slovinsko, Litva, Lotyšsko a Rumunsko. Podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka z hnutí ANO by mohli společně využívat takzvaný superpočítač s umělou inteligencí, takzvanou AI Gigafactory, o kterou má Česko zájem.
2: Je to klíčový projekt, na základě kterého bychom nejenom posílili naši ekonomickou výkonnost, výzkumnou aktivitu, ale současně i bezpečnost. No a tuto kapacitu, protože by byla obří, jsme připraveni nabídnout i ostatním zemím, které nejdou do toho velkého projektu právě z důvodu ceny a z důvodu menší využitelnosti těch kapacit.
0: Projekt by podle Havlíčka vyšel na 100 miliard korun. Přihlášky posoudí Evropská komise. Kvůli extrémnímu suchu sníží vodohospodáři odtok z Orlické přehrady. Hladina nádrže je teď asi 15 metrů pod běžnou úrovní. Ode dneška proto bude z Orlíku odtékat jen tolik vody, kolik do něj přiteče. Chybějící vodu začne poprvé v historii doplňovat přehrada Slapy. Povodí Vltavy tak chce udržet dostatečný průtok Vltavy potřebný pro život v řece nebo zásobování pitnou vodou. Premiérou opery Čert a Káča Antonína Dvořáka dnes začne nová sezóna Moravského divadla Olomouc. Inscenace na motivy pohádky Boženy Němcové pracuje s tradičními pohádkovými motivy dobra a zla. Tvůrci inscenace připravili pro diváky dvě verze, celovečerní pro dospělé a kratší pro děti.
3: Inscenace se doslova točí kolem Káči, doplňuje dramaturg Miroslav Král.
4: Většinou se Káča dělá jako stará, ošklivá, nepříjemná, hloupá, ale my jsme chtěli Káču, která je krásná, inteligentní.
3: Hudebně i herecky náročnou roli Káči nastudovala Anna Moriová, která se v ní cítí velmi dobře.
5: Káča je hodně živelná a energická, je hodně cílevědomá, chce dostat dům, ženicha, peníze, jde si za tím.
3: Dnešní premiéra Dvořákovy opery Čert a Káča začíná v Moravském divadle v 19 hodin. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas.
0: Čeští volejbalisté prohráli v předposledním přípravném utkání před startem mistrovství Evropy. Domácí Belgii podlehli 0-3 na sety. Se stejným soupeřem se národní tým dnes v generálce na světový šampionát utká znovu. Mistrovství Evropy začne příští středu v Itálii, Bulharsku, Finsku a Rumunsku.
6: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
0: Dnes bude většinou oblačno, hlavně na severu ojediněle s přehánkami. Postupně bude oblačnosti ubývat. Večer se na severu Čech zatáhne a později se tam místy vyskytne déšť nebo přehánky, výjimečně i bouřka, ve které může foukat silný nárazový vítr. Nejvyšší teploty 24 až 29 stupňů, na jižní Moravě až 31 a na horách kolem 21.
1: Doprava.
0: Na dálnici D8 ve směru z Ústí nad Labem do Prahy pozor za sjezdem na Mělník. Na 17. kilometru stojí v odstavném pruhu nákladní auto. Na dálnici D10 ve směru z Turnova do Prahy spozorněte za sjezdem na Březinu. Mezi 61. a 60. kilometrem leží plachta a může se vybočovat. Na dálnici D4 ve směru ze Strakonic do Prahy za sjezdem na Řitku se tvoří kolona před omezením u Jíloviště. Brzdí se na 11. kilometru a aktuální zdržení 5 až 10 minut a na silnici 38 z Kolína do Havlíčkova Brodu za Skuhorovem. Tam pracují na několika místech silničáři a jezdí se kyvadlově. Zdržíte se zhruba 20 minut. Směrem do Kolína jsou kolony o něco kratší. Jeďte opatrně. Tolik zprávy, posloucháte Ranní dvojku.

0: Ano, je tady ranní dvojka, 7 hodin 5 minut, dnes je pátek 4. září a za chviličku se budeme věnovat takovému tématu, které se týká částečně školních lavic a částečně experimentům s motýly, respektive obrovské biologické studii s americkými vědci. A to se vám může přihodit, i když je vám třeba relativně málo, třeba 10.
1: Tak je to taková motivace pro děti, kterým začala škola, že třeba se o nich může mluvit v rádiu, protože budou spolupracovat s americkými vědci.
2: Když toho mají ve škole málo, tak si ještě přidají.
0: Že třeba dostanou nějakou šanci. Jo, hele,

0: Víc než milion dětí usedlo po prázdninách zpátky do lavic a dneškem tak dokončí první školní týden. Možná se někomu z nich v novém školním roce podaří podobný objev jako desetiletému japonskému studentovi. Díky domácím experimentům s motýly se už ve druhé třídě podílel na biologické studii s americkými vědci. V čem tento výzkum spočíval, to nám už přiblíží za malou chvíli Adéla Vymazalová.
1: Ano, ta chvíle snad nebude trvat dlouho, jen se jí vytočíme číslo, protože máme nějaké starosti s připojením, ale myslím si, že už se mi to nějak snad podařilo. Adélo, dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Tak povídejte, o co šlo?
2: Tak japonský student Joe Nagai doma choval otakárky asijské. Motýly, o které se staral už v larválním stádiu, se po vykuklení a vypuštění vracely na jeho ruku. Toho přivedlo k myšlence, že by si mohli pamatovat předchozí život. Stejný závěr, tedy že si motýly skutečně uchovávají vzpomínky i po výrazné proměně těla a nervového systému, potvrdila studie entomoložky z univerzity v Georgetown. Joe Nagai si jí pomocí toto zjištění prohloubil, když dokázal, že motýly si vzpomínky nejen uchovávají, ale také je přenášejí na své potomky.
1: No a teď jakým způsobem to zjistil?
2: On doma odchoval přibližně 100 motýlích larev. Jednu skupinu začal třikrát denně cvičit tím způsobem, že motýly vystavil vůni levandulového oleje a současně jim pomocí přístroje pro stimulaci svalů způsoboval mírně nepříjemné vibrace. Tu druhou skupinu nechal žít volně bez výcviku. Po vylíhnutí testoval dospělé motýly v bludišti ve tvaru písmene Y. Do jednoho ramene umístil levandulovou vůni, zatímco druhé rameno nechal bez vůně.
1: A pak teda zkoušel, jakou cestou se obě skupiny motýlů vydají?
2: Přesně tak. Ti nevycvičení motýly používali obě cesty bludištěm přibližně stejně často, zatímco ti vycvičení se v 80% vyhnuli rameni s levandulovou vůní. Takže spojení mezi vůní a nepříjemným podnětem přetrvalo navzdory úplné změně nervového systému během přerodu z larvy v motýla. Potom ale Nagai vychoval i děti a vnoučata vycvičených motýlů, aniž by je ale vystavoval podobnému tréninku. No a přesto se pak v bludišti rozhodovali pro cestu bez levandulové vůně. To tedy naznačuje, že zkušenost rodičů vyvolala dědičnou změnu a zvýšila tendenci vyhýbat se dané vůni.
1: Tady se na sebe díváme a říkáme si očima, to není možný. A teď jenom si říkáme, jestli by se toho nedalo využít u trošku, já nevím, nějakého nepříjemného hmyzu, třeba u komáru, že bych voněl jako levandule a bylo by to vyřešený.
2: No, takhle úplně ne, ale částečně by se to využít dalo. Vědci vytvořili podobné bludiště právě i pro komáry, jen právě na místo levandule nastavili do jednoho z ramen bludiště přitažlivý lidský pach. Skupina komárů, kterou den předtím vystavili tomuto pachu, v kombinaci s nepříjemnými otřesy, podobnými plátnutí lidské ruky, se raději vydala jinou cestou. Což by naznačovalo, že když se budete po komárech dostatečně ohánět, tak si váš pach zapamatují a nebudou mít tendenci se vracet. Ale navzdory těm vědeckým objevům je stále nejúčinnější asi spíš repelent.
1: Jo, jo, to ohánění vůbec ne... Mám pocit, že má opačný efekt v mém případě. Teda, jak si říká, máme sladkou krev. To byla Adéla Vymazalová. Děkujeme, Adélo.
2: Děkuji, krásné ráno.
1: Tak se nám to povedlo, to spojení.
3: No přitom o odhánění komáru se zároveň malinko spotíte, protože zrychlíte na pohybech a ten pot je přitahuje, přátelé. Pokud nepijete dostatek piva, které je zase odpuzuje.
0: Je to složitý teda.
3: Je to složitý. Ale je lepší si dá pangamin.
1: Ale jak ho to napadlo?
3: No právě.
1: To nerozumím vůbec, že má vycvičit motýly.
3: A i ten svalový elektrostimulátor, jak víš, jak ho napadl v tomhle věku?
0: Já tam cítím nějakého pana profesora.
3: Já jsem ho tam cítil taky, ale nechtěl jsem už o něm mluvit.
1: Já ho cítím
3: už
1: taky.
3: Už ho bylo dost.

0: Je 7 hodin 16 minut, dnes je pátek 4. září a my v pátek v našem retrokousku no vzpomínání vzpomínáme na staré písničky a ještě před začátkem našeho vysílání jsme s Reginou Kytoňovou projížděli Hyčarády, Uhlíře a Šípa, což jsou 80. léta. Nevím, jestli si to vybavíte vy dva, já jsem vím, že jsem na to koukal. A oni tam měli několik principů, buď tam měli scénky, takový, který byl jako fakt perfektní, anebo sami hráli v těch videoklipech, nevím, jestli si to pamatujete. Taková jako zvláštnost, nebo to třeba naspívali oni, nebo to přispívali k tomu. Pak tam měli takovou, jako hit parádu, hit šarádě, měli tam nejrůznější soutěže a tak. Ale je to strašně komplikovaný a jsou tam kapely, které vůbec neznáš. Všechno je to zapomenutý. Třeba X05, na ty si pamatuješ.
1: X05, jo.
2: Ale tam jsou písně. Mě překvapuje, že mohli bodovat u lidí, televizních diváků, v žebříčku písničky, které máte pocit, že jste nikdy neslyšeli, že utkvěli v paměti, že dostali tolik hlasů, že byli třeba na třetím místě. Víš, že to nebyla nějaká novinka, která vypadla hned. Ne, to bylo prostě rovnou druhé, třetí místo, ale nic. Nikdy jsem to neslyšela.
0: No a my jsme právě proto z toho nic nevybrali, takže to má...
3: To bylo hezké retro, ale... To... Počkej, ale a byly kvalitní ty skladby?
0: Retro bude.
3: Nebyly moc líbivé, dobře.
2: Nevím.

0: Tak ona už samotná píseň Hany, Hany, Sugar, Sugar je vlastně takové retro, ale jaké slovo se nám schovalo mezi 6.30 do raního špeku?
1: Světáci.
2: Ano, Světák nebo Světáci, obojí je správně, ano.

0: ta neúprosná logika, že ho vrátí ráno zpět, když ho lapí do svých tenat.
1: Jak jít kam zpět?
0: Že by měla, že by mě získá řád. To je nádherná přece ukázka omluvy svých vlastních činů.
2: No ano, a některých pohnutek.
0: Vlastně povinnosti.
1: Tak. Člověk se musí nějak živit.
0: Ještě navíc se musí nějak živit, jak říkáš. Ano. Ne, to je krásná část toho filmu. Kdybyste ho náhodou neznali, což se samozřejmě může stát, tak si ho někde najděte a pustíte, protože to je krásná ukázka. On má samozřejmě jasnou moderní slovo konotaci a vazbu na tu dobu, ale myslím si, že už je zábavný i pro lidi, kteří tu dobu nejenom nezažili, ale ani nepamatují, ani třeba nevědí, o co jde. Tam ty dobové narážky, že jo, proč já první, protože si ve straně a všechny tyhle ty věci, to už je jako pryč, že jo.
1: To už je pryč, no,
0: ale to nevadí.
2: Ale je teda pravda, že jsme se na to dívali s naším starším synem a no, tomu se to teda líbilo moc.
0: Jo?
2: A říkal, že jako moc rád, kdykoliv to poběží, si to taky s náma pustí a dá. Říkal, třeba v tom Clementinu je ta knihovna furt stejná.
1: Ty, ale to mě baví, že ti mladí, jako... Tví synové, že jdou touhle cestou.
0: Ale ptal se třeba něco.
1: Jsou cizí, nebo no vzdálený ty
0: protože tam
1: filmy,
0: je totiž ta poenta. Ono to vypadá, že oni vypadli z toho okna a roztřískali se, že to je konec
1: že
0: filmu.
1: Je konec.
0: Že? Jenže tam je ta strašná poenta, jak on říká, nezajištěně nebo nezajištěný lešení. Přece nepotopím, nebo co říká lidi, kteří byli vyzdvihnutý jako vzor socialistický morálky. Což je, to je šílená poenta jako toho filmu. Která už by tam vlastně nemusela být, jo. Protože samo o sobě to je velmi vtipný konec, protože on tam není lešení. Dneska se to lešení zdá trochu níž.
1: Tam jsou vůbec fory. I Jančurka, když se chystají na ty světáky, že jo, tak říká, prosím vás, no, ve vyšší společnosti to já jsem samozřejmě, no počkejte, no nebyla, já mám trošku jako trému, já jsem byla v Diplomatu, když tam luxovali, akorát. A no. Bohdálka říká, prostě to zbyla v Luxoru.
0: Což je vedle ty Jalty je Luxor, že? Já byla v Diplomatu, akorát tam luxovali.
1: Zbyla v Luxoru.
2: Ale ta Bohdálka se k ní nechová vůbec hezky, jaký tam tím příčesem takhle mláčí.
1: No ale i Jiráskovou tam tahala za vlasy docela,
0: jak vehementně.
1: Ale to teda, opravdu jak říkáš, jedna hláška.
0: Hlavně báječně vypráví o zhoubné leukémii, to je hrozný věci, že jo. Tak si dáme Ozzyho Osbourna. Tak děkujeme, milí světáci.

0: Socher slaví 100 let.
1: Mimořádný zahajovací koncert bude zároveň inaugurací nového šéfdirigenta Eliase Grandiho. Ten symbolicky oživí program historicky prvního koncertu orchestru Radiožurnálu. Smetanova předehra k Prodané nevěstě či Beethovenovy romance s houslistou Janem Mráčkem. Buďte součástí výjimečného večera. Slavnostní zahájení z té sezony 24. září v Rudolfinu. socher.rozhlas.cz.
2: Bylo 7:30.
3: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
2: Dobré ráno. Agresivní jízda na silnicích by nově mohla být trestným činem. Ministerstva spravedlnosti, dopravy a vnitra chtějí zpřísnit postihy například za vybržďování nebo ujíždění před policií. Podle současných pravidel se jedná většinou o přestupek. Ministerstvo spravedlnosti konkrétní podobu změn teprve připravuje. Podruhé se schází sněmovní vyšetřovací komise ke kauze Dozimetr. Jednání začne už za půl hodiny a bude neveřejné. Dorazit by měli 4 svědci, jejich jména ale komise neuvedla. Prověřit má fungování pražského dopravního podniku, středočeských silničářů nebo VZP v souvislosti s kauzou. Výsledky má sněmovně předložit do března. Německá automobilka Volkswagen chce do roku 2030 zvýšit svou efektivitu a konkurenceschopnost. Jednohlasně to schválila dozorčí rada společnosti. Do konce desetiletí tak plánuje po celém světě zrušit zhruba 50 tisíc pracovních míst. Automobilka už dřív oznámila, že chce zrušit stejný počet pozic. Celkem by tak mělo zaniknout asi 100 tisíc pracovních míst. V Česku po několika deštivějších dnech začínají růst houby. Lidé teď sbírají hlavně žampiony. Pokud bude dál pršet, mohly by se objevit taky hřiby nebo lišky. Podle mykologa Jana Borovičky by ale měli být houbaři opatrní. V Česku totiž rostou i jedovaté druhy žampionů. A hokejisté Plzně vstoupili do nového ročníku Ligy mistrů vítězně. V úvodním zápase porazili na svém ledě švédského vicemistra Regle 4-0.
3: Počasí.
2: Pátek bude většinou oblačný, hlavně na severu, ojediněle s přehánkami. Postupně má oblačnosti ubývat. Večer se pak na severu Čech zatáhne a místy se vyskytne déšť nebo přehánky a výjimečně i bouřka, ve které může foukat silný nárazový vítr. Nejvyšší teploty 24 až 29 stupňů, na jižní Moravě až 31 a na horách kolem 21.
3: Doprava.
2: Na dálnici D1 ve směru z Ostravy do Brna za sjezdem na Studenku ležela v levém pruhu pneumatika. Na kilometru 332 kvůli tomu došlo ke nehodě. Na místě už je policie, blokovaný je levý pruh. Na D1 ve směru z Brna do Prahy za sjezdem na Velké Meziříčí východ je od kilometru 146 kolona. Na kilometru 151 se po nehodě projíždí levým pruhem. Zdržíte se víc než 20 minut. A do třetice D1 tentokrát ve směru z Prahy do Brna za sjezdem na devět křížů z kilometru 170 počítejte s kolonou kamionů. Nesouvislé pokračují ke sjezdu na Bratislavu. Osobní auta brzdí za sjezdem na Popůvky. A ještě dálnice D4 na příjezdu do Prahy od Příbramy za sjezdem na Řitku je z 11. kilometru kolona kvůli omezení u Jíloviště zdržení 10 minut. Šťastnou cestu, v pořádku dojeďte. Tolik zprávy, slovo má Ranní dvojka.
4: Ano, Ranní dvojka je tady s vámi, milí posluchači, a teď se ve Velké Británii budeme zabývat počasím, což je takové asi klasické téma, ale pozor, týká se to nepřesných předpovědí. A tady já se zeptám tebe, Jakube, protože my jsme zítra v Přešticích a varianta, jaké tam bude počasí, se mění každým dnem.
5: To říkáš naprosto správně. Ještě v úterý to vypadalo, že proprší celý den, jak v Přešticích, tak i na ostatních místech a lokalitách. Včera to vypadalo, že přestane pršet v Přešticích v sobotu, bavíme se o sobotě, čili o zítřku, ve 2 hodiny odpoledne a dnes jsem koukal aktuálně na radary a mělo by tam přestat pršet kolem 8 raní a pak být hezky.
4: A bude dnes tedy ten nejteplejší den z tohoto týdne, to jak platí. Jsi hlásil?
5: To platí. Mm-hmm. To platí. Do 31 stupňů na jihu Moravy.
4: Mm-hmm. Dobře, tak uvidíme, co nám řekne Tereza Antenová.
5: Tereza to řekne, prší, naschledanou, ne?
6: No a když to nevíde, dá se někde stěžovat, abych ještě víc přiblížila to Terezi?
5: Na
2: téma.
5: No. Na dešťárně.
4: Je výborná místnost na starých nádražích. Mne se lampárna. A...

0: Velká Británie je proslulá svým deštivým počasím. To je asi taková klasika, o tom se obecně vypráví. Je to ostrov a tam se s deštěm, ať už v jakémkoliv množství, prostě nějak počítá. Jenže problém je v tom, že odborníci na počasí sice umí předpověď připravit detailně, nicméně hlavní ikona platící po celý den je většinou spíš pesimistická. A teď si navíc začali stěžovat lidé pracující v turistických odvětvích s tím, že právě nepřesná předpověď počasí jim ubírá tržby. A podrobnosti má z Londýna naše spolupracovnice Tereza Antenová. Tereza, dobré ráno.
1: Dobré ráno, do Prahy.
0: Já když jsem byl ve Velké Británii několikrát, nebo na tom ostrově Man, kde teda to počasí je opravdu velmi vrtkavé, tak tam mi říkali takový místní vtip, nevím, jestli platí ještě v současné době, nelíbí se vám počasí, jaké je tady? Říkám, yes, počkejte 5 minut.
1: Ano, my velmi často prožijeme všechna roční období během jediného dne.
0: Ano, je to tak, ale jak je to tedy s tím aktuálním problémem?
1: Tak my skutečně teda o počasí se můžeme bavit hodiny a hodiny, samozřejmě to je takové naše oblíbené téma. A konec konců jsme tady už zvyklí úplně na všechno a letos už je na středomořské teploty. Ale samozřejmě vás teď už zdravím z téměř upršeného velkoměsta na Temži, protože abychom meteorologům zase tak úplně nekřivdili, tak oni na dnešek déšť skutečně předpovídají a to hned na pár hodin. Problém ale pro nás Brity je nejenom tato detailní hodinová předpověď, kterou všichni sledujeme na svých telefonech v příslušných aplikacích, ale právě ta jedna ikona, která sumarizuje celý den. No a abychom byli konkrétní, ta známá ikonka mraku s jednou deštivou kapkou je tím, co zkrátka řadě z nás kazí plány. Jenže, jak známo, počasí je u nás nesmírně proměnlivé z hodiny na hodinu doslova a pršet může začít kdykoliv i třeba z krásně modré oblohy.
0: Takže logicky, když se předpovídá déšť, jak jste zmiňovala, ty vaše plány jsou tedy pokažené. Ne, jdou stranou.
1: No právě čistě proto, že všichni očekáváme déšť, nebo radši přímo pořádný liják. Problém ale je, že meteorologové používají právě tu ikonku s mráčkem a jednou kapkou i na krátké přepršky, které se de facto za déšť nedají moc počítat. No a právě to plíkazí tržby v turismu, protože jak už správně zaznělo, lidé zkrátka operativně ráno mění své plány podle ikonky na aplikaci s počasím. A to i v případě, kdy prší třeba jen přes noc. Čistě proto, že lidé očekávají už automaticky, jenom to nejhorší a radši počítají s deštěm na celý den, co kdyby náhodou.
0: Vy jste říkala, že firmy přicházejí o zisky, mohli bychom se bavit o nějakých konkrétních částkách?
1: Tak údajně jdou ušlé tržby do 10 000 liber za den, což už je částka, která je samozřejmě v podnikání znát, to se rovná poklesu návštěvníků o zhruba 30% denně. Takže se u nás na 80 majitelů turistických atrakcí rozhodlo napsat dopis britské meteorologické službě s tím, že jí prosí o změnu toho, jakým způsobem se budou jednotlivé ikony používat nejen v detailní hodinové předpovědi, ale právě také i v případě té jedné ikonky, která shrnuje celý den.
0: Já myslím, že meteorologové se nezavděčí asi v žádné zemi. U nás tak máme vlastně stejné problémy. Ono to počasí je těžko předvídatelné.
1: Tak u nás se traduje, my jsme to trošku zmínili, to známé přísloví, že to klidně během jediného dne zažijete všechna roční období, nebo že se počasí nemůže samo rozhodnout, jaké dnes zkrátka bude. Ale na druhou stranu právě už zmiňovaní obchodníci nekritizují meteorology a jejich výsledky, ale spíš to, jakým způsobem je prezentují. Takže teď navrhují například rozdělit ikonky na denní a noční, stejně jako navrhují i uvádět procento suchých hodin. Jak vidno, Britové zkrátka nejsou tak stoickým národem, jak o sobě často tvrdí. To úsloví, ať se děje, co se děje, nebo lépe řečeno v našem případě za každého počasí, pro nás podle průzkumu tak nějak neplatí. Většina z nás totiž končí buď to příliš navlečená za sluníčka, nebo pokud máte špatný timing, promočená až na kost.
0: Ano, tak je to téma, které všichni milujeme, můžeme se o tom bavit celý den. Terezo, teď jsem si ještě vzpomněl na jednu odpověď dámy na tom ostrově Man. My jsme tam byli s jedním kamarádem Petrem Kvichem a bydleli jsme u manželů. Byli spolu asi 60 let, dámě bylo přes 80 a celý život žije na ostrově Man. A já jsem se jí ptal, protože jsme tam jezdili na motocyklech, jak dnes bude, a ještě jsem mi říkal, víte, tak tady žijete celý život, asi to tady znáte, ten ostrov. A ona se na mě tak dívala a říkala, really, I don't know. A to bylo všechno, co řekla. Tak to je dobrý. Tak děkujem, mějte se hezky.
1: Také děkuju a těším se na slyšenou.
0: Mě taky, to byla Tereza Antenová. A právě říkala, když neprší, jeďte, jděte jezdit, protože to může být za půl hodiny. No, je prostě nevyspytatelné.
2: Ale když se vrátím k těm aplikacím, mnohdy je v té aplikaci uvedeno pravděpodobnost srážek v procentech.
0: Ano, ano.
2: Když je tam 60%, tak se většinou nic neděje. Mm-hmm. Přestože je to nadpoloviční pravděpodobnost, že bude pršet. Naopak, když tam jsou třeba 2%, tak se stane, že se rozprší. Ta aplikace opravdu... No, to se stalo několikrát. To se děje i, no, i tady v Čechách, bohužel. Teď to počasí je úplně jiné, než na které jsme byli zvyklí. Dokonce koupaliště otevřená v září. To si málo kdo pamatuje, ale teď tomu tak je.
0: Já si jdu pustit film na samotě u lesa.

0: Ranní dvojka.
1: Jak bude?
2: Tak můžeme navázat volně na rozhovor s Terezou Antenovou.
3: To teda navážeme, protože teď to počasí. Ráno to vypadalo, takže bude většinou polojasná obloha, ještě alespoň dopoledne, ale, přátelé, na většině území podle meteoradaru je zatažená obloha, možná kolem Brna byste mohli mít ještě sluníčko a teploty mezi nejčastěji mezi 16 až 20 stupni Celsia, ale postupně bude od jihozápadu oblačnosti přibývat a večer se pak na severu zatáhne a později se vyskytne déšť, ale já si myslím, že na ten sever sice přijdou přehánky později, ale jinak můžete očekávat přehánky a to opravdu na většině území, v těch různých lokalitách, nemohu říct přesně kde, tak prostě vezměte si deštník. Ale ty teploty budou opravdu vysoko, 24 až 29 stupňů, jih Moravy kolem 31, na horách pak kolem 21 a to v 1000 metrech. Pokud se objeví někde bouřka, tak zesílí vítr, to už známe, kolem 55 km nárazech. Ten zítřek s výjimkou severu a severozápadu, kde bude ještě převážně zataženo s deštěm nebo přehánkami, tak už by mohla být víceméně polojasná obloha, místy až jasná a ty zítřejší teploty odskočí od těch ranních, které budou místy i kolem 10 stupňů, až k 19, 24 stupňům na jihovýchodě 26 a v neděli to už bude sluncem zalité, vše má být hezky, převážně polojasná obloha, teploty kolem 23, respektive na jihu Moravy kolem 25 stupňů.
4: Tak to by možná mohli začít růst houby, ne?
3: No to jsem si říkal, že si myslím, že v příštím týdnu, příští víkend určitě, že už bychom mohli vyrazit a mohli něco najít, protože zatím to vypadá tak jako na tři klousky a tři hříbky.
4: A to říkáš úplně přesně, jako by si psal článek v dnešní Mladé frontě dnes, z kterého cituji. Titulek zní, houby začínají konečně růst, ale jen tam, kde pršelo. Minulý víkend vařila paní Květa z Horažďovic letos poprvé podle rodinného receptu bílou bramborku. Zásadní ingrediencí vyhlášené polévky totiž jsou čerstvé hříbky. Vnoučata našla v lese na Šumavě pár hříbků, tak jsem jim udělala polévku a zbylo i na omáčku, popisuje a těší se, že konečně začínají růst houby. Letošní sezóna je podle ní kvůli suchu tragická. Houby zatím nerostly ani tam, kam pro ně byla desítky let zvyklá chodit. Teprve teď začínají trochu růst, našla jsem pár křemenáčů a vypadá to, že o víkendu nazbírám i pár bedel na řízky, těší se. A její slova potvrzují i mykologové.
2: Když nerostou houby, tak mám pro vás šrouby.
1: To byl Rým.

0: Hezké dobré ráno. Houby na Šumavě rostou. Včera první košík, ale všude plno houbařů. S pozdravem Jára.
1: Hezký.
0: Tak asi tak to je. Taková je situace.
1: No a tady se dál píše, že pokud budou do konce týdne další srážky, mohly by podle Jana Borovičky z Českého hydrometeorologického ústavu růst i tradiční jedlé houby, například hřiby či lišky. Borovička ale zdůraznil, že situace není a nebude stejná na celém území Česka a zároveň varuje, že nerostou jen jedlé houby, ale i ty jedovaté. Pozor je potřeba dávat hlavně u žampionu, roste totiž nejen třeba žampion polní, ale například jedovatý žampion zápašný.
0: A napsal Václav Skřivánek ze Šluknova. Středa 2.9. Podívejte se.
2: Viděl jsi tu fotografii? No a podívej se na tu levou. Tam no. Má v ruce hřib, který váží asi 2,5 kg.
1: Fakt jo?
0: No, takže někde rostou, musí se vědět, kde. Musí se vědět.
2: Říká se u Chomutova, no, Krušné hory. Podle mě už začnou i Forlička.
0: Tam jsou hory Krušné.
2: Tam jsou Krušné. Tam bych nechtěl předpovídat počasí každý den.
1: No, ale já už tam koukám na tu velkou houbu, jak Kubeta je teda.
0: No, tak jo, tak popis fotografií do rozhlasu, to je jedna z disciplín, která nám opravdu jde. Děkuji, tak spolupráce perfektní.
1: Jsme chtěli potvrdit tvá slova.
0: Teď vynikající. 7 hodin 55 minut, to je informace, bez které se podobně neobejdete v případě, že vám v 8 jede vlak.

0: Blízká setkání
1: na dvojce.
2: Naším hostem bude herečka a influencerka Anna Dvořáková. Kdy naposledy prožila dokonalý den? Co všechno zažila při natáčení stejnojmenného filmu, v němž stvárnila sestru hlavního hrdiny? A jak se jí daří propojovat svět filmového plátna s tvorbou v online světě? Odpovědi nabídne herečka a influencerka Anna Dvořáková.
0: Blízká setkání
1: dnes po 11. hodině
0: na dvojce.
3: Bylo 8 hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
3: Plynu je v Česku dostatek. Většina velkých dodavatelů zatím ceny nezvedá. Nepál odhaduje škody po povodních na desítky miliard. A počasí většinou bude oblačno, na severu místy déšť nebo přehánky a teploty do 29 stupňů. U mikrofonu Soňa Jindrová, dobré ráno. Velcí dodavatelé energií v Česku zatím neplánují zdražovat plyn ani elektřinu. Energie totiž nakupují s předstihem. Současný růst cen se také v jejich cenících aktuálně neprojevuje. Velkoobchodní cena plynu přitom v Evropě překročila 75 eur za megawatt hodinu. Podle Ministerstva průmyslu a obchodu jsou zásobníky plynu naplněné téměř ze 70%, což je podle odborníků pro nadcházející podzim a zimu dostatečné. Ničivé povodně v Nepálu zničily infrastrukturu a domy za v přepočtu 53 miliard korun, informoval o tom šéf tamního úřadu pro zvládání katastrof. Přírodní katastrofa zasáhla Nepál a sousední Tibet minulý týden. Nepřežilo víc než 1200 lidí, přes 4000 dalších úřady pohřešují. Stovky lidí zůstaly uvězněné v prostorách vodních elektráren. Agentura Reuters napsala, že z tunelu jedné z nich dnes záchranáři vyprostili další dva přeživší. Oddělení vnitřní kontroly ochranné služby prověří okolnosti vzniku rozhovoru ministra zahraničí Petra Macinky z motoristů pro aktivistickou skupinu Detektivní parta. Studio, ve kterém dával rozhovor maskovanému muži, strážci na pokyn Macinky neskontrolovali a zůstali venku. V místnosti se přitom nacházely makety zbraní, pyrotechniky a odposlouchávací zařízení. Jestli byl postup ochranky v pořádku, prověří vnitřní kontrola. Říká mluvčí ochranné služby Tomáš Procházka.
4: Je patrné, že z vícero úhlu pohledu nešlo o zcela standardní situaci při zajišťování bezpečnosti chráněné osoby. Na základě těchto informací ředitel ochranné služby rozhodl o prověření veškerých okolností oddělením vnitřní kontroly.
3: Ministr Macinka tvrdí, že se jednalo o provokaci aktivistů, kterou ale odhalil. Vychází nové album zesnulého Mekyho Žbirky, nazvané Special. Obsahuje 13 skladeb, hlavně ze začátků jeho kariéry. Jsou mezi nimi například rané nahrávky Neplač malá nebo Záhadná, kterou zpěvák poprvé natočil s kapelou Modus v roce 1977.
5: Na nové desce jsou především skladby, které nikdy nevyšly na Žbirkových řadových albech. Mezi vzácné nahrávky patří třeba remix autobiografické písně Slávou opitý. Album uzavírá skladba Každý den budu vraj Vianoce, kterou Žbirka naspíval společně s Mariánem Kochanským ze slovenské skupiny Loizo. Desku Special sestavil dlouholetý spolupracovník vydavatelství Opus Juraj Černý ve spolupráci s vdovou po slovenském zpěvákovi Kateřinou Žbirkovou. Tereza Cedidlová, Český rozhlas.
3: 20-letá Nikola Bartuňková postoupila při deblu v hlavní soutěži na US Open už do třetího kola. Téměř dvakrát starší Němku Mariovou porazila 2-1 na sety. Do třetího kola postoupili taky Jakub Menšík a Marie Bousková. Naopak Kateřina Siňaková s Daliborem Svrčinou v singlu končí.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
3: Dnes bude většinou oblačno, hlavně na severu, ojediněle s přehaňkami, postupně bude oblačnosti ubývat. Večer se na severu Čech zatáhne a později se tam místy vyskytne déšť nebo přehaňky, výjimečně i bouřka, ve které může foukat silný nárazový vítr. Nejvyšší teploty 24 až 29 stupňů, na jižní Moravě až 31 a na horách kolem 21.
0: Doprava.
3: Dálnice D1 je z Brna do Prahy za sjezdem na Větrný Jeníkov uzavřená na 99. kilometru. Srazila se tam dodávka s kamionem náhradní trasy z exitu 104 přes Herálec nebo Větrný Jeníkov kamionem přes Havlíčkův Brod. A na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna za sjezdem na Velké Meziříčí východ opatrně na kilometru 146 se zastavuje pravý pruh, popojíždí se až na kilometr 151, kde řeší nehodu. Zpoždění 20 minut. Tak opatrně a šťastnou cestu. Tolik zprávy a stále posloucháte Ranní dvojku.
6: Je 8 hodin 5 minut a my otvíráme novou divadelní sezónu, logicky, protože je začátek září, chodí sem vždy v pátek kreativní producentka Kateřina Radouská a novou divadelní sezónu otevřela i Regina Květoňová, která včera byla na představení paní Bovaryová v Národním divadle, které bylo i přenášeno Českou televizí od 20.00 na ČT Art a od 7 hodin ani s Reginou, ani s Jakubem není řeč, protože ona pořád pouští ukázky Jakubovi.
7: No protože, no tak jednak...
6: Taková nefascinace.
7: Jednak ten titul, to byl náš maturitní titul, že jo, Gustav Flaubert, a já jsem si říkal, jestli bude dobře zahrané to divadelní představení, takže bych šel a Regi přišla úplně nadšená. A teď mi pouštěla určité scénky, málo na to, abych tam ještě šel. A já jsem teda překvapený, protože většinu z těch herců jsem neznal, nebo neznám, ale ty herecké výkony jsou jako velmi přesvědčivé. Takže jdu.
6: Jo, jo. My máme za týden premiéru, takže já to vaše nadšení pro divadlo teď úplně nezdílím.
8: Škoda, možná bys jsi mohl zajít do divadla.
6: Jo, velmi rád.
8: Tam ho najdeš.
6: Tam hodně dlouho nebyl teď na jevišti. Ale jenom tak jako juknu tady na Kateřinu Radouskou, jestli takhle, vy jste to představení 100% viděla a sdílíte to nadšení. Ano, no, říká, že
8: tak,
6: ano, kývá.
8: Tak to jsem ráda, tak teď už se můžu veřejně před Kateřinou taky přiznat, já jsem byla nadšená.
6: Byla nadšená.
8: Mm-hmm.
7: A režie se ujal Tomáš Loužný, také já jsem neznal, pán možná
6: taky, jo, taky znáte, dobrý, ano,
7: 35 let chlapec. A asi teda velmi vyzrálý.
8: No, přesně tak,
7: protože už co se týká režie téma, divadelní. No.
6: Když děláš divadlo 35 let, tak už jsi vyzrálej. Tak jo, tak za chviličku.

0: Tak jsme vám slíbili zahájení divadelní, jsem tě říct, zahájení lázeňské sezóny, tak za chviličku ji spíš budeme ukončovat, ale divadelní sezónu zahájíme s Kateřinou Radhouskou. Dobré ráno.
1: Dobrý den. No ale tak jít do divadla, to je skoro jako jet do lázní. Někdy.
0: Ano,
1: někdy.
0: Ano, někdy je to trošku trápení, ale vy nás určitě chcete spíš pozvat do těch lázeňských stylů divadla.
1: No, tak to nevím dneska, ale každopádně chci říct dobré ráno a zvu určitě všechny posluchačky a posluchače do divadla, protože ano, začíná divadelní sezóna. Já jsem teda zjistila teď nedávno, že v srpnu jsem viděla 28 divadelních představení, takže já jsem žádné prázdniny neměla, pro mě to tak plynule vlastně přechází.
0: To si neumím vůbec představit.
1: No a já taky ne, a přesto se to nějak stalo. Nicméně, dnes vás tedy pozvu konkrétně do Ostravy, do mého oblíbeného divadla Petra Bezruče. Tam dnes mají slavnostní zahájení sezóny a já chci mluvit o představení, při kterém jsem se opravdu smála, jako už dlouho ne. A nebyla jsem sama. Možná to bylo způsobeno tím, že jsem tohle představení viděla někde jinde než v Ostravě. Viděla jsem ho na festivalu Regiony v Hradci Králové, kde podle mě nebyli žádní fanoušci Baníku Ostrava, protože to je docela podstatná okolnost. U těch si nejsem jistá, jestli se baví úplně celou dobu. Inscenace se jmenuje Baníček, ale... A pro některé teda možná trochu překvapivě není jenom o fotbale, protože jak jsem vyrozuměla, tak někteří diváci si mysleli, že jdou na představení třeba o detailní historii Baníku Ostrava. Takže tak to není, ti můžu být trošku zklamaní. Vy mimochodem fandíte někomu ve fotbale?
0: Ne, já jsem nepolíben, tak se
1: omlouvám. Teď jsem vás úplně zaskočila.
0: No, já jsem... Ale tak Regina to ví, oni, my se tady často bavíme o Arsenálu a o Bohemians Praha, ale Bohemians Praha, já znám jenom z těch bombónů, cirko, klukanek, no. A jak takhle, můj kamarád je Milan Baroš, ale tím skončil můj, já to můj moc
1: fotbalový zájem.
0: Ani to není asi zájem nebo nezájem, to, mě to jako míjí, minulo mě to, no, takže vůbec netuším. Ale vím, že Baníček, to je fenomén, ne, Baník?
1: No jasně, Ostrava, určitě, no, Regina asi taky moc nefandí.
2: Já jenom koukám na ten Arsenál a na tu Bohemku.
0: Ale no. Jako rád se na to podívám, nemám jako žádný jako odpor nebo něco takového, to spíš se v tom neorientuju, tak to bych to řekl.
1: To je skvělé, že jsem do tohoto divadelního příspěvku dostala i tohle vaše přiznání. Tak a teď k tomu představení Baníček, ale já bych ho doporučila určitě divadelním fanouškům, protože o divadle je toho tam docela dost. Text je komediální, velmi zábavný. Není to taková ta divadelní hra v pravém slova smyslu, jde o autorské divadlo, což znamená, že inscenace vznikala kolektivně pod režijním vedením Jana Holce, takže jsou tam třeba i některé informace, řekněme, osobnější povahy ze života těch účinkujících a finální verze textu tedy vznikala během zkoušení. Nedá se vlastně vyzdvihnout tím pádem jeden herecký výkon, protože celá ta herecká skupina funguje na jevišti naprosto skvěle dohromady. Čili zvu na Baníček, ale trochu o fotbale a hodně o divadle, protože jsou tam takové jako chytré spojnice mezi divadlem a fotbalem.
0: Tak ono to v principu je to samé. Jsou tam diváci a herci.
1: Teď trošku odhalujete právě jako určitý, řekněme, drobný záměr toho, ano, že právě skutečně se dá najít spousta spojnic mezi divadlem a fotbalem.
0: Nevědomky, všimla
1: no,
0: jste si.
1: No, ano. Nevidět ta zkušenost s divadlem, možná i s fotbalem, aspoň z televize. A já jenom dodám, že v tom představení se ale vyskytují vulgarizmy, stejně jako ano. Někdy na fotbalovém utkání, takže není vhodné pro děti, to raději upozorňuji. A zvu samozřejmě i na další repertoár divadla Petra Bezruče, už v minulosti jsem tu chválila třeba jejich Ibsenova Nepřítele lidu. Kdyby chtěl někdo vážnější téma, tak skvělá je také inscenace irské hry Ochranný reflex s výborným výkonem Magdaleny Holcové, to je drama, které se týká problematiky sexuálního násilí. Je to komorní a takové velmi soustředěné na malý okruh postav. Úplně dobře vám teda možná po tom představení nebude, já jsem z toho měla docela silný zážitek a samozřejmě teda ani ochranný reflex není představení vhodné pro děti, takže pro děti najdu něco někdy příště.
0: Budeme moc rádi. Tak jsme začali tím, že divadlo někdy může působit jako lázně, ale vy jste dobře upozornila, že v tomto případě musíte být trošku otrlejší. Tak děkujem, to byla kreativní producentka našeho Českého rozhlasu Kateřina Radhouská. Mějte se hezky.
1: Děkuju, pěkný víkend.

0: Je 8 hodin 18 minut a možná pro někoho nečekaně. Vítám tady ve studiu u mikrofonu Martina Hrdinku. Martine, dobré ráno.
1: Dobrý den, dobré ráno. Já jsem si tady půjčil i sluchátka, děkuji pěkně.
0: Nejenom proto, že jsi náš posluchač, já jsem zároveň tvůj posluchač.
1: Děkuji. S velkou radost. Já jsem vás poslouchal od rána, takže hyčaráda, to je moje téma.
0: Jo, no to ještě si o tom budeme povídat. Ale ty jsi přišel kvůli něčemu úplně jinému. Týká se to čísla 80.
1: Ano. Já to řeknu hned na začátku, protože bychom na to mohli zapomenout, jo. Takže, protože mám takový vyprávění, který bych vám chtěl tady říct, ale musím říct na začátku, že ta číslovka 80 se týká na sobotu Freddieho Mercuryho. A Freddie Mercury by slavil v tu sobotu 80. narozeniny. Já schválně říkám to slovo slavil a taky říkám, že my budeme slavit, protože mně to připadá, člověče, že ten člověk nikdy neumřel. I když jsem tenkrát prožíval velice emotivně jeho smrt, ale mně připadá, že vlastně neumřel proto, protože je všude. Jo? Když si pustíte jakýkoliv rádio ve světě, když jedete, tak prostě hrajou Queeny, zní jeho hlas v televizích hudebních, neustále se o něm mluví, takže mi to připadá, že nikdy neumřel. A tak se bude slavit v sobotu i tady na Dvojce. V 10 hodin dopoledne začíná speciál Halo Soukup Halo. A to je proto, protože jako jeden z mála ten Ondřej Soukup jako moderátor zažil Queeny živě v Mnichově, protože tam byli s Karlem Gottem na koncertu a všimli si, že jsou tam Queeny, tak na ně šli, aniž by věděli, že vlastně je tenkrát taky vidí naposledy a slyší naposledy Freddieho Mercuryho, takže tam bude vyprávět spoustu zážitků a taky samozřejmě řekne něco zajímavého o těch písničkách, protože je to jeho producentský a skladatelský pohled na ty písničky, které třeba napsal Freddy anebo natočil. A potom večer ve 20 hodin začne takový speciál, který se jmenuje Vzpomínka na Freddyho a to moderuju já. A je to proto, že já jsem v roce 2001, což bylo 10 let po jeho smrti, moderoval takový krásný koncert ve Dvořákově síni pražského Rudolfína, Český národní symfonický orchestr, což já musím říct, že v tom roce 2001 to nebylo běžné, že se hrála jiná než, teďka řeknu schválně, vážná muzika. Jo, že si vzali ty Queeny jako pod palec a že vlastně udělali aranže různý, ale aranžeři jako Libor Čapek a další, tak to bylo takový jako převratný na tu dobu, na ten rok 2001 a byl to Český národní symfonický orchestr, byl tam Janek Ledecký, Bára Basiková jako solisti, Kamil Střihavka a ještě další a já jsem tenkrát moderoval ten přímý přenos na Radiožurnálu, takže to budou takové moje vzpomínky na tento koncert, který tenkrát vzbudil emoce, protože vlastně oni ty písničky, když tam není ten Freddie, tak jsou úplně jiný. Jo, takže i tohle to tam bude a navíc připomeneme ten hlas Freddieho Mercuryho hned na začátku v takové speciální písni, která je podle mě jednou z nejlepších. Sorry, nevypnul jsem si asi telefon, že to, ta žába, to jsem já. Já jsem si asi něco jiného udělal, vypnul. Takže to je pozvánka na sobotu, ta 80. Freddieho. Ono toho je o víkendu hodně, protože třeba v neděli jsou nedožité 80. Hany Zagorové a nebo má 65. náš kamarád Richard Miller. Tak jo, o víkendu. Je, jsou věci,
0: co? My jsme teď byli jeho předskokani v Třebívlicích.
1: Tak to jste byli vy.
0: To jsme byli my. On šel až po nás.
1: Já jsem také v Třebívlicích příští sobotu, čověče. Představ si Thomas Anders Modern Talking.
2: Ano. No. Jasně.
0: Thomas Anders.
1: To se těším hodně. Já už jsem byl předskokan Lou Beggy tam v Třebívlicích a Sandry taky. Já jsem takový předskokan těch legend.
0: Já jsem uváděl.
1: Někdo musí hrát před nima, ale taky vám musím říct ještě jednu věc, taky jsem jednou měl předskokan, jsem hrál Tom Jones, že to bylo opačně, že já šel po něm. To bylo dobrý.
0: Já jsem jednou tady na Žofíně na plese uváděl Alphaville a bylo to takový, hrála tam i Bára Basiková tenkrát a když jsme to připravovali, myslím, že se to byla 10-15 promotion nebo někdo takovej a sedím v šatně. A říkám, jo, tady je ten umělec to. A říkám, a co je to Alphaville, ten taneční číslo? A on na mě koukal. A říkal, to vy neznáte Alphaville? Říkám, no znám Alphaville, ale přece nejsou tady o půlnoci na plese Alphaville. A on říkal, jsou. Tak jsem mazal za Bárou Basikovou, která hrála dole. Říkám, Báro, tady jsou nahoře Alphaville. Ona, to není možný, kam pojď sem. A stáli jsme tam. A to byly vlastně poprvé. Ono pak už je to, jak říkáš, pak už se to stává jako běžnou nějakou praxí, protože zase ta kapela prý až tak drahá nebyla. Ale tam přišel ten frajer, rozumíš, všechno v kůži. Bylo to normálně...
1: Dneska je to běžný.
0: Forever teda. Young, dneska je to běžný.
1: Zažil jsem je zrovna mnohokrát, stejně jako Lou Begu, stejně jako ty Modern Talking. Zažil jsem třeba na večírku tady v Ambasadoru ještě pravý Modern Talking, asi pro 30 lidí jenom. Prostě nějaká oslava nějakého bohatého pána. Byli tam Bad Boys, Modern Talking a právě Lou Bega taky. Ale to je tak, to bylo tak v roce 2002 třeba. A to jsou věci, no. To jsou...
0: Tak, a teď se přesuneme...
1: Ale to je zase můj telefon, já ho vypnu.
0: Jo, prosím tě, to je v pořádku. Rok 1984, ano. Sokolovské staré náměstí, prodej na Suprafonu, já jdu kolem a chce se mi omdlít, protože tam je album Queen The Works.
1: Jo.
0: Přišel jsem dovnitř a říkám, asi to nebude za těch 44 korun, jako je Suprafon, to bude ta Artia 120. A ona říká, ne, to je originál deska, ta stojí 200 korun.
2: Je.
0: Tak jsem šel domů, poprosil jsem o 200 korun, koupil jsem si ji. A mám jí teď
1: a tady.
0: A je tady. Co si z toho pustíme?
1: Hele, mám jí taky. No. Taky jsem si ji tenkrát koupil v Suprafonu na Moskevská ulice ve Vršovicích. Já tomu pořád říkám Suprafon, jako ta prodejna desek, že jo. A já bych dal písničku, tenkrát to byla doba, kdy oni ještě podepisovali ty písničky svými jmény, i když to byla vlastně kolektivní práce, ty Queeni. Vůbec členové skupiny Queen jsou prostě inteligentní pánové vzdělaní v mnoha oborech. Ten Freddie Mercury do toho zapadl tak nějak zvláštně tím, že on snad uměl úplně všechno, ale trochu. Jak to tak bývá u nás, třeba v Čechách je to běžný, že jo, Ferda Mravenec a tak, a Brouk Pitlík a všichni něco umíme. A desetibojaři třeba, podívejte se, my máme slavný desetibojaři, protože my umíme jako všechno, jenom trochu, ale jenom trochu. Jako, jo, na stovku to nezvládneme.
0: Tomu si rozuměli, Martina,
1: takže takhle byl ten Freddie. Z mýho pohledu samozřejmě, protože já jsem sledoval skupinu Queen úplně od začátku, my jsme ji objevili někdy v roce 1975 s Michalem Viktoříkem, my jsme spolu vyrůstali a samozřejmě logicky jsme si pouštěli stejné písničky. A když tahle ta deska vyšla, tak jsme samozřejmě nejdřív hledali písničky, které složil Roger Taylor, ale pak už došlo i na ty ostatní. My jsme se vždycky pouštěli přednostně ty, protože jsme měli rádi Roger Taylora, bubeníka skupiny Queen, takže jsme si nejdřív pouštěli ty, ale potom jsme došli i na ty ostatní. A Freddie Mercury má takový zvláštní rukopis a podle mě to je i tím, že prostě byl ten interpret, že byl tím zpěvákem hlavním, jo. Že se okamžitě pozná, že tu písničku napsal on, takže já bych rád, kdybychom teď zahráli píseň, která se normálně v rádích nehraje, It's a Hard Life. Tam je to slyšet
0: už
1: nádherně.
0: Už to praská.
1: No už to praská.

0: Tak se loučíme tímto nádherným rtuťovistým projevem Freddieho Mercuryho. Tahle písnička Queen začíná jako Směj se, paňáco. Hned nám přišel tady italský skladatel Leon Cavallo. A pozvánka od Martina Hrdinky, tak děkujeme, Martine.
1: No já děkujem, jsme nic nestihli, čověče, tak neuvidíme se třeba toho 24. listopadu, já se koukám, co to je za den. 24. listopadu 91 zemřel Freddie Mercury, je to úterý, to bychom se mohli sejít a zazpomínat.
0: To uděláme celý úterý, klidně.
1: Jo, jasně. Já jsem se s ním vyfotil, ale teda v muzeu voskových figur.
0: Tak děkujeme pěkně.
1: Ahoj, děkuju.
0: Ahoj. Učí se Raní Dvojka.
1: Čau.
2: Hezký víkend.
0: Uvidíme se v Přešticích.
3: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
4: Český rozhlas Dvojka.
5: Rádio, které vás baví.
4: Český rozhlas Dvojka.
5: Rádio, které vás baví.
3: Český rozhlas Dvojka uvádí pořad Jak to vidí. Osobnosti z různých oblastí přinášejí názory a komentáře v souvislostech.
6: Co říkáte této myšlence?
5: Jak to vidí?
3: Novinářka a moderátorka Zita Senková a její host.
6: Dobrý den, je tady pravidelný čas podívat se na dění kolem nás v souvislostech. Jsem ráda, že pozvání přijala Jana Matesová, ekonomka, někdejší zástupkyně České republiky ve Světové bance. Buďte vítána, dobrý den.
7: Dobrý den, děkuji za pozvání.
6: Pod lupu si vezmeme jak jinak návrh státního rozpočtu na rok 2027. Vláda Andreje Babiše počítá s vysokým rozpočtovým schodkem a výrazným růstem výdajů. Je obhajitelný, co českou ekonomiku vůbec táhne vpřed a na čem by měl stát budoucí růst. Zita Senková přeje nerušený poslech.
3: Český rozhlas Dvojka.
5: Jak to vidí?
6: Ministerstvo financí předložilo návrh státního rozpočtu na příští rok. Jde o rozpočet s druhým nejhlubším schodkem v historii České republiky ve výši 389 miliard. Paní Matesová, co jste si řekla, když jste slyšela výši toho deficitu?
7: Já jsem byla šokovaná, protože jsme čekali vysoký deficit, ale čekali jsme deficit po 3% HDP, jak má vláda v programovém prohlášení, jak opakovaně říkal, nebo ze začátku říkal pan premiér, ale ono tím, že došlo ještě minulý týden, přehlasovala vláda veto prezidenta Pavla u zákona o
6: rozpočtových pravidel,
7: ano, velké rozvolnění, tak v tom rozpočtu teď některé položky nejsou uváděny, v tom, který vidíme, nicméně stát si je stejně musí půjčit, čili z hlediska finančních trhů je to úplně jedno, z hlediska ekonomů je to úplně jedno a ten rozpočet takto, jak je navržen, je výrazně nad ty 3%. Zdá se, že je i nad 3,5%, čili je to hodně. Je to obrovský rozpočet, že je to stát si bude půjčovat 1,066 miliardy každý den. Stát si půjčuje za úrok, který dneska v průměru na tom státním dluhu je ještě pod 5%, ale velmi rychle roste. Ale to proto je pod 5%, že jsou tam ještě staré dluhy, které si stát půjčoval za něco přes 2% v těch dobách, které se nevrátí. Takže jenom z tohohle navrženého schodku, jenom z toho schodku, ne z celého toho dluhu, bude za 10 let a do 10 let se určitě nezačne umazávat jenom ten deficit navržený na příští rok, bude o 100 miliard víc. A přitom česká ekonomika není opravdu v žádné krizi, to není zbídačený stát. Na konci, na přelomu roku byla 6. nejrychleji rostoucí vyspělou ekonomikou na celém světě. Teď na konci pololetí byla 10. nejrychleji rostoucí ekonomikou uvnitř Evropské unie, ale to je pořád hezké, to je pořád velmi dobrý výsledek. I ty jiné parametry ukazují na to, že česká ekonomika je všecko jiné než zbídačený stát, všecko jiné než země v krizi a mít takhle obrovský rozpočet.
6: Není tedy obhajitelný z vašeho pohledu?
7: Absolutně není obhajitelný. Víte, vždycky si můžeme vymyslet, i v domácnosti si můžeme vymyslet, co bychom ještě chtěli. Máme byt, chtěli bychom domeček, máme domeček, chtěli bychom větší domeček, nemáme bazén s protiproudem. Ale musíme na to mít. A stát si tady půjčuje, i v tom navrženém rozpočtu si půjčuje i na běžný provoz. Vždycky říkáme domácnostem, nepůjčujte si na dovolenou, nepůjčujte si na běžný provoz, na to si musíte vydělat. Půjčujte si jenom na to, co vám v budoucnosti přinese lepší možné výdělky, nebo vaše děti budou vzdělanější. A stát dělá ale přesně tuhle chybu. Ten letošní přírůstek, ten navržený deficit, zvyšuje státní dluh v tom jednom roce o víc než 10%. V prosperující ekonomice to je nepředstavitelné, není to obhajitelné a nevrátí se to. Nevrátí se to ekonomickým růstem. Není to možné. Ne v příštích 10 nebo 20 letech. Jedině by se to mohlo umazat velmi vysokou inflací. Chceme velmi vysokou inflaci.
6: Budeme mít vyšší daně?
7: Dříve či později budeme muset. To je nevyhnutelné. Politici říkají, že navrhovat zvýšení daní je politická sebevražda. A říkají to tolik, že nakonec se v tom utvrdili a vědí, že když to někdo navrhne, nějaká opoziční strana nebo část opozice bude říkat, tyhle nevolte, ti vám navrhují zvýšení daní. Místo, aby se všichni shodli na tom, že my bohužel ten český stát si představuje mnohem větší veřejné služby, než na co si vydělá. A že tedy buď se musí někde hodně škrtat.
6: Ano, za návrhem stojí premiér Andrej Babiš, mimochodem ministryně financí Alena Schillerová říká, že k tomuto návrhu státního rozpočtu na rok 2027 není alternativa. A podle premiéra kritici nejdou do detailů a nejsou schopni říct, kde by se mělo šetřit.
7: Tak. Byl to premiér Babiš, který v roce 2020 nesl na hrad prezidentu Zemanovi, to nebyl prezident Pavel, prezidentu Zemanovi, návrh na daňové reformy, které ve veřejném prostoru se jim říká zrušení superhrubé mzdy. Prezident Zeman byl proti tomuto návrhu, taky ho nikdy nepodepsal potom ten zákon, i když on funguje, platí, tak ho nepodepsal. Premiér Babiš mu slíbil, že tento zákon bude platit jako krizový dočasný jenom na 2 roky. Za 2 roky byla jiná vláda, premiéra Fialy měla ho vrátit zpátky, to daňové zatížení nemuselo se to jmenovat superhrubá mzda, ale prostě zvýšit to množství výběru. Ono nám tím letos, v letošním roce, vypadává 150 miliard. Čili kdyby býval premiér Babiš, když už to neudělal jeho předchůdce, splnil ten slib, který dal prezidentu Zemanovi, že vrátí zpátky to zdanění, tak jsme ten problém neměli. Bylo by v rozpočtu o 150 miliard víc. Víte, mě to překvapilo, že hnutí ANO slibovalo nezvyšování daní, protože jádru voličů hnutí ANO, velké většině voličů hnutí ANO, to zrušení superhrubé mzdy vůbec nepomohlo. To pomohlo jenom, když srovnáme lidi podle výše jejich příjmu, tak pomohlo jenom té vyšší polovině. Čili ano, manažerům, politikům samozřejmě to pomohlo, ale naprosté většině voličů hnutí ANO to nepomohlo, čili hnutí ANO tohle mohlo udělat, možná kvůli těm politikům to neudělalo. Co se stalo po zrušení superhrubé mzdy? Ono, zvýšily se úspory těch vysokopříjmových domácností, ale nepodpořili moc český průmysl. Podpořili trošku spotřebu, čili český obchod. Většina věcí, které nakupujeme, buď jsou úplně z dovozu s výjimkou toho obchodu, a nebo jsou aspoň částečně při nejmenším pohonné hmoty, jsou v nich vždycky z dovozu část hodnoty energie. A i kdyby ty výrobky, i když je to třeba, já nevím, česká Škodovka, tak ty roboty, na které ji vyrábějí, mají čipy z dovozu, auta mají spoustu čipů z dovozu, spoustu komponent, kabeláž. Čili Samo ministerstvo financí spočítalo, že z každé koruny i těch výdajů rozpočtu, které jdou do spotřeby například na důchody, platy učitelů, platy státních zaměstnanců, platy policistů, vojáků, tak se do české ekonomiky vrátí jenom 40 haléřů z každé koruny. Čili to, co se dostalo, trošku se zvýšila spotřeba těch vysokopříjmových, ale zejména se zvýšily úspory, které byly investovány do nemovitostí, takže nám to vytočilo ceny nemovitostí a zhoršilo dostupnost bydlení pro ty níže příjmové. No a zároveň to bylo investováno většinou ne do akcí českých firm, ale amerických. To vidíme, jak se přes bankovní fondy a tak dále investuje do amerických akcí. Takže my jsme tím zrušením superhrubé mzdy nebo snížením zdanění trošku podpořili americkou ekonomiku, hodně podpořili růst cen nemovitostí, ale nepomohli jsme české ekonomice.
6: Jana Matesová komentuje návrh státního rozpočtu na rok 2027.
4: Jak to vidí?
5: Host Zity Senkové na Dvojce.
6: Vysoký schodek na úrovni 3,5% HDP obhajuje vláda masivními investicemi, které by měly rozeběhnout ekonomiku. Příští rok by měla růst tempem 2,4%. Tak když se podíváme na ty samotné investice, paní Matesová, jak to hodnotíte? Nejrychlejší růst z těch rozpočtových kapitol očekávají ministerstvo průmyslu a obchodu a také rezort obrany.
7: Tak u rezortu obrany to je náš mezinárodní závazek, ta 2%. To je mandatorní výdaj, ne svět by nám, ostatní členové na to by nám netolerovali, kdybychom toto nesplnili. I nadále, pokud jde o růst rozpočtu ministerstva průmyslu a obchodu, tam byly převedeny agendy z jiných ministerstev, čili to je částečně tento důvod. Investice je v těch výdajích 12%. A je to jenom malé zvýšení proti letošnímu nebo loňskému rozpočtu. Samo ministerstvo financí, já už jsem tady jedno číslo citovala, počítá, že z těch jednotlivých výdajů, které, nebo výdajových skupin, které v tom návrhu rozpočtu má, nejvyšší návratnost bude 0,7. To znamená, že z jedné koruny z těch výdajů státního rozpočtu navrhovaného nejvýše se vrátí do české ekonomiky 70 haléřů, čili to nespůsobí růst. Druhá věc je, stát si tedy půjčuje, jak jsem řekla, v průměru zatím za méně než 5%, ale v příštím roce bude muset spoustu těch drahých, ještě levných dluhopisů refinancovat, to už bude za těch 5 nebo více procent a růst, i kdyby byl v příštím roce 2,5%, tak to neuhradí jenom ty náklady na dluhopisy. Jak jsem řekla, ten dluh se letos zvýší, v příštím roce zvýší tímto deficitem o více než 10%. To je v nominálních cenách, takže bychom museli odečíst inflaci. Inflace, řekněme, i kdyby byla 3%, aby se tohle umazávalo, ten přírůstek dluhu, tak by musel být růst 7%. To ve vyspělých ekonomikách dlouhodobě není možné, to je možné jenom v rozvojových ekonomikách. Česká ekonomika, když po pádu železné opony, po sametové revoluci, když vlastně měla strukturu rozvojové ekonomiky, měla možnost takhle rychle růst, ale za ta léta až do roku 2019 od vzniku České republiky rostla v průměru 2,6%. Čili, že by česká ekonomika rostla rychleji, než za kolik se si půjčuje, se může stát v nějakém jednom roce. Určitě se to nestane dlouhodobě, čili ten dluh se růstem neumaže.
6: Myslím, že vaše názory, paní Matesová, souzní i s vyjádřením Národní rozpočtové rady, podle které vláda opustila závazek, který deklarovala rozpočty pod 3% HDP a vlastně z té trajektorie, abych citovala z jejího stanoviska, trajektorie snižování deficitů se stal postupný nárůst, a to v nominálním vyjádření o 140 miliard korun za 2 roky. Co se týče toho návrhu, ještě předmětem debat, dokonce nelíbí se nejenom opozici, která ten návrh kritizuje jako nezodpovědný, nelíbí se ani prezidentovi Pavlovi, ale ani koaličním partnerům hnutí ANO, motoristům a hnutí SPD. Co si o tom myslíte? Debatovalo se o tom celé léto, motoristé chtějí snížit schodek rozpočtu alespoň o 20 miliard.
7: 20 miliard, hezká úspora, nic to neřeší. My potřebujeme skutečně někde dostat dolů alespoň těch 150 miliard. A nemusí to být v jednom roce, ale ve dvou letech už by to to dokonce slibuje vláda, slibuje velice silnou konsolidaci, slibuje Evropské komisi, aby na Českou republiku neuvalila fiskální kuratelu, tak jako třeba na Polsko a nakonec konců mnoho Francii, mnoho dalších zemí Evropské unie. Slovensko, to už muselo dělat 3 konsolidační balíčky a pořád ještě nemá fiskální, veřejné finance stabilní. Takže vláda slibuje, že dramaticky seškrtá výdaje nebo dramaticky sníží deficit v roce 2029, kdy jsou volby, a v roce 2028, rok před volbami. To se jistě nestane.
2: Už voliči... příští rok, pardon, 2028, říká premiér, ano. Že ten schodek...
7: Ale to je rok před volbami. Ano, necelý rok před volbami, ano. Já myslím, že motoristé se lekli svých voličů, když se do veřejného prostoru dostal ten návrh deficitu. Protože motoristé šli do voleb dobře, s heslem, že ohlídají Fialovu vládu, ohlídají Babišovu vládu, nicméně taky s heslem dnešní dluhy jsou budoucí daně. Dnešní dluhy jsou, to platí, budoucí daně nebo výrazné zhoršení veřejných služeb, čili dostupnosti zdravotnictví, snižování důchodu, snižování, zhoršování dostupnosti sociálních služeb, to znamená jenom třeba placených ve zdravotnictví, zase buď budete čekat jako v Británii v průměru 5 let, to jsou jejich oficiální data britská, na ošetření kazu dětského zoubku u předškolního dítěte, anebo si zaplatíte

0: investičních nemovitostí, těch třetích, čtvrtých, pátých, dvacátých bytů je z toho pár. I kdyby je vláda zvýšila na 15-násobek, tak to nevykompenzuje ten propad daně z příjmu.
1: Vysvětluje Jana Matesová, někdejší zástupkyně České republiky ve Světové bance.
2: Jak to vidí?
3: Host Zity Senkové na Dvojce.
1: Česká ekonomika loni rostla rychleji, než byl průměr zemí Evropské unie, zároveň se ale výrazně prohloubilo zadlužení státu, nepodařilo se odstranit slabiny, které ohrožují budoucí konkurenceschopnost. Země, to už cituji, ze zprávy ze stanoviska Nejvyššího kontrolního úřadu ke státnímu závěrečnému účtu za loňský rok. Tak co o tom soudíte, paní Matesová? Podle NKÚ budoucí výkonnost naší ekonomiky ohrožuje nízká produktivita práce, vysoká energetická náročnost, stárnutí populace, to jsou už asi takové ty chronické problémy naší země.
0: Ano, a nepodařilo se je napravit. V minulém roce, ano, my pořád se věnujeme i předem deficitům navrženého rozpočtu, to je v pořádku, a zpětně potom průběhu toho plnění rozpočtu, ale to, co nás má opravdu zajímat, je státní závěrečný účet. To je chyba, to asi musíme nějakým způsobem dosáhnout toho, aby se média začala vnímat, všímat toho, co je klíčové. Státní závěrečný účet je to, co potom slyšíme někdy v únoru, a to opravdu říká, jak to hospodaření vypadalo. Tak loni se vláda zvýšila dluh o 290 miliard Nejvyšší kontrolní úřad, který je povinen v srpnu tuhle zprávu nebo na začátku září tuhle zprávu předkládat, tak hodnotí, co je v pozadí. Ano, z čísel jasně vyplývá, nezvýšila se produktivita, nezvýšil se ten podíl přidané hodnoty české ekonomiky. Máme tam chronický problém, máme tam právě ten strukturální díru v příjmech státního rozpočtu, která vznikla po těch daňových reformách konce roku 2020, a tu se nepodařilo nahradit ani těmi dílčími škrty na výdajové straně.
1: Mimochodem NKÚ si všímá i dopravy. Paní Matesová, Miroslav Kala doslova píše, že udržujeme evropský skanzen železniční sítě konce 19. století, který nákladně vybavíme moderními a drahými technologiemi. Jenom připomenu, že doprava se stala hlavní prioritou loňského rozpočtu s celkovými výdaji téměř 129 miliard korun.
0: Ano, tak u nás prioritou, a to vyplývá i z návrhu rozpočtu této vlády, je zatím silniční doprava. My máme nedokončenou, jasně nedokončenou dálniční síť, přitom jsme křižovatka nákladní dopravy Evropy, že? Protože většina zboží po Evropě se dopravuje po silnicích a my jsme zkrátka v tom těžišti Evropské unie, řekněme, tak je to důležité. Bohužel jsme naprosto neobhajitelným způsobem rozházeli evropské fondy, které jsme na to měli, teď už je na dopravu nemáme. Poláci je využili. Využili je tak, že poslechli rád zkušenějších zemí, že mají všechny prostředky z Evropské unie táhnout přes jedno místo, pokud možno finanční, státní, ale finanční místo, a dávat je tam, kde je největší zhodnocení, tak je dávali do dopravní sítě, dopravní infrastruktury. My ne, my jsme si postavili ty rozhledny, pak je zase zbourali a postavili jsme golfová hřiště, rozdělili program na dvouciferné číslo, tedy rozdělili to rozdělování evropských peněz na dvouciferné číslo míst. Úplná chyba. Zřejmě to zopakujeme i do příštího období fiskálního toho rozpočtu Evropské unie, a to bude naposledy, kdy budeme dostávat víc peněz, než budeme do Evropské unie platit. Čili toto je chyba, a když ty peníze dáváme, mně se to taky líbí, když jsou opravená stará nádraží, ale potom musíme najít nějakou strategii turistického ruchu, která do České republiky přitáhne, řekněme, celou východní Asii, aby se jezdila dívat na ty staré trati a na ta stará nádraží. Já netvrdím, že to není možné na tom hodně vydělat, ale zatím na tom nevyděláváme nic, jenom nás to hodně stojí.
1: Sněmovna musí se zabývat, respektive vláda musí sněmovně odeslat návrh toho rozpočtu 2027 do konce září. Pokud by teda prošel rozpočet,

0: v této podobě, tak jaký to bude mít dopad? Jaký dopad pocítíme už vlastně?
1: Je mi líto těch, kterým je pod 50 nebo i pod 55, protože i ta generace Husákových dětí ponese ty těžké náklady na tom, že v budoucnosti jednak, tedy už jenom z toho jednoho přírůstku navrženého deficitu rozpočtu plus těch únikových položek, čili toho, co si vláda teď bude muset půjčit, tak za 10 let, kdy to ještě nebude zpátky přinášet nic, pokud nebude vysoká inflace, že by se tím odinfloval, snížilo váha toho dluhu, tak to bude přinášet jenom ten letošní, deficit na příští rok bude přinášet dalších 100 miliard na straně výdajů. Každý rok ten celý dluh přináší teď už 100 miliard, na příští rok se čeká, že bude stát jenom to, že si můžeme půjčit, bude, za to budeme platit 130 miliard, to je spousta peněz, čili tohle je skutečně podražení budoucnosti. Možná v nějakém horizontu 20-30 let se začnou ty investice, pokud půjdou peníze ne na spotřebu, ne na platy, ne na sociální dávky, ne na nadmíru zákona, valorizaci důchodu, já to všem lidem přeju, ale stát na to nemá, tak možná někdy za 20-30 let se začnou vracet ty investice třeba do energetické infrastruktury zejména, potom taky do té dopravní. Nicméně mezi tím bude nastát právě kvůli stárnutí populace strašný tlak na té výdajové straně. Čili stejně to nepomůže.
0: Lze předpokládat, paní Matesová, že by tento návrh ještě tedy nakonec přece jenom doznal nějakých výrazných změn, aby to nebyly jenom nějaké kosmetické úpravy?
1: Každá ušetřená miliarda je dobrá, ale já si myslím, že to budou jednotky miliard, na kterých se vláda dohodne a parlament odhlasuje. A jak jsem říkala, my potřebujeme každoročně deficit, ten stávající deficit státního rozpočtu stáhnout o vyšší desítky miliard.
0: Na čem by tedy měl stát ten budoucí růst? Jakou máme představu? Co by měly být ty pilíře? Velmi stručně už jenom.
1: Ano, samotné ministerstvo financí v té analýze, kterou také předložilo Evropské unii, říká, že v současných výdajích státního rozpočtu žádný takový nástroj budoucího růstu není. Samozřejmě vláda má návrh změn podnikatelského prostředí 2.0 a ten je velmi dobrý, ten opravuje zákony. Ten může velmi, velmi podnítit růst. A nemusí stát skoro nic nebo velmi málo. Čili tam, ano, tam by se vláda měla zaměřovat na to, co je teda v gesci Ministerstva průmyslu a obchodu budoucího ministra ekonomiky v tom programu růstu ekonomiky 2.0.
0: Pohled Jany Matesové, ekonomky, někdejší zástupkyně České republiky ve Světové bance. Děkuji za váš čas a přeji vše dobré.
1: Děkuji, přeji všem hezký den.
0: Nenechte si ujít také nedělní, jak to vidí. Hostem Viktorie Kopecké bude lékařka Anna Šusová. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Zita Senková.
2: Jak to vidí? Další vydání pořadu si můžete poslechnout na webu Dvojky nebo v aplikaci Můj rozhlas.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Sedm spolužáků ze střední se chystá na třídní sraz po 30 letech. Premiérový seriál Na tělo. ČT 2. Chtějí ho zabít a věřit nemůže nikomu. Robert Redford jako pronásledovaný agent CIA ve filmu Tři dny kondora. A ČT Art. S mistry hudební reinvence za hranice obyčejnosti. Premiéra koncertu Sound New World. Dvořák v novém světě. Páteční večer s Českou televizí.
2: Bylo 9 hodin.
3: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
2: Zřejmě jen o zákonnou valorizaci se příští rok zvednou důchody v Česku. Hasiči častěji pomáhají při zásazích záchranářů, mimo jiné kvůli obézním pacientům. A počasí většinou bude oblačno, na severu místy déšť nebo přehánky a teploty do 29 stupňů. U mikrofonu Soňa Jindrová. Dobrý den. Penze se příští rok zvýší zřejmě jen o zákonnou valorizaci. Ta vychází zhruba na 300 korun. Uvedla to ministryně financí Alena Schillerová z Hnutí ANO, která po zveřejnění návrhu státního rozpočtu na příští rok vyjednává o jeho konečné podobě s koaličními partnery. Rozpočet, který je navržený se schodkem 389 miliard korun, je podle ní napjatý.
4: My ještě čekáme na to přesné číslo, ale bude to něco mezi 300 a 350 korunami. Do rozpočtu jsem přidala to navyšování o 500, to znamená důchodce od 80 let, každých 5 let se mu zvýší o 500, takže přáli bychom si, ale rozpočet je ve stavu, v jakém je, a aspoň takto se snažíme.
2: Růst nad zákonnou valorizaci si teď nedokážou představit ani motoristé, kteří kritizují navržený schodek a v rozpočtu chtějí výrazně škrtat. Záchranáři potřebují při zásazích čím dál častěji pomoc hasičů. Jedním z důvodů je, že přibývá obézních pacientů, které záchranáři neumí sami převést do sanitky.
5: Těch pacientů obeznějších přibývá ve velkém měřítku.
6: Řidič sanitky František Mlínkec z bohumínské posádky volá hasiče někdy i dvakrát za směnu. Hasiči pomáhají snášet z bytů a domů pacienty kvůli nadměrné váze, ale taky kvůli úzkému schodišti nebo rozbitému výtahu, říká mluvčí generálního ředitelství hasičů Kristýna Posekaná.
7: Loni jsme od začátku roku do konce července řešili zhruba 5200 takových případů.
6: Letos to za stejné období bylo o 600 více. Z Ostravy Natálie Janišková, Český rozhlas.
2: Vltavskou kaskádu začnou vodohospodáři poprvé v historii doplňovat vodou ze Slapské přehrady. Dnes večer má klesnout hladina Orlíku pod kritickou hranici a odtok bude nutné upravit tak, aby voda dál neklesala. Minimální průtoky ve Vltavě tak podle generálního ředitele povodí Vltavy Petra Kubaly zajistí voda ze Slap.
8: Hladina ve Slapské nádrži se bude pozvolně snižovat, ale viditelný pokles nastane až za několik dnů od pátku, tedy v průběhu příštího týdne. Očekávaný pokles za současné hydrologické situace je předpokládán v rozmezí 1 až 1,5 metru za týden, a to v závislosti na velikosti přítoku do Orlické nádrže.
2: České basketbalistky dnes v Berlíně vstoupí zápasem s Itálií do mistrovství světa. Na světový šampionát se dostali poprvé od roku 2014. Utkání začne večer ve 8:45.
0: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
3: Počasí.
2: Většinou bude oblačno, hlavně na severu, ojediněle s přeháňkami. Postupně bude oblačnosti ubývat. Večer se na severu Čech zatáhne a později se tam místy vyskytne déšť nebo přeháňky. Výjimečně i bouřka, ve které může foukat silný nárazový vítr. Nejvyšší teploty 24 až 29 stupňů, na jižní Moravě až 31 a na horách kolem 21.
3: Doprava.
2: Na dálnici D1 ve směru z Brna do Prahy je za sjezdem na Větrný Jeníkov z kilometru 103 kolona. Ta se tam vytvořila po dřívější nehodě na 99. kilometru. Stále se zdržíte asi 20 minut. V opačném směru na D1, tedy z Prahy do Brna, je taky kolona, a to od sjezdu na Domašov z kilometru 168. Jedná se hlavně o kamiony, ale i v osobním autě si postojíte půl hodiny. A na dálnici D52 ve směru z Mikulova do Brna je kolona. kolona od 9. kilometru za sjezdem na Rajhrad. Na 7. kilometru je nehoda. Jeďte opatrně. Tolik zprávy a u mikrofonů 2 na dvojce.
9: Tedy Jiří Holoubek a Šárka Volemanová, samozřejmě i dnes poslední pracovní den tohoto týdne s přáním hezkého dopoledne. Máme 4,5 minuty po 9.
10: Je pátek 4. září a pokud je mezi námi, tedy mezi našimi posluchači, mnoho pánů, kterým je někde v rozmezí 40 až 60 let, měli by v příštích minutách poslouchat bedlivě, ale samozřejmě se to týká i dam, které s takovými pány musí žít.
9: Ano, je to tak, protože si zaspíváme společně píseň, když jdou na mužskýho léta, ta dady dady.
10: Přesně tak, úplnej valda.
9: Viď? Já jsem si to hned říkala. Hezké dopoledne, buďte s námi, potěší nás to.
3: Český rozhlas Dvojka.
0: Rádio, které vás baví.

0: Šárka Volemanová
1: a Jiří Holoubek. Dva na dvojce.
2: Ještě jednou hezké páteční dopoledne. O čem tedy budeme mluvit v příštích minutách až do desáté? No o něčem, co se stává poměrně častým tématem k hovoru mezi muži i ženami v určitém věku. Je to jaksi něco, o čem se mluví opravdu velmi často a my jak stárneme se Šárkou, sledujeme to i tady v rozhlasových.
3: My někteří to i žijeme, prosím
2: někteří
3: tě.
2: To i žijí, no je to menopauza samozřejmě.
3: Existuje o tom řada vtípků, někdy víceméně podařených, třeba Jiří Holoubek mi tady častokrát říká, to mám život, doma o tom poslouchám a pak přijdu do práce a poslouchám od tebe o tom stejně, tak ty si vlastně tou menopauzou trochu zahlcený.
2: No protože já slyším, že mě zase vedro. A přitom tady je tak příjemně. No, dámy si navzájem sdělují své zkušenosti, také to, jak menopauze čelit. No a pánové se třeba svěřují kamarádům s tím, co se kvůli přechodu doma změnilo, jak svým drahým polovičkám najednou nerozumějí, v jejich náladách se nevyznají.
3: Jsem překvapená, jak tomu rozumíš, když o tom mluvíš a možná přitom ani netuší, že i jich se tohle téma Jiří bytostně týká. Vedle menopauzy tu máme totiž taky andropauzu, tedy laicky řečeno možná tedy mužský přechod.
2: Ano, však už to víme, my poučení. Ten je spojen zejména s postupným úbytkem testosteronu. Mizí energie, síly už prostě není tolik jako dřív. Přichází také nespavost, změny nálad nebo podráždění, pánové.
3: Jsou to kroky nejprve nenápadné, ale v nějaké podobě se jimi projde každý muž, ať chce nebo ne. Je to zkrátka přirozený fyziologický proces. Akorát máte výhodu, že u vás je to, pánové, dle odborníku takové pozvolnější.
2: O andropauze se mluví daleko méně než o menopauze a tak bychom to dnes chtěli trošku napravit i díky článku, na který jsme narazili na webu proženy.cz. Ovšem my doufáme, že se zapojí i sami postižení, tedy muži.
3: A nepochybujeme o tom, že i tentokrát to bude především s úsměvem.
2: Když je chlap v přechodu, tak jsme to naše páteční dopolední setkání pojmenovali a vás se tedy ptáme.
3: Milé dámy, jaké to je anebo bylo mít doma chlapa v přechodu?
2: A milí pánové, pozorujete nebo pozorovali jste na sobě příznaky andropauzy a případně které to byly a jak jste se s nimi vyrovnali.
3: Jsme na to velmi zvědaví. Kontakty k nám do studia, kam nám i dnes můžete psát 702-222-220. Číslo pro SMS-kové zprávy, e-mailová adresa dvojka@rozhlas.cz.

0: Šárka Volemanová
1: a Jiří Holoubek. Dva na dvojce.
2: O čem si dnes s vámi povídáme od 9. hodiny dopolední? O tom, jak to vypadá, milé dámy a pánové, když je chlap v přechodu. Téma aktuální i pro naše posluchače, protože už se nám to sem sype do našich schránek. SMSky i e-maily, děkujeme za to. Napsala Iva, dobré ráno, no nazdar. Jestli bude ještě podrážděnější, tak se picnu. Mávám do studia Iva.
3: Tak teď můžeme chvilku počkat, jestli napíše také partner Ivy.
2: Ano.
3: Jak to s ním vypadá. Šárko, vnímáš u některých mužů okolo sebe jiných než u těch, se kterými pracuješ? Příznaky andropauzy, všímáš si něčeho takového u chlapů? Protože je fakt, že se o tom opravdu mluví méně, než co se týče dam.
2: Je to pravda, ale na druhou stranu já dělám medicínský pořad dlouhá léta, tak i andropauza byla několikrát tématem, o kterém jsem hovořila s řadou odborníků. No, všímám si toho i v kanceláři, kterou sdílím s tebou a s Mirkem Vaňurou.
3: Takže když odejdu, tak...
2: Tak co?
3: Tak co na Mirkovi pozoruješ?
2: Pánové, nevím, tak myslím si, budu mluvit o té práci, protože Jiří, tak potkáváme se každý den, sdílíme spolu poměrně jako dlouhou dobu a známe se 7 let, protože 7 let spolu vysíláme. Myslím, že častěji než kdy předtím říkáš, že jsi unavený a že se ti chce spát.
3: Ale to říkám,
2: sexuální oblasti nevím, protože tam to neznám u tebe.
3: To říkám, aby řeč nestála.
2: Aha. No. Jo, to je vlastně jenom navození takové komunikace, přesně abych tak. Se necítila špatně, protože jsem v té menopauze taky unavená.
3: Přesně, je to přesně proto, protože když přijdeš ráno do kanceláře a začneš zívat, tak já chci, abys měla pocit, že s tebou držím basu.
2: Ty jsi tak hodný, to jsem si do této chvíle vůbec nemyslela.
3: No, tak jestli to je všechno, tak to je docela v pohodě.
2: Budu na tebe dneska hodná. Pozoruješ na sobě andropauzu?
3: Já nevím, vlastně moc ne, ačkoliv s tím, že, a nevím, jestli to je jako, že bych byl přímo unaven, ale s tím, že si jako radši lehnu a odfrknu, než před 10-15 lety, tak to jednoznačně, to jako nastává, že člověk se musí bránit tomu, aby to neudělal, protože jinak by to bylo zcela jako přirozené. Ale jinak nevím, myslím, že to zatím není tak strašné. Vlastně se obávám toho okamžiku, kdy to jako začnu pozorovat na sobě.
2: Tak uvidíme ty příznaky, protože o nich si za chvíli budeme povídat i s naším hostem. Někteří muži, když to řekněme možná podrobněji sledují, tak si nechávají měřit testosteron. Ano. Udělal by si někdy něco takového?
3: Já jsem to udělal poměrně nedávno,
2: protože
3: si mě k tomu přinutila. Prakticky. Ne, protože...
2: Takže vlastně já za to můžu.
3: No, ale udělala si dobře, protože já jsem se tam dočetl vynikající výsledky, ale samotného by mě to nenapadlo možná z obavy, co se tam dočtu. Ano. Ale vzhledem k tomu, že ty jsi byla tak motivační i proto, že si ve svém pořadu měla hosta, se kterým si budeme povídat také za pár minut a říkala si, no pan doktor Broul, ten ti to udělá za chviličku, to je úplně v pohodě, dojdeš si na krev a to a udělej to, když můžeš a on ti to a všechno se dozvíš a co máš dělat a tak. A to proběhlo, no a zjistil jsem, že jsem prostě, kdyby bylo 25,
2: ano,
3: to dobře, 35.
2: Je to pravda, co z tohoto krátkého vstupu plyne, prosím vás pěkně, Jiří Holoubek je bivoj.
3: Tak teď se mi ulevilo.
4: My dva jsme v přesýpacích hodinách, mluvíme ve dvou rovinách, z nichž nás jedna tiše táhne ke dnu a písek umývá.

0: když jsi tam a já jsem tady.
1: A jako svíčka, když hoří pro dva zaticha,

0: My si dnes s vámi povídáme, milí pánové i dámy, o tom, jaké to je, když je chlap v přechodu, a už nám píšete. Přidala se Renata z Prahy. Milá Šárko a milý Jiří, tak já už tu mám léta za sebou, tedy teď je to o menopauze, ale právě se s tím potýkají moje děti. To jsme jednou zase něco slavili, já jsem to uzavřel prohlášením, tak jsem si uvědomil, že jsem vstoupil do krize středního věku a rozhodl jsem se, že to budu řešit a začnu trénovat na maraton. A světe div se, ten maraton už dvakrát běžel a doběhl. Já jsem měla tak divoké období přechodu, že když se mě zeptal gynekolog, jestli nemám nějaké potíže, tak jsem mu jen odpověděla, pane doktore, není čas na blbosti. No a z ordinace jsme všichni vyšli se smíchem. Moc vás zdravím, podepsaná Renata z Prahy.
1: A my se teď vrátíme k těm chlapům, protože řeč bude především o andropauze a naším hostem je už před chvílí letmo zmíněný pan doktor Marek Broul, urolog a sexuolog, primář sexuologického oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem. Hezké dopoledne, pane primáři.
2: Dobrý den, zdravím vás oba do studia, zdravím posluchače.
0: Hezké dopoledne a vítejte u nás na dvojce. Tak pane primáři, dočetli jsme se a teď si v tom společně s vámi, prosím, udělejme pořádek, že andropauza nastupuje už mezi 40. a 50. rokem života. Je častější ta spodní nebo spíše ta horní hranice, nebo se to vlastně nedá povědět?
2: Asi se to nedá úplně povědět, protože ani jedna z těchhletěch jako hranic není úplně přesná. Není to tak, že by andropauza začala prostě v den nějakých konkrétních prostě narozenin a podobně. U nás mužů dochází, nebo nedochází úplně k náhlému tomu hormonálnímu zlomu jako u žen, jako vy ženy máte v menopauze. U nás se ta hladina testosteronu snižuje postupně s věkem a je to velice individuální. Hmm. Takže někteří muži můžou prostě pozorovat tyhle změny už po 40, ale spíše se to jako objevuje až později, řekněme až kolem toho 50. roku života. No a řada mužů vlastně nemusí mít potíže jako vůbec. Oni jako můžou mít sice nižší hladinu testosteronu naměřenou v laboratoři, ale vlastně nemají žádné klinické příznaky.
1: Jako já například. Děkuji, pane doktore. Povězte, andropauza, my jsme zmínili v prvním vstupu takové ty typické projevy, o kterých se mluví. Čemu z těch projevů se dá úspěšně čelit a s čím, a to je možná ještě zajímavější, nic moc nenaděláme?
2: No, ovlivnit toho můžeme překvapivě hodně, protože taková ta únava, poruchy erekce, horší nálada, nebo že muži někdy bývají tak jako ty podráždění, máme jaké ty muže, kteří prostě je po ránu rozčílí, že manželka třeba začne zubní pastu vymačkávat z prostředka a ne od konce, nebo že toaletní papír je tou správnou stranou, nebo není tou správnou stranou, jako natočen ke zdi jako a podobně. Takže všechny tyhle ty projevy nějakým způsobem dokážeme ovlivnit. To, co umíme asi nejlíp my sexologové třeba, tak my umíme léčit i sexuální obtíže, jako je snížená sexuální touha nebo poruchy erekce. A můžeme to velice lehce ovlivnit tím, že ovlivníme nadváhu, nedostatek pohybu, nekvalitní spánek, tím, že prostě léčíme další choroby jako typu cukrovku, nebo kolikrát třeba tyhle potíže i můžou zvolit nevhodně, nebo můžou udělat nevhodně zvolené léky. To, že prostě pacient dostane léky na vysoký krevní tlak a podobně, tak třeba jejich nežádoucí účinky mohou mít i tyhle projevy, takže když ty léky vyměníme, tak se zbavíme i příznaků andropauzy. No a zase na druhou stranu je potřeba teda říct, že ne každý pacient prostě, když se mu nasadí testosteron, takže není to indikovaná léčba pro každého pacienta nebo muže. Mm-hmm.
0: Říká primář sexuologického oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, urolog, sexuolog, pan doktor Marek Broul, který se s námi na dvojce právě teď povídá. Dovolte mi, pane primáři, takové drobné zastavení u té hladiny testosteronu. Nevím, jestli jste nás poslouchal před chvílí. Ten minulý vstup končil tím, že pan kolega Holoubek má změřený testosteron, tady konkrétně u vás, a výsledek je, že je pořád bivoj, že je to všechno vlastně jako perfektní. Kdyby muž měl přistoupit...
1: Nejsem překvapen, samozřejmě.
0: Ani zaskočen. Každopádně, kdyby muž měl přistoupit k tomu měření testosteronu a proč?
2: Jako když má klinické příznaky. Když má klinické příznaky, to znamená, cítí se unavený, klesá mu libido, objeví se první poruchy s erekcí a podobně. Takže já bych jako to neřekl, že to je nějaký časový údaj, ale prostě když má pocit, že něco takového se děje a potom typicky my to doporučujeme v těch 50 letech, protože v 50 letech i muž má přijít na preventivní kontrolu, co se týče karcinomu prostaty, kdy se mu odebírá hladina PSA, prostatického antigenu, takže k tomu, když tak si může prostě jako říct, že má nějaké potíže a nechat si k tomu odebrat i ten testosteron.
1: Na závěr, pane doktore Očárky, vím, že vás se to jistě nedotkne, že vám bude tak jako něco kolem 50.
0: Že jste taky stejná věkovka jako my, pane doktore.
1: Že jsme na tom vlastně podobně. Už jste si změřil testosteron?
2: Ano, já taky jsem teda těsně po 50, takže já už i sám teda cítím mírné změny. Projevuje se to asi u mě, co se týče jaké té doby regenerace, že prostě po nějakém sportovním výkonu nebo takhle už přece jenom to tělo potřebuje víc času, pak se z toho zpamatuje, ale na takové ty domácí práce si myslím, že to ještě stačí.
0: Primář sexuologického oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, urolog, sexolog, pan doktor Marek Broul si s námi povídal. Bylo to milé setkání, jako vždycky děkujeme za něj a ať se vám daří, pane doktore.
2: Děkuju a pěkné ráno.
1: Mějte se hezky.
3: Český rozhlas 2.

0: A svoji zkušenost s andropauzou, tedy respektive s andropauzou svého muže, nám napsala i posluchačka z Liberce. Dobrý den, na dvojce, přechod u manžela jsem také zažila, jeho výkyvy nálad v obchodech, trapný flirt s prodavačkami, které nějak nechápali, a nakonec kamarádka s výhodami o 20 let mladší, se kterou tajně běhal po horách a výletech. No, přežila jsem to, teď běhá se mnou. A prý už bývalá kamarádka mi to snad promine.
1: Dostaneme se k vašim dalším zprávám, také k plnění jednoho z posluchačských přání, ale teď drobné zastavení u tématu, o kterém jsme si povídali i minulý týden. Čárka tady nebyla, takže já se tě za chviličku na něco zeptám.
0: Ano.
1: Ale mluvili jsme o tom, že existuje anketa, do které se může zapojit každý z nás, kde se řeší, co sebou náš budoucí astronaut Aleš Svoboda příští rok vezme na misi do vesmíru. Protože už tam byl Krteček, byly tam Nerudovy písně kosmické a tak dále. A teď se řeší, co sebou tedy tentokrát jako symbol země, ze které pochází, vezme. Objevilo se tady mnoho návrhů. Jeden z těch, který se nám líbil nejvíc, to byl ježek v kleci, ale byla tady třeba semínka, lípy, rubín nebo vltavín a tak dále, tedy český granát, ne rubín, granát nebo vltavín. A teď brněnští hvězdáři přišli se skvělým nápadem, že by Aleš Svoboda měl odletět příští rok do vesmíru s historickým lístkem na šalinu, tedy na brněnskou tramvaj. Z mnoha důvodů, o kterých se samozřejmě můžete dočíst, jedním je i to, že Aleš Svoboda je rodilý Brňan a v Šalinách jezdil na hvězdárnu, takže tím by se ta jeho cesta s tím lístkem na šalinu mimo jiné propojila z té hvězdárny až do vesmíru. A protože si tady ten minulý týden, Čárko, nebyla, co ty by si vzala sebou do vesmíru, anebo co by měl vzít Aleš Svoboda sebou? Podle tebe.
0: Ty jsi tady řekl několik věcí, které mě samozřejmě také napadly, takže to je pro mě teď těžší. Tak možná, když se zamyslím takhle rychle, bych měla odpovědět, tak možná lvíčka, anebo pivo.
1: Pivo nemůže. No. Nic tekutého.
0: No, vidíš, tak lvíčka.
1: Ale lvíčka případě. Jako symbol.
0: Přesně, proč to by mohl.
2: Meteor na dvojce. Kde žijí nejchytřejší papoušci? Dokáže minerální voda vytvořit jeskyně? A pomohou nám s alergií bakterie? Meteor. V sobotu po 8 hodině raní. Na dvojce. Majestát hudby. Největší koncert filmové a klasické hudby míří do Ústeckého kraje. V sobotu 21. listopadu v Rocknet Arena Chomutov. Symfonický orchestr Českého rozhlasu uvede slavné melodie z filmů jako Rocky, E.T., Apollo 13, Vinnetou nebo Hodný, zlý a ošklivý. Chybět nebudou ani mistrovská díla Beethovena, Verdiho či Mozarta. Více na socer.rozhlas.cz. Partnerem koncertu je Český rozhlas.
3: Český rozhlas dvojka.
4: Rádio, které vás baví.

0: Povídáme si sice o tom, jaké to je, když je chlap v přechodu, ať už se to týká toho chlapa samotného, anebo pohledu partnerky. Vy nám píšete a píší dámy i pánové, děkujeme za to, ale slíbili jsme, že také dnes dojde na vaše přání.
1: Dva na dvojce.
2: Vaše přání na naši hlavu.
3: A už teď možná můžeme prozradit, že ho vyplníme, protože to vyplnění bude prostřednictvím telefonického rozhovoru, ale to svoje přání nám na RNP, tedy rádio na přání @rozhlas.cz, kam můžete jakákoliv svoje přání pro nás psát, také napsala Jana ze Strakonic. A v tom přání stojí: dobrý den, včera jsem u vás ve zprávách slyšela, že průměrná mzda je v naší republice skoro 52 tisíce korun. A já osobně znám opravdu jenom málo lidí, kteří by takové peníze brali.
0: A Jana ještě pokračuje: nemohli byste mi vysvětlit, a to už je to přání, jak se vlastně k takovému číslu dojde, mně to připadá téměř neuvěřitelné. Pokud se to povede, budu zase o něco chytřejší. Děkuji a zdravím vás, napsala Jana ze Strakonic.
3: Je to tak, a my jsme se rozhodli tedy toto přání vyplnit a všechno podrobně vysvětlit, tedy ne my dva.
0: Také přijde téměř neuvěřitelné, ano, ale my dva nejsme ti praví. Někoho si pozveme.
3: Je to tak, s námi už za chvíli bude ve spojení statistik, ekonom, emeritní rektor vysoké školy ekonomické v Praze, pan profesor Richard Hindos.
0: Ale až se to dozvíme za chviličku, Šárko, od pana profesora, tak to pak můžeme vysvětlovat my mezi známými a budeme za chytré. Těšíš se?
3: Těším se. Aspoň

0: To byla skupina Nazaret a my se vracíme k dnešnímu přání naší posluchačky Lenky, naší posluchačky Jany, která nám psala o tom ze Strakonic, že by ráda vysvětlení toho, co včera slyšela ve zprávách, tedy, že průměrná mzda je v naší republice skoro 52 tisíc korun a nějak se jí tomu nechce věřit a zajímá jí, jak se k takovému číslu dojde. Mimochodem, Lenka mi přišla na jazyk, protože jsem se mezi tím začetl do dalších zpráv našich posluchačů.
1: Já jsem si říkala, kde se to vzalo, jestli to není nějaký projev andropauzy, ale ne.
0: Možná.
1: Dobře. Každopádně teď budeme plnit přání naší posluchačky Jany a prozradili jsme, že s námi bude, a teď už je v telefonickém spojení, statistik, ekonom, emeritní rektor Vysoké školy ekonomické v Praze, pan profesor Richard Hindl. Hezké dopoledne a vítejte u nás na dvojce, dobrý den.
2: Zdravím vás, asi paní posluchačku, dobrý den.
0: Pan profesor je, jenom doplním, také častým a milým hostem našeho pořadu, jak to vidí. Pane profesore, povězte tedy, pokud možno stručně a pro laika pochopitelně, jak se počítá průměrná mzda?
2: V podstatě ten výpočet není sám o sobě nějak složitý. Představte si třeba svoji domácnost nebo jinou domácnost, ve které jsou dva vydělávající lidé, jeden z nich má třeba 70 tisíc, druhý 40, takže je to 70 plus 40, 110 děleno dvěma, a to je 55 tisíc. Velmi podobně pracuje i Český statistický úřad, vezme celkový objem hrubých mzdových prostředků, to znamená prostředků ještě před odečtením zdravotního a sociálního pojištění a daně z příjmu, čili jsou to hrubé prostředky, a vidělí je takzvaným přepočteným počtem zaměstnanců. Zaměstnanců je v České republice něco přes 4 miliony, ale někteří mají zkrácené úvazky, proto je tam to slovo přepočtený. Takže je to vlastně tak, jako když si vezmete součet hrubých mest a vidělíte počtem lidí, kteří je mají. Tak a takový je ten výsledek. To číslo se samozřejmě může jevit, a paní posluchačka asi, nebo tuším, kam asi trošku tou pochybností míří, se může jevit vysoké, protože zhruba platí, že 66% lidí, to znamená 2/3 zaměstnanců v České republice, se na toto číslo 52 tisíc, které jste jmenoval, dívá ze spodu. Takže se jim zdá vysoké, ale to je bohužel situace, která je obvyklá i v jiných vyspělých zemích.
1: Pane profesore, děkujeme za to do vysvětlení. Pro porovnání, jaká byla třeba průměrná mzda před 5 lety?
2: Tak zhruba před 5 lety byla asi o 13 tisíc korun nižší. Platí takové pravidlo, že přibližně, velmi přibližně, se ty mzdy mění během každého, řekněme, 2 let, nebo každého roku zhruba o 2-3 tisíce korun směrem nahoru a každé 2 roky o nějakých 4-5 tisíc korun směrem nahoru. To je údaj, který vlastně, pokud se ptáte přímo na ten údaj z roku 2021, tak tenkrát byla průměrná mzda 38 277 korun, což je o zhruba tedy 13,5 tisíce méně než dneska. A ten nárůst je nějakých 35%, čili o více než třetinu se změnila ta hodnota průměrné mzdy za posledních 5 let. Ale teď dám jedno slovo ale.
0: Do toho vždycky na něj dojde.
2: Ano, samozřejmě, a to je možná i to, co paní Jana měla trošku na pochybách. Jsou to nominální mzdy. Do nich se promítá také samozřejmě, nebo jejich význam ovlivňuje také míra inflace, růst cen. A to pochopitelně neznamená, že vyděláváme o těch 35% více, nominálně ano, ale reálně ne, protože ta míra inflace, která v letech 2022 a 2023 byla velmi vysoká, tak nám vlastně z těch peněženek ukusovala.
0: Pane profesore, moc děkujeme za to vysvětlení. Já bych přeci jenom měl ještě jednu stručnou otázku na závěr, protože většinu lidí asi zajímá především to, kolik jim tedy nakonec přijde do peněženky, respektive kolik peněz jim přistane na účtu. To je ten jejich čistý výdělek. Dá se odvodit nějak z té průměrné hrubé mzdy, téměř 52 tisíc, průměrná čistá mzda?
2: No, dá se odvodit, je to u každého trošku jiné, protože každý má trošku jinou zátěž z toho, co vydělává, z toho, co si potom může do peněženky dát, zejména pokud platí třeba hypotéku a pokud třeba má některé jiné povinnosti, ale zhruba se dá říct, že o takových 25% v průměru přijdeme po těch všech odvodech, jsou tam odvody na sociální, zdravotní, jsou tam, je tam platba daně a tak dále. Samozřejmě můžeme mít různé jiné peníze, které zase dostáváme formou sociální podpory a tak dále, takže ten jednotný nebo jednoduchý odhad tohodle toho, téhle hodnoty je složitý, ale zhruba, jestli se bavíme o těch 52 tisíc, tak taková čtvrtina z toho, to znamená 13-14 tisíc korun bude z té mzdy dolů.
1: Říká statistik, ekonom emeritní rektor Vysoké školy ekonomické v Praze, pan profesor Richard Hindls, který se s námi na dvojce povídal. Děkujeme za to dnešní setkání. Ať se vám daří, pane profesore.
2: Děkuju vám, ať se také daří a všechny zdraví. Mějte se fajn.

0: 9 hodin a téměř 53 minut a naše páteční dopolední povídání o andropauze. Když je chlap v přechodu, my jsme byli zvědaví, když jsme se včera pro tohle téma rozhodli, jak moc budete psát a jestli víc osloví dámy, které mají ty zkušenosti se svými protějšky, anebo jestli nám budou psát pánové. A myslím, že tak půl na půl.
1: Je to pravda, každý ze svého pohledu a ze své zkušenosti. Ještě se díváme do té korespondence s vámi. Přidala se i naše posluchačka Iveta a ta píše dobrý den na dvojku, ač nevědomá, tak trošku jste mi dnes otevřeli oči a navíc jste mě pobavili. No tak to nás, milá Iveto, velmi těší. Pokračuje v té zprávě, nenapadlo mě, proč ten můj chlap bývá tak často protivný, nemluví, neslyší, nevnímá, hádá se, tak teď už to vím, asi má ten přechod. Budu na něj hodnější. Moc ráda vás poslouchám, jste bezva, píše nám Iveta. 65 let má manžílek a o dva roky...
0: Manžílek, to je hezké.
1: Ano, o dva roky starší, než vlastně je ta nějaká hranice. Milá Iveto, děkujeme a moc jste nás potěšila svojí zprávou.
0: No a děkujeme také Petrovi, jehož zprávu jsme si vybrali víceméně na závěr, jako takové uzavření tečku za tímhletím tématem, protože Petr píše. Dobrý den, Jiří a Šárko, když mi bylo asi kolem 19, a teď je mi 42, tak jsem měl brigádu na pile, kde se porcovaly klády, kde byli starší pánové, takový svérázní. A jeden mi tehdy řekl, že jednou k tomu taky dojdu, že si dám radši guláš, než ženskou. Píše Petra, přeje nám všem hezký den.
1: Ano, milý Petře, vzhledem k tomu, že jste napsal, že je vám 42, tak věřím tomu, že ještě nějaký ten čas. Ano, máte na tu první volbu.
0: Minimálně, že to postupuje zvolna a že teď to je na roveň.
1: Ano, dva odborníci na vlnách Českého rozhlasu Dvojka právě promluvili. Taková byla naše první společná hodinka. Děkujeme za ní. Za chvíli vám prozradíme, o čem bude naše dnešní poradna, tak se na to počkejte.

0: A ještě než prozradíme, kdo že se stane hostem naší dnešní poradny a o čem to bude, tak jedno připomenutí. I přes víkend nám můžete psát na adresu rnpradio@rozhlas.cz nějaké svoje přání a my se samozřejmě vynasnažíme vám ho vyplnit.
1: Ponožky dnes, a to jsme nezdůraznili, dostává Jana, která nám napsala ze Strakonic svoje přání, které jsme, doufáme, s panem profesorem Hindlsem vyčerpávajícím způsobem zodpověděli. Teď už ale k poradně, prodej a převod nemovitostí, takové bude naše téma s prezidentem Notářské komory České republiky Radimem Neubauerem po 10. hodině a po zprávách.
2: Blízká setkání
3: na dvojce.
4: Naším hostem bude herečka a influencerka Anna Dvořáková. Kdy naposledy prožila dokonalý den? Co všechno zažila při natáčení stejnojmenného filmu, v němž stvárnila sestru hlavního hrdiny? A jak se jí daří propojovat svět filmového plátna s tvorbou v online světě? Odpovědi nabídne herečka a influencerka Anna Dvořáková.
2: Blízká setkání
3: dnes po 11. hodině
2: na dvojce.
5: Bylo 10 hodin.
2: Český rozhlas dvojka. Zprávy.
5: Česko podle ministra Metnara posiluje bezpečnostní opatření. Reaguje tak hlavně na incidenty v Německu. Onkologické centrum v pražském Motole je i přes včerejší požár v provozu. A počasí většinou bude oblačno, na severu místy déšť nebo přehánky a teploty do 29 stupňů. U mikrofonu Soňa Jindrová, dobré dopoledne. Česko přijalo bezpečnostní opatření kvůli incidentům v okolních zemích spojované s Ruskem. Na síti X to napsal ministr vnitra Lubomír Metnar z hnutí ANO. Z bezpečnostních důvodů ale nechtěl upřesnit, o jaká opatření jde. S útoky na infrastrukturu se v poslední době potýká hlavně Německo. Zodpovědnost za srpnový útok na letiště v Lipsku přisoudilo Rusku. Podle ministra Metnara je bezpečnostní situace v Česku stabilní. V Indonésii se tento týden asi 2000 lidí otrávili jídlem zdarma z vládního programu. Otravy postihly učitele a žáky na nejméně dvou velkých indonéských ostrovech. Hlavní skupina na ochranu lidských práv vyzvala policisty, aby věc vyšetřili. Podle agentury Reuters ale policie zatím záležitost nekomentovala. Program na poskytnutí bezplatných jídel desítkám milionů školních dětí spustil loni prezident země Prabavo Subi. Budova onkologického centra fakultní nemocnice Motol a Homolka v Praze je i přes včerejší podvečerní požár v provozu. Českému rozhlasu to potvrdila mluvčí nemocnice Martina Dostálová. Oheň poškodil opláštění centra. Nikdo nebyl zraněný. Podle Dostálové evakuovali hasiči 18 pacientů.
6: Po ukončení zásahu velitel hasičů prohlásil budovu Národního onkologického centra za provozuschopnou ve všech jejich částech. Příčina požáru je předmětem vyšetřování a předpokládaný odhad škody byl vyčíslen na 30 milionů korun.
5: V Žatci na Lounsku začne večer v 6 už 69. ročník festivalu Dočasná. Řidiči by proto neměli zajíždět do centra města. Radnice připravila parkoviště na jihu města. Mezi ním a třídou obránců míru bude jezdit kyvadlová doprava. Na hlavní scéně na náměstí Svobody vystoupí večer po 8. slovenský hudebník Richard Miller a v 10 pak zpěvačka Kateřina Marie Tichá.
7: Na náměstí Prokopa Velkého vystoupí od 7:30 Krucipisk nebo od 8:45 Vypsaná fixa. Na Hoškálkově náměstí se zároveň koná food festival a ve Dvořákově ulici nabídnou pořadatelé historický program. Festival bude pokračovat taky zítra. Z Žatce Kateřina Kučerová, Český rozhlas.
5: Celkem 6 českých tenistů postoupilo do 3. kola US Open. Karolínu Muchovou, Lindu Noskovou a Jiřího Lehečku doplnili Maria Bousková, Nikola Bartuňková a Jakub Menčík. Ve dvou hře naopak končí Kateřina Siňaková a Dalibor Svrčina.
3: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
2: Počasí.
5: Odpoledne bude většinou oblačno, hlavně na severu, ojediněle s přehánkami. Postupně má oblačnosti ubývat. Večer se pak na severu Čech zatáhne a místy se tam vyskytne déšť nebo přehánky, výjimečně i bouřka, ve které může foukat silný nárazový vítr. Nejvyšší teploty 24 až 29 stupňů, na jižní Moravě až 31 a na horách kolem 21.
2: Doprava.
5: Pozor na dálnici D1 ve směru z Prahy na Brno. Za sjezdem na Humpolec na kilometru 101 hoří osobní auto. Je sice v SOS zálivu, ale hoří plamenem a je tam hodně kouře. Na místo jedou hasiči. Na dálnici D8 ve směru z Ústí nad Labem do Prahy za sjezdem na Litoměřice na 45. kilometru zpomalíte kvůli dopravnímu omezení a na dálnici D35 ve směru z Mohelnice do Olomouce zpozorněte za sjezdem na Mladeč. Na kilometru 246 stojí auto, tak opatrně a v pořádku dojeďte. Tolik zprávy a pokračují Dva na dvojce.
0: Kteří děkují Soně Jindrové za další aktuální zprávy, které přinesla v 10 hodin a nabízejí poradnu. Prodej či nákup nemovitosti představuje pro většinu z nás největší finanční transakci v životě, jenže právě takový prodej a převod sebou nese značná rizika.
1: Stačí prý drobná chyba v kupní smlouvě nebo opomenutá exekuce na katastru a celoživotní úspory se mohou rázem rozplynout. No a my si budeme v příštích minutách právě o prodeji a převodech nemovitostí povídat. Naším hostem se stane prezident Notářské komory České republiky Radim Neubauer.
0: A samozřejmě nabídneme prostor pro vaše dotazy i dnes ve druhé a třetí části naší poradny. Teď máme 5:05 a my vám přejeme hezké dopoledne z dvojky.
2: Český rozhlas Dvojka.
3: Rádio, které vás baví.

0: Dva na dvojce. Poradna.
1: A my jsme prozradili, že naše dnešní poradna se bude týkat prodeje a převodu nemovitostí a s námi už ve studiu prezident Notářské komory České republiky Radim Neubauer. Hezké dopoledne a vítejte u nás na dvojce. Dobrý den.
2: Hezké dopoledne vám i posluchačům.
3: Povězte, pane Neubauere, na začátek, proč prodat nemovitost nebo koupit nemovitost, něco, co je naše, nebo něco, co se naším stane, je nebo se zdá, že je daleko složitější než prodat nebo koupit třeba auto?
2: No, musíme si uvědomit, že tady kupujeme majetek mnohdy v milionové hodnotě. Za účelem jeho pořízení se zadlužujeme na desítky let dopředu, pokud si bereme hypotéku. To znamená, ve srovnání třeba s běžným nákupem automobilu je to opravdu zásadní transakce. A spolu s děděním je to asi největší přesun majetku v rámci rodiny, takže tam se vyplatí skutečně být pečlivý a dobře si to ohlídat.
3: Mm-hmm. Rozumím tomu, té pečlivosti a opatrnosti, ale věcně, papírově, z úřady, by to mohlo být skoro totéž.
2: Je to tak, jo. Je to na to předepsaná procedura, která má své náležitosti a je to to samé. Mm.
1: Pojďme zmínit ta rizika, která vlastně v souvislosti ať už s prodejem nebo převodem nemovitosti mohou přijít, pokud k tomu nepřizveme nějakou odbornou poradu.
2: Těch rizik je celá řada, jsou právní povahy, faktické. Ono není úplně stejné koupit byt, dům, podíl na domě a pozemek. Pokud kupujeme byt, záleží, jestli se jedná o bytovou jednotku podle starého zákona o vlastnictví bytu nebo podle nového občanského zákoníku. Každá smlouva má své náležitosti. A do toho potom vstupuje ještě situace toho prodávajícího, který se může ocitnout v exekuci, insolvenci. To celé vkladové řízení nám běží zhruba měsíc, takže po tu dobu se může stát spousta věcí a je dobré se na tyto situace připravit.
3: Platí stejná obezřetnost ve chvíli, kdy se rozhodneme, že si všechno vyřešíme sami, anebo kdy se spolehneme například na realitní kancelář?
2: Je to rozdíl. Už i v odpovědnosti toho, kdo daný úkon činí a ty smlouvy připravuje a v jeho odpovědnosti a pojistce. Pokud si smlouvu sepisujeme sami podle nějakého vzoru z internetu, je potřeba počítat s tím, že ty vzory nikdo negarantuje. Oni nemusí být nutně špatné, ale jak jsem zmínil ty různé typy těch nemovitostí, tak není jednoduché vybrat tu správnou smlouvu pro tu danou nemovitost. A já jsem i sám zažil situaci, kdy exekuce byla nařízena v momentu mezi podpisem smlouvy a podáním na katastru a ta doba byla několik hodin. To znamená, vy si můžete klidně vyjet aktuální výpis z registru exekucí a z katastru a kde nic není, ale prostě než to donesete na katastr, tak se tam něco objeví. A to je právě to, co vám garantuje ta nestranná třetí strana, že až doběhne to vkladové řízení, jste vlastníkem, že se zkontroluje ten výpis katastru, že jste vlastníkem čisté nemovitosti, bez závazků, bez exekucí. A vlastně tak, jak jste to zamýšlel. Mm.
1: Co se stane v okamžiku, kdy katastrální úřad tu sepsanou smlouvu odmítne? Jaké to má finanční dopady a možná ještě nějaké další?
2: Tak, ono asi jenom to, že katastr tu smlouvu odmítne zaregistrovat, neznamená pro ty strany víc, než že ji musí prostě podepsat znova zaplatit 2000 správní poplatek. To je prostě jenom nějaké finanční a časové zdržení, ale tam ta smlouva může být i špatně napsaná z pohledu nějaké odpovědnosti za vady, režimu předání té nemovitosti a tak dále. A to jsou aspekty, které ten katastr vůbec nezkoumá. Katastr zkoumá smlouvu jenom z pěti hledisek, jestli prostě prodává ten, kdo je vlastník, jestli je správně popsaná nemovitost, ale ty ostatní smluvní náležitosti to už nezkoumá a tam to skutečně může být nastavené špatně.
3: Poslední otázka do první části poradny, když jste mluvil o tom, že se někdo spolehne, dejme tomu na nějaké vzory z internetu, které ale nikdo negarantuje, nikdo je nekontroluje, nikdo mi neřekne, že ano, to je ta správná cesta. Poskytuje takové vzory například právě Notářská komora? Našel bych něco takového u vás na webu?
2: Ne, nenašel.
3: Že tam bych si řekl, tak to bude, to je od nich, to je v pořádku.
2: Nejsou vzory od Notářské komory, dokonce ani komora neposkytuje vzory notářům, aby unifikovala to, jak smlouvy sepisují, to je na odpovědnosti každého notáře a každého právníka.
1: Prodej a převod nemovitostí, téma naší dnešní poradny ve druhé části už s prostorem pro vaše otázky. Já připomínám kontakty k nám do studia. Pro SMS-kové dotazy 702 222 220 2@rozhlas.cz naše e-mailová adresa. Můžete nám i zavolat na číslo 22 155 25 25.
0: Český rozhlas 2.

0: Dva na dvojce.
1: Poradna.
2: A naším tématem dnes prodej a převod nemovitostí a záležitosti s tím spojené. S námi je ve studiu prezident Notářské komory České republiky Radim Neubauer.
3: Dali jsme prostor našim posluchačům zeptat se na cokoliv, co je v souvislosti s naším dnešním tématem zajímá. Někdo z našich posluchačů už je společně s námi ve spojení po telefonních linkách. Hezké dopoledne, vítejte u nás a prosím, můžete se ptát.
4: Dobrý den, tady posluchačka z Prahy. Já mám takový dotaz ohledně darování majetku, pozemku a budovy. A na této nemovitosti je věcné břemeno, které bylo na člověka, který před 5 lety zemřel. A teď jde o to, jestli to mohu předat bez toho, aniž by toto věcné břemeno bylo vymazáno, nebo jestli to s tím můžu předat dál. Ten člověk už nežije 5 let, ano. Na které bylo to věcné břemeno. A nevím, jestli je možný bez toho, aniž bychom
3: Rozumíme.
4: Toto řešili, předat.
3: Rozumíme, děkujeme za otázku, jaká bude odpověď.
5: Odpověď je kladná. Lze předat, darovat nemovitost i svěstným břemenem. Samozřejmě věcné břemeno následuje ten převod, takže ten obdarovaný se stává vlastníkem spolu s tím věcným břemenem. A pokud se jedná o věcné břemeno pro člověka, který již zemřel, tak je dobré iniciovat potom výmaz toho věcného břemene u katastru nemovitostí.
2: Když jste zmínil to slovo na základě telefonického dotazu darovat nemovitost, může to být stejně problematický proces v tom smyslu, že bychom vlastně měli být stejně obezřetní, jako když za tu nemovitost utrácíme peníze, jakým způsobem ten proces probíhá, kde mohou být úskalí a podobně?
5: U toho darování je to trošičku jednodušší, protože tam nepřechází žádná finanční protihodnota. To darování bývá většinou v rodině, to znamená tam, když se něco zasekne na katastru, tak nejsou takové škody, když se ten převod musí udělat znova. Odpadá tam nutnost nějaké notářské úschovy nebo jiné úschovy, protože tam prostě není žádné protiplnění. Takže u těch darování je to trošičku jednodušší. Mm-hmm.
3: Může se stát, a respektive pokud se to stane, že kupující zaplatí zálohu nebo kupní cenu a pak teprve zjistí, že je na majitele uvalena exekuce. Co vlastně udělat potom? Jaký je ten následný průběh?
5: Tak základním předpokladem je mít tu smlouvu na tuhle tu situaci připravenou, to znamená mít tam mechanismus, co se stane, kdyby tato skutečnost vyšla najevo. A potom právě to je důvod pro to, aby kupní cena byla složena v nějaké úschově po dobu trvání vkladového řízení. To znamená, kdykoliv, kdyby se od podpisu po zavkladování objevila exekuce na prodávajícího, aby ta strana, která kupuje tu nemovitost, byla chráněna. To znamená, aby její peníze dostal prodávající jenom v případě, že se stane vlastníkem ničím nezatížené nemovitosti.
2: Vy jste na začátku mluvil o tom, že je rozdíl mezi tím, jestli kupujeme starší dům na vesnici nebo nový byt v nějakém developerském projektu. V čem jsou vlastně ty klíčové rozdíly, když v obou případech jde o to, abychom prostě nabyli nebo pozbyli nemovitosti?
5: U těch starších domů tam většinou řešíme nějakou vlastnickou historii, aby ty převody navazovaly, jaká jsou právě věcná břemena, která se vztahují k té nemovitosti. Důležité jsou přístupové cesty, jestli je přístup k tomu pozemku, ať už ve formě vlastnictví na příjezdové cestě nebo alespoň věcným břemenem, jaké jsou hranice pozemků, protože ne vždy jsou v terénu stejné jako v katastru. Mnohdy jsou na pozemku další nemovitosti, které ale nejsou v katastru zapsané, takže to může být také důležité pro toho kupujícího. Takže to je to, co se týče toho staršího projektu. Když kupujeme něco od developera, tam velmi často ten developer má nějakou financující banku, ty jednotky jsou zatížené nějakým zástavním právem, je potřeba pohlídat si režim výmazu zástavního práva pro banku toho developera, aby jsem zase nabil jednotku, která je čistá takzvaně. Pohlídat si podmínky dokončení a předání, protože dost často se nemovitosti na jednotky v těch developerských projektech prodávají v okamžiku, kdy ještě ani nestojí základy. To znamená, každý převod má své specifikum.
3: Máme tady další dotaz od někoho z našich posluchačů, tentokrát přes SMS-ku. Dobrý den, když rodič daruje nebo prodá nemovitost hrubě pod cenou cizí osobě, mám já jako dědic právo na nějakou kompenzaci?
5: Podle mého názoru ne. Protože za života rodiče si mohou ti rodiče s tím majetkem nakládat, jak chtějí. Oni nemají povinnost mi cokoliv jako jejich potomkovi zanechat, když vše prodají, procestují, je to jejich věc. Něco jiného samozřejmě by bylo, kdyby se prokázal, že ten rodič už nebyl v kondici a plně svéprávný a nevěděl, co dělá, nebo byl pod nátlakem, tak to nějakým způsobem možné je. Co se taky občas stává, když takový převod proběhne na druhého potomka. Pak samozřejmě mezi těmi sourozenci vzniká spor, ty si dostal něco už za života, na mě zbylo méně v dědictví, pojďme to započíst, a pak vznikají ty spory v pozůstalostních řízeních, takže tam to nějakým způsobem reflektovat lze, ale za běžných okolností nikoliv.
2: Děkujeme. Taková byla druhá část dnešní poradny. Prodej a převod nemovitostí s Radimem Neubauerem, prezidentem Notářské komory České republiky, a s vámi, což může platit i v části třetí.
3: Je to tak, můžete se zeptat na vše, co vás zajímá, můžete nám zavolat na číslo 22 155 25 25.
0: Šárka Volemanová
1: a Jiří Holoubek 2 na 2.

0: Dva na dvojce. Poradna.
1: Do třetice tématem naší dnešní poradny prodej a převod nemovitostí s námi ve studiu prezident Notářské komory České republiky, pan Radim Neubauer.
2: Za chviličku další telefonický dotaz, jenom chviličku strpení. Mě by zajímalo, pane Neubauere, mnoho lidí řeší, nebudu se obracet na realitku, abych ušetřil, nebudu schánět notáře, abych ušetřil. Ono to samozřejmě v tom objemu peněz za nemovitost asi nehraje takovou roli, ale přeci jenom kolik stojí notářské služby v takových případech?
3: Notářské služby reguluje stát, ministerstvo spravedlnosti vyhláškou a ta říká, že notářská úschova, stejně jako skoro všechny úkony u notáře, se počítá z hodnoty úkonu, to znamená částky skládané do úschovy. Notář si nesmí říkat smluvní cenu, smluvní sazbu, to znamená cena je u všech notářů stejná.
2: Díky za odpověď.
1: A teď už někdo z našich posluchačů a další dotaz. Dobrý den, vítejte u nás i vy.
4: Dobrý den, mám dotaz, tady posluchač oznojma, mám dotaz na případ darování pro případ smrti. Je potřeba k tomu notář nebo odhadce, anebo jak je to s movitým a nemovitým majetkem? Četl jsem, že až když člověk zemře, tak potom teprve to ten nabývá, až je to zapsán v katastru nemovitosti. Děkuji za odpověď.
1: A my děkujeme za otázku, jaká ta odpověď bude?
3: Ano, darování pro případ smrti je nový institut v našem právu, relativně nový. Může se týkat jak movitých, tak nemovitých věcí a skutečně k tomu darování, to darování je vázané na to, že ten dárce zemře a dochází k němu až, no k tomu převodu, až poté, co zemře, takže se pokračuje s těmi obdarovanými v katastrálním vkladovém řízení. Je tam pořád dost nejasné, nebo jsou tam určité nejasnosti, jaký má tento převod dopad na věřitele, kteří by se za normálních okolností mohli z takového majetku uspokojit, pokud by procházel dědickým řízením, a jaký má dopad na takzvané povinné díly, protože vy, když povinné díly vašich dětí, vy když veškerý svůj majetek, tak to pro případ smrti někomu darujete, no tak tím vlastně zkrátíte vaše potomky, kteří by měli v tomto případě dědit. Takže jsou tam určité nejasnosti, ale na druhou stranu jsou situace, kde tento institut je docela účelný. Je dobré k němu využít právníka.
2: Ještě o jedné novince jsme slyšeli, a to je takzvaná 20-denní plomba na katastru nemovitostí. Co to je, k čemu je to dobré?
3: Tak, tady jenom opravím tu terminologii. Je to 20-denní lhůta, kterou katastr nyní stanoví pro případ všech převodů, které registruje. Tato 20-denní lhůta a ochrana s tím spojená zůstává podle novely, která je aktuálně v procesu zachována, ale vedle toho novela přináší možnost nového, stejně bezpečného převodu, který je ale o zhruba 3 týdny rychlejší, a je to převod přes notáře. To znamená strany, které si dobrovolně zvolí notáře, aby jim sepsal převodní smlouvu na katastr. Notář tuto smlouvu elektronicky předá přímo katastru, takže odpadá jakákoliv možnost jejího sfalšování. Ti lidé, jak prodávající, tak kupující, jsou tam osobně přítomni a notář zjišťuje jejich totožnost, zjišťuje své právnost. Pokud by byli zastoupeni na plné moci, tak i ta plná moc musí být ve formě notářského zápisu a tu smlouvu předá zabezpečení elektronicky katastru, tak vlastně odpadá nutnost čekat 20 dní, vyrozumívat toho převodce a ten převod může být rychlejší. A to je zejména důležité tehdy, když pospícháte na převod, máte podepsanou rezervační smlouvu na nový byt, potřebujete rychle prodat byt, peníze už máte v úschově a teď prostě čekáte, třesete se každý den, jestli vám to vyjde nebo ne, anebo jestli budete muset žádat banku o vyčíslení úroku na další měsíc. Mm-hmm.
1: Děkujeme. Taková byla naše dnešní poradna. Její čas právě teď vypršel. Naším hostem ve studiu byl prezident Notářské komory České republiky Radim Neubauer. Děkujeme za všechny důležité informace. Ať se vám daří.
3: Já také děkuju vám i posluchačům. Díky.

0: Další pozvánka na kávu o čtvrté, tedy na dnešní odpoledne, zahrada nemusí s příchodem podzimu ztratit své barvy. Některé rostliny právě v září teprve začínají naplno kvést a mohou zahradu zdobit až do prvních mrazů. Které podzimní květiny bychom měli pozvat do svého domova, jak jejich květení co nejvíce podpořit a čím můžeme záhony právě teď doplnit? Tak o tom všem dnes odpoledne. Hostem bude Pavel Matiska z České zemědělské univerzity v Praze a moderovat kávu o čtvrté bude Tereza Stýblová.
1: A za chviličku Aleš Cibulka. Prý dnes bude na červeném koberci velmi stručný, ale vlastně jenom proto, aby koberec mohl orámovat čímsi, co je poněkud obsáhlejší, tak aby se to všechno vešlo. Aleš nám za chvilku poví víc.
2: Je naprosto nezbytné.
3: Český rozhlas Dvojka uvádí koncertní poctu k nedožitým kulatým narozeninám milované zpěvačky.
4: Hana Zagorová 80.
5: Rybičko zlatá, přeji si.
3: Největší hity Hany Zagorové v podání Moniky Absolonové,
4: Marty Jandové,
3: Evy Burešové,
4: Kateřiny Marie Tiché,
3: Terezy Maškové,
4: Veroniky Kek-Kubazové,
3: Jitky Boho a dalších za doprovodu Symfonického orchestru Českého rozhlasu.
4: 24. listopadu v pražské Lucerně.
3: Více na www.zagorova80.cz. Radioservis představuje
6: Toulky první republikou.
7: Kdy konečně přijdou na scénu V plus V?
6: Právě teď. A taky Edvard Beneš, Eliška Junková, Čechoslováci na olympiádách, nejslavnější nahá dáma, zábava, aféry a korupce nebo právě vzniknuvší československé letectvo.
8: Tak se pojďme těmi časy trochu proletět.
6: Druhých 25 dílů Toulek první republikou dostanete v e-shopu radiotéka.cz.
4: Český rozhlas Dvojka.
3: Rádio, které vás baví.

0: Na červeném koberci.
1: S Alešem Cibulkou.
0: Na dvojce.
2: Milý Aleši, tak tě tady vítáme a zároveň tedy upozorňujeme, že prý nás čeká nejkratší červený koberec ve své historii. Kam spěcháš?
3: To jsme na to zvědaví.
4: Vůbec nikam. Hezké dobré dopoledne, ale Jirka to řekl vlastně přesně. Čeká nás tak dlouhá píseň, že musím být krátký, abychom ji stihli, ale bude to stát za to.
5: Dobře, tak jdeme na to. Zítra, a to je podstatné, začíná 37. sezona Toboganu. Její první díl, jaký bude?
4: 80. narozeniny Arnošta Goldflama. Bude to záznam večera z Ypsilonky, bude tam třeba Jarka Krečmerová, Olda Navrátil, Honza Jiráň a mnozí další, a tady upozorním, další speciály z Ypsilonky, které nově přetáčíme, už jsou v prodeji, ten nejbližší bude patřit Mirku Kořínkovi, který je v divadle už 60 let, ten další potom Marii Rotrové. Podívejte se na stránky Toboganu a přijďte za námi do Ypsilonky.
2: Milý Aleši, a teď už tedy k té dlouhé písni. Kdo pak nám bude hrát a zpívat a taky proč?
4: No, zítra by své 80. narozeniny oslavil Freddie Mercury. Věnovat se mu budeme i na dvojce. Připomínám, zítra, tedy v sobotu, po 10. hodině Halo Soukup Halo na téma Freddie Mercury a od 20 hodin potom speciál Martina Hrdinky. A za týden věnujeme Freddie Mercurymu celý tobogán a pozor, zazní tam píseň, kterou Freddie Mercury napsal, nestihl ji natočit, dali se dohromady třeba Pavel Šporc, Petr Janda ti tam budou a tu píseň mi v premiéře odtajíme. Taková bude příští sobota. Freddie Mercury totiž slaví, nebo slavil by.
5: No a teď k té písni, o které jsi mluvil a mnozí už asi tuší, například proto, že i v tom filmu o Freddie Mercury a o Queenech se o té písni mluví, a to právě v souvislosti i s rozhlasovým vysíláním.
4: Ano, Bohemian Rhapsody vyšla 31. října 1975. V rozhlase ji moc nechtěli hrát, protože je opravdu hodně dlouhá, má téměř 6 minut. Takže jen pár zajímavostí, my jsme si tu o ní nedávno povídali, takže jenom připomenu. Autorem je Freddie Mercury, celou píseň prý měl promyšlenou už když přicházel do studia. Ta píseň nemá refrén, skládá se z několika úplně odlišných částí, balady, kytarového sola, operní pasáže, hardrockové části a závěru. Vokály natáčeli Freddie Mercury, Brian May a Roger Taylor. Ty hlasy se mnohokrát vrstvily na pásek, takže vznikl dojem obrovského sboru. Natáčelo se 3 týdny, což bylo i na svou dobu nezvykle dlouho. A prý při vrstvení vokálů, ty pásky, které se používaly, už byly téměř průsvitné, takže museli rychle přetočit, aby nezmizely úplně. Freddie Mercury nikdy nevysvětlil, o čem text je. Tvrdil, že posluchači si mají najít svůj vlastní význam. A 2 zajímavosti na závěr. Videoklip, který natočili, bývá považován za jeden z předchůdců moderních hudebních videoklipů a vznikl jen proto, že Queeni nechtěli jezdit osobně do všech televizních pořadů, tak posílali jen písničku. Prapůvodce klipů. No a pozor, sousloví Mamma Mia tam zaznělo ještě dřív, než byla vydána stejnojmenná píseň skupiny ABBA, což bylo v tom roce 1975 na podzim. Tolik zajímavosti, no a teď už si ji vychutnejte, protože opravdu často na rozhlasových stanicích nebývá. Těch 6 minut ale stojí za to.
2: Je to tak a poslechneme si ji velmi rádi. Aleši, děkujeme za dnešní červený koberec, vůbec za celý týden, no a zase v pondělí.
4: Mějte se krásně a jdem si to vychutnat, protože to fakt stojí za to. To se klukům povedlo. Mějte se krásně a hezký víkend.

0: Bohemian Rhapsody jsme slíbili s Alešem Cibulkou celou, tak až do toho závěrečného činelu jsme si ji teď vychutnali. Ovšem, teď jedna pozvánka, protože pro vás je na dvojce připraven nový pořad. Stabilní místo bude mít v neděli v podvečer po 18. hodině a jmenuje se Výjimeční.
1: To samo o sobě už předurčuje, čemu či komu se bude věnovat. Představíme vám v něm širokou paletu zajímavých osobností, špiček ve svých oborech, nejen ze světa kultury, ale také vědy, životního stylu a nebo sportu.
0: Osobnosti, které předávají zkušenosti, bilancují i ty, kterým se i přes jejich relativně mladý věk podařilo vytvořit cosi, co stojí za pozornost. No a tím prvním hostem už tuto neděli bude
1: houslista Pavel Šporcl a vy si nový pořad Výjimeční nenechte ujít. Startuje krátce po 18. hodině.
0: No ale kdo bude hostem dnešních blízkých setkání, to řekneme za okamžik.
2: Český rozhlas Dvojka.

0: V téhle sestavě, tedy Šárka Volemanová a Jiří Holoubek, se uvidíme a uslyšíme zase někdy příště, protože Šárka nás teď na týden opustí. Užij si dovolenou na
1: Sicílii.
0: Ano, děkuji
1: pěkně.
0: Ale ještě určitě stihneme pozvat k dnešním blízkým setkáním společně.
1: Je to tak, protože průvodcem dnešních blízkých setkání se stane už za pár minut náš kolega Marek Němec. A já už jenom doplním, že jeho hostem bude herečka a influencerka Anna Dvořáková.
0: Tak si to poslechněte po 11. hodině. Teď nás k té 11. doprovodí Petr Cmory. Je tady jedna písnička Ohlédnutí za jednou z živých dvojek u piana, takhle tam Petr zpíval krásnou píseň A k ní jsi moja. No a my vám přejeme krásný víkend.
1: My dva, to znamená dva na dvojce, Jiří Holoubek
0: a Šárka Volemanová, mějte se hezky a naslyšenou.

0: Český rozhlas Dvojka uvádí pořad Žárovky.
1: Mladí vědci a vědkyně mění svět.
2: Angína, trhání zubů nebo jakákoliv operace mohou být už za pár let život ohrožující hrozbou. Na vině je takzvaná bakteriální rezistence, kdy přestávají fungovat dostupná antibiotika. Změnit se to snaží mikrobioložka Stanislava Bezdíček-Králová, která nová antibiotika hledá i na Antarktidě.
1: Žárovky.
0: Už tuto sobotu po 18. hodině na Dvojce.
3: Objevte novou speciální nabídku obkladů a dlažeb v koupelnách Ptáček. Vybírejte ze skladového sortimentu keramických obkladů a dlažeb od renomovaných výrobců. Například keramická dlažba Aleppo od španělského výrobce Argenta je interiérová dlažba s matným povrchem a betonovým vzhledem za neuvěřitelných 199 korun. Nenechte si ujít příležitost ušetřit. Akce platí jen do 30. října. Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve vašem regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny, 3D návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.

0: Bylo 11 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
0: Nehody způsobené pod vlivem alkoholu nebo drog by nově soudy mohly trestat přísněji. V Nepálu zachránili další dva přeživší, kteří uvázli v tunelu vodní elektrárny. A počasí většinou bude oblačno, na severu místy déšť nebo přehánky a teploty do 29 stupňů. U mikrofonu Soňa Jindrová. Dobré dopoledne. Za fatální nehody způsobené v opilosti nebo pod vlivem drogy by mohly hrozit přísnější tresty. Prosazuje to Ministerstvo spravedlnosti. Teď za způsobení smrti třeba pod vlivem alkoholu hrozí 6 let vězení. Nově by to mohlo být až 10 let. Změny by se měly týkat i třeba ujíždění před policií. Pokračuje mluvčí ministerstva Vladimír Řepka.
2: Policie České republiky za loňský rok eviduje bezmála 500 případů pro následování řidiče motorového vozidla. Takzvaná policijní honička je natolik nebezpečným společenským jevem, že za předpokladu, že při ní dojde k ohrožení byť jen jediné osoby, jeví se jako přiměřené reagovat na takové zvlášť bezohledné jednání prostředky trestního práva.
0: Vláda by chystané změny mohla projednat ještě během září. Začít platit by pak mohly od července příštího roku. Nepálským záchranářům se podařilo vyprostit dva přeživší z tunelu vodní elektrárny. Po ničivých záplavách uvázly v prostorách elektráren stovky lidí. Na záchraně dalších úřady podle stanice BBC dál pracují. Nepál a sousední Tibet zasáhla přírodní katastrofa minulý týden. Úřady hlásí víc než 1200 mrtvých. Další tisíce lidí pohřešují.
3: Podle záchranářů jde o technického předáka a technického mistra z hydroelektrárny Trišulí 3. Jeden z mužů nemůže hýbat rukama ani nohama, druhý je na tom výrazně lépe, ale oba jsou přivědomí a komunikují. Vrtulník je okamžitě dopravil do nemocnice v Kátmandu a záchranné týmy pokračují v úmorné pátrací akci. Lidé tady v Nepálu pořád věří, že z tunelů se nakonec podaří zachránit desítky lidí. David Jakš, Český rozhlas.
0: V Kolíně začíná 15. ročník festivalu Gasparáda. Dvoudenní program plný vystoupení klaunů, mimů a pantomimy připomene 230. výročí narození kolínského rodáka, mima a herce Žána Gaspara de Biro. Akce začne ve 4 odpoledne a potrvá až do zítřejších 11. večer. Po dobu konání Gasparády bude v Kolíně částečně omezený průjezd a parkování na Karlově náměstí. Průvodem divadelních postav městem dnes zahájí sezónu Slovácké divadlo v Uherském Hradišti. Herci v divadelních kostýmech odehrají na Masarykově náměstí scénky nebo improvizovaná vystoupení. Chybět nebudou postavy třeba z komedie S tebou mě baví svět, Limonádový Joe nebo Nebezpečné vztahy. Akce začne ve 4 odpoledne. A disciplinární komise Ligové fotbalové asociace zahájila řízení se Spartou a Slavií kvůli chování fanoušků v nedělním derby. Větší pokuta hrozí Spartě. Její příznivci používali zakázanou pyrotechniku, na hrací plochu házeli různé předměty a vyvěšovali nevhodné transparenty.
4: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
0: Odpoledne bude většinou oblačno, hlavně na severu, ojediněle s přehánkami. Postupně má oblačnosti ubývat. Večer se pak na severu Čech zatáhne a místy se tam vyskytne déšť nebo přehánky a výjimečně taky bouřka, ve které může foukat silný nárazový vítr. Nejvyšší teploty 24 až 29 stupňů, na jižní Moravě až 31 a na horách kolem 21.
1: Doprava.
0: Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna pozor za sjezdem na Humpolec. Na kilometru 101 hořelo auto. Uzavřený je stoupací pruh a v pravotočivé zatáčce se vybočuje. Ve stejném směru, tedy z Prahy na Brno, se pak zpomaluje za sjezdem na Domašov na kilometru 174. Provoz brzdí stavba dálniční křižovatky v Brně. A na dálnici D4 ve směru z Příbrami do Prahy opatrně za sjezdem na Dobříš. Na 24,5 kilometru stojí porouchaná dodávka a i tam se musí mírně vybočovat. Tak jeďte opatrně a šťastnou cestu. Tolik zprávy a teď už si poslechněte blízká setkání.
5: Krásné páteční dopoledne, vážení a milí posluchači. Já jsem moc rád, že jsem mohl oprášit svoji kartičku externího spolupracovníka Českého rozhlasu Dvojky a konečně jsem vstoupil zase před mikrofon. A dnes je mým hostem herečka a také teď použiju termín, který ona nerada používá. Já řeknu vlivnice.
6: Dobře.
5: To je můj termín, neboli influencerka, velmi úspěšná, i o tom si budeme povídat, Anna Dvořáková, vítej u nás ve studiu.
6: Moc děkuju za krásný přivítání, zdravím všechny posluchače.
5: Aničko, my si budeme povídat samozřejmě i o tom, z jak potentní, umělecky potentní rodiny pocházíš, ale budeme si také povídat o novém filmu, který teď právě brázdí kiny, který se jmenuje Dokonalý den.
6: Ano.
5: Máš za sebou pár už dokonalých dnů.
6: Je, tak dobrý, já už jsem se bála, že na mě přijde další otázka, jak vypadá můj dokonalý den a já už jsem na to odpověděla asi tisíckrát a už nevím jak, ale mám, určitě mám a těším se na další a musím říct, že jich bylo už hodně a jsem za to ráda.
5: Tak a těch je čím dál tím víc, ale zároveň musí být i trochu ty špatné, abychom si vážili potom těch dokonalých.
6: Přesně tak, to s tím souhlasím.
5: Tak to pojďme vyvážit, tak už o tom, o filmu, o influencerství a i o umělecké rodině si budeme povídat s Annou Dvořákovou.
1: Český rozhlas Dvojka.
4: Rádio, které vás baví.

0: blízká setkání Marka Němce
1: na Dvojce.
2: S mladou, sympatickou a velmi talentovanou herečkou Anou Dvořákovou si budeme dnes povídat v blízkých setkání. Aničko, ještě jednou vítej u nás ve studiu.
3: Děkuju moc, zdravím.
2: A teď musíme si udělat pořádek v tom terminu techniku. To znamená influencerství, protože musíme říct posluchačům, že ty máš velmi početnou základnu sledujících na sociálních sítích. Pohybujeme se v řádu milionu a více.
3: Ano.
2: Což je úchvatné číslo. Než si budeme povídat o tom, jak si tohle to všechno zmákla, jak se to stalo, jestli se musela zapojit v sobě něco, čemu by se dalo říct vypočítavost, anebo jestli si to všechno tvořila vlastně jak to šlo, přirozenou cestou,
3: no.
2: Tak pojďme si popovídat o tom, ty nemáš ráda ten termín influencer.
3: Ne.
2: Pojďme to vysvětlit a pojď se tedy nazvat v rovině sociálních sítí, tak jak bys to ty uznala za vhodné.
3: Dobře, tak jo, já se to pokusím vysvětlit nějak, aby to dávalo smysl, ale influencer je v překladu, řekněme, ovlivňovač neboli ovlivňovatel a už to se mnou úplně nerezonuje, protože já bych byla ráda, aby každý měl svůj názor a případně se na moje sociální sítě nebo stránky přišel pobavit nebo si odpočinout a nějak se tak jako uklidnit v pohodě a já nechci do nikoho nic právě tlačit a zároveň influencer je případně, dá se říct, každý, kdo má nějaký vyšší počet sledujících na sociálních sítích a já se nestotožňuji úplně se všema a proto třeba radši mám, když se mi řekne, že jsem tvůrce videí nebo content creator nebo takovýhle věci, protože někteří influenceři jsou krásně jako inspirativní, úžasní a fakt to, co dělají, si myslím, že je skvělý, ale pak právě je tam bohužel i ta druhá strana, která těch čísel buď zneužívá nebo využívá prostě ve svůj prospěch a třeba manipulují i děti a tak. A to já hrozně fakt to nemám ráda a nechtěla bych být házená do stejného pytle prostě, když to řeknu takhle, jako, asi.
2: Já si totiž myslím, že je velmi potřebné a důležité o těch věcech mluvit, protože ono to potom všechno souvisí i to, o čem jsi mluvila, to znamená špatní ovlivňovači, ono to potom souvisí samozřejmě i s dušením zdraví dětí, o čemž se taky budeme povídat, protože ty jsi patronkou jedné velmi důležité iniciativy, která se jmenuje To chce odvahu. To znamená, ty sama máš nějakou zkušenost s úzkostmi, což je samozřejmě něco, o čem je nutno mluvit a můžeme se o to podělit. Jak ty vnímáš vlastně ten balanc mezi tím scrollováním věčným a tím duševním zdravím? Spatřuješ v tom nějakou souvislost?
3: No, určitě člověk si fakt neuvědomí, kolik času na tom telefonu stráví, když jako, tomu se říká doom scrolling, jako ten technikus takovej, což znamená, že člověk fakt úplně vypne a jenom jede tím palcem nahoru nebo dolů a kouká se na ty videa a má úplně vypnuto, což jako je někdy v pohodě, tak jako vypnout a odpočinout si, jenomže tady některé ty sociální sítě a ty feedy jsou fakt designovaný na to, aby tam třeba některý, myslím, že na TikToku to tak někdy je, že to neukazuje čas ani, že vy nevidíte ty hodiny, takže vy nevíte, kolik je, nevíte, jak dlouho na tom prostě strávíte a pak vás to tak jako zahákne, že je z toho těžký jako přestat a já s tím mám taky někdy problém a samozřejmě to má hodně velký vliv na dopamin a tyhle ty věci, protože to dává jako ten rychlej, prostě je to takový smažič trošku toho dopaminu a u některých dětí je to vidět hlavně třeba na tom, jak udržují nebo neudržují pozornost, protože prostě se to fakt jako zkracuje, jakoby ta schopnost udržet tu pozornost. I já to už mám docela blbě, takže doufám, že se to nějakým způsobem bude třeba, nevím, jestli nechci říct regulovat, ale doufám, že prostě nějak každý bude mít svoji, jak to říct, no.
2: Minimálně třeba do určitého věku by to ano, třeba mohlo být zapovězeno. Dětem,
3: no, že? nebo nevím, nějak třeba omezený, nebo takhle určitě jako může být, jo, jako.
2: Máte vy influenceři, nebo lidi, kteří tvoříte tento sociální obsah, máte vy pocit, že vás lidi znají, nebo ty sama, na těch sítích působíš, mně připadá velmi hravě, důvěryhodně, umíš si ze sebe udělat legraci,
3: vlastně,
2: což je strašně fajn a zároveň se netajíš inspirací k Marvelovkám a ke všem jako padouchům a Dark Side of the Moon, to znamená vlastně, temným stranám vlastně, lidské duše vlastně. A umíš to všechno výborně jako kopírovat a imitovat, to je strašně fajn. Jak to vzniklo vůbec tohleto? Byla to nějaká dlouhá chvíle nebo tě opravdu pudilo něco?
3: Ono to bylo jako během covidu. Vlastně tak jsme všichni byli zavřený, že jo, a nebylo moc co dělat. No A já jsem se ponořila zpátky do mých oblíbených fiktivních světů, do kterých jsem mohla utéct si, což byl Harry Potter a Marvel. Mm-hmm. A byla potom, oni jsou takzvaný, na sociálních sítích jsou trendy takzvaný, což znamená, že to je prostě nějaký typ videa, který dělá hrozně moc lidí a jako všichni si to chtějí zkusit. A tam byl takový trend, jak by se třeba nějaký člověk fotil do ročenky, kdyby se mohl vyfotit teď prostě jako do takový té knížky školní, jako školní focení. No a mě napadlo, že bych mohla udělat, jak si myslím, že by postavy z Marvelu pouzovaly do ročenky. A to jsem tak nějak udělala anglicky a potom se to stalo se prostě něco šíleného. Úplně to vybuchlo. Na můj TikTok, kde předtím byli hlavně jako Češi, tak přišlo jako vlna, fakt vlna Američanů a zahraničních lidí a říkali, že to je úplně přesný, že se jim fakt líbí, jako jak jsem to udělal. Říkám, ježišmarja, co se děje, prostě co to je. No a bylo to fakt jako skvělý v tomhle a že chtějí prostě další videa, jak si myslím, že by třeba postavy z Marvelu na něco jiného reagovaly. A já říkám, no tak jako já to zkusit můžu asi. A vlastně se z toho stala jedna z takových nejúspěšnějších na tom TikToku a potom samozřejmě teď dělám sérii, kterou mám asi nejvíc jako srdci blízkou a to je, co by Čech dělal v Bradavicích z Harry Pottera. A takže pokud budete mít kdokoliv nějaký nápad, tak mi určitě napište, protože mě už pomalu docházejí.
2: Tak to je výborný, takže skutečně se to stalo tak, že ty jsi byla těmi lidmi nucena vytvářet dál a dál. Měla si vlastně tu fanouškovskou základnu takhle od začátku krásně nastavenou.
3: Jo, jako bylo to fajn, samozřejmě jako nenutili mě nějak, ale prostě spíš jako mě prostě fakt prosili, že se jim to fakt líbí a tak, takže jsem si říkala, jo, tak to udělám, ale pak už se to trošku začalo jako vymykat, protože už jsem začala cítit takový jako tlak, že pokud nebudu dostatečně postovat nějaký nový prostě věci, tak je zklamu a tak, takže jsem jako se musela mezi tím najít potom nějaký balans, dát si nějakou pauzu a říkat si jako dobrý, Aničku, v klidu, uklidni se, nedlužíš těm lidem nic jako a nebudu tě nenávidět, pokud něco nepoustnu jako hned okamžitě, takže tak.
2: No o duševní hygieně i o tom, kde můj dnešní host nabíjí baterky, o herectví si budeme povídat po písničce s Anou Dvořákovou.
0: Český rozhlas Dvojka.

0: Děkujeme za Michaela Jacksona, protože my jsme se tady s mým dnešním hostem, herečkou Anou Dvořákovou, krásně zavlnili.
1: Ano.
0: Protáhli jsme plotýnky a můžeme si směle povídat zase dál. Herectví, sláva, život před kamerou. Mě by zajímala jedna věc. Jaké to je, když mladá Anička Dvořáková nastoupí do školy a teď všichni vědí, že tatínek je Jiří Dvořák, že maminka je Bára Munzarová, že babička je Jana Hlaváčová, že děda je Luděk Munzar. Jak se vlastně takový holčičce, která chce být jenom ona, jak se jí žije? Aničko, povídej.
1: Tak takhle, většinou děti to spíš věděli, že táta je Uriáš a že máma je Dory. Tak to byly spíš takovýhle přezdívky. A většinou to věděl spíš od jejich rodičů, ty děti, že jako, nebo někteří třeba jako tušili, ale spíš to bylo tak a učitelé taky. Z jiné části já jsem, ne že bych se styděla, ale já jsem vůbec prostě s tím nechtěla mít nic společného, já to říkám pořád, já prostě fakt nemám ráda protekci, já nemám ráda, kdyby se mi mělo dát něco zadarmo, nebo jenom protože jsem dcera či vnučka, to já prostě absolutně odmítám a vůbec mi to nepřijde fér. A takže od toho já se vzdaluju, ale spíš mi přišlo někdy líto, že se na mě bylo na mě pohlíženo jako na rozmazlenou holku, co vůbec prostě neví, co to je práce, co to je jako normální věci, že jsem prostě protekční dítě. A mě spíš mrzelo, když jsem byla menší, já jsem měla potřebu to všem vysvětlit. A jako já jsem fakt chtěla za každým chodit a jako jim nějakým způsobem vysvětlit, že já opravdu nemůžu za to, že jsem se narodila do nějaký rodiny, že to jako není moje chyba. A že zrovna jako já se fakt na tom jako úplně nevozím a snažím si prostě všechno si jako vypracovat sama, kdyby mě někdo řekl, že prostě hele, táta nebo máma ti tady sehnali roli, tak já řeknu ne, omlouvám se, děkuju moc, ale já chci, aby mě případně někdo někam chtěl obsadit podle toho, kvůli tomu, co dělám já a že se jim líbí moje práce a samozřejmě nejsem úplně naivní, třeba to někdy pomohlo, já jsem o tom nevěděla, protože si třeba někdo řekl, jo, to je tady dcera, to bude dobrý, ale určitě. U toho jsem já už nebyla, ale když u toho jsem a jak kvůli tomu ovlivnit, tak tady na tohle to fakt jako kladu takovej důraz a samozřejmě byly tam i jako příjemné věci a byly tam i nepříjemné věci prostě, no. Takže to je něco, s čím jsem nemohla nic udělat.
0: Já se musím zeptat samozřejmě na babičku a na dědu, protože měl jsem je velmi rád a
1: taky.
0: S babičkou tak nic, žádnou jinou odpověď jsem úplně nečekal. A Jana Hlaváčová, tvoje babička, mě učila, byla mu milou profesorkou na DAMU a já jsem potom učil s ní taky vlastně své první působení v roli pedagoga po boku Jany Hlaváčové a to bylo to pro mě jako neskutečně inspirativní a měli jsme se velmi rádi a já jsem ti říkal, že jsme si telefonovali do posledních vlastně chvil, kdy byla tady mezi námi živými. Jak ty na ně vzpomínáš? Pojď něco neurvalého, něco fajn.
1: S dědou.
0: Jaký byli?
1: Děda i babička byli... Mě to vždycky pobavilo, děda mě často brával na procházky a vždycky, když jsme vlastně okolo kohokoliv jsme prošli, tak všichni dědovi říkali dobrý den, mistře. A já jsem byla malá, vůbec jsem nechápala, co se děje, tak se říká dědo, proč ti říkají mistře a děda, já nevím. Prostě a takhle to si myslím, že krásně vystihuje i jeho povahu. Děda byl jeden z nejvíc asi morálně správných a... chrabrejch lidí, ale zároveň to byl úplně normální, v pohodě, vtipnej děda, který dobře, tak něco neurvalejšího je, že třeba on mě vozil v kočárku vždycky, tak jako potom...
0: Vozil tě rychle?
1: Vozil mě, to taky, ale spíš on na mě balil maminky, že jo, prostě. On mě vždycky vzal jako na hřiště. A všechny ty maminky, prostě ty děti byly, pane Munzar, vy jste tak skvělý, jak se o tu vnučku staráte. A on, no to víte, tak to je moje Anička, holubička, oni je. A potom jsme vždycky přišli a říkáme, dědo, s kým to voláš? On měl číslo na všechny maminky, prostě tohle samozřejmě všechno
0: pohodě. On se určitě radil o příkrmech.
1: No, ano, jistě,
0: výchově,
1: jistě, že? No, ale...
0: To babička nevěděla.
1: Ne, věděla. Tak my jsme z toho měli takovou srandu. Oni fakt byli takový pohodáři, že to bylo skvělý. S dědou jsme vždycky zpívali na zahradě hrozně nahlas takový jako písničky, když třeba mamka byla na zájezdě nebo tak a potom ještě přišla a divila se, že nespím, protože jsme s dědou zpívali nějaký lidový písničky a tak. Takže děda byl, s tím jsem strávila asi nejvíc času, když jsem byla malá. Pak samozřejmě mě bral do řeznictví místo třeba jako do cukrárny nebo do takhle, takže mamka byla šťastná, protože mě děda naučil na šunky, sekaný, párky, že jo, tyhle ty věci a tu dětskou stravu, kterou jsem asi jíst měla, tak jsem to vůbec nechtěla. Chtěla jsem prostě kuře nějaký nebo něco.
0: Přeskočila takže... si ovoce, zeleninu.
1: No tak právě, no, takže to ředěla vždycky, pojďme na šunčičku a já jsem samozřejmě se nebránila, jo.
0: Kolínko taky třeba nepřijde.
1: No to jsem, no tehdy to jsem ještě ne, toho jsem se bála, když jsem byla menší, no. Jako,
0: jako ale... vizuálně se z toho bála.
1: No jo.
0: To je trochu odstrašující.
1: No.
0: No, ale musíme se dostat taky ještě k babičce, protože já jsem si někde přečetl, že babička zejména tě učila mluvit pomalu,
1: no
0: artikulovat.
1: Ano.
0: A ono v té pomalé mluvě a v artikulaci je i způsob myšlení najednou, že když člověk přemýšlí, mluví pomalu, tak vlastně pečlivě vybírá ta slova. Mně připadá, že jsi jazykově vybavená velmi, tak to asi tak taky děkuju. Za to můžeš vděčit, možná rodičům a prarodičům.
1: Samozřejmě vděčím za to babičce, hlavně taky to bylo krásný. Teď pořád samozřejmě někdy mluvím, jak to říct, no, trošku drmolím a mluvím rychleji, ale dělám všechno, co můžu a v šestý třídě by mi podle mě nerozuměl vůbec nikdo a pamatuju si, že jsem právě přišla do obýváku za babičkou a strašně jsem jí potřebovala říct, jaký byl můj školní den a něco jsem jí tam jako vyprávěla. A babička mě chvíli nechala mluvit, tak se na mě koukala a potom řekla, tak, ještě jednou, pomalu, artikuluj a nahlas. S tím jejím altem a řekla, tak znova přijď prostě, tak já jsem znova přišla do toho obýváku a mluvila jsem, říkala jsem prostě, ano paní profesorko, a mluvila jsem pomalu, zřetelně a nahlas a potom už to bylo v pořádku a tak na to babička vždycky a potom už jenom říká, artikuluj prosím tě a já ano, ale byla s ní extrémní sranda a s babičkou jsme luštili často křížovky, protože ona na to byla absolutní přeborník, prostě vždycky jsme se jí ptali, babi, co chceš k Vánocům, ona řekla křížovky a osmisměrky a jediný většinou, co nevěděla, tak mi zavolala, když potřebovala poradit, jak se řekne něco anglicky. Vždycky říká, prosím tě, pes na tři anglicky a já jasně, babi, není problém. A pak věděla, že jo, prostě nějaký něco z periodické tabulky, tak to věděla, ale pes na tři anglicky, to jsem měla tu možnost jí poradit.
0: No muselo to být krásné vyrůstat obklopena takovými personami. Každopádně my se teď po písničce konečně dotkneme i toho herectví. S mým dnešním hostem Anou Dvořákovou.

0: Blízká setkání Marka Němce
1: na Dvojce.
2: S Anou Dvořákovou, mladou herečkou, si povídáme tentokrát o herectví a už ne o rodinném zázemí. Aničko, kdy ty si poprvé zjistila, že tě herectví opravdu zajímá, že to není jenom svět, který tě od malička obklopoval?
3: Bylo to právě i díky tomu, že ten svět mě od malička obklopoval, tak, protože vyrůstat v portále v divadle nebo na place, něco na tom je fakt kouzelného. A já jsem si tak nějak řekla po konci střední, že bych to chtěla aspoň zkusit, že nečekám od toho nic, ale prostě chci to aspoň zkusit, protože bych si to vyčítala, kdybych to neudělala. No a já jsem to původně vlastně dělala skrz ty sociální sítě, tak nějakým způsobem jsem si prostě před tou kamerou věci zkoušela a právě tam byly ty jako fiktivní světy, tak jako napodobování třeba, ano, ano. A tak. A ještě jsem si jako netroufla, bála jsem se toho extrémně, protože přece jenom, když má člověk za sebou takovýhle jména, tak jsme měli v sobě zakódovaný, i mamka to tak měla, já se toho snažím už zbavit teď, že nesmím hlavně udělat ostudu, prostě nesmím se ztrapnit, nikdy jako nebudu, já tady se nesnažím teď vyrovnat, nebo nedej bože překonat jako někoho z mých rodiny, protože každý měl tak krásný individuální přístup na všechno, že každý to dělá po svém a já to chci taky dělat po svém.
2: Ale těžko se zbavit těch
3: těžko,
2: vzorů, že?
3: Samozřejmě,
2: těžko je opouštět.
3: Jako samozřejmě já toho i využívám někdy. Moje mamka je úplně úžasná a pomáhá mi někdy, když já si prostě nejsem jistá něčím, a ať už to je nějaký text nebo prostě nějaká jako herecká věc, co mě čeká, tak já se za ní přijdu poradit a ona mě úplně skvěle dokáže navést.
2: To nutno, promiň, to nutno říct, že maminka vlastně taky učí nebo věnuje se pedagogické činnosti.
3: Ano, tak, ano, ne? Ano, taky.
2: Takže ten pedagogický talent, který babička měla nevídaný, tak to evidentně teda zdědila.
3: No a z toho jako vyprávění, jaká babička byla, tak máma učí dost podobně, že ona je taková hodně jako kontaktní s těma lidma, je přesně, že se o ně stará a je taková, třeba vždycky pamatuju si, že když přišla poprvé, když třeba učila na konzervatoři, tak řekla dětskám, sorry, já budu možná trochu sprostá, jo, ale bude to v pohodě, jako věřte mi, že pojďme si tady to, že to je jako úplně krásný, bezprostřední. A vlastně to začalo tím, že já jsem se spojila s takovou agenturou. Původně to bylo kvůli tomu, jsme měli schůzku kvůli sociálním sítím, protože chtěli prostě něco ohledně té mojí vybudované komunity tam na těch sockách jako provést. A potom se tak jako na mě koukali a říkali, hele, a nechceš jít zkusit třeba na nějaký casting? Tady jsou zrovna takovýhle. A já si myslím, že bys tam měla jít. A já říkám, víte co, tak jo, já to jsem ještě byla na střední na gymplu, protože konzervatoř zakázaná samozřejmě, takže jsem byla ještě na gymplu a říkám si, no tak jako zkusit to můžu, protože to jsem přece chtěla. Tak jsem šla na ten casting s Batuškem z gymplu, tam všichni damujamu konzervatoř, že jo, takže se tam všichni tak nějak znali. Já jsem si říkala, dobrý, tak tady vůbec nemám co dělat, to je v háji. No a nějak se stalo to, že první kolo, pak druhý kolo, pak třetí kolo a pak jsem tu roli dostala. Bylo nás tam strašně moc a já jsem nevěděla, jestli to je reálný, nebo sen.
2: Co to s tebou provedlo v ten moment?
3: A bylo to jako něco úplně krásného. Já jsem si říkala, ježiš, tak asi něco dělám dobře. A nejkrásnější na tom bylo, že nikdo nevěděl, kdo jsou moji rodiče, protože naštěstí Dvořáková je dost častý příjmení a nikdo si to nespojil a potom za mnou režisér přišel až na place a říkal, ty seš Vodírky Dvořáka, si dělá, proč jsi mi to neřekla a já proč bych vám to měla říkat. A to mě vlastně se ve mně stalo takový, řekněme, zadosti učinění, že jsem si říkala, tak jo, a tohle to jsem fakt dokázala sama, protože rodiče to ani nevěděli, že jdu na nějaký casting, že prostě
2: no to lepší, se tak zkusila. Co na to říkali teda potom, když to vyhrála?
3: No, táta, teď už samozřejmě je to jinak, ale ze začátku vždycky, když jsem mu ukazovala i nějaký videa na sociálních sítích, tak říkala vždycky, to je jediný člověk, od kterého toleruju, když mi říká Ančo, jinak to strašně mám ráda, ale říká Ančo, já vím, že to nerad říkám, ale před tou kamerou ti to fakt sluší prostě a fakt tě ta kamera miluje. A já jsem byla jako, děkuju, ježišmarja. A mamka, to je podpora všech podpor prostě. Jako na to, já vím, že se na ní můžu spolehnout, opřít se o ní a ona mě, to je prostě nejlepší. Ona říká, Aničko, kamkoliv se vydáš, prostě to zvládneš. A taky máma vždycky říká, že velice jemně a ladně, kdyby to tam říkala ve mně neviděla, tak by mě od toho nějakým způsobem odklonila.
2: Každopádně já si pamatuju, že jsem se s tatínkem, s Jirkou Dvořákem povídal a on mi říká, ta moje Anča, ona je hrozně šikovná. Představ si, že ona točí ty videa nějak pro ty Marvelovky a jí normálně pozvali někam na nějakou premiéru.
3: Jo, jo.
2: Na něco exkluzivního. Tak i o tom si budeme povídat s mým dnešním hostem Anou Dvořákovou.
0: Český rozhlas Dvojka uvádí pořad Výjimečný.
1: Galerie současných osobností Česka.
0: Tentokrát houslový virtuos Pavel Šporcl.
4: Já teda cvičím stále, pořád vím, kde jsou moje limity a co chci nejenom dokázat, co se týká kariéry, ale i hraní.
0: Výjimečný.
1: V neděli po 18. hodině na Dvojce.
5: Největší rodinné setkání Přemyslovců. Královské poklady, nevyřešené záhady, silné příběhy i kruté momenty našich dějin. Nejrozsáhlejší výstavní projekt o Přemyslovské dynastii. Více než 900 unikátních exponátů. Výstava Přemyslovci, panovnická dynastie a její doba do 15. října v Národním muzeu. Více na www.nm.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.

0: Než se s mým dnešním hostem, herečkou Annou Dvořákovou, pustíme do tuzemské herecké scény a také konečně k filmu, který právě teď brázdí kina, Dokonalý den, tak si musíme ještě popovídat o tom slíbeném před písničkou. A to znamená, jak je možné, že tě zkrátka oslovilo studio Marvel a někam tě pozvalo. A hlavně, jak to souvisí s tatínkem, který, jak ty si říkala, byl mírně ke tvé tvorbě na sociálních sítích, řekněme, skeptický, slušně řečeno.
1: Ano, no tak samozřejmě. Bylo těžký to, jak pro mámu, tak i pro tátu, hlavně bylo těžký to pochopit, co já tam dělám, protože ten celý koncept, než se to takhle ustálilo, tak to bylo poměrně nový a táta říká, no dobrý, tak jste tady udělal nějaký jako videjko na, nevím, 15 a co s tím mám jako dělat,
0: no
1: co
0: právě.
1: To je, jako proč jsou, no, tak to už jsem vzdala to vysvětlování, ale právě jako líbilo se mu to, ale moc to jako nechápal. Říkal si, no a k čemu to je tohle? A budeš i číst Dostojevskýho, nebo budeš jenom dělat takovýhle věci? A já jsem potom kamarádka mojí mámy, tak ona řekla přesně mámě, nechý, ona se tím třeba jednou bude živit, jako nechý, to je v pohodě, jako nevezme to, Dostojevskýho možná, ale prostě tak si bude dělat tyhle věci. No a pak se stala taková skvělá věc, že jak jsem právě Marvel a Harry Potter, tak jsem si to tak jako jela a začala jsem točit v angličtině taky, protože už jsem byla taky unavená z těch komentářů, že mě lidi sledují jenom kvůli tomu, kde je můj táta a tak dále a máma, děda, babička a vlastně úplně všichni.
0: No to říct, že tu angličtinu máš brilantní.
1: Thank you very much.
0: Tam jsou nějaké certifikáty také.
1: Ano, ano, ano, ano.
0: Nějaké úspěchy jazykové, výborně.
1: Takže to, jsem, to mě jako baví moc, ta angličtina a někdy mám pocit, že se v ní dokážu i lépe vyjádřit, takže proto možná se tady někdy teď zasekávám, protože že já často se mi děje to, že přemýšlím anglicky a někdy se mi i sny zdají anglicky.
0: Aničko, no problem.
1: All right, good to hear. Anyway, táta byl vlastně poprvé mě podle mě začal fakt brát vážně, když jsem mu řekla, že mě zavolali z Paramountu a že by mě rádi pozvali do Paříže na premiéru filmu Babylon, že za to chtějí jenom jako krátké video s tím, že mi zařídí hotel, ubytování a že a já jsem si říkala, je tak super, tak se tam půjdu někam dozadu podívat. Ne, já jsem šla na Červený koberec, byla jsem velmi blízko od Breda Pitta, který tam byl taky, vůbec jsem nechápala, co
0: jak blízko,
1: děje.
0: Aničko?
1: No, jsem tak jako třeba pár metrů prostě a já jsem z toho byla hotová. Hele, přísahám, že se podíval mým směrem, jako nikdo mi to nevyvrátí, jako můžete to zkusit, jako mi to vyvrátit, ale já na tomhletom kopci umřu prostě.
0: Podíval jsem. Byl to rádius 40 stupňů, ano, ale ty jsi měla ale to štěstí, že jsi tam v té výseči stála.
1: Přesně tak, takže.
0: Kdo to může říct?
1: Přesně tak.
0: Dobře.
1: A to bylo jako skvělý. A když jsem tohleto tátovi říkala, on říká, co děláš příští týden, půjdem na oběd a já ne, promiň tati, já nemůžu, já jedu do Paříže. A táta říkal, co? A já, no, mě pozvali z Paramountu a prostě jedu do Paříže a táta. Aha.
0: Možná trochu zbledl.
1: No, trošku, já nevím, ale samozřejmě byl úplně šťastný. Já myslím si, že od té doby to tak začal brát vážnějc. Další den potom tak jsem mu jako, nebo další rok, tak to jsem zase od Marvelu už teda přímo dostala pozvánku do Londýna na jejich nový seriál, že nám pustí první dvě epizody, že to bude taková prostě zase krásná premiérová akce. Tak jsem volala tátovi, tati, chceš něco z Londýna? Mě tam teď, tak tam přiletím a oni mi to zařídí z Marvelu a táta, cože? Prostě. A říká, no já nevím, jako Londýn mám rád, tak třeba příště mě můžeš vzít sebou. Já říkám, jo, moc ráda.
0: A vzala jsi ho?
1: Na tuhle tu premiéru už ne, ale
0: má to slíbený, když bude
1: hodný. Má to
0: hodný.
1: Slíbený, no přesně tak, tak ho určitě vezmu. No a teď jsem taky dokončila jednu spolupráci s Marvelem a to je teda úplně na těch sociálních sítích šílenost, protože to bylo Disney, Marvel a Canva, což je ještě jedna editovací aplikace a tam se musela vyplnit tolik formulářů, jako vlastně jenom, abychom, musela jsem rozepsat přesně takzvaný timecode, neboli prostě scény podle sekund, kde co, jaký bude, jaký záběr. A bylo to asi nejdetailnější prostě věc, co jsem musela udělat a trvalo to hrozně dlouho.
0: Jak dlouho to video je?
1: To video má nějakou minutu 30, ale
0: a ta příprava, no, kolik ti zabrala času?
1: Dohromady jsem na tom fakt jako intenzivně zpracovala třeba týden, s tím, že jsem to editovala jako několik hodin, jsem to stříhala, to jo, ale spíš ty domluvy muselo být všechno předem schválený, musely tam prostě být nějaký hovory a tak dále i s těmi prostě s lidmi z Marvelu a z Disney, tak já jsem si říkala, jo, tak já vám to video udělám, ale já jsem úplně takový ten tik si říct, jako hele, a kdyby třeba se našla nějaká já nevím, rolička, že by třeba jenom přinesl kafe, tak se mi prosím ozvěte.
0: Tam právě mířím, co je vlastně ta finální meta, to znamená opravdu se dostat do nějaké Marvelovky a
1: já si, no tak
0: a mňouknout tam.
1: Přesně. To by byl mňouk všech mňouků, to by bylo krásný. Takhle, já bych si extrémně moc přála si zahrát v nějakém zahraničním projektu, protože bych fakt chtěla využít tu svoji angličtinu a myslím si, že já prostě, možná mě někdo řekne, že jsem naivní, ale já prostě si myslím, že to možný je a že nějak tak tuším, nebo doufám, věřím, že se to třeba jednou stane a povede. A takže určitě nějaký zahraniční projekt, ale samozřejmě, kdyby to byl Marvel, tak nebo teď vlastně se točí nový Harry Potter, že? Tak aha, kdyby náhodou něco z toho, tak já budu jenom šťastná, ale...
0: Já si myslím, že to je jako velmi reálné, že ta možnost tady je, točí tu poměrně velká řada zahraničních produkcí díky filmovým pobídkám.
1: Ano.
0: Takže já myslím, že tady je úrodná půda, tak já doufám, že to klapne, ale my se po písnice konečně dostaneme. K tomu filmu
1: ano.
0: Dokonalý den s Anou Dvořákovou.
2: Český rozhlas Dvojka.

0: Blízká setkání Marka Němce
1: na dvojce.
2: Blízká setkání a dokonalý den. To je film, který je teď právě v kině. V něm hraje, pokud se nepletu, sestru hlavního hrdiny Edy v podání Vladimíra Polívky, můj dnešní host, Anna Dvořáková.
3: Ano.
2: Aničko, ano.
3: Ano, zde.
2: Jakým způsobem ty jsi stvárnila roli dcery? Je tam co hrát? Já se tě ptám samozřejmě jako herec, protože pro nás je potřeba, aby tam vevnitř byla nějaká speciální potrava, pro kterou stojí za to vstávat ve 4 ráno.
3: Ano.
2: Co bylo tou potravou?
3: To si řekl moc krásně. Já si vždycky s každou rolí, ať už je menší nebo větší, musím popovídat. A i když tam třeba nějaký ten backstory nebo nějaká prostě taková ta jako, no, základná hlubší, není, hlubší jasně, věc, hlubší tak já si ji tam prostě vytvořím. Mm-hmm. A takže jsem vždycky jsem ze srandy udělala třeba to, že jsem přišla za režisérem a říkala, jo a prosím tě, ona má ještě tajnou tetu tady z Německa, proto se teď schová takhle, jo? Nebo jako samozřejmě jako ze srandy, aha, ale něco na ten způsob. Já jsem sestru Edy, ona je to holka, která má před maturitou a je z toho fakt jako nervák, takže já jsem si vzpomněla, jaké jsem to měla před maturitou a snažila jsem se napojit hlavně na to. A zároveň mi to přišlo, ona i podle oblečení a kostýmu mi to moc pomohlo, dostala jsem dokonce i falešný piercing do nosu, takže mi to řeklo, že to je prostě taková, i co jsme s režisérem řešili, je to taková jako hustá holka, která je samozřejmě trochu chaotická, protože vůbec se nedokáže normálně učit, protože tu maturitu dělá na podruhý už. A zároveň je to ale fakt v první řadě sestra svého bráchy. Je to prostě jeho podpora, protože mají tam backstory, že vlastně rodiče nejsou, takže ten nejstarší brácha se o ní stará. A ona, jsem si říkala, že mu prostě má takový pocit, že mu musí pomoct třeba i právě v cestě za jeho lásku. Takže jasně maturita, takový ty teenagerský trable, ale zároveň si říkám, prostě je tam pro toho bráchu a udělá všechno pro to, aby pravá láska zvítězila.
2: Takže je to film o lásce? Je to film o hledání lásky?
3: Je to film o lásce, je to film o... Já si myslím, že taková hlavní message toho filmu, která se mi strašně líbí, je to, že i když se vám ne všechno vydaří nebo prostě stane podle plánu, tak vás to třeba jenom dalo na nějakou cestu, na který jste ve finále měli bejt. A přijde mi to jako krásný prostě... Krásná zpráva a taková jako, myslím si, že je to takový fakt milý, každý se v tom jako najde v nějaký situaci a myslím si, že to třeba mě to i jako pomohlo, když jsem se na to koukala, si říkám, jo, to je v pořádku, že se všechno jako neděje podle toho tak, jak to je naplánovaný. Možná to je někdy i lepší.
2: Zmínili jsme to slovo láska, jak moc důležitým palivem ve tvém životě ta láska, já teď nemyslím ta láska partnerská, ale myslím i ta láska přátelská, nebo láska k rodičům, nebo k té práci. Co je vlastně to tvoje krédo?
3: Já, tak samozřejmě láska, asi jako mám velmi silný poutu s mámou, fakt, jako láska prostě k rodičům je u mě taková, no, nekonečná, to se nedá popsat, ale ta mě hodně drží a taky moji přátelé, já jsem někdy člověk, já to potřebuji někdy trochu slyšet, se tak jako ujistit, že jsem třeba, že zavolám, říkám, máte mě rádi ještě, prosím, a oni řeknou, nežíš, my tě milujeme, to je jasný a ta podpora tam je i od přátel, i od rodiny a to je pro mě absolutně hlavní a já se snažím dělat všechno pro to, aby tu podporu cítili i ode mě, protože je to prostě pro mě hodně důležitý. A potom je tam ta láska k práci a je

0: něco, kde já mám fakt to štěstí, že dělám to, co mě baví a že to můžu považovat za svoji práci a to je velký privilegium, kterýho si vážím a já se v tom vždycky tak ztratím, já si to prostě jako užívám a je to fakt dár takovej, no.
1: Dokážeš si představit, že by si opustila ten svět těch sociálních sítí a vlastně naplno se věnovala tomu herectví, ať už tady nebo v zahraničí?
0: Představit si to dokážu, díky bohu, ta představivost mi ještě docela funguje.
1: Ale občas bys určitě uronila někde, že?
0: No jasně, mě to baví propojovat a i lidi to baví. Já právě dělám třeba takový takzvaně vlogísky nebo prostě takový jakoby videoblogy krátký právě z toho natáčení, protože a ty lidi to hrozně baví a tak a já si myslím, že by to bylo těžký, jako asi bych to nějak zvládla, ale bylo by to těžký, protože už je na to ten člověk zvyklý, že to tak nějak sdílí a bylo by mi líto, že bych tam nechala všechny ty lidi, kteří se tak jako na té mojí stránce shromáždili, už je tam.
1: Tak, tak, člověk cítí nějakou zodpovědnost za ně, že musí nějak kultivovat a bavit, že?
0: Jasně.
1: A nějak je zakrmit.
0: To je taky jako další věc, jenom ta zodpovědnost, ještě chci rychle říct, že prostě hodně influencerů právě si to podle mě neuvědomuje, že když máte hodně sledujících, tak je to i velká zodpovědnost, protože opravdu, i když něco řeknete, ať si někdo něco koupí, tak jsou tací, kteří to vážně tak udělají a proto si myslím, že by jako vážně apeluju na všechny moje spoluinfluencery teda a jestli tomu tak teda můžu říkat, pojďme prostě fakt být jako zodpovědní i vůči těm lidem, protože ty lidi nejsou jenom čísla, to jsou opravdoví lidi, kteří mají jako opravdový životy.
1: Kde tě můžeme opravdu vidět? Můžeme tě vidět někde na jevišti?
0: Ano, prosím.
1: Povídej.
0: Divadlo Frida, který hraju s mým úžasným nevlastním tátou Martinem Trnavským, tak tam jsem ve dvou hrách. Když jsme tady v Praze, tak hrajeme v Ypsilonce a teď zrovna 18. října budeme hrát v Ypsilonce divadelní představení Reper, který je fakt výborný, je toho učiteli hudební výchovy a chemie, který se rozhodne pochopit český rap a je to fakt sranda, jakože absolutně geniální, jsou tam super věci taneční a tak. A potom Sex, Drogy, Rock'n'Roll jezdíme na zájezdy, kuřím, prostě všude možně, ale když jsme tady, tak jsme v Ypsilonce s divadlem Frida.
1: Skvěle. A poslední otázka, protože čas nás pomalu tlačí. Kdyby si potkala 10letou verzi sama sebe, co bys jí řekla? Neboj, Ančo.
0: No, asi tak, jako já bych jí prostě řekla, ani neboj. Bude to těžký, ale já tě mám. Prostě, jak se říká anglicky, I got you. Protože je to takový fajn, prostě jsem si někdy představila, že to vaše malé já prostě, tak by k tomu vašemu velkému já třeba mohlo vzhlížet.
1: No, tak to jsme rádi, že jsme i my tebe tady dneska měli. Děkuju moc za návštěvu a ať se ti setsakra daří.
0: Děkuju, já setsakra děkuju za pozvání a užijte si všichni krásný den.

0: Nenechte si ujít v České televizi.
1: Dlouhá léta jste čekali na tento den.
2: Kdy máme ten abiturientský sraz?
3: Jak máme?
1: Dámy a pánové, nám zahraje Olympik stejně jako na maturáku. To jsem to já, jak
4: jsem mladá. Rozdílné životy.
5: Peníze nejsou všechno, jako fakt.
4: Společné vzpomínky.
6: Byla přece ve škole pokladně.
7: A jo, a ty jsi primář.
4: Nový seriál Jana Hřebejka Na tělo. Dnes večer na ČT1 a v iVysílání.
8: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
9: Bylo 12 hodin.
8: Český rozhlas Dvojka. Hlavní zprávy.
10: Česko posiluje bezpečnostní opatření před sabotážemi nebo cizím vlivem. Reaguje tak na události v okolních zemích. Přítoky Dyje do Vranovské přehrady jsou nejnižší za 40 let měření. A bude převážně oblačno, později se na jihu přechodně vyjasní. Teploty čekejte do 29 stupňů. Hlavní zprávy vám přináší Mária Kunová. Česko zpřísňuje bezpečnostní opatření. Reaguje tak na incidenty z okolních zemí, u kterých je podezření ze sabotáže nebo vlivu cizí moci. Oznámil to ministr vnitra Lubomír Metnar z hnutí ANO. Jako příklad uvedl Německo.
11: Německé úřady v poslední době zaznamenaly pokus o bombový útok na letiště v Lipsku. Z přípravy obvinili Rusko. Česko je s německou vládou v kontaktu a sleduje vývoj i v dalších zemích, říká mluvčí ministerstva vnitra Adam Rezler.
12: Naše bezpečnostní i zpravodajské složky jsou v úzkém kontaktu s evropskými partnery.
11: Podle deníku Právo Česko posílilo ochranu letišť nebo třeba nádraží. Policie ale z bezpečnostních důvodů nechce zveřejňovat podrobnosti, říká mluvčí policejního prezidia David Chen.
13: Ale co je potřeba říci a zdůraznit je, že nemáme informaci o žádné případné hrozbě, která by se nás bezprostředně dotýkala.
11: V Česku dál platí stupeň ohrožení terorismem B, tedy mírné ohrožení. Anna Millerová, Český rozhlas.
8: Český rozhlas Dvojka. Posloucháte hlavní zprávy.
10: Řeka Dyje u přítoku do Vranovské přehrady je nejsušší za celých 40 let měření. Hladina přehrady je zhruba 8 metrů pod běžným zářijovým stavem a ze všech nádrží v povodí Moravy je právě Vranovská nejméně naplněná.
14: Vodohospodáři z přehrady upouští 10x víc, než do ní přitéká. Pomáhají tak se suchem i vodním ekosystémům, protože pod hrází začíná Národní park Podyjí. Hladiny přehrad snižují taky zvýšené odběry vody, vysvětluje mluvčí povodí Moravy Jana Kučerová.
15: Nejvíce se to týká Vírské nádrže, která kompenzuje hlavní zdroj pro zásobování Brna a přilehlých obcí pitnou vodou.
14: Naopak brněnská přehrada je naplněná z 90% a problém s množstvím vody není díky Vranovu ani ve vodní nádrži Znojmo. Šimon Franc, Český rozhlas.
10: Zástupci opozice podali k ústavnímu soudu návrh na zrušení části zákona o rozpočtové odpovědnosti. Oznámili to zástupci ODS, Starostů, Pirátů, KDU, ČSL a TOP 09. Vláda Andreje Babiše z hnutí ANO novelu prosadila přes nesouhlas Senátu i veto prezidenta. Změna podle opozice ohrožuje dlouhodobou udržitelnost veřejných financí a oslabuje poslaneckou kontrolu veřejných peněz. Podle vlády bez ní ale není možné sestavit realistický rozpočet na příští rok. Akcie koncernu Volkswagen posílily v noci na dnešek o 7%. Je to reakce na úsporný plán, který včera jednomyslně schválila dozorčí rada společnosti. Úspory podle vedení podniku zajistí efektivitu a konkurenceschopnost Volkswagenu i v nadcházejících letech.
16: V koncernu se má v následujících letech zrušit celkem 100 000 pracovních míst. Rozdělení podle značek zemí a závodů koncern neoznámil, ale šetřit se bude kvůli vysoké ceně práce asi hlavně v Německu. Tam by mělo taky nejvíc dopadnout snížení kapacit. Volkswagen chce do budoucna vyrábět v Evropě o 500 000 aut ročně méně než dosud. O zavření 4 ohrožených závodů v Emdenu, Hanoveru, Zwickau a Neckarsulmu ale koncern definitivně nerozhodl a má jim hledat další využití. V úvahu přichází například spolupráce s obranným průmyslem. Z Berlína Tomáš Žablín, Český rozhlas.
10: premiérou opery Čert a Káča Antonína Dvořáka dnes začne nová sezóna Moravského divadla Olomouc. Inscenace na motivy pohádky Boženy Němcové pracuje s tradičními pohádkovými motivy dobra a zla. Tvůrci inscenace připravili pro diváky dvě verze, celovečerní pro dospělé a kratší pro děti.
3: Inscenace se doslova točí kolem Káči, doplňuje dramaturg Miroslav Král.
17: Většinou se Káča dělá jako stará, ošklivá, nepříjemná, hloupá, ale my jsme chtěli Káču, která je krásná, inteligentní.
3: Hudebně i herecky náročnou roli Káči nastudovala Anna Moriová, která se v ní cítí velmi dobře.
18: Káča je hodně živelná a energická, je hodně cílevědomá, chce dostat dům, ženicha, peníze, jde si zatím.
3: Dnešní premiéra Dvořákovy opery Čert a Káča začíná v Moravském divadle v 19 hodin. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas.
0: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
8: Počasí.
10: Bude převážně oblačno, později se na jihu přechodně vyjasní, večer se na severu Čech objeví místy přehánky, výjimečně i bouřka. Teploty budou mezi 24 a 29 stupni, na jihu Moravy až 31, na horách kolem 21 stupňů. Zítra bude zpočátku zataženo, až oblačno s deštěm nebo přehánkami, od severozápadu pak bude proměnlivá oblačnost a na večer bude oblačnosti většinou ubývat. Teploty přes den 19 až 24 stupňů, na jihovýchodě 26, na horách kolem 14 stupňů.
8: Doprava.
10: Na dálnici D1 z Prahy do Brna je kolona kamionů za sjezdem na Domašov z kilometru 177. Levý pruh jede rychleji, osobními auty se zdržíte půl hodiny. Na silnici 26 z Domažlice do Plzně je fronta za Staňkovem. Před Holíšovem odklízejí následky nehody, průjezd je omezení, zdržíte se do 20 minut. A na silnici 35 z Hradce Králové do Mohelnice jsou dlouhé kolony před Hrušovou, pak se popojíždí i před Litomyšlí, celkově se zdržíte až půl hodiny a směrem do Hradce asi 20 minut. Hlavní zprávy končí, teď je u mikrofonu Honza Kovařík.
19: Dobré páteční poledne, 12.06, 4. září roku 2026. Máme tu popáté v tomto týdnu příležitost probrat se vlastními vzpomínkami. Opakování je matka moudrosti a tak říkám i na začátku našeho dnešního setkání. Nehledejte to v chytrých knihách, negooglujte, nepátrejte za pomoci nejrůznějších agentů umělé inteligence, spolehněte se jen a jen na vlastní paměť. Je to totiž rozhlasová hra a kdo si hraje, ten nezlobí. Tak do jakého roku se dnes spolu při pátku vydáme? Je to nespochybnitelně jeden z nejlepších roků mého života, to je soukromá nápověda, numerická nápověda, zdravím Libora do Brna a také Kruťase, kteří mají rádi numerické nápovědy. Ten letopočet má dosti vysoký ciferný součet, a dvě použitelné číslice bych hledal spíše v dnešním datu. A ještě něco konkrétního, čeho by se mohli přidržet ti, kteří tápou. Nobelovu cenu míru v tom roce dostala Mezinárodní organizace práce za vytváření mezinárodních norem pracovních podmínek. A Nobelovu cenu za literaturu, tam už by to mohlo být lepší, za inovativní díla v oblasti prózy a dramatu získal Samuel Beckett. Na začátek všechno, co mělo zaznít, teď už jen jak mi napsat 702 222 220 je číslo pro vaše SMSky, mailovat můžete na dvojka@rozhlas.cz a vím jistě, že minimálně někteří budou vědět hned po úvodní písni.
8: Byl jednou jeden rok.
0: Cesta časem a vašimi vzpomínkami s Honzou Kovaříkem
8: na dvojce.

0: Zase se nemohu ubránit myšlence vrátit se o nějaký ten rok zpátky. Být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Zahrajte pelíšky, slýchají diskjokejové, když někdo chce slyšet tuhle píseň, kterou velmi opožděně dodatečně proslavil stejnojmenný film. Mnozí z vás vědí, ve kterém roce vznikla, znají i tu pohnutou historii téhle nahrávky a těm už není třeba dál napovídat. Vy ostatní zůstaňte ve hře, zatím je rozptyl vašich typů docela zajímavý a sahá od roku 1967 po rok 1994, dokonce i 96 se tady objevilo. Uvidíme, kde leží pravda. Pojďme se teď bavit o tom, že v pořadu Byl jednou jeden rok, jeho hudební dramaturg Lukáš Bárcaj důsledně nasazuje písně v roce, ve kterém byly nahrány a umístěny na desku. Teď přijde zpráva pro fanoušky jedné z nejslavnějších formací historie pop music a já doufám, že jim nezamotám příliš hlavu. V našem roce nahráli Beatles svou poslední řadovou desku. Nahráli ji v tomto roce poslední společná práce ve studiu. To poslední řadové album, které se jmenuje Let It Be, vyšlo později, ale bylo natočeno před materiálem pro tu desku, o které mluvím teď. Která to je? No máte ji doma určitě mnozí. Zcela výjimečně opět připomenu, že na desky se člověk podívat může. Na přebalu jsou ti čtyři chlapíci, kteří překonávají přechod pro chodce. Prý měl tenkrát fotograf na londýnské Abbey Road na všechno asi 10 minut. Jeden policista zdržoval provoz, stihnul cvaknout 6 snímků a vznikla z toho asi nejslavnější obálka v dějinách populární hudby. Deska, která vyšla o pár týdnů později, představila fanouškům také píseň Here Comes the Sun. Píseň napsal a taky ji zpívá George Harrison. Zařadila se mezi jeho nejlepší písně celé kariéry. Tak jestli nemáte nic proti tomu, pustíme si ji teď jako nápovědu a předtím si připomeneme, jak k nám dopravit vaše tipy.
2: Byl jednou jeden rok.
3: Už víte, na který rok dnes vzpomínáme?
2: Napište nám.
3: SMS na telefon 702 222 220 nebo e-mail na adresu dvojka@rozhlas.cz.

0: Beatles, Here Comes the Sun v pátek 17 minut po 12. Doufám, že už se vám vaše povinnosti tohoto týdne chýlí ke konci a že si můžete naše putování časem užít bez nějakých zásadnějších obav. Trochu se nám zužuje ten rozptyl vašich tipů. Aktuálně, než to Beatles dohráli a dospívali, přišly tipy pro 67., 69., 68. a také pro rok 1970. Uvidíme, jestli s tím pohne následující nápověda. Československo se v hledaném roce stalo federací dvou států. Na základě zákona, který byl schválen už v předchozím roce, se Československo stalo federací dvou republik. Ten zákon ustavil federální shromáždění, Českou a Slovenskou národní radu, pochopitelně také federální vládu a dvě vlády republikové. Asi si dovedete představit, že už tehdy byla federalizace především slovenským politickým tématem. Gustáv Husák se ve svém projevu v Dubnici nad Váhom o federalizaci zmiňoval v lednu hledaného roku těmito slovy.
1: Po 50 rokoch společného žití Čechov a Slovákov dopracovali jsme se v minulom roku konečně k tomu, že ústavně i fakticky bylo zabezpečené rovnoprávné postavení slovenského národa v tomto štátě a dohodli jsme se s představiteli českého národa i v zákonné formě na tom, že na budouce, alebo teda počínajíc tímto rokem, budeme vycházet zo spoločnej dohody, zo spoločného dohovárania sa, zo spoločného programu ako rovnoprávni partneri a že sa táto rovnoprávnosť prejaví vo všetkom, od ekonomických po politické otázky a prirodzene i v orgánoch štátu.
0: Zatím to nepomohlo. Zatímco hovořil Gustáv Husák v té archivní nahrávce, přišly tipy pro 1967, 68 a 69. No, přátelé, já nevím, jak bych vám pomohl. Vlastně vím, mám jeden nápad. Ve stejném roce vznikl legendární dnes časopis, tenkrát to bylo na začátku složitější, časopis, nebo chcete-li komiks jménem Čtyřlístek, tak jestli jste sběratelé, nebo jestli máte v malíku historii tohoto díla Jaroslava Němečka a kolektivu autorů kolem něj, tak budete vědět v květnu, kterého roku mohly československé děti poprvé s Myšpulínem, Pindou, Fifinkou a dalšími protagonisty putovat po Třeskoprskách a třeba vylézt na hrad bez zub. No a jestli to chcete říct sami do rádia, který rok to byl, tak ta chvíle je právě teď. 22 155 25 25, ale volejte rychle, ta následující píseň má 2,5 minuty.

0: Čaroděj, dobroděj dozněl. Začínají se tady objevovat matematické výpočty, které se odvolávají na ten páně Husákův proslov. Přičítáte 50 k kdečemu a docházíte k zajímavým závěrům. Otázka je, jak to vidí ti, kteří sebrali odvahu a zavolali do rádia. Na lince číslo 1 posluchač Michal. Tady je Honza Kovařík, zdravím vás, Michale, dobrý den.
1: Dobré poledne, tady je Michal, pane Honzo.
0: Povězte nějaký tip a řekněte k tomu nějaký důvod.
1: Zkusil bych si tipnout rok 1969. Myslel bych si to kvůli tomu poslednímu albu Beatles a kvůli těm pelíškům. Tak nějak mi přijde, že by to mohl ten rok být.
0: Dobře. A vy jste tou dobou byl na světě nebo nebyl, Michale?
1: Mě bylo -5.
0: -5, to znamená...
1: Já jsem 74.
0: Vzpomínku z vás nevypáčím, tak to budu muset nechat.
1: No, ale bráchovi byl rok mimo. No.
0: Brácha je z roku 68.
1: 68 květen, no.
0: Podle toho vašeho výpočtu. Dobře, Michale, já to zatím nechám bez komentáře, však znáte ten pořad, nemůžu ani naznačovat a děkuji, že jste s námi a děkuji, že jste zavolal.
1: Děkuji.
0: Mějte se, nashledanou.
1: Hezký den, nashledanou.
0: Na lince číslo 2 možná vyslechla i tu naši debatu s Michalem posluchačka Mirka. Zdravím i vás, Mirko, dobrý den.
2: Dobrý den, Honzo.
0: Jak se dneska máte?
2: Poslouchala
0: jste. Jak se dneska máte?
2: Dobře se mám.
0: Můžu se zeptat, jestli voláte z daleka nebo z blízka?
2: Volám tady z Rostyl Horních.
0: Rostyly, tak vy mi neřeknete, jestli už konečně rostou houby, nevadí. Tak Mirko, vraťme se k podstatě tohoto pořadu. Byl jednou jeden rok. Který rok dnes hledám?
2: Já si myslím, že hledáte rok 1968. Myslím si to teda, snad jsem se nespletla podle slunečního hrobu. A pak si myslím podle toho, jak vyšel Štyřlístek.
0: Takže Čtyřlístek typujete na květen 1968 jako součást toho oteplování ve společnosti.
2: Tak.
0: Dobrá tedy.
2: Myslím, protože maminka dělala na poště a bylo to už tenkrát podpultový zboží, ještě vycházely rychlý šípy taky v těch sešitech.
0: Ano.
2: A my jsme to dostali tak. Nám to kupovala.
0: Výborně.
2: To máme svázaný.
0: Výborně, když říkáte nám to kupovala, tak s bráškou nebo se sestřičkou?
2: S bratrem.
0: Dobrá. Mirko, až budete mít chvilku, najděte ty svázané ročníky, můžete to prolistovat až k prvnímu číslu, no a nebo počkejte na 12.55, to tady ten letopočet zazní.
2: No, to počkám, protože to než bych našla, tak bych o celý pořad přišla.
0: Rozumím. Děkuju, že jste s námi, díky, že jste zavolala, mějte se hezky. Nashledanou. Na hodinách ve studiu 12.26 v playlistu netradičně dlouhá píseň na to, kdy vznikla. Paul Simon a Art Garfunkel natočili skladbu, která má 5 minut a 12 vteřin.
3: Byl jednou jeden rok.
4: Na dvojce.

0: Na jedné věci se shodujete, a sice na faktu, že v tom roce se urodily samé krásné písničky, pak se ovšem začínáte v názoru rozcházet, a sice v názoru na tom, který konkrétní rok to je. Zajímavý tip je podepsán jménem Jirka. Dobrý den, je to rok 1960, to byla ustanovena federace. Kristýna si nejdřív myslela, že hledáme rozdělení republiky na Českou a Slovenskou, a málem napsala 1993, pak zaslechla Gustáva Husáka a domnívá se, že jde o federaci z roku 1969. Zuzana si myslí, že by to mohl být rok 68, milovala totiž Václava Neckáře a pamatuje i Čtyřlístek. No a Jana, ta má trable. Sice podpultově odebírala pro své děti Čtyřlístek, ale později, a navíc to při nějakém stěhování, tak nějak zmizelo z rodinné pozůstalosti, a co je horší, nemůže najít desku Abbey Road, aby se podívala, z kterého roku je. No, tak prozatím beru, Jano, váš tip 1970 za poslední a můžete to klidně ještě změnit. Rekapitulace. Beatles jsou v závěru své kariéry, vydávají album Abbey Road. Československo se úderem 1. ledna proměnilo ve federaci dvou států. A budeme také mluvit o festivalu, který se sice uskutečnil 70 kilometrů od místa, kde původně měl, ale stejně se pod názvem toho místa na něj dodneska vzpomíná. Předtím ovšem jsou tu s nápovědami dva takoví štramáci, jako jsou Karel Gott a Elvis Presley.
1: Byl jednou jeden rok. Cesta časem a vašimi vzpomínkami.
2: Na dvojce.

0: Freddie Mercury. Frontman skupiny Queen a jeden z nejcharismatičtějších zpěváků planety by v sobotu oslavil 80. narozeniny.
1: Zavzpomínejte na něj spolu s námi ve vysílání Dvojky.
0: V pořadu Halo Soukup Halo po 10. hodině dopoledne.
1: A také ve speciálu Martina Hrdinky Vzpomínka na Freddyho po 8. hodině večer.
0: Right. Freddie Mercury 80.
1: V sobotu na Dvojce.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
0: Pokračuje cesta časem a vašimi vzpomínkami.
1: Byl jednou jeden rok.
0: Na Dvojce.

0: Elvis Presley ve 12.40 na telefonu. Aktivní posluchač Zdeněk, který zavolal, ačkoliv jsem nikoho k volání nevyzýval, ale my jsme demokratická instituce. Zdeňku, rádi vás slyšíme. Dobrý den.
1: Dobrý den, pane Honzo.
0: Tak který rok to je? 67, 8, 9, 70, jak to vnímáte vy takhle při pátku?
1: Já jsem si pro vás něco připravil, jestli dovolíte.
0: Já se trochu bojím, pojďte do mě.
1: Nebojte, takže jdeme. Vážené sudružky, vážení sudruhově, tento můj prejav bol v roce 1969. Nevím, jestli jsem to hovoril dobře, lebo už jsem dlouho nemohl po slovensky.
0: Ale zníte dobře.
1: Rok 69.
0: škoda, že většinu života jsme prožili v době, kdy parodovat tehdejšího prezidenta nebylo možné, že? Respektive bez rizika. Tak vy myslíte 69? Byl jste na světě, Zdeňku?
1: 7 let.
0: To znamená druhá třída základní školy.
1: Do té jsem nechtěl nastoupit, neboť se mamince řeklo prázdninách po Fenici, že umím číst, počítat, psát a že dál už nejdu.
0: A co tam budu dělat? Dobrá, tak já doufám, že jste to dneska při pátku spočítal. Dobře, píšu si váš tip a mějte se nádherně. Naschledanou.
1: Vy taky, rád vás poslouchám.
0: Děkujeme. Tak a teď alespoň stručně k tomu festivalu, který se zcela neoprávněně jmenuje Woodstock. Uskutečnil se v druhé polovině srpna hledaného roku, nikoli ve Woodstocku, kde byl původně plánován, ale na soukromých pozemcích farmáře Maxe Jezgra u městečka Bethel, to je ve státě New York, zhruba 70 kilometrů od Woodstocku, po kterém nakonec to jméno dostal a zůstalo mu. Pořadatelé tenkrát čekali maximálně desítky tisíc lidí. Lístky se prodávaly nesmírně rychle a dobře, to je mělo varovat. Když pak dorazilo skoro 500 000 návštěvníků, prorazili ploty a vzali pozemky pana Jezgra útokem, nikdo už nepochyboval o tom, že se děje něco výjimečného. 3 dny tam v dešti a bahně, bez vody a dostatku záchodů, kempovali ti nadšenci a poslouchali Joan Baez, Santanu, Janis Joplin, skupinu Who nebo Creedence Clearwater Revival. No a tečku udělal až v pondělí ráno Jimi Hendrix, který svou kytarou proměnil americkou hymnu ve zvuk padajících bomb. Nečekám, že je s námi na jedné vlně někdo, kdo tam byl. Ale kdyby náhodou, napište SMSku, mail nebo zavolejte, já vám rád dám prostor ve vysílání. Z Woodstocku deska, pokud vím, oficiálně nevznikla a tak hrajeme něco jiného a vás ostatní vyzýváme, abyste své tipy aspoň napsali.
2: Už víte, který rok dnes hledáme?
3: Napište nám. SMS na telefon 702 222 220 nebo e-mail na adresu dvojka@rozhlas.cz.

0: Vy jste neuvěřitelná parta, myslím, vy věrní posluchači dvojky. Celkem tři jste mi stihli napsat, že jediný, kdo byl široko daleko na Woodstocku z celé tehdejší Československé socialistické republiky, byl Miloš Skalka, který ale nezavolá, protože má dovolenou. I to máte v merku. To nevadí. Zavolala Jitka, kterou zdravím. Dobrý den, tady je Honza Kovařík.
1: Dobrý den.
0: Jitko, řekněte tip, ať už budete mluvit o Woodstocku nebo nebudete, to nevadí.
1: Ano, mám jenom tip a je to 1968.
0: Byla jste na světě, zníte mladě.
1: Byla jsem na světě a bylo mi 17 let.
0: Ale ne, ne.
1: Já jsem ty události prožívala opravdu docela autenticky.
0: Rozumím, rozumím a v člověku to zůstane. Tak 1968?
1: Ano.
0: Já si to rád napíšu, vydržte s námi ještě chvilku na jedné vlně, kolem 12.55, jako vždycky tady zazní jasné rozuzlení toho případu. Díky, že nás posloucháte, mějte se moc hezky, Jitko, nashledanou.
1: Děkuju, mám vás ráda, nashledanou.
0: Když se ozvalo z režie, že volá Jitka, tak jsem si chvilku myslel, že volá Jitka Asterová, že nám chce říct, že byla ve Woodstocku, ale jednak to je nadstihutračná úvaha a jednak mě Dáša Nejedlá upozornila, že to by věkově nedala. Že jako malou holčičku by nikdo do Woodstocku nepustil. Tak dobře, hrajeme další píseň z hledaného roku. Tuhle má na svědomí B.J. Thomas.
2: Byl jednou jeden rok. Cesta časem a vašimi vzpomínkami.
3: Na dvojce.

0: Tak nejdřív jedno uvedení na pravou míru. Jirka píše, popletl jsem si vyhlášení Socialistické republiky a federace, proto jsem napsal ten rok 60. Aspoň vidíte, Honzo, že to nikde nehledám. Nově Jiří typuje 1969. A také děkuji za upřesňující informaci těm, kteří mi vyčinili, že z Woodstocku samozřejmě nahrávka vyšla. Je to legendární trojalbum na vinilu, ale já říkám, že nevyšla v roce, ve kterém jsme dnes. A proto Lukáš Bárcaj žádnou píseň z toho trojalba nezařadil. Tak, máme snad vyjasněno všechno, co ještě jasné nebylo, a teď rozštípneme, který rok to je. Bohužel už počátek roku přinesl nejednu velmi smutnou zprávu. Jedna taková přišla v únoru.
1: České ministerstvo vnitra sdělilo dnes tyto podrobnosti k včerejší sebevraždě upálením mladého člověka v Praze. Dne 25. února asi ve 13 hodin 50 minut hlásil vůz pohotovostní jednotky veřejné bezpečnosti, že se v chodbě domu číslo 39 na Václavském náměstí upálil neznámý mladík. Pracovníci výjezdové skupiny městské správy veřejné bezpečnosti na místě činu zjistili, že k sebevraždě muže ve stáří asi 20 let došlo na schodech ke kotelně uvedeného domu, kde se polil silně hořlavou tekutinou. S největší pravděpodobností se jedná o studenta JZ ze Šumperka. Podle předběžného výsledku rozboru tekutiny, zjištěné na svrchním oděvu upáleného, jde o takzvanou benzínovou čistící směs. Přečetli jsme vám zprávu Českého ministerstva vnitra.
0: Asi nemá smysl cokoliv dodávat, snad jen celé jméno té tragické mladé oběti. 18-letý student Jan Zajíc.

12.55, skoro 56, to je čas, ve kterém jsem slíbil odtajnit hledaný letopočet. Ti z vás, kteří do poslední chvíle možná tápali, jsou snad teď ujištěni spolu s těmi, kteří to věděli od první písně správně, že dnes jsme společně hledali rok 1969. Nespochybnitelně nejšťastnější rok mého života, neb jsem přišel na svět. Tak díky za hru, celý týden mě to s vámi bavilo, snad je to vzájemné. Petr Spálený přináší závěrečnou píseň z 69. roku, já přeji krásný víkend a pozor, těším se s vámi na shledanou i celý příští týden od pondělí do pátku ve 12.06. Teď už je na řadě kolega Jan Rosák a šťastná cesta.

0: 13 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
2: Soudy by mohly přísněji trestat lidi, kteří způsobí dopravní nehodu pod vlivem alkoholu nebo drog. Spojené státy budou podle prezidenta Trumpa chtít po Evropě zaplatit za Bidenovu vojenskou pomoc Ukrajině a bude převážně oblačno, později se na jihu přechodně vyjasní, teploty čekejte do 29 stupňů. U zpráv vás vítá Mária Kunová. Za nehodu způsobenou v opilosti nebo pod vlivem drog by mohly hrozit přísnější tresty. Plánuje to Ministerstvo spravedlnosti. Návrh na změnu trestního zákoníku chce vládě předložit ještě v září.
3: V takovém případě by horní sazba nově činila až 10 let, pokud by došlo ke smrti člověka nebo byli těžce zraněni nejméně 2 lidé.
4: Říká k návrhu ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za hnutí ANO. Opilí řidiči podle policie způsobili loni skoro 4,5 tisíce dopravních nehod a většinou nadýchali víc než 1,5 promile.
5: Stejně jako v jiných zemích v Evropě se ukazuje, že je to poměrně úzká skupina lidí, která je buď závislá na alkoholu, nebo je řekněme na pomezí takové závislosti.
4: Vysvětluje Tomáš Neřold z BESIPu. Podle ministerstva spravedlnosti by se změny v trestním zákoníku měly týkat například i ujíždění před policií. Kristýna Vašíčková, Český rozhlas.
2: Spojené státy budou po Evropě požadovat, aby zaplatila za vojenskou pomoc Ukrajině získanou od vlády prezidenta Joea Bidena. Na síti Truth Social to napsal současný šéf Bílého domu Donald Trump. Bidenova administrativa vydala na vojenskou pomoc napadené Ukrajině miliardy dolarů. Trump za to svého předchůdce opakovaně kritizuje. Ve svém příspěvku taky znovu popřel zprávy o tom, že se Spojené státy ve válce s Íránem potýkají s nedostatkem munice. Pražští kriminalisté vyšetřují podvod, při kterém neznámý pachatel připravil seniorský manželský pár o investiční zlato v hodnotě skoro 5 milionů korun. Na základě vymyšlené historky o nehodě seniori podvodníkovi předali několik kusů zlatých prutů o délce asi 30 cm. Policie žádá o pomoc veřejnost a především osoby, které obchodují se zlatem. Událost se stala 2. září na Žižkově, říká mluvčí pražské policie Jan Daněk.
6: Kriminalisté 3. policejního obvodu prověřují pro podezření ze spáchání trestného činu podvod, za který v případě prokázání viny hrozí pachateli trest odnětí svobody až na 10 let.
2: V Česku po několika deštivějších dnech začínají růst houby. Podle Jana Borovičky z České mykologické společnosti teď lidé sbírají hlavně žampiony. A pokud nebude v následujících dnech sucho, můžou se přidat i hřiby nebo lišky.
7: Kdo sledoval srážky a ví, kde napadlo větší množství milimetrů, nějaké ty desítky, tak tam je ta pravděpodobnost teďka toho nálezu největší. A bude prostě záviset na tom, jestli bude pršet. Já myslím, že by vůbec neškodilo, kdyby ještě 50 milimetrů spadlo.
2: Pršet by mělo na většině území republiky zítra.
8: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
2: Dnes čekejte převážně oblačno, později se na jihu přechodně vyjasní a večer se na severu objeví místy přehánky, výjimečně bouřka, teploty 24 až 29 stupňů, na jihu Moravy až 31, na horách kolem 21 stupňů.
1: Doprava.
2: Na dálnici D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Domašov je silný provoz. Kamiony zastavují na kilometru 174. Osobními auty pojedete ke sjezdu na Bratislavu 40 minut. Na dálnici D35 a silnici 35 z Hradce Králové do Mohelnice se popojíždí u Vysokého Mýta. Brzdí se na dálnici na kilometru 170. Kolona jede až do Hrušové. Tam je dopravní omezení, zdržíte se půl hodiny a další fronta je před Litomyšlí směrem do Hradce, zastavíte za obcí Řídky. Tolik zprávy, teď má slovo Jan Rosák.

Zdravím vás všichni, kdo se s námi rádi vydáváte na předvíkendovou šťastnou cestu. Naše děti za sebou mají první 4 dny ve škole, tak jim přejme nejen, ať jsou úspěšné, ale hlavně, ať je to baví. A taky, ať to baví i učitele a učitelky. Sám si ještě pamatuji, že ne vždy jsem učivo stíhal, takže se klidně mohlo stát, že i já bych byl v podobné situaci jako ten student, který prosil: pane profesore, dejte mi prosím ještě jednu otázku. No dobře, ale jen jednu. Takže, kdy se vám hodí další termín zkoušky? Přeju hezkou chvilku u rádia.

0: Pamětníci si možná vzpomenou, že spojení svatá Ludmila a Mělník znamenalo víno téže značky. My se však vydáme do královského věnného města ve středních Čechách za jiným účelem, než je pěstování vinné révy, či dokonce ochutnávka toho ušlechtilého moku. Za jakým účelem? To se za okamžik dozvíme od našeho stálého spolupracovníka, jímž je spisovatel a cestovatel Josef Pepson Snědivý.
1: Mělník má většina lidí před očima coby ikonické návrší nad soutokem Labe a Vltavy, okrášlené zámkem a kostelem svatého Petra a Pavla. A pokud by měli odpovědět na otázku, kde je jeho nejstarší centrum, jistě by bez váhání reagovali, že právě zde, případně na náměstí Míru s radnicí a bývalým kapucínským klášterem u kostela 14 svatých pomocníků. Správná odpověď nás překvapivě zavádí jinam. Za prvních Přemyslovců se zde rozkládala oblast pojmenovaná podle centrálního hradiště Pšov. A to se nacházelo u říčky Pšovky. Na jeho místě dnes stojí bývalý augustiniánský klášter. Teprve později se přestěhovalo na blízký vrch Mělník nad soutokem Vltavy a Labe a začalo se nazývat podle něj. V opraveném augustiniánském komplexu u kostela svatého Vavřince dnes sídlí domov pro seniory. Najdeme ho mezi ulicemi Českolipská a Čertovská. Kdo ví, proč druhá jmenovaná nese takový název. Poblíž stojí velmi nenápadná pravoslavná kaple svaté Ludmily. Za působivějším projevem svatoludmilského kultu se musíme vrátit k současnému centru do Pražské ulice. Kostel svaté Ludmily tu není jen tak náhodou. Právě z kmene Pšovanů babička svatého Václava pocházela. Tak to alespoň tvrdí Kristián a po něm Kosmas. Jiní se odvolávají na staroslověnskou legendu, podle níž se Ludmila narodila v zemi srbské. Přiznávám, že mně se víc líbí mělnická verze. Pokud je to pravda a pokud věříme následující pověsti, potvrdilo se na Ludmilině příkladu, že doma není nikdo prorokem. Vypráví se, že když chtěla jako čerstvě pokřtěná křesťanka vstoupit do svého rodného města, zdejší pohané ji do něj nevpustili. Musela tudíž přespat na místě pozdějšího kostela i zasvěceného, kde prý poté zůstával trávník zelený i v zimě. Ať už tomu bylo jakkoliv, svatyně nesoucí patrocínium svaté Ludmily zde opravdu stojí. A to od roku 1585. Současně víme, že jde o nejstarší český kostel, který dosud nese toto zasvěcení. Musíme přiznat, že ačkoliv už dlouho vnímáme svatou Ludmilu jako výjimečnou ženu a světici, ba jako patronku naší země, byla jí po několik staletí věnována spíše jen lokální úcta. A to především v klášteře Panen Benediktínek u svatého Jiří na Pražském hradě, kam nechal kníže Václav v roce 925 přenést její ostatky. Takováto translace se tehdy považovala za potvrzení svátosti. Za oživení svatoludmilského kultu pak vděčíme až Janu IV. Z Dražic. Středobodem mělnického kostela, postaveného v místě, kde byl původně zamýšlen špitál pro chudé, je oltář zasvěcený této světici z roku 1746. Ještě starší je hodnotná kazatelna s vyobrazením čtyř svatých otců. Ale ani v případě, že se nedostanete do interiéru, nemusíte litovat. Bývalý hřbitov je příjemným, sklidněným parkem, navíc povýšeným díky kapli u ohradní zdi. A za pozornost stojí i dřevěná zvonice. Je mnohem mladší, pochází až z přelomu 19. a 20. století. Stavba, původně určená pro národopisnou výstavu z roku 1895, byla zbudována podle projektu proslulého architekta Antonína Víla. Navzdory svému relativnímu mládí ukrývá, samozřejmě druhotně, něco velmi starobylého. A to zvon z roku 1598, který je nejstarším dochovaným ve městě. Míst, kde můžeme vzdát svaté Ludmile úctu, je celá řada. V metropoli jsem zmínil svatojiřský klášter. Nesmíme zapomenout ani na kostel svaté Ludmily na náměstí Míru v roce 2022 povýšený na baziliku minor. Kostelů tohoto zasvěcení je po celé České republice překvapivě málo, což vynikne zejména ve srovnání se všudy přítomnými kostely svatého Václava. Ovšem soch Václavovy babičky už nacházíme výrazně více, a to i v případě sousoší, jestli vás napadne to na Václavském náměstí. A celá plejáda kapliček pak svědčí o celonárodní oblibě této milující a obětavé ženy nelehkého osudu, ale o to větší pokory a statečnosti. Není divu, že zmiňovanému Janu IV. Z Dražic připomínala mnohem známější ozdobu křesťanského nebe svatou Martu. A pro mě je Ludmila svatá babička všech Čechů.

0: Slovo nad zlato se dnes zastaví u pokrmu u nás běžně nazývaného párek v rohlíku, někdy ovšem také pikador, a dostaneme se i k pojmenování hot dog. A k povídání o tom vítám Luci Jilkovou z Ústavu pro jazyk český Akademie věd České republiky. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Dá se vysledovat, kdy se u nás tenhle pokrm poprvé objevil?
1: Počátky párku v rohlíku v někdejším Československu jsou vylíčeny například v knize Můj rok 1972 Martina Ješka.
0: Aha, takže jeho počátky u nás jsou spojeny s rokem 1972. Dobře. A známe i jméno člověka, který ho začal vyrábět.
1: Martin Ježek píše, že v tomto roce se pan Václav Masopust, tehdy vedoucí prodejny masa a uzenin v Českých Budějovicích, nějakým způsobem ocitl na dovolené v Madridu.
0: A já už tuším, že pan Masopust, tedy svému jménu navzdory, právě na téhle své dovolené pozoroval tamnější prodavače, jak párek v rohlíku vyrábějí, a přitom přemýšlel, jestli by bylo možné tento gastrozážitek nabízet také v Československu.
1: Ano, a úplné počátky párku v rohlíku u nás jsou proto spojeny s Českými Budějovicemi, odkud pan Masopust pocházel, konkrétně s Krajinskou ulicí, v níž se v 70. letech začaly prodávat za cenu 2 koruny 40 haléřů.
0: Pan Masopust určitě přemýšlel také o nějakém vhodném názvu této pochoutky, že?
1: A protože ke Španělsku patří korida, kterou pan Masopust také navštívil, vybral slovo pikador. Pikador je jezdec dorážející při bíčích zápasech býka kopím.
0: No, takže ta analogie je asi jasná. Stejně jako pikador s prominutím napichuje býka, tak se napichuje rohlík na kovové bodce či trny, čímž se vytvoří prostor pro párek.
1: S napichováním souvisí také slovo píka, neboli stará bodná zbraň s dlouhou násadou. Píka je odvozena od francouzského slovesa piquer, tedy bodat, píchat, nebo podstatného jména pik s významem kopí hrot. Taková píka mohla být dlouhá až 6 metrů.
0: No a když někdo začíná od píky, znamená to, že původně bojoval s touto starou bodnou zbraní?
1: Ano. Píkou byli ve vojsku vybaveni pěšáci, nejníže postavení vojáci, kteří ve vojenské hierarchii postupovali od nuly, tedy od píky.
0: Dlouhé kopí měli i husiti. Když si ale vzpomínám na názvy husitských zbraní, píku si tuším nevybavuji.
1: Husitská zbraň, která takto vypadala, se nazývala sudlice nebo také hrále.
0: Hrále, to je ale zvláštní slovo. Jak bychom ji vlastně skloňovali?
1: Hrále je rodu ženského a skloňuje se podle vzoru růže. Ale pojďme zpátky k píkám a k pikadorům a opět k původu slova píka, tedy k francouzskému slovesu piquer, bodat, píchat. S píkou etymologicky souvisejí ještě slova pikantní nebo píky, barva v kartách.
0: No, je pravda, že když je jídlo příliš pikantní, tak je vlastně dráždivé, jakoby pichlavé. A karetní barva píky má zase takový obrázek se špičkou, ostrou, jako je ostrá špička té píky, nebo sudlice, či hrále. A teď mě napadá, že když je nějaký párek v rohlíku výrazné chuti, pak jej směle můžeme nazvat pikantním pikadorem, tedy alespoň v Českých Budějovicích. Ale jak je to vlastně s tím anglickým pojmenováním hot dog, neboli horký pes?
1: Ve Spojených státech amerických se termín hot dog, co by pojmenování klobásy, začal používat zhruba od 90. let 19. století.
0: No, ale doufám, že nešlo o klobásy vyrobené z psího masa.
1: O tom se různě spekuluje, těžko říci. Jisté je, že takzvané dogs and sausages jsou spojeny s německými přistěhovalci.
0: Dachshund je německý jezevčík, že?
1: Ano, a němečtí přistěhovalci do USA přivezli nejen klobásu, ale také právě tuto psí rasu, jezevčíky. A snad protože jezevčík je malý a podlouhlý, začal se pro klobásu užívat termín dachshund sausage.
0: Ale dachshund sausage pořád ještě není hot dog.
1: Tady je to nejasné, podobně jako ten původ masa. Mnoho zdrojů uvádí, že karikaturista Ted Dorgan zachytil atmosféru baseballového utkání, během něhož se také pojídali klobásky. Nebyl si jist pravopisem slova dachshund a tak napsal jen red hot dog. Problém ale je, že se tento konkrétní obrázek nikdy nenašel. Pravděpodobně tedy jde o to, že němečtí přistěhovalci vyráběli podlouhlé klobásky a zároveň vlastnili malé podlouhlé psy, jezevčíky.
0: A tyto dvě skutečnosti se propojily, neboli odborně skontaminovaly, až z toho vznikl hot dog.
1: Hot dog se dnes v češtině běžně užívá a přizpůsobil se českému skloňování, takže máme hot dogy v množném čísle. Na internetu se dokonce dočteme o párty v hot dogovém duchu.
0: No a v Praze u stanice metra Malostranská se léta prodává dokonce euro hot dog. Jako kdyby snad majitelé stánku chtěli svým zákazníkům připomenout dávnou evropskou historii téhle populární pouliční rychlé pohoutky.
2: Jan Rosák vám přeje
3: šťastnou cestu
2: na dvojce.
4: Pokým krásný.

0: Meteor na Dvojce.
1: Kde žijí nejchytřejší papoušci? Dokáže minerální voda vytvořit jeskyně? A pomohou nám s alergií bakterie?
0: Meteor.
2: V sobotu po 8 hodině raní
0: na Dvojce.
3: Kafka proces. Jednotlivec proti systému. Svět bez východiska. Balet Národního divadla opět uvádí inscenaci Kafka proces v choreografii Maura Bigoncetyho podle románu France Kafky. Vtáhne vás do temného světa Josefa K. a jeho zápasu s absurdní byrokracií a anonymní mocí. Kafka proces ve Stavovském divadle od 30. září. Více na národnidivadlo.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
2: Český rozhlas Dvojka.
0: Rádio, které vás baví.

0: Dnes se ve šťastné cestě s Davidem Vávrou podíváme do Brna. Brnem se neprochází jen po ulicích. Kdo ví, kudy projít, zkrátí si cestu, schová se před deštěm, občas narazí na kavárnu, na kino, dvorek s kašnou anebo kočku na parapetu. Pasáže v Brně nejsou tak slavné jako ty pražské, to je pravda, ale o to víc mohou překvapit. Teď vás s Davidem provedeme těmi známými i nenápadnými, od funkcionalistických legend přes moderní galerie až po průchody, na které budete potřebovat jenom pár kroků. Já tě vítám, Davide, ahoj.
1: Ahoj, dobrý den.
0: Tak proč se jí v Brně pustili do stavby pasáží?
1: Nejen v Brně se pustili do staveb pasáží, pokud sledujeme nějaký městský prostor, kde je nám dobře, tak se nedíváme do 20. století. Možná, že se díváme na agoru do antiky. Místo, kde se dalo hovořit, kde se dalo obchodovat. Pak se díváme do podloubí renesančních domů. Bylo to z důvodu, aby nepršelo na zboží, aby se tam mohli třeba v Maashausech potom zastavit cestující, odpočinout si i jejich koně. A posléze teda vznikla z toho pasáže, kterým my už rozumíme jako pasáže, čili jsou to průchody v domech, které mají využití pro prodeje, pro kavárny, pro vstupy do divadel. A protože člověk jako Prahu zná více, tak v Brně trošku bloudí, protože ty pasáže nejsou pro něj tak zažité. Takže musím si vždycky tak namáhavě vzpomenout, o které pasáži je ta řeč, a pak už se do ní dostanu nějak.
0: No, tak jedna z nejznámějších vznikla asi jako součást paláce Alfa, je to tak?
1: Ano, je to možná taková ta pasáž, kterou my potom, když chceme dojít na ten centrální bod, což je náměstí Svobody, tak ji také použijeme. Je to krásný funkcionalistický dům, na kterém se také podepsal nejvýznamnější brněnský architekt Bohuslav Fuchs. A ten vlastní i palác je teda úžasný. Je to téměř až 11-patrový snad mrakodrap, který má dole na úrovni přízemí a prvního patra je ta obchodní část. Potom je 5 pater obytných a další asi 4 patra odstupující fasády, čili je to obrovský dům, kde možná měl být tím modelovým domem toho, že by člověk tam našel všechno, co k životu potřebuje. Že nahoře bydlí a dole najde všechny krámy, obchody a záliby.
0: Mě zaujalo to, že se dá projít až na to náměstí Svobody přes obchodní centrum Omega anebo přes malé nádvoří. A pozor, podchod domů u 4 mamlasů. To se mi tady opravdu hodně líbí.
1: Ano, a člověk může současně navštívit hadivadlo anebo kamarády, kteří některá už teď vede i čokoládovnu Míňa a jsou tam vánoční koncerty třeba. Je tam rybová mše, protože ta pasáž je 2-patrová s ochozy, takže vlastně je to podobná pasáž, jako jsou některé ty pasáže v Praze. A právě skrz novou pasáž Omega, která je součástí i nového domu Omega od mimořádných současníků dvojice Kuba Pilař, tak dojde člověk až na to náměstí Svobody.
0: A teď taková otázka, doufám, že tě nezaskočí. Když máme pasáž Alfu, máme i Betu.
1: Ano, máme i Betu. Ten dům každý pozná. Je to Fuchsův dům společně s Arnoštem Wiesnerem. Je to Moravská banka, dneska Komerční banka, na brněnském náměstí. Ovšem málo kdo ví, že tam je pasáž do ulice Veselá a já jsem tam náhodou jednou šel, protože nějaký kamarád bydlel v ulici Veselý, tak tím jsem se tam dostal, ale jinak samozřejmě je to pasáž, kterou možná i řada Brňanů přehlídne.
0: Vůbec nezaregistruje, ano, ale pozor, jedna je, řekl bych přímo, ikonická, to je ta třetí, Rozkvět.
1: Ano, je to pasáž, která je na Dominikánském náměstí a je to pasáž zase z 20. století a která má ty moderní linie brněnského funkcionalismu, kde je to ta strohá, krásná a pravdivá fasáda účelového domu, kde nejsou žádná přiklášlení a elegance je daná jenom proporcí. Takže velké měřítko na úrovni přízemí a zmenšující se potom v dalších patrech.
0: No, já jsem si zjistil, že kromě obchodů se tam najdou opravdu i netradiční atrakce, například Muzeum iluzí Absurdia. No, ale my jsme dnes nemluvili o žádných absurdních věcech, ale spíš o konkrétních věcech v brněnských pasážích, takže to ti za to moc děkuju, Davide, a příští pátek si řekneme o pasážích víc. Tak,
1: ano, Davide, takhle hluboce jsem se do té iluze zatím nedostal. Tak jo, naschledanou.

0: Slyšel jsem takový hezký bonmot. Řidiči, kteří jsou pro snižování spotřeby pohonných hmot, ať zvednou pravou nohu. Samozřejmě myšleno nohu z plynu. No, ať už chcete ušetřit svou peněženku nebo přispět snížením spotřebovaných fosilních paliv k ochraně klimatu naší planety, tak úsporná a ekonomická jízda je opravdu tou správnou cestou. Spotřebu paliv ovlivňuje mnoho faktorů, třeba tvar karoserie, objem, technologie spalovacího motoru, rozměry pneumatik, ale hlavně, a to bychom chtěli jaksi zdůraznit, plynulá jízda. Co ovšem rozhodně nedělat, tak to už nám doufám poradí Jiří Machovec. Jiří, zdravím vás do Staňkova.
1: Krásné odpoledne všem.
0: Tak co, povídejte, co nedělat, abychom jezdili opravdu úsporněji?
1: Myslím, že jsme v 26. roku 20. století, teda tisíciletí vlastně 2026, a že začnete tím, že kdo nechce, jak se říká, mít zvýšené nároky na pohonné hmoty, takže si koupí elektromobil, ale to zatím nehrozí, je to tak?
0: No já nevím, tak každopádně bych na něj asi neměl teď, no.
1: To je druhá stránka věci. V každém případě samozřejmě, pokud si koupíme auto, je to jenom jedna část nákladů na život vlastně během toho auta, protože samozřejmě tam patří pohonné hmoty, patří tam servis a samozřejmě další věci, pojišťovna a tak dále. A samozřejmě ty náklady na jízdu vlastní jsou největší položkou. Když si spočítáte, kolik ročně najedete kilometrů 1000, vynásobíte průměrnou hodnotou krát, a teď se vedete, podívejte se z okna, 45 korun plus je cena za současné pohonné hmoty, tak to jsou velké dady. Takže pokud se vám povede a zjistíte, že teda peněženka už, neříkám, že nestačí, ale že tam je velká díra, tak se zkuste zamyslet, protože základ veškeré úsporné jízdy je to, že člověk používá hlavu. To znamená, pokud dojíždí do křižovatky a tuší, že tam padne, nebo už tam je oranžová, padne červená, proč ještě stále stát na plynu, když sundám nohu z plynu, motor jde do nízkých otáček, de facto se přívod paliva se stopne a tím pádem šetřím několik málo decilitrů nebo to. Pokud mám ještě stále v kufru loňské zimní řetězy, jsou to kilogramy, které samozřejmě každé auto tíží a tím pádem je to daleko víc. Pokud mám 10 kg nákladu, tak je tam až 1,10 litru na 100 kilometrů. Takže si spočtěte, co v tom kufru vozíte zbytečného. Mluvil se o pneumatikách, naprostý souhlas. Podhuštěné pneumatiky, jestli se nemýlím, tak Michelin z Bridgestone, zkrátka velké společnosti, vzali a udělali už 46 tisíc vozů. V 11 evropských státech udělali kontrolu nahuštění pneumatik. Podotýkám, 63% je mělo podhuštěné. To znamená, 63% lidí, řidičů v Evropě, jezdí na podhuštěných pneumatikách. A tam už se může stát, že se dostanete i o 0,5 o půl litru výše než na dobře nahuštěných pneumatikách. To jsou vaše peníze.
0: Samozřejmě, myslím si, že nejenom pneumatiky, ale i další věci, které nám jaksi prodražují jízdu autem, je třeba brát na zřetel třeba, dejme tomu, brzdové destičky. Tak já jsem slyšel, jak takhle do prodejny aut vjede výlohou auta. Auto, strašná rána, že jo, řidič se vyhrabe z těch trosek a ptá se, prosím vás, už jste dostali ty brzdové destičky? Tak já si myslím, že všechny tyhle věci pochopitelně hodně jak si rozhodují. No, my dáme šanci našim posluchačům, aby se s námi podělili, jak třeba oni snižují spotřebu paliva u svého auta. Zavolejte nám, spojení k nám je stále stejné, 22 155 25 25. Tak, myslím si, že bych vám ještě mohl dát něco na takovou inspiraci. Jede takhle novopečená řidička autem a vedle silnice vidí na sloupě montéra. Opovržlivě se usměje a prohlásí, to je ale zbabělec, se mě bojí.
2: Šťastnou cestu s Janem Rosákem na dvojce.

0: Dnes nás ve šťastné cestě zajímá, jak zlevňovat jízdu našeho automobilu, případně, respektive, jak ji neprodražovat. No a možná, že někdo z posluchačů nám k tomu řekne své. Takže máte slovo, dobrý den.
1: Dobrý den, Fiala.
0: Dobrý den, pane Fialo, tak povídejte.
1: Tak mám dvě připomínky nebo dvě poznámky. Za prvé, v posledních víc než 10 roků jezdím moderníma autama, automatická převodovka.
0: Ano.
1: Určitě má vyšší podíl na spotřebě používání tempomatu a dalších takových nesmyslů, jako je stop, start a tady tyto věci, které jenom de facto prodražují jízdu. A samozřejmě musí člověk předvídat. A další věc, prosím, méně infantilních vtipů a dále vašeho hosta, ten se hodí do éry favoritů Škodu 100 a podobně, ten už moderní auta mu naprosto unikla. Mějte se pěkně a hezký víkend.
0: Jo, takhle, pane Fialo, tak vtipy se vám nelíbí.

0: a fronta a nevytvoří se řada brzdících aut. Takže stačí někdy ubrat plyn. Ono to jaksi úplně stačí, aby člověk dojel pěkně jak plynule k tomu autu před sebou.
1: A třeba se to rozjede.
0: No.
1: V každém případě na cestě z Prahy do Brna, kdyby to bylo prázdná dálnice, tak pokud zvýšíme ze 130 na 150, tak matematicky nás to vyjde na 12 minut zrychlení. To znamená, těch 200 km 198 uděláte o 12 minut rychleji. Na druhou stranu máte to o 2 litry více, takže to je zase na peněžence. Takže i to je jedna z věcí, kdy doopravdy používá hlavu a veme si to oba dva. Pokud se podíváme na silnice, kdy jste naposledy D1 projel bez toho, že byste dojel do kolony? To už je hodně let.
0: No určitě ano, ale já bych asi taky nesouhlasil s naším posluchačem, pane Fialou, v tom, že ten stop prostě, že také jaksi přidává na spotřebě. Já ho používám úplně pravidelně a jdu ve své spotřebě auta určitě pod 6 litrů, čili já si myslím, že to není tak úplně špatné.
1: I proto ho udělali právě výrobci ten start stop jenom z toho důvodu, aby tam byly ty desetinky paliva vůči normám Evropské unie.
0: Rozumím, tak já přidám ještě jeden tedy infantilní vtip, aby pan Fiala měl radost. Plynulou jízdu může totiž překazit taky nenadálá porucha auta, to takhle na silnici tlačí spocený muž z posledních sil auto a žena za volantem volá: Láďo, chlápek na to, neotravuj, tlačím. A žena znova: Láďo, Ježiši, co furt chceš? No já se ptám, jestli už můžu povolit tu ruční brzdu. Mějte se, Jiří, a naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Mrazivé léto.
1: Rozhlasová hra na dvojce.
0: Filip umí mluvit s duchy.
2: Tehdy jsem cítil, že na mě Sněhurka zavolala. Neslyšel jsem to, ale cítil. Nechtěla tam už ležet, být sama a nahá.
1: Smrt je ale šelma nenasytná a na svůj čas si dokáže počkat.
2: Spatřil jsem ji. Byla tam šelma, obživlý stín. Zastavila se za mříží a dívala se na mě žlutýma očima.
0: Zvedá se vítr.
1: Premiéra tajemného příběhu Kateřiny Surmanové v neděli po 20. hodině na dvojce.
3: Bylo 14 hodin.
0: Český rozhlas dvojka. Zprávy.
3: Vrchní státní zastupitelství odmítlo dát sněmovní vyšetřovací komisi spis ke kauze Dozimetr. Policie zadržela v Rumunsku trojici mužů podezřelých z odpálení a vyloupení bankomatu v pražských Kunraticích. A převážně je oblačno, později se na jihu přechodně vyjasní, teploty jsou do 29 stupňů. Jsou tu zprávy a Mária Kunová. Hezké odpoledne. Vrchní státní zastupitelství odmítlo poskytnout sněmovní vyšetřovací komisi spis ke korupční kauze Dozimetr. Po dnešním neveřejném jednání to oznámili zástupci komise. Podle nich zastupitelství vadí, že se jedná o živou kauzu. Komise se proto podle svého člena Pavla Žáčka z ODS obrátí se žádostí o spis na soudy.
4: Není jiné cesty, než získat se legitimně, legálně přístup k těm materiálům, abychom mohli právě naplnit to naše zadání. Nedovedu si představit, že bychom to dělali někde pokoutně, to jsme naprosto jednoznačně vyloučili, čili pokoušíme se tou druhou cestou, tím druhým subjektem je prostě soud.
3: Komise se chystá taky navrhnout úpravu trestního řádu. Chce zpřesnit podmínky součinnosti mezi orgány činnými v trestním řízení a sněmovními vyšetřovacími komisemi. Pražští kriminalisté ve spolupráci s kolegy ze Slovenska a Rumunska objasnili květnový výbuch bankomatu v Kunraticích. Pachatelé z něj odnesli přes 300 tisíc korun a způsobili celkovou škodu přes 900 tisíc. Policie zadržela v Rumunsku 3 cizince, kteří se po útěku z Česka pokračovali v trestné činnosti i v Bratislavě, říká mluvčí pražských policistů Richard Hrdina.
5: Celkem jsou tedy zadrženy 3 osoby, a to cizinci ve věku 30, 33 a 36 let, kteří jsou v současné chvíli ve vydávací vazbě v Rumunsku, odkud budou v rámci extradice převezeni na Slovensko a poté poputují po odpíkání trestu do České republiky, kde jsou podezřelí ze spáchání trestného činu krádeže a poškození cizí věci.
3: Demolice budovy 34 ve Zlíně bude pokračovat, informoval o tom vlastník budovy, společnost Krým. Zbytek budovy posuzoval tým statiků a expert na betonové konstrukce, pokračuje mluvčí společnosti Marcel Schmidt.
6: Expertní skupina dospěla k závěru, že ze stavebně technického hlediska by řešení pro zachování fragmentu existovalo. Jeho realizace by však představovala nepřijatelné riziko z hlediska bezpečnosti práce. Statici proto další práce směřující k zachování severovýchodního fragmentu 34. budovy z bezpečnostních důvodů zakázali.
3: Demolice znovu začne 7. září, hotovo by mělo být do konce týdne. Argentinský prezident Javier Milei hrozí sankcemi na firmy, které těží ropu u Falklandských ostrovů. Informuje o tom stanice BBC. Souostroví v jižním Atlantském oceánu má pod kontrolou Londýn. V roce 1982 vypukla mezi Spojeným královstvím a Argentinou válka o toto území, která skončila výhrou Britů. Falklandy ale zůstávají předmětem sporu. Buenos Aires si ostrovy, které nazývá Malvíny, nárokuje. Londýn to odmítá. Meteorologové varují na severu Čech před silným větrem, který může v nárazech dosáhnout rychlosti až 70 km za hodinu. V noci zasáhne hlavně horské oblasti. Ojediněle se tam objeví i bouřky. Podle Českého hydrometeorologického ústavu může vítr poškodit stromy nebo starší budovy. Následky můžou zkomplikovat dopravu.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
3: Převážně je oblačno, později se na jihu přechodně vyjasní. Večer se na severu Čech objeví místy přehánky, výjimečně bouřky. Teploty jsou mezi 24 a 29 stupni. Na jihu Moravy může být až 31, na horách kolem 21 stupňů.
0: Doprava.
3: Na dálnici D1 jsou kolony na příjezdu do Brna z Prahy. Brzdí se na kilometru 174 a nesouvisle místy i v levém pruhu jedou až do omezení na kilometr 196. Osobním autem se zdržíte 25 minut. Fronty jsou i na silnici 35 na příjezdu do Litomyšle z Hradce Králové. Od Cerekvice se zdržíte půl hodiny. A v Praze je ucpaná Strakonická na výjezdu z Prahy na Příbram. V Lahovicích před odbočkou na Radotín zabrali jeden pruh silničáři. Od Barandovského mostu se zdržíte 25 minut. Tolik zprávy, teď pokračuje Jan Rosák.
1: Šťastnou cestu.

0: Možná si teď budete myslet, že jsem tak trochu mimo téma, když vám řeknu, že se projedeme vlakem, kromě jiného, i po Přemyslovském hradišti z 9. až 10. století. Ano, je to tak. On totiž region Jindřichova Hradce na konci 12. století získal do sféry vlivu mocný rod Vítkovců. Z nějž se po smrti Vítka I. z Prčice oddělili páni z Hradce, kteří vlastnili zdejší panství až do roku 1604, kdy pak vymřeli bohužel po meči. Ale já se nebudu pouštět do výkladů, který mi nepřísluší. Hostem šťastné cesty je Petr David, ten bude naším průvodcem. Vítám tě, Petře, ahoj.
1: Ahoj, dobré odpoledne.
0: No a tu procházku Českou Kanadou, já bych typoval, když už jsem to tedy tady nakousnul, že začneme v Jindřichově Hradci, je to tak?
1: Začneme v Jindřichově Hradci, ale tentokrát jak si ten Jindřichův Hradec, protože to je obrovské téma, tak já bych jako začal a skončil na nádraží Jindřichohradeckém. To je zajímavé, protože Jindřichův Hradec je městská památková rezervace, těch památek je tam strašně moc a já jsem vláčkář, já jako to nádraží pro mě, to je něco, to je prostě fenomén a pro mě je to spojeno s úzkokolejkou z Jindřichova Hradce do Nové Bystřice. Je to úžasné, kdo má rád vláčky a trošku to sleduje, tak ví, že s tou úzkokolejkou ten osud se tak všelijak pohrával, pohupovalo se to, ta úzkokolejka, vlastně ten nápad se tady už objevil, když vlastně se stavěla dráha císaře Františka Josefa z Vídně do Prahy, to znamená, že jsme někde hluboko v 19. století. No a na konci toho 19. věku taky už to úsilí jaksi se dotáhlo do konce a byly vydány příslušné koncese a 16. října 1897, jsem si poznamenal datum, po trati dlouhé necelých 33 kilometrů, o rozchodu kolejí 760 mm, tedy úzkokolejka, je to vlastně taková svým způsobem půvabná miniatura, vyjel první vlak, zatím jenom se zaměstnanci dráhy, no a 1. listopadu už tady se svezla se veřejnost. Stručně o té trati, zvláštnost hned na začátku 2,5 kilometru, říká se tomu kolejová splítka, kdy vlastně se dělají ty koleje, je tam normální rozchod a používají se 3 koleje, prostě používá se to vlastně tak, že se o to podělej. A pak už to běží normálně, co je třeba zajímavé, že následuje taková zvláštní půlkilometrová zeď, 4 metry vysoká v městském lese. No a za tou zdí bývala vojenská střelnice, takže ta zeď měla cestující chránit před kulkami a šrapnely, takže to bylo takové trošku dobrodružství z divokého západu. No, ta trať vrcholí, nebudu vyjmenovat zastávky, protože to naše povídání dneska trošku se zastavíme na některých těch místech.
0: Mimochodem na jedné zastávce, na jednom nádraží, už mimo provoz, jsme kdysi byli na dovolené u takového rybníčka, čili jsme si to zažili taky.
1: Ano, a tam, jako říkám, každá zastávka prostě má něco. No ale jak si pro tu obsluhu toho vláčku byl důležitý nejvyšší bod, 673 metry, a říkali tomu na radosti, nebo říká se tomu na radosti z prostého důvodu, nahoru bylo potřeba víc pracovat, no a pak už to šlo víceméně z kopce, takže nebylo třeba přikládat pod kotel, protože samozřejmě jezdili tady původně parní mašinky. No v roce po válce celkem se to jako tady využívalo hodně, protože jezdilo se i do práce, to nebyla turistická záležitost. No ale v roce 1950 byla doprava zastavena, on taky nebyl moc velký zájem na tom, jak si vozit lidi do příhraničního prostoru, protože ta cílová stanice Nová Bystřice, to je vlastně pár kroků od rakouské hranice. No ale tak okolnosti si to vynutily, v roce 1957 byl provoz zase obnoven. A tak se to tak všelijak, ano, ne, ten provoz jako se velice řídký. V 90. letech se ustavil klub přátel Jindřichohradecké úzkokolejky. V roce 92 byl vypraven první historický vlak. No a tak všelijak se to pohybovalo prostě nahoru dolů. V poslední době to vypadalo zase spíš hůř, ale momentálně jaksi doprava je obnovená. A jak si to nejčerstvější, co je, že ta úzkokolejka je v provozu do 4. listopadu, jezdí historické parní vlaky. Je to teda potřeba si to zaplatit, pokud jsem se správně díval, tak jízdenka stojí 620 korun. A jsou potřeba místenky, ale ono to nejde z Bůh darma, prostě ty peníze, protože ono, ta údržba, celý ten provoz, vlastně i udržování toho vozového parku, těch historických, ta historické lokomotivy, to není třeba jen tak a pořád je to vlastně na hraně. Více tam nadšení než nějaký biznis. No a pokud chceme ušetřit, tak se můžeme svést motorovým vláčkem, ten je v provozu do 17. listopadu, ten jezdí tuším třikrát denně a tam to jízdné vychází něco přes 50 korun, takže to už je zase něco jiného. No a ten vláček nás doveze do Nové Bystřice a...
0: No a já mám takový dotaz, který možná tě zaskočí vlastně, proč se místo normálního rozchodu stavěla úzkokolejná železnice vlastně?
1: Terén a úspornost, jako stálo to samozřejmě mít peněz a navíc u té úzkokolejky tady třeba je jedna zvláštnost, tady není tunel na té trase. On ten vláček to vlastně všechno hezky kopíruje, vlastně je tam nějaký ten mostek a most, ale vlastně kopíruje terén. No je tam jedna taková hezká věc, říká se, že ten vláček se jaksi plyne tou krajinou, můžeme si to pěkně užívat a po cestě podle vlaku jde babička s nůší a pan Sulujíc říká, babičko, my vám zastavíme, nastupte si, pojďte, nemám čas, já spěchám. A jde dál. Takže ten vlak jaksi jede, já to tady vlastně mám, je to 30 kilometrů a ten vláček jede přes 3 hodiny tu trasu. No. Aspoň teda z Jindřichova Hradce do Nové Bystřice.
0: Tak to je opravdu rychlejší chůze.
1: Takže to je opravdu taková rychlejší chůze.
2: Jan Rosák vám přeje šťastnou cestu. Na dvojce.

0: Povídání Petra Davida o jedné z dominant České Kanady začne Petr teď paradoxně vlastně z Konečné. Je to tak?
1: Začal v Nové Bystřici.
0: Ano.
1: Já bych začal s dovolením vzpomínkou. Pro mladší posluchače to bude trošku sci-fi, ale opravdu se mi to přihodilo někdy ke konci v 70. letech, bo někdy v polovině 70. let, když jsem došel do té Nové Bystřice a na nádraží jsem se těšil na ten jeden z mála, nebo ten jediný vláček, který toho dne jel. A potom nádraží přecházel vojáček se samopalem, pohraničník, zřejmě nevím, netuším. A když spatřil cizáka, tak ke mně přistoupil a říkal, co tady děláte? Což mě tedy velmi zaskočilo, to si dá si dělat na nádraží. Tak nějak v tom smyslu jsem mu odpověděl, že čekám na vlak. Žádný nejede. Tak to jsem taky se nekal jako mladý muži, víte, jako neučte mě jízdní řád, jako já tím vlakem opravdu jako cestuju už jako dítě a to, že jo. No a přijel vlak a já jsem do něj nastoupil a odjel.
0: A co tím sledoval ten vojáček?
1: Trošku otrávený.
0: Odradit tě chtěl.
1: Jednak odradit a jednak jako, jak si to měl v popisu práce, protože byla doba, kdy nebyl zájem, aby teda nějakí tuláci, turisté, kdokoliv, vlastně jezdil do Nové Bystřice, tak jsem si vzpomněl trošičku na majora Teraskyho z Černých baronů a říkal jsem si, pane majore, nebylo to absurdní a kdybych se chtěl panu Teraskymu pomstit, tak bych ho vzal dneska do té Nové Bystřice a koupil bych mu třeba lístek na autobus do Litšau. Takže nejen tedy, že v pohodě dojedu do té Nové Bystřice, někdo po mně nechce občanský průkaz, někdo mě tam neskouší z jízdního řádu, ale dokonce můžu přesednout na autobus a podívat se prostě do Rakouska, do Litšau. Tam se svést zase jinou úzkokolejkou. Bohužel tedy ty plány, že úzkokolejka bude pokračovat z Nové Bystřice, do Rakouska se nikdy nenaplnila.
0: A proč to nepropojilo?
1: No, tak...
0: Nebyl zájem nebyl, asi od nás.
1: Netuším, vždycky prostě zatím něco bylo a ono takových těch přeshraničních vždycky nějak... Něco se plánuje, něco se povede, něco se překope, něco se zahradí. Když bychom takhle šli po těch hranicích, bylo by to zajímavé téma, kde se to prostě dělilo, abychom nějakým způsobem prostě tomu zabránili. Někdy samozřejmě to byly i slavné emigrace po kolejích. To prostě ta historie je v tomhle velice zajímavá. No, Nová Bystřice je samozřejmě zajímavá. Nikdo nás tam nebude kontrolovat. Projdeme si Novou Bystřici. Mimochodem je to tedy strašně staré sídlo, protože ta osada Bystřic, ta už se tady připomíná v roce 1175. Dějiny se vyprávět, to bylo dlouhé, ale jenom připomnu třeba epizodu v roce 1420, kdy tady panovali krajířové s krajkou, tak proti něm vyrazil Jan Žižka, protože krajířové z krajku tenkrát se podíleli na nějaké akci, což teda jim musíte neodpustili. No, takže prostě Jan Žižka se svým vojskem jaksi dobyl Novou Bystřici a je zajímavé, že nevypálil hrad. On to tady totiž dobře znal, protože on jako mladý sloužil krajířům z krajíku, on byl v jejich službách a hrad si ušetřil a zvolil si ho vlastně za své útočiště, za takovou svoji základnu. No a z těch majitelů ještě bych teda připomněl jednoho, jak to říct, výlupka, nějaký pan František Loubal, podnikatel v železářství, tak ten se tady zapsal do dějin tím, že zámek, který vznikl někdy v 16. století vlastně z původního hradu, tak odstranil všechny kovové součásti, což asi souviselo s tím jeho železářstvím. Když odstranil ty kovové součásti, tak zjistili, že vlastně odstranil víceméně i druhé patro. Takže to druhé patro museli ubourat a pak někdy v 19. století to druhé patro skutečně bylo sneseno. No, zámek jako měl taky takový všelijaký osud, protože když tu nebydlela vrchnost, tak se sem nastěhovala hospodářská správa. No, když to nebyla hospodářská správa, tak za první světové války tady byla rakouská armáda, za druhé světové války tady zase byli Němci, takže armádě se to hodilo. V druhé polovině 50. let jako mnohé zámky to skončilo jako skladový prostor, byl tedy textilní závod, no a potom město zámek prodalo, tady vystřídalo se několik majitelů A teď jsem se díval, vypadá to nadějně, protože poslední majitel dokonce vyzývá ke spolupráci všechny odborníky, kteří mají zájem, a je tam taková kouzelná větička, že hledají prostě odborníky, kteří by spolupracovali na přípravě budoucích expozic. Mm-hmm. Takže si říkám, že já snad od té doby, kdy vlastně mě někdo tak jako chtěl znepříjemnit odjet z Nové Bystřice, takže se třeba dočkám i toho, že i zámek bude přístupný. No, zámek zatím přístupný není, je přístupná šatlava cestou z náměstí k zámku, takže tam jsou zrekonstruovány původní cely. Dozvíme se tam něco o různé příběhy, o tajemstvích, o strašidlech, která tam působí. Třeba je to spojeno s jistou 29-letou Marií Gablerovou, kterou její Jindřich zavraždil a skončil v té kopce. A je tam prý pořád, jako ten pan Jindřich v té kopce. No tak se můžeme jít podívat, třeba nás tam bude někde strašit. No, zajímavosti, které třeba jsou jeden ze slavných rodáků z Nové Bystřice, to mě taky zaujalo, Adam Pavel Slavata, který zemřel v roce 1657 a ten se o Novou Bystřici dost zasloužil a vlastně té Nové Bystřice byl tak věrný, že na jeho přání v místním kostele bylo pohřbeno jeho srdce.
0: To není ten Slavata, co dal hlavu za blata, to je on.
1: A Slavata v roce 1997 takto srdce objevili. Když jak byl zkoumán kostel, tak jednak byly objeveny základy románské rotundy pod kostelem a také bylo objeveno to Slavatovo srdce. A mimochodem Slavatovo srdce se můžeme prohlédnout taky v takové dřevěné podobě, protože spousta dřevěných soch zdobí Novou Bystřici. No jinak je tady nádherné, pěkné náměstí. Mě tam zaujala taková brána, takový moderní oblouk, taková plastika, moderní dílko. Hlavně, když se to večer nasvítí, tak my starší ročníky se tam rádi posedíme na lavičce a pozorujeme to náměstí. Tak to je úžasné. Můžeme se dát taky zmrzlinu na tom náměstí, to je taky velice příjemné. No a na tom náměstí je kašna a jedna vlastně z takových artefaktů nebo menších památek je morový sloup. Ten je zajímavý, protože tam se uvádí datum 1679, což by byl nejstarší morový sloup v Čechách, ale podle těch posledních zjištění to bylo spíš v roce 1724. I tak je to pěkný morový sloup. Jinak je tam infocentrum, získáme tam nějaké informace. Nová Bystřice, se myslím, tam se docela dobře zabavíme.
0: Infocentru v Nové Bystřici by vám určitě řekli, že blízko je takové velice zajímavé místo, kam se za chviličku podíváme s Petrem Davidem, a to místo se jmenuje Peršlák.
2: Stříbrný vítr na dvojce.
3: Měl jsem v životě ohromné štěstí na milující rodiče, kteří mě v roce 68 odvezli z Československa, čímž mě uchránili před normalizací. A taky štěstí na profesi, říká režisér David Radok. Co ho ohromilo při natáčení muzikálu Vlasy, kde se ocitl na osobní pozvání Miloše Formana? Proč ho tak vysilují komedie? A za co obdivoval Václava Havla, jemuž režíroval první uvedení hry Odcházení?
2: Stříbrný vítr s Jitkou Novotnou.
4: V sobotu po 9. hodině na dvojce.
5: Radioservis představuje
6: audioknihu Pavlíny Křivánkové Příbuzní.
7: Víš, proč tě nikdo nebere vážně? Proč do té vaší super rodinky nezapadáš?
6: Mia chce vědět, odkud pochází. Olina by raději zapomněla, odkud odešla.
7: Pozoruju žíly na svém zápěstí a dojde mi, že mám vadnou krev, že z celé poloviny jsem z růda.
6: Anna Kameníková a Anita Krauzová v příběhu Ohledání kořenů. Příbuzní. Audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
2: Český rozhlas Dvojka.
4: Rádio, které vás baví.

0: Kdysi, no tak kdysi, není to tak strašně dávno, před pár lety jsme s manželkou byli v Lázních, v Třeboni, a protože jsme v té době docela začínali hrát golf, tak jsme se rozhodli, že si zajedeme na golf do Mnichů, to je prostě Nová Bystřice taky, vlastně to je hned vedle. No a sadil jsem tenkrát, ale opravdu špatně na tu navigaci. A ta navigace mě vedla a najednou jsme zjistili, že jsme na nějaké cyklostezce. A kolem už začínali ty cyklisti být docela nervózní, už na mě ukazovali si na hlavu. Manželka řekla, stáhni si tu baseballku, víc do čela, tě nepoznaj. No a my jsme se najednou ocitli u budovy, na které bylo napsáno Peršlák. Prosím tě, můžeš teď posluchačům vysvětlit, kam jsem se to vlastně dostal?
1: Lesní hotel Peršlák.
0: Ano.
1: A když říkáš příhodu s manželkou, tak pokud nás posloucháte, pánové, a chcete udělat dobré body, teď teda dělám trošku reklamu tomu.
0: Ale ne autem,
1: hotelu.
0: Pozor.
1: Tak vezměte manželku, milenku, přítelkyni, kamarádku, maminku a udělejte jí třeba víkend v lesním hotelu Peršlák. Já jsem teda takhle jednou, jsem tam vytáhl manželku a byly to teda kladné body, které mě budou třeba několikrát zachránily, protože jsme vždycky vzpomněli na lesní hotel Peršlák. Pamatuju to, kdy to byla vlastně taková lesovna velká a já jsem tam přišel pěšky od Třeboňska po takové silnice, po které jako nesmí jezdit auta. A tedy, když jsem to viděl a doptal jsem se a zjistil jsem, že by z toho měl být jednou hotel, tak jsem si říkal, tady bych chtěl někdy bydlet. No a povedlo se mi to teda po těch letech. Dá se tam dojet autem po silničce, jezdí se tam na kolech, ale ta auta tam můžou, ale od Nové Bystřice.
0: Ale ne po
1: ne po té cestě z Třeboňska, to teda opravdu ne.
0: Cyklostezka ne.
1: No po cyklostezce ne. No je to nějaký 6 kilometrů, ta silnice teda potom se stává kamenitou silničkou, ale ta krajina je půvabná, jsou tam pastviny, je to takové trošičku jako i safari mírné. A prostě ten lesní hotel Peršlák stojí na takovém zastrčeném místě, což třeba dobře pochopili rakouští seniori, kteří tam přicházejí z rakouské strany po takovém obnoveném mostku s trekovými hulkami. Strašně si to tam užívají.
0: Je to vlastně na území Rakouska nebo Česka?
1: Peršlák je na území Česka, pár kroků k Rakousku, protože jeden z takových atraktivních cílů, opravdu je to tedy jenom kratičký špacír od hotelu, tak tam je nejsevernější bod Rakouska. Takže to je vlastně takové zvláštní místo.
0: A oni možná používají ten německý název Bernschlag, tak se to původně jmenovalo v němčině.
1: Ano, pro ně je to tak a my prostě v tom česko-německém názvu. No, je to krásné místo, dá se tady v pohodě zaparkovat, což jak si pro nás, když přijedeme autem, tak je to podstatné, nemusíme se tam nikde jaksi kroužit. A první, co nás zaujme u toho parkoviště, je Kámen republiky. To je vlastně takový balvan s podobou Československa, který tady byl instalován v roce 1938 a měl vyjádřit odhodlání bránit republiku. A v 45. roce byl doplněn nápisem Pravda vítězí. Mm-hmm. No tak kéž by to byla pravda, teda jestli bychom si mohli třeba přát. Jinak je tam kašna, výklenková kaple, ten příchod k tomu hotelu působí tak, dá se říct, úplně lázeňsky. Ono to vypadá jak nějaký lázeňský dům, velice pěkné. No a tím hotelem se projde, dá se projít na svažitou louku, která míří k Novomlýnském v Rybníku. Takže pokud je pravda, že se mají vrátit ještě teplé letní dny, tak tento, že je i koupací. A dokonce svým způsobem je privátní k tomu hotelu, protože je oplocený. Respektive ta pláž, přístup na tu pláž je přes hotel druhý, řekl samozřejmě úplně volný. No a ta silnička, která vede jakoby dál na Třeboňsko, tak mí sochu svatého Nepomuckého, je tam takový kamenný mostek a hlavně je tam památník železné opony. To myslím tenkrát nebývalo, když jsem tam byl poprvé, tak je tam kousek drátů, abychom se tedy připomněli to, co jsem naznačil, když jsem v Nové Bystřice byl lustrován a ukazoval jsem tam občanku nejednou. A jsou tam taky takové ty betonové hranoly, které měly bránit jaksi průjezdu třeba nebo nějaké vojenské techniky. Takže tam je taková malá ukázka této doby minulé. No ale vraťme se k Peršláku, tam bych řekl, že tam jako je to příjemnější a je to, dohledá klid, pohodu a možná i houby, bude houbařská sezona, tak si myslím, že tady se trefí, tady se nesplete.
0: No a možná, že ten rybníček se tam taky využije, ovšem musíte si posvíčit, ty teplé dny už zase mají brzy skončit, takže z hůru do Peršánku, ale pozor, ne po cyklostezce jako já.

0: Po naší republice je spousta míst, která mají něco společného s Járou Cimrmanem. V televizi běží takový moc hezký seriál s Mirkem Táborským, ale já bych se hodně divil, kdyby i Petr David při své procházce po České Kanadě na nějaké takové místo spojené s Járou Cimrmanem nenarazil. Mám pravdu.
1: Děkuji za nahrávku. Samozřejmě. Díky Járovi Cimrmanovi si skoro myslím, že ta jaksi nejméně, nebo téměř nejméně honosná nenápadná zastávka Kaproun je asi nejpopulárnější na celé té trase. Ostatní se nebudou zlobit, ale Kaproun je Kaproun. Nevím, jak dneska, ale vím, že třeba při těch historických nostalgických jízdách se tady dokonce organizovalo přepadení vlaku nebo něco takového. Nevím, jak dnes, to bych si vymýšlel. Ale je to taková zastávka, no vlastně jaksi ráj nás tuláku, protože v lese je to takové to místo, kde prostě se člověk vykutálí z vlaku a dostáhne spacák a fajn a je mu prostě dobře. No a oni jsou, je tady i to příslušenství, protože tady, jak známo, Jára Cimrman byl detrainizován. Krásné slovo, že?
0: No. Cože byl?
1: Vykopnu z vlaku.
0: Zkus to ještě.
1: Detrainizován. Ano, trén jako vlak.
0: A to je
1: detrainizován, takže tady byl vykopnut z vlaku Jára Cimrman. A jaksi mistr je tam spodobněn, jak leží čelem, ústy ryje v zemi.
0: Ano, vidím, ano, teď jsem si to našel takže, na internetu. Ano.
1: Takže takhle skončil mistr a nebo byl vloučen z přepravy, to je eufemismus, nebyl vykopnut, byl vloučen z přepravy. A, takže od toho se všechno odvíjí, takže památník Járy Cimrmana, kamenná mohyla, je tady jaksi ohniště Járy Cimrmana, kde uhlíkovou analýzou byla zjištěna DNA z mistrova potu, takže byl identifikován Jára Cimrman, že tady v roce 1900 plus minus 112 let, že tady skutečně pobýval a hřál si prostydlé údy, když se probral z mdloby. Ono to tím nekončí, protože Kaproun není to též, co vesnice Kaproun. Vesnice Kaproun je o něco výš, takže tam musíme dojít. Tuším, že tam bude zelená turistická značka a vzhůru po té značce, takže míjíme Cimrmanovu houpačku. Já mám pocit, že ta houpačka už zmizela, že tam zůstala jenom ta větev, na které ta houpačka byla. A dojdeme do Kaprounu, což je osada nebo vesnička. Já jsem se díval jsem se teďka na nějakou poslední informaci z čítání, ona snad nemá ani 5 stálých obyvatel, takže to je taková rekreační vesnice, ale ta popularita, co by za to kdo dal, tedy jaksi ta je opravdu, bych řekl, že nepřímá úměra tedy zafungovala. No a kdybychom chtěli ještě po stopách Cimrmana pokračovat dál, tak ještě bychom došli k Cimrmanovu ohništi, to opravdu jaksi existuje a tady se mistr sušil ponožky. Takže cimrmanologové se tetelí, prostě Jára Cimrman tady vládne kolem Kaprounu. A kdybych to chtěl obrátit ještě trošku do turistiky, když jsme se do toho pustili, no tak z Kaprounu vlastně není ani daleko na Vysoký kámen, což je vlastně nejvyšší místo Novobystřické vrchoviny. A ten Vysoký kámen je velice, velice zajímavé, protože končí to takovým skaliskem, je tam nádherná vyhlídka. Podle pověsti tam mělo být obětiště, ale ono to bylo signální místo. Ohněm se tam předávala poselství, když se blížilo nějaké nebezpečí.
0: Ano, já jsem si tady zjistil na internetu, že tam existuje pamětní tabule, kde byl mistr Jára Cimrman, když byl mistr Jára Cimrman vyloučen z přepravy a je tam moc hezký způsob, jakým způsobem ho vyloučili, byl to památný výsadek. To je ještě lepší než ta detrainizace.

0: Naše procházka Českou Kanadou se chýlí ke konci, vlastně i jízda tou úzkou kolejkou, protože teď je Petr David už před poslední štací, aby nám ji trošičku přiblížil.
1: Tušil jsem to, že se nedostaneme až na konec.
0: No.
1: Ale aspoň tedy vlastně tak trošičku dokončíme ten oblouk, který si začal, protože Kunžak vlastně v té historii hrál velkou roli, protože vlastně to byla taková hráz, vlastně takové staré sídlo, vlastně kde jaksi Přemyslovci si upevňovali svoji moc a ona, jsem podle toho překladu, by to mělo znamenat něco jako královský klín nebo královský kout. To znamená, že tím Kunžákem trošičku pronikli do držav Vítkovců.
0: Máš pravdu, je to německé, je to Königsegg,
1: ano,
0: čili královský kout.
1: Ano, no, čili je museli, jako ti Vítkovci je samozřejmě štvali, protože neradi to viděli panevníci, že tam je takový mocný rod, takže vlastně se snažili tu moc tímto způsobem jaksi upevnit. No, já jsem to tak nevnímal, když jsem byl poprvé v Kunžaku. Já vzpomnu na mého kamaráda, který už tady není, Tonda Reget z duše jindřichohradecké turistiky, který mě kdysi vytáhl na etapový pochod krajem historických železniček. A já jsem tenkrát vytáhl mé dva synky a bydleli jsme právě u Kunžaku v chatové osadě v údolí Struhy. Mimochodem tím údolím se dostaneme až na vysoký kámen, o kterém jsem mluvil. No a my jsme tedy vlastně, patří to tedy pod Kunžak. Kunžak je vlastně strašně zajímavá, jaksi pěkná obec, bych řekl rozvíjející se, která nabrala rekreační charakter, kde teda vlastně ten průmysl ustoupil tomu, že se sem vlastně jezdí, je tady třeba spousta různých jaksi objektů ubytovacích v soukromí, všelijakých chat. Mně se třeba líbí nejstarší roubený domek, který ukazuje tu původní zástavbu, je kousíček od centra, od náměstí, má číslo 63 a vedle je další chalupa, to se říká Jahůdka. A to slouží jako ubytování, už jako hostům. A je to tam spousta.
0: Bydlet v Jahůdce, to je hezký, ano.
1: Bydlet v Jahůdce a těch názvů tam je víc takových tam je a je to příjemný, hlavně ten Kunžak má dobrou strategickou polohu, protože říkám, je tam všude kousek, i když na nádraží je potřeba kousek dojít. Z památek stojí tady třeba taková dominanta kostel svatého Bartoloměje ze 14. století a jsou tady dvě kašny. No se vždycky říkalo, že Kunžak má kašnu z jednoho kamene, tak ta jedna kašna se svatým

0: No, jinak jsem si našel takovou zajímavost. Dokonce existuje planeta Kunžak. A objevili ji v Ondřejově, v jezdárně Ondřejov v roce 1998. A jako docela dobrá perlička na tom je, že ta planetka má průměr 2 km 600 metrů, se uvádí, a těch 2 km 600 metrů, to je i průměr Kunžaku. Když přejdeme Kunžak, tak by to mělo dát nějakého něco přes těch 2,5
1: kilometrů. Tak to nazval někdo s velkým smyslem pro humor.
0: Ano, ano. No a teďka vlastně ještě, teď se říkám, mám trošičku svědomí, protože jsem nedoporučil žádnou hospůdku a už jsme na konci.
1: Já, tak to no, můžeš napravit.
0: Tak to bych měl, to by bylo špatný. Takže já bych doporučil takhle. Když budeme s dětmi, tak bych doporučil kavárnu Kafíčko. Takže dětem zmrzlinu a my si dáme to kafíčko. Káva je dobrá.
1: To a v nejhorším případě i nějaký dortík.
0: No a jinak se chodí k bistru nebo do bistra u Děravýho kotle. Takže, jak jsme řekli tu jahůdku, tak ty názvy tady, je to velmi inspirativní, jaksi je to velice, velice zajímavé. No jinak na nádrží, říkám, je to nějaký kus, jako je potřeba, ten vláček nejezdí přímo tady a ten konec té úzkokolejky, abych to tak neodbil. No je tam ještě několik takových zastávek, které by stály za to. Já bych třeba, určitě bych doporučil Jindřiš. Jindřišské údolí, to je taková jaksi typická vesnice s typickou hospůdkou. A nebo naopak je třeba tedy velice populární statek U Boba. Když jsem vyzýval k tomu, aby pánové vzali své drahé polovičky do lesního hotelu Peršlák, tak pokud jak si ty milenky chcete pojmout za manželku, tak statek U Boba je těm proslulý, že se tam uzavírají sňatky. A,
1: teď jsem se lekl.
0: A všichni jsou spokojení.
1: Jestli tam nechceš zvát nějaké promiskuitní manžely.
0: ne, myslím, že to ještě nefunguje u nás, tohleto. No, takže do Jindřiče to bych doporučil další zastávku s nádherným barokním mostem a hlavně s úžasným Hamerským potokem. Ta nejhezčí část jeho se právě jmenuje Jindřišské údolí a tím potokem se vlastně dá se dojít ke zřícenině Vítkova hrádku, což je vlastně taková romantika uprostřed lesa. Pak je tam nádherná vesnice Blažejov s kostelem a pokračuje-li se dál, nedávno se tam byl také malý Ratmírov, velký ratmírovský rybník koupací a to už je zase opak toho lesního hotelu Peršlák, protože tady je velký provoz, tam už je o tu silnici, se auta dělí s kolama, je tam trošičku jako mazec, takže tam ten klid nenajdeme. Takže, ale nemusíme odcházet z Jindřiše, přijedeme-li autem, dá se zaparkovat samozřejmě, příjemná hospůdka, pořád teďka při pěkném počasí je tam i posezení na zahrádce a tím Jindřišským údolím se dá krásně dojít prostě tam a zpátky. No a potom, když je tam spousta míst, zase můžeme vyrážet, já bych ještě doporučil, Střížovice třeba, když půjde dala pěšky, nebo Studená, to je takové, jako to už není na trase, ale to je vlastně kousek pod Velkou Javořicí, už asi nebude čas o tom víc vyprávět.
1: Ale... Ne, nevadí, ale tam jsem byl, protože tam má část naší rodiny chatu ve Studené.
0: Ano, a já mám perličku, ve Studené se narodila Vlasta Javořická, paní spisovatelka, mě teda nadchla, protože Vlasta Javořická v roce 1938 napsala dopis Stalinovi. Kde mu vyčetla, že Sovětský svaz jenom sliboval a nepřišel nám na pomoc po Mnichovské dohodě a napsala Stalinovi. Odpověď ji nikdy nepřišla a ona nikdy nemohla vlastně tady potom v 50. letech nemohla publikovat, až po její smrti tady začaly vycházet knížky v poměrně velkých nákladech. Takže to je taky seznámení s touto oblastí.
1: Ano, celkem typický konec, ano. Ten jednoho příběhu. Tak, ale ten náš příběh končí šťastně, tak jak jinak ve šťastné cestě ani není možné. Petr David nás provedl zase Českou Kanadou. Já se moc těším na tu další procházku. Měj se hezky, ahoj.
0: Ahoj, šťastnou cestu.

0: je naprosto nezbytné.
1: Český rozhlas Dvojka uvádí koncertní poctu k nedožitým kulatým narozeninám milované zpěvačky.
2: Hana Zagorová 80.
0: Rybičko zlatá, přeju si.
1: Největší hity Hany Zagorové v podání Moniky Absolonové,
2: Marty Jandové,
1: Evy Burešové,
2: Kateřiny Marie Tiché,
1: Terezy Maškové,
2: Veroniky Kekubařové,
1: Jitky Boho a dalších za doprovodu Symfonického orchestru Českého rozhlasu.
2: 24. listopadu v pražské Lucerně.
1: Více na www.zagorova80.cz.

0: Bylo 15 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
2: Ústavní soud na návrh opozice přezkoumá zákon o rozpočtové odpovědnosti. Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost varuje před útoky na aplikaci Signal. Převážně je oblačno, později se na jihu přechodně vyjasní. Teploty jsou do 29 stupňů. Zprávy vám přináší Mária Kunová. Zástupci sněmovní opozice dnes předali ústavnímu soudu návrh na zrušení části zákona o rozpočtové odpovědnosti. Novelu prosadila vláda přes nesouhlas Senátu a veto prezidenta. Bez ní by podle ministryně financí Aleny Schillerové z ANO nešlo sestavit odpovědný a realistický rozpočet. ODS, STAN, Piráti, Lidovci a TOP 09 ale tvrdí, že zákon ohrožuje dlouhodobou udržitelnost veřejných financí a oslabuje kontrolu jejich rozdělování ze strany poslanců. Co se s návrhem bude dál dít, popisuje mluvčí ústavního soudu Miroslava Číhalíková Sedláčková.
3: Mohu potvrdit, že ústavní soud podání obdržel, další postup je standardní, další následující pracovní den, tedy v pondělí, bude návrh zapsán a bude mu přidělen soudce zpravodaj v souladu s rozvrhem práce ústavního soudu.
2: Na některé účty v aplikaci Signal útočí internetoví podvodníci. Varuje před nimi Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost. Za útoky podle úřadu stojí aktéři napojení na Rusko. Cílí hlavně na politiky, úředníky nebo bezpečnostní experty. Uživatele se snaží přimět k propojení cizího zařízení s jejich účtem nebo k vyzrazení přístupového PIN kódu. Využívají k tomu například falešné zprávy vydávající se za technickou podporu, škodlivé odkazy nebo podvržené QR kódy. Rusko v noci zaútočilo na energetickou infrastrukturu v ukrajinské Oděské oblasti. Informovalo o tom ukrajinské ministerstvo energetiky a varovalo před možnými výpadky v rozvodné síti. A podle šéfa regionální vojenské správy Olega Kypera zemřel jeden člověk. Dalších 5 lidí je zraněných. Kyper na Telegramu taky napsal, že údery poničily byty ve 2 vícepodlažních obytných budovách a zničily 2 rodinné domy. Rusko v posledních týdnech útočí na přístavní a energetickou infrastrukturu v Oděské oblasti opakovaně. Ostravská zoologická zahrada pomáhá zachovat už 14 druhů zvířat a rostlin, které z volné přírody úplně vymizely. Návštěvníci můžou vidět třeba jelena milu, syku vietnamského nebo hrdličku sokorskou a taky 7 druhů rostlin, včetně stromů a keřů.
4: V ostravské zoo roste například Franklinie americká, menší strom, který vymizel z volné přírody už v roce 1803, anebo Durmanovec voný, taky přirozeně neroste už nikde. Zahrada potvrdila, že mezi ohrožená nebo kriticky ohrožená patří už téměř třetina všech chovaných zvířat. Z Ostravy Martin Knitl, Český rozhlas.
5: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
2: Je převážně oblačno, na jihu může být i přechodně polojasno, večer se na severu Čech objeví místy přehánky, výjimečně bouřka, teploty jsou mezi 24 a 29 stupni, na jihu Moravy může být až 31, na horách kolem 21 stupňů.
1: Doprava.
2: Na výjezdech z Prahy houstne provoz na Strakonické směrem na Příbram navíc brzdí provoz zúžení u jíloviště. Od Zbraslavy se zdržíte 35 minut. Na D10 z Prahy na Turnov zpomalte u sjezdu na Starou Boleslav. Na 15. kilometru je nehoda, mírně zasahuje do jednoho pruhu a prudce se brzdí. A na D1 je kolona na příjezdu do Brna. Směrem z Prahy je delší, kamiony brzdí na kilometru 168. Osobní auta zastavují u Kývalky a zdrží se asi 25 minut. Tolik zprávy, s vámi je dál Jan Rosák.
5: Šťastnou cestu.

Američtí vědci zjistili, že většina mužů, kteří někdy viděli létající talíře, byla ženatá. No, asi si rozumíme. Ne každé poznání samozřejmě je dobré. Pojďme si potrénovat mozkové závity, dokud tady nic nelétá. A tušíte, kolik křížovek máme vlastně už ve šťastné cestě za sebou? No, tak přidáme ještě jednu, tu dnešní, a s ní to bude už 195. A zase v ní budete hrát o knížku, konkrétně o Špalíček výletů Města a městečka z nakladatelství Soukup a David. A ještě připomínka, že znění tajenky nám po zadání poslední nápovědy máte zavolat na 22 155 25 25. Tak to zkuste, nemáte co ztratit.

0: Dnešní křížovka šťastné cesty má 6 řádků a 6 sloupců, jako vždycky luštíme pouze řádky. A v tajence, která je ve čtvrtém sloupci, se nachází jeden hanácký, no řekl bych trochu peprný, nelichotivý výraz. Propracujeme se k němu prostřednictvím těch 6 řádků a 6 sloupců. Jdeme na řádek číslo 1. Tam najde své místo časopis mladých techniků a přírodovědců, tak, jak se mu říká hovorově. Všichni jsme to přesně takhle znali. Jsme si to o to říkali třeba v trafice. Dejte mi jedno a to už je na vás. Řádek 2. Vepište do něj někdejší název vojenského jezdectva. Tak. Počkejte, tady mám chybičku malou. V druhém řádku vás poprosím nikoli o název vojenského jezdectva, ale o výraz, který je v opaku ke kladu. Ano, tak to je druhý řádek.
1: Český rozhlas 2.

0: No tak jsem se před chvilkou sám zarazil, jak jsem vám z té jednoduché křížovky chtěl udělat takovou složitost, ale já rovnou zopakuji zadání pro ten druhý řádek, tam není tedy název vojenského jezdectva, na to úplně zapomeňte, ale je tam popření nebo odmítnutí cizím slovem. Popření nebo odmítnutí je ve druhém řádku. Třetí, čtvrtý řádek, další, pátý, šestý už budou úplně v pořádku, to slibuju. Takže jdeme na ten třetí řádek. Ten čeká na to, abyste správně určili, jak se jmenuje menší měsíc Marsu. Menší měsíc Marsu je ve třetím řádku. A půjdeme na čtvrtý řádek, tam vás doufám nezaskočí setkání studené a teplé fronty. Tak přemýšlejte, tady už to bude úplně všechno určitě v pořádku a věřím, že vám to vyjde. My vám k tomu každopádně zahrajeme.
1: Šťastnou cestu s Janem Rosákem na dvojce.

No, vzhledem k tomu, že jsem se vás pokoušel ve druhém řádku naší křižovky trochu mystifikovat, tak já bych raději zopakoval zadání pro první, druhý, třetí a čtvrtý řádek. Takže v prvním řádku časopis mladých techniků a přírodovědců, jak se mu říká hovorově, ve druhém řádku, a to je ten kámen úrazu, popření, odmítnutí, případně zápor. A teď třetí řádek, to už jsme si říkali, menší měsíc Marzu, čtvrtý řádek, setkání studené a teplé fronty. No, a před námi je pátý řádek a šestý. V tom pátém řádku tam by měl být míč ze staré punčochy, jak se říkalo tomu míči, který jsme si kdysi vyráběli ze staré punčochy. To je pátém řádku a poslední šestý řádek, to už je úplně snadné. Tam jistě nezaváháte a vypíšete dějiště největšího úspěchu českého hokeje. No, tak a to je, co se zadání týče, úplně všechno. Doufám, že jsem vás příliš nezmátl a že jestli máte vyplněno, tak teď už jenom zavolat na 22 155 25 25.

0: No, ačkoliv jsem dělal, co jsem mohl, abych vás zmátl, abychom nemuseli dnes nikomu poslat knížku Špalíček výletů, tak vy jste se prostě nedali, což je dobře. Například Petr Nosek z Rožmitálu pod Třemšínem. Já vás, Petře, zdravím, dobrý den.
1: My vás taky zdravíme, celá rodina v autě.
0: Je to tak, vy jste dokonce luštili za jízdy?
1: Tedy. Ano, já jsem teda řídil, ano. A děti luštili.
0: No teda,
1: to je
0: úžasné. Já se před vámi skláním a chci se vás zeptat, jestli vás nezmátl ten druhý řádek příliš.
1: No, dostatečně a hlavně jsme furt přemýšleli, co by to mohlo být a to tím nevymysleli, takže jsme rádi, že to tam nakonec nebylo.
0: Mezi námi to byla moje chyba, já jsem tam původně opravdu chtěl název vojenského jezdectva, což by byli husaři a oni by ti husaři tím A také vyrobili to potřebné písmeno. A teď mi řekněte, co vám to takhle dohromady hodilo?
1: Tak je to Čamura.
0: Čamura, ano, správně. Já jsem říkal, že to je něco z hanáckého nářečí, je to trochu peprný, takový nelichotivý výraz. Aha. Asi to neznáte. Když jste z Rožmitálu pod Třemšínem, to asi ne. Je to tak?
1: Bohužel, Čamuru jsme nikdy neslyšeli.
0: No, tak to ani, kdyby vám to někdo řekl, tak byste se mohli cítit trochu dotčeni, protože v hanáčtině, hlavně ženy, protože je to výraz pro hanáckou zlou ženu, ale vůbec je to tak jako všeobecně hanácká nadávka Čamura. No, takže Čamura vám vyšla výborně, Petře, já vám a samozřejmě dětem na zadním sedadle gratuluju, jste opravdu frajeři a moc se mi to líbí, že jste zastavili a neluštili jste za jízdy. Tak, výborně.
1: Ne, teď už stojíme na benzínové pumpě.
0: Jasně, a co vám vyšlo v těch jednotlivých řádcích?
1: Určitě, tak první bylo ABčko, to děti už skoro neznají, i když ho furt čtou.
0: No, vidíte to. No a
1: to už neznají v těch novinových stáncích.
0: No a popření, odmítnutí, případně zápor.
1: Negace.
0: To je správně, samozřejmě nenechal jste se splést. Co dál?
1: Tak by tam mohl být Deimos.
0: To je velmi dobře, ano.
1: Měsíce jsou. Pak tam bude hadrák.
0: Ne, počkejte, napřed setkání studené a teplé fronty.
1: No, pardon, to je okluze.
0: Velmi správně, abychom to nepřeskočili. Pak ten hadrák je správně. To už jste asi, i když možná fotbal hrajete, nebo jste hrál hadrákem asi těžko už, víte?
1: Nehrál. Původně jsme mysleli Merunu, ale ještě někdo vymyslel hadráka.
0: Hadrák lepší, samozřejmě, ano, ten tam patří. No a poslední, to je úplně jasné.
1: Nagano si pamatuju.
0: Nagano, jasně. Tak Petře, já gratuluju opravdu a ještě jednou se omlouvám nejenom vám, ale i ostatním posluchačům, že jsem se pokusil vás trochu zmást, ale vy jste se nedali jako zkušení luštitele našich křížovek, tak ať vám to vydrží, Petře, i celé rodině. Pozdravujte celou osádku auta, hlavně děti, které se tak činili, tak to mám opravdu radost, že nám vyrůstá i dorost luštitelský.
1: Ano. Pojka je naše denní rádio od rána do večera.
0: Tak teď vás za to odměníme, ale hlavně tedy za to správně vyluštění. Tak máte knížku Špalíček výletů města a městečka. Pro vás jako vítěze naší křížovky to věnovalo nakladatelství Soukup a David. Tak příjemné cestování nejenom s touto knížkou vám přeju a samozřejmě gratuluju a zdravím.
1: Děkujeme, naschledanou.
2: Český rozhlas uvádí Tobogán. Milí posluchači, v sobotu začínáme už 37. sezónu našeho pořadu. A protože to bude první sobota v měsíci, ozveme se vám z pražské Ypsilonky. Za pár dní oslaví své 80. narozeniny Arnošt Goldflam, kterému přijdou blahopřát Oldřich Navrátil, Jaroslava Krečmerová a celý ansámbl téhle legendární pražské scény ze Spálené 16.
3: Tobogán uslyšíte v sobotu dopoledne po 11. hodině.
2: Na dvojce a na pohodě.
4: Vídeňští filharmonici, Hilary Hahn, Kirill Gerstein, Brett Meldau nebo 12 violončelistů berlínských filharmoniků. To jsou jen některé ze světových hvězd, které v září vystoupí na festivalu Dvořákova Praha. Je mi ctí být rezidenční umělkyní letošního festivalu. Těšíme se na vás. Více o programu na www.dvořákovapraha.cz. Z cest vás zdraví Magdalena Kožená. Hlavním mediálním partnerem festivalu je Český rozhlas.
2: Český rozhlas 2.
3: Rádio, které vás baví.

0: doma. A ve šťastné cestě se opět vracíme na silnice, i když zatím vlastně jenom v přípravné fázi zajímavých vozidel. Rychlá terénní tříkolka i šestikolový nákladní podvozek, tak rozdílně můžou vypadat vozidla bez řidiče v podání vědců z ČVUT. Vyvíjejí hned několik typů zároveň a počítají i s využitím pro obranu. Důležitá otázka podle nich je, kam se které vozidlo bude nejvíc hodit.
1: Už to pojede.
2: Startuje tady na pana profesora.
1: Jo. Ale podle mě by to mělo jezdit samo.
2: A už to umí, ale tady mezi...
3: Tým z fakulty elektrotechnické ČVUT zkouší šestikolový podvozek Taros 6x6. Vyrobený vojenským opravárenským podnikem.
4: Tak jo, Honzo, můžu s tím trošku jet?
3: Zatím stroj řídí na dálku operátor. Postupně se ale učí jezdit samostatně, říká Jan Feigl z fakulty elektrotechnické.
5: Pohyb mezi lidmi je samozřejmě velká otázka. Vyžaduje spoustu jako dalších věcí, než jenom to železo a třeba tu navigaci.
3: Týmy odborníků z různých zemí Evropské unie zkoušejí nejrůznější druhy samoředitelných vozidel, která by pomáhala i při obraně. Český Taros patří mezi větší a těžší.
5: Logistika, doprava materiálu z místa A do místa B, a nebo když na tu ložnou plochu dáme jako nosítka, evakuace nějakého zraněného.
3: Válka na Ukrajině ovšem podle odborníků ukázala, že kromě špičkové techniky jsou k obraně potřeba také malé, levné a rychlé vynálezy. Proto další tým z fakulty elektrotechnické vyvinul robotickou tříkolku. Dostala jméno Helhest podle trojnohého koně z dánských pověstí.
6: To je levná konstrukce,
3: popisuje Karel Zimmermann.
6: My si ji postavili kompletně sami.
3: Tříkolka je udělaná tak, aby mohla jezdit po břiše i po zádech.
6: Se očekává, že ta autonomie může selhávat. Tak ten robot dřív nebo později se převrátí. Tak se nic neděje a může fungovat dál.
3: Čím ho učíte nebo co umí už?
6: Z kamerových obrázků, z podkluzu kol, z náklonu toho robota, tak odhadujeme vlastnosti toho terénu.
3: Teď tady jede po trávě.
6: Třeba tráva typicky v lidaru vypadá jako vysoká překážka, která je neprůjezdná pro ty roboty.
3: Jo, když se autem zajedu do vysoké trávy, tak mi začne parkovací senzor pípat jako splašený.
6: Přesně tak. A tak je to i u většiny těch autonomních systémů.
3: Velkým úkolem pro vědce ovšem zůstává, aby se roboty zorientovaly ve čtyřech ročních obdobích, upozorňuje Jan Feigl.
5: Je velký rozdíl mezi tím jezdit v zimě ve sněhu. Si představíme, že nemáme dostupnou satelitní navigaci v té bílé krajině. Jaro a léto přináší velkou změnu v tom, že najednou se na listnatých stromech objeví listy.
3: Autonomní vozidla se podle vědců hodí nejenom do nebezpečného terénu, ale i do situací, kdy nebude k dispozici dost lidí, aby je řídili. Z fakulty elektrotechnické ČVUT Martin Srb, Český rozhlas.

0: Předpokládám, že milovníků cestování je i mezi našimi posluchači opravdu hodně. Ovšem víte, že lidská psychika reaguje na nová místa někdy docela zvláštně. Cestovatelé a lékaři popsali několik specifických stavů, které postihují jinak zcela zdravé turisty. Tak třeba pařížský syndrom. Tímto stavem trpí nejčastěji japonští turisté, když dorazí do Paříže a zjistí, že město není tak romantické jako ve filmech, ale je špinavé, hlučné a místní občané, že jsou nevlídní, tak mohou zažít silný psychický šok. Japonská ambasáda v Paříži má dokonce nepřetržitou linku pro turisty, kteří kvůli tomu skolabují nebo mají různé halucinace. Ovšem může nastat i stav, kdy je člověk tak unesen masivním množstvím umění a historické krásy na jednom místě, že začne mít závratě, bušení srdce a úzkost. Nejčastěji se tohle objevuje u turistů ve Florencii v Itálii. Syndrom je pojmenován podle francouzského spisovatele Stendhala, který tuto zkušenost popsal po návštěvě baziliky Santa Croce. No a do třetice vás může čekat specifická psychóza, která postihuje jinak zcela zdravé turisty při návštěvě Jeruzaléma. Člověk tam náhle získá intenzivní pocit, že sám je biblickou postavou, často Mojžíšem, Ježíšem nebo panou Marií. Začne se zahalovat do hotelových prostěradel a možná dokonce kázat na ulici. Místní psychiatrická léčebna je na takové případy připravena. Ještě jsem to nevyzkoušel, ale každopádně začnu přemýšlet, kým bych tam chtěl být.
1: Proudy řeky táhnou k nám, tvou

0: Víkendové počasí, to je pro naše rozhodování, jak naložit s volným časem, zcela zásadní. Takže je tady otázka pro meteorologa Štefana Hanžáka, kterého vítám ve vysílání. Dobrý den.
1: Hezké odpoledne.
0: Tak, pane Hanžáku, mám takový pocit, že to počasí bude, alespoň jak jsem si to tak poměřoval, podobné, jako bylo třeba loni. Loni 4. září bylo v noci tak kolem 11-15 a přes den 26 až 30. Tak co tomu říkáte?
1: Je tomu tak, počítáme s tím, že ještě teď aktuálně vlastně máme vlastně letní až tropické teploty, jsou většinou od 24 do 29 stupňů, na jihu Moravy máme až 31 a většinou oblačnou oblohu, na jihu a jihozápadě území je dokonce až jasná obloha. No a právě v noci ale čekáme změnu, kterou přinese vlastně studená fronta od severu, takže postupně se nám bude zatahovat a objeví se déšť, přehánky a také ojediněle i bouřky. Dávali jsme i výstrahu na zesílení větru, zejména teda na severu našeho území. On bude foukat i na ostatním území, ale právě tam by mohl být na tom severu i nejsilnější. A nárazy většinou západního větru by mohly dosahovat i 55 až 70 km v hodině. Ale fronta by měla přecházet vlastně v noci. Ještě zítra ráno a částečně dopoledne na jihovýchodní části území, ale postupně bude přecházet dál a zítřejší den by měl být postupně většinou s proměnlivou oblačností a jen ojediněle se vyskytnou přehánky, zejména na severu území a teploty už budou o něco nižší, počítáme většinou 19 do 24 stupňů Celsia a na jihovýchodě až 26 stupňů.
0: No, je tady otázka, která nás asi trápí poslední dobou zcela intenzivně, to jestli ten déšť, který očekáváme, by mohl pomoct tomu suchu.
1: Tak určitě to malinko pomůže, ale opět ty úhrny by měly by být většinou od 0 do 10 mm, možná v intenzivních přehánkách nebo i v bouřce to může být i kolem 20 mm, takže ale dá se říct, že na celém území vlastně trošičku zalije, tak minimálně to vylepší tu situaci.
0: A jak v neděli?
1: V neděli tam by mělo být beze srážek, většinou slunečné počasí s tím, že opět na severu, severovýchodě malinko více oblačnosti, ale celý den beze srážek, ráno nějaké ojedinělé mlhy. Teploty však ráno budou klesat na 11 až 7 stupňů, takže už většinou pod 10 stupňů Celsia, dokonce v údolích může být i kolem 5 stupňů Celsia. Přes den čekáme 18 až 22 stupňů, na jižní Moravě až 24 stupňů Celsia, takže celkem příjemný nedělní den.
0: A ten týden bude v intencích toho víkendu zhruba?
1: Přesně tak, opět budou teploty stoupat, v pondělí beze srážek, teploty většinou do 28 stupňů Celsia, s tím, že v úterý by mělo být pravděpodobně nejtepleji v tom příštím týdnu, opět teploty většinou 25 až 30, dokonce na jihu Moravě až 32 stupňů, ale během dne nás opět ovlivní studená fronta, takže musíme počítat od severu západu během dne s přehánkami a bouřkami.
0: No tak prosím, léto ještě nekončí, tak možná, že se ještě budeme koupat venku. Pane Hanžáku, moc děkuji, přeju vám hezký víkend a naslyšenou.
1: Děkuji také, podobně, naslyšenou.

0: No, byl jsem tady s vámi rád, milí posluchači, pořád mě to s vámi baví, ale nedá se nic dělat. Můj čas pro dnešek skončil, na řadě je další pořad Dvojky Českého rozhlasu a to je Káva o čtvrté a to už se zmocnila mikrofonu Tereza Stýblová.
1: Přijímám pevně v rukou, dobrý den.
0: Zdravím tě a vítám tě. Tak, co nám nabídneš?
1: Krásu podzimních květů dnes nabídnu, protože ta podzimní zahrada nemusí být vůbec smutná a ztratit své barvy, ale naopak se může rozkvést do barev různých, takže o tom si budu povídat dnes s inženýrem Pavlem Matiskou. Právě které květiny teď začínají naplno kvést a které mohou zdobit zahradu až do prvních mrazíků, jak se o ně starat a jestli můžeme teď třeba i nějaké květiny vysazovat.
0: Představ si, nám vykvetla úplně nová jiřinka. Taková malá. No, co jiného, taky mé manželce.
1: Vám se musí jiřinkám dařit nejlépe, jsou to nejúspěšnější květinky.
0: To jde samozřejmě. Ano, květiny jsou krásné, nosí radost, ovšem já jsem založený prakticky. Ano. Na jaře jsem do země dal staré brambory. To se tak dělá, že jo?
1: Ale ty hezky kvetou.
0: V létě jsem vykopal nové brambory. Teď koukám na manželku a ta myšlenka mi nedává spát. To doma dostanu, viď?
1: Tou jiřinkou si to, myslím, napravil.
0: No trošičku, ale teď jsem si zase pokazil. No, pozdravuju domů, každopádně přeju šťastnou cestu, hlavně šťastné návraty. Za týden se doufám zase na vlnách Dvojky potkáme.

0: Víkendový výběr dvojky.
1: To jsou pořady, které vás baví každou sobotu a neděli.
0: Máme pro vás laskavý humor i historky, které se opravdu staly.
1: Omeletky Haliny Pavlovské.
2: A teď se zas ponoříme do našeho omeletkového tématu.
0: Tobogán s Alešem Cibulkou.
3: Milí posluchači, takhle vznikají tobogany sobotu co sobotu.
1: Nebo Zlaté časy Václava Kopty.
4: Já už teď cítím, přátelé, že se máte na co těšit.
0: Omeletky, tobogán, Zlaté časy a další oblíbené pořady.
1: Víkendový výběr dvojky.
0: Naslyšenou už o tomto víkendu.
1: Na dvojce. Český rozhlas Dvojka uvádí pořad Žárovky.
0: Mladí vědci a vědkyně mění svět.
5: Angína, trhání zubů nebo jakákoliv operace mohou být už za pár let život ohrožující hrozbou. Na vině je takzvaná bakteriální rezistence, kdy přestávají fungovat dostupná antibiotika. Změnit se to snaží mikrobioložka Stanislava Bezdíček-Králová, která nová antibiotika hledá i na Antarktidě.
0: Žárovky.
1: Už tuto sobotu po 18. hodině na Dvojce.
6: Dnes večer v České televizi.
7: ČT1. Sedm spolužáků ze střední se chystá na třídní sraz po 30 letech. Premiérový seriál Na tělo. ČT2. Chtějí ho zabít a věřit nemůže nikomu. Robert Redford jako pronásledovaný agent CIA ve filmu Tři dny kondora. A ČT Art. S mistry hudební reinvence za hranice obyčejnosti. Premiéra koncertu Sound New World. Dvořák v novém světě. Páteční večer s Českou televizí.
8: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
9: Bylo 16 hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
9: Žalobci neposkytli sněmovní komisi spisy ke kauze Dozimetr. Ta se proto obrátí přímo na soudy. Hřebčín na Pajedla je kulturní památkou, včetně pastvin. Rozhodl nově ministr kultury Otto Klempíř z motoristů. Zítra bude zataženo až oblačno s deštěm nebo přeháňkami. Teploty do 24 stupňů. Hezké odpoledne u zpráv přeje Mária Kunová. Sněmovní vyšetřovací komise nedostala od žalobců spis ke korupční kauze Dozimetr. Dnes to oznámil její předseda Jindřich Reichl z SPD. Komise má prověřit okolnosti kauzy, kvůli které je před soudem 6 osob v čele s podnikatelem Michalem Redlem. Podle schváleného mandátu by své závěry měla předložit v březnu příštího roku. Podle Reichla to ale nestihne. I kvůli chybějícímu spisu dodal, že komise se teď obrátí na soudy.
10: Komise se usnesla na tom, že pošle žádost o poskytnutí spisu oběma příslušným soudům. Jsme přesvědčeni, že snad soudy by se mohly chovat vstřícněji než vrchní státní zastupitelství.
9: Vrchní státní zastupitelství spis nevydalo, protože kauza je ještě živá, uvedlo vedení komise. Celý areál Hřebčína v Napajedlích, včetně přilehlých pastvin, je kulturní památkou. Dnes o tom rozhodl ministr kultury Otto Klempíř za motoristy. Jeho předchůdce Martin Baxa z ODS přitom pod památkovou ochranu zahrnul jen areál. Nezávislého starostu Napajedel Roberta Potlase rozhodnutí překvapilo.
11: Doufám, že je to kompetentní rozhodnutí, takže k němu respekt. Na druhou stranu je s podivem, že to nejsou ani dva roky, kdy ministerstvo rozhodlo jinak. Nevím. Já bych chtěl, aby to rozhodnutí jako pomohlo dobré věci, to znamená případnému obnovení činnosti a existence toho Hřebčína. Pokud by to tak bylo, tak by to byla dobrá zpráva.
9: Majitel Hřebčína, firma Signum, se vyjádří až poté, co bude mít k dispozici písemné rozhodnutí. Američtí vyjednavači Steve Witkoff a Jared Kushner navštíví podle ruské agentury TASS tento víkend Moskvu a potom i Kyjev. Washington ani Kreml zprávu nepotvrdili. Podle agentury Reuters se o datu návštěvy stále jedná. Američtí vyslanci, kteří se snaží vyjednat řešení konfliktu, byli v Moskvě už několikrát. Naposledy se tam v lednu setkali i s ruským prezidentem Vladimírem Putinem. Do Kyjeva zatím nezavítali. Návštěva ukrajinského hlavního města se plánuje v období, kdy na něj Rusko stupňuje raketové útoky. V Jablonci nad Nisou začne v září stavba nového dopravního terminálu v dolním centru města. Podle původních plánů už měl stát. Příprava se ale kvůli změnám projektu protáhla. Terminál s prosklenou odbavovací halou od roku 2028 propojí městskou i meziměstskou autobusovou dopravu, říká ředitel jablonecké dopravní Luboš Vejnar.
12: Kde cestující si budou moci zakoupit jízdní doklady, občerstvení a čekat na svůj spoj v důstojných podmínkách. Konečně se Jablonec dočká vlastně terminálu veřejné dopravy, který bude na úrovni 21. století, bude tedy sloužit i dalším generacím.
9: Terminál bude stát 400 milionů korun. Většinu zaplatí Jablonec nad Nisou, čtvrtinu pokryje evropská dotace. V budoucnu by u něj měla končit i tramvajová trať z Liberce.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
9: Zítra bude zpočátku zataženo až oblačno s deštěm nebo přeháňkami. Od severozápadu bude proměnlivá oblačnost a na večer bude oblačnosti většinou ubývat. Teploty přes den 19 až 24 stupňů, na jihovýchodě až 26, na horách kolem 14 stupňů.
0: Doprava.
9: Na dálnici D1 jsou dlouhé kolony v Brně v obou směrech před omezením na kilometru 196, delší je směrem z Prahy, po pojíždí nesouvisle z kilometru 170, osobním autem se zdržíte půl hodiny. Silný provoz je na silnici 35 z Hradce Králové do Mohelnice. Na příjezdu do Litomyšle se zdržíte asi čtvrt hodiny, další fronty jsou před Moravskou Třebovou už od Koclířova. Tolik zprávy, teď má slovo Tereza Stýblová.
13: Hezké páteční odpoledne vám přeji vám všem, kdo posloucháte Dvojku, krása podzimních květů. V kávě o čtvrté hostem inženýr Pavel Matiska z katedry zahradnictví Fakulty agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů České zemědělské univerzity v Praze. Dobrý den.
14: Dobrý den, krásné podzimní léto, nebo to je pozdní léto a začátek podzimu.
13: Vy jste přinesl krásnou podzimní kytici, nebo
14: letně podzimní, bych nazval.
13: Takové babí léto, teď tak, vlastně máme.
14: No, ještě konec léta, ještě krásný pořád to, máme konec ano. léta.
13: Jsou tam vaše oblíbené květiny?
14: Jsou tam moje oblíbené plamenky, neboli floxy letní, mm-hmm. které tady jsou, oni krásně voní a teď právě jejich takovéto období, nebo od toho vlastně srpen, září, to je jejich prostě jakoby nejlepší doba. A jak byly ty vedra, tak jim to nedělalo úplně dobře, takže teď, jak se trošku ochladilo, začalo pršet, tak teď teda vykvetly opravdu jako pořádně, kloudně, takže některé jsou i trošku opožděné časově než obvykle, takže teď to je prostě jeden velký květ a ne nádhera.
13: Tak jsou krásné i krásně voní, tak dneska si budeme povídat o takových podzimních pokladech rozkvetlých s inženýrem Pavlem Matiskou. Máte-li otázky, posílejte je na e-mail dvojka@rozhlas.cz. Hezké odpoledne, dobrý poslech.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.

0: Krása podzimních květů v dnešní kávě o čtvrté s inženýrem Pavlem Matiskou. Floxy jsou tedy jedny z podzimních květin nebo těch pozdně letních?
1: No, takových těch, jakoby už oni kvetou často už od léta, záleží na odrůdách. Některé jsou ranější, někde je pozdnější, jak tohle jsou ty pozdnější, co kvetou až teď v téhle době.
0: A co jsou typické podzimní květiny, Pavle, které nám až v těch pozdějších měsících mohou dát radost?
1: Ono jich je poměrně hodně, ale takový trošku malinko paradox je ten, že hodně těch podzimních květů nebo těch kvetoucích v podstatě trvalek jsme si přitáhli ze Severní Ameriky, takže vůbec nepochází třeba z evropského kontinentu, ale často jsou úplně odjinuť a jenom pár těch evropských jsou třeba chryzantémy, které známe, tak ty asi všichni možná víte, že se teď prodávají v květináči, dej si koupit vlastně v podstatě jsou takové ty dušičkové květiny, které kvetou až opravdu do toho prvního většího mrazu, tak to je taková ta asi nejtypičtější, řeknu, evropská rostlina, ale těch 80% květin, těch podzimních právě, jako jsou třeba nějaké hvězdnice neboli podzimní astry, které hodně často kvetou, vytrvalé slunečnice, které kvetou v podstatě až do zámrazu, dokonce i topinambury, které jsou taky, to je taky druh slunečnice, tak kvetou teď v téhle době, nebo začínají teprve, oni teprve mají poupat a teprve pokvetou, tak to jsou všechno rostliny Severní Ameriky. Takže my jsme si to trošku někdy, neříkám, že vždycky úplně usnadnili tím kvetením, a někdy jsme si to i malinko znepříjemnili, to je příklad třeba zlatobílu, který jsem přinesl taky, ten tady je žlutě kvetoucí, a ten už se nám trošku vymstil, protože je to zase invazní trvalka, která je sice odolná, super trvalka nějakým těm extenzivním místům, jako jsou třeba chaty, nebo když chcete někde nějaké záhony, tak roste všude, ale ona se strašně rychle semení, strašně rychle se šíří a bohužel se šíří do přírody. Takže tady jsme už trošku narazili na taková ta ne vždycky šťastná řešení jakoby zahradnického profilu, kdy jsme se snažili najít nejodolnější kytku, která bude krásná, krásně kvetoucí, tak tady už jsme to trochu přehnali, ale ty ostatní jsou super.
0: K těm ostatním se dostaneme, když se teď dotknu vašeho oboru, jaká je strategie odborníků, zahradníků, právě co se týče podzimních květin, aby se tady dále nerozšiřovaly ty invazní.
1: No, to je právě těžké. Vždycky fungují takový dva tábory, jakoby ty v uvozovkách zahradníci, ale protože samozřejmě zahradníci tady ty květiny přitáhli už před 100 lety, třeba před 150 lety, něco se introdukuje ještě teď v téhle době. Takže jsou takový ty zahradníci objevitelé, kteří chtějí mít něco nového, něco hezkého a právě zaplnit to období, kdy nekvetou jiné rostliny, protože většina těch evropských druhů takhle na podzim už nekvete, takže potřebujeme si trochu tím pomoct něčím jiným, což je fajn, protože pro tu zahradu máte pak poměrně pestrý sortiment. No a na druhé straně jsou ty botanici a ekologové, kteří právě jako zase těm zahradníkům, jak se říká, trošku
0: jakoby
1: nadávají v tom směru, co jste to pro boha zase přitáhli za šílenost. Takže musí se brát v potaz asi obě strany trošku v nějakém takovém nadhledu a řešit, ano, tohle je problém, ne, tohle není problém. Takže i právě u některých těch zahradnicky zajímavých rostlin se řeší, dokonce se třeba řeší i šlechtění tak, aby ty rostliny byly sterilní a nešířily se dál semeny, nebo těch semen dělali minimum, nebo byly neplodné, nebo v podstatě se dali rozmnožovat jenom vegetativní cestou, kterou dokáže člověk, ale v přírodě už to nezvládnou. Takže trošičku hledáme takové ty limity a ty bariéry, kdy to ta květina může fungovat v zahradě, ale neohrožuje to životní prostředí okolo. Mm-hmm. Takže tohle je taková
0: jak s touhle informací má pracovat zahradník laik, řekněme?
1: Zahradník laik,
0: aby si právě do zahrady nepřivedl ty invazní rostliny, ale zároveň. No,
1: tam je to trochu těžké. On samozřejmě o tom neví, co je invazní, neví, co může, co nemůže, takže tohle spíše na těch zahradnících, kteří to prodají. To znamená, pokud to ten zahradník prodá, tak ten laik s tím samozřejmě nic neudělá. A o tom samozřejmě často neví, ale jak říkám, někdy je dobré se na to třeba pozeptat. A občas právě zrovna některé i ty podzimní astry takovým jako vlivem křížení se začaly stávat vlastně jakoby invazními, dokonce byly taky zařazeny na nějaký seznam, ale jenom určité typy, určité druhy, určitý kříženci, takže ne vždycky je to úplně jako absolutní negativum, ale 90% sortimentů třeba těch hvězdnic je v pohodě, ale 10% ne.
0: Takže se ptát na původ.
1: Ptát
0: na
1: se třeba, rostliny. Jestli ty rostliny mohou být invazní nebo nemohou. Zejména třeba u toho zlatobílu bych si dal velký pozor.
0: Krása podzimních květů dnes v kávě o čtvrté inženýr Pavel Matiska je naším hostem. Pokračujeme v povídání za chvilku. Máte možnost se jako vždy ptát na e-mailu dvojka@rozhlas.cz.
2: Káva o čtvrté. Vaše každodenní inspirace.
3: Na Dvojce.

0: Whitney Houston na dvojce v kávě o čtvrté, krása podzimních květů. Tomu se dnes věnujeme, povídáme se s inženýrem Pavlem Matiskou. Proč ty květiny na podzim kvetou, když už by se vlastně měly chystat k zimnímu spánku?
1: To je takový divný, proč to dělají?
0: Proč to dělají? Proč se vysilují před zimou? Nebo?
1: Je to taková zajímavá otázka v tomhle směru právě z toho důvodu, když se podíváme na naše domácí druhy, vlastně takové ty původně evropské, tak to dělá málo který z těch druhů, že by kvetly takhle na podzim. A dělají to z toho jednoho důvodu, protože už se připravují na zimu a semínka už mají dávno zralý a všechno. A právě proto využíváme ty severoamerické druhy, které mají takovou jako v rámci běžného jejich roku mají trošku delší vegetační dobu, protože v té Severní Americe to přichází trošičku později, takže oni potřebují, nebo teoreticky by potřebovali ještě třeba měsíc navíc, ale u nás stihnou vykvést, ne vždycky zvládnou vytvořit semena, to je někdy pro ně trošku jako obtížné. A ku podivu i některé druhy, které jsou třeba závislé na délce dne, což jsou třeba ty chryzantémy, které jsou z takových jakoby někdy až subtropických oblastí třeba nebo středomořských oblastí, tak někdy nezvládnou úplně vykvést dřív, než přijdou mrazy u nás v tom našem jiném klimatickém pásmu. Takže ne všechny to vždycky úplně jako zvládají a potřebovali by delší dobu. Ale důvod, proč kvetou takhle pozdě, je ten, protože oni v téhle době mají nejvíc opylovačů vlastně jako v průběhu celého roku. Když si vezmete takový ten průřez toho, když na jaře se probouzí příroda, vylezou čmeláci, vyleze pár včel, ještě je většinou zima, tak ty květiny samozřejmě se můžou sice přetrhnout kvetení, ale toho opylovače, aby, jak se říká, pohledal. Ale oni potřebují, ty květy jsou kvůli tomu, aby došlo k tomu opylování, aby tam opravdu, jak se říká, lítali ty čmeláci nebo včely z jednoho květu na druhý, a na jaře toho moc ještě není. Teď koncem léta je vlastně nejpočetnější, jsou jak ty včelstva, tak vlastně jako všechny ty skupiny toho hmyzu, i ty samotářské včely mají největší jakoby početnost, čmelátků je spousta, takže v podstatě té květině se stačí vykvést a trochu zavonět a už je úplně obalená, jak se říká, hmyzem a těmi opylovači, stejně jako třeba tady ty floxy, které jsem donesl, tak zase poměrně hodně navštěvují motýly, a nebo i noční motýly, takový ty různí lišajové nebo dlouhozobky, tak tohle jsou všechno vlastně ty opylovači, které ta rostlina potřebuje, protože jsou někdy na ně jakoby hodně závislé. No a ta semínka přece jenom mají ještě třeba měsíc čas potom od květu nějaká ta semínka vytvořit, takže se snaží to trošku urychlit, aby semena udělaly a normálně jakoby fungovaly dál. Takže to je ten hlavní důvod, je velké množství opylovačů, které v podstatě hledají nektar, a to je i na druhou stranu vítáno, třeba i v rámci těch zahrad pro takové zpestření a zlepšení třeba kvality toho hmyzu v okolí, protože spousta hmyzu, zejména právě těch motýlů, které třeba se chystají přezimovat, nebo i těch včel, čmeláků, tak potřebuje nějaký nektar takhle k tomu podzimu, a právě ty podzimní květy jsou pro ně hrozně důležité z hlediska toho, jakoby té vitality, toho jejich vyživení. Dokonce některé včelstva, co jsem někde četl, tak jsou závislé třeba i na pozdních vřesech, vlastně kvetoucích třeba v srpnu, září, a podle toho, jak vlastně jsou intenzivní tady ty kvetení, tak podle toho ta včelstva přežijí. Takže obecně pro ten hmyz je tohleto víceméně přínosem.
0: Mm-hmm. Můžeme i třeba s touto myšlenkou, abychom přilákali opylovače na dostatek nektaru, podpořit ještě květiny, které teď odkvétají? Má to smysl je třeba přihnojit?
1: Docela to ještě... Je to takové už jako možná v minutě 12. Někdy to trošičku jde. U některých třeba šalvě hajní, které opakují nebo opakují to kvetení třeba v létě několikrát, nebo dokonce i ty floxy, které jsem donesl, tak vlastně i když je seříznete třeba po odkvětu trošičku ten stonek, tak oni někdy jsou schopni ještě vykvést znova. Když je nahnojíte, tak to zvládnou ještě znova. Takže dá se to, ale už je to takové jako posledním ražení, řekl bych tak do té poloviny toho září. Pak už bych to nedělal, protože pak zase zbytečně tu rostlinu před zimou iniciujete do nějakého růstu květu a vlastně ji vysilujete, a ona by mohla přes tu zimu potom odumřít, protože tu veškerou energii pak dává do toho kvetení. Takže teď ještě do poloviny září můžete trošku přihnojit, mírně třeba přizalévat a hlavně odstřihovat ty třeba tvořící se semeníky, zrovna u těch floxů to funguje dobře, když to odstřihnete, tak oni znova ještě to dokáže to trošku jako nakopnout a přihnojíte je, tak klidně ještě pokvetou znova. Ty rostliny, které ty semeníky moc nedělají, tak tam to je zbytečné, tam prostě jakoby vykvetou, odkvétají, ale podle mého je důležitá právě to hnojení maximálně do té poloviny toho září.
0: Jak to letošní tropické leto ovlivnilo na podzim kvetoucí rostliny. Ptám se i s ohledem na to, že mi kolegyně říkala, že třeba jiřinám se prý letos moc nedaří, protože ta sucha a ta horka.
1: Přesně tak, protože ono jako hodně těch takových těch letních květů začalo kvést až teďkonc, takže spousta těch rostlin, které by vykvetly třeba řeknu v polovině srpna, tak vykvetly až teď v téhle době. Takže posunulo jim to kvetení trošičku dál, anebo některé to zabalili, tak jako bych řekl, trošku nakvetli, ono spálilo sluníčko, tak už se o to moc nesnažili. Takže bohužel některé ty vysoké teploty kolem těch 40 spoustu těch kvetoucích rostlin trošku zabrzdily. U těch jeřin to bylo jako extrém, protože oni mají hodně dužnaté listy a potřebují, odpařují poměrně hodně vody a ty dužnaté listy se snadno přehřejí vlastně vysokou teplotou a tím slunečním úpalem. Takže oni ty rostliny to neuchladí a ty listy v podstatě jenom jako úplně zaschnou a můžete je skoro rozdrobit mezi prsty. Tak i tak ty poupata se takhle jakoby upálí v podstatě technicky.
0: Ona se na to ptá už je posluchačka, jestli může těm jeřinám nějak pomoct? Markéta na e-mailu.
1: U těch jeřin tam už bych s tím teď moc nedělal, protože ty přece jenom, oni jsou hodně citlivé na mráz, tam když přijde první mrazík a ten může přijít klidně třeba na konci září, tak oni už potom musí zatáhnout, takže tam bych s tím hnojením už to jakoby nehrotil z toho důvodu, protože oni potom budou ty hlízy příliš jakoby řeknu přehnojené a špatně by přezimovaly, takže tady bych s tím byl opatrný. To znamená gladioly, jiřiny už bych nehnojil, protože to jsou rostliny, které jsou citlivé na mráz a budou velice rychle zatahovat, takže během třeba toho 2 týdnů, 3 týdnů zatáhnou možná měsíce, takže tam už bych to i neinicioval.
0: Krása podzimních květů v kávě o čtvrté. Povídáme se s inženýrem Pavlem Matiskou. Pokračujeme i po písničce od skupiny Opět a Radeček. Můžete se ptát na e-mailu dvojka@rozhlas.cz.
2: Někdy padá na mě stín a já netuším, co s tím.

0: Inženýr Pavel Matiska je hostem dnešní kávy o čtvrté. Věnujeme se kráse podzimních květů. Zmínil jste například jiřiny, i gladioly, tuším, že jim nesvědčí ty první mrazíky, které mohou přijít už na konci září, tak se mě zajímá, jestli jsou květiny, kterým to naopak nevadí, nebo možná dokonce jim to vyhovuje takové klima, abychom právě byli připraveni na to, že se nám může zahrada rozkvést i v pozdějších podzimních měsících, jako je září, konec, říjen, listopad.
1: Tak záleží hodně na tom počasí. Tam je to vždycky, ten podzim je trošičku takový i stejně tak se zbarvením listů, třeba stromů. Víte, že někdy to vydrží 2 dny a všechno pak najednou opadá, ne, někdy vydrží ta barva na těch listech 2-3 týdny a máte krásně zbarvené stromy. Takže stejně tak to funguje s těmi květinami, tady těmi podzimními. Někdy mohou tvořit nádhernou prostě paletu, celou škálu a někdy taky vykvetou a zmrznou druhý den, takže bohužel tam to zrovna u těch chryzantem, tam někdy tohle to bývá jakoby poměrně záležitost častá, kdy ty hodně pozdně kvetoucí odrůdy třeba často opravdu jako nakvetou nebo ty poupata se sotva rozvinou a zmrznou. Takže je to vždycky trošičku tak, jak to je předpověď počasí. Řekněte mi, jak bude, já vám řeknu, kdy pokvetou. Takže není to o tom, že by těm květinám jako vyhovovalo nějaké to chladné, mrazivé počasí, to ani ne. Naopak to třeba utlumuje. Ale u některých rostlin to může vyvolávat třeba i zajímavé zbarvení, jako třeba u některých okrasných, třeba když pěstujete okrasné zelí nebo okrasnou kapustu, které se pěstují v podstatě jakoby jednoleté druhy, tak takhle podzimu, když začnou vlastně chladná rána, začne trošičku mrznout, tak oni krásně sfialoví, takže mají právě tak to zbarvení jejich těch listů je zajímavé až takhle na podzim, takže se čeká trošku na ten malinký mráz nebo ta chladná vlastně rána, aby ty rostliny chytily tu barvu. Ale většinou je to barva listů, nikoliv květů.
0: Čili obecně květoucím rostlinám zkrátka už chladná mrazíky nesvědčí.
1: Ne, pro ně už je to takový ten impuls, jako pozor, už to ukončete, bude se blížit zima, takže v podstatě jako pro ty kvetoucí rostliny, málo která ta kvetoucí rostlina, to jakoby, jak se říká, zase jí to malinko nakopne. Možná mě napadá jedna, ta je trošku mimo tady všechny ty naše poučky a to jsou mrazuvzdorné bramboříky. Je to třeba brambořík břečťanolistý, cyklámen hederifolium nebo cyklámen purpurascens a to jsou vlastně rostliny, které s podzimem začínají kvést, takže čím je chladněji, tak tím víc začnou tvořit květy, takže je to vlastně jakoby u nich to má ten startovací efekt. Jakmile se ochladí, začnou tvořit poupata a ty vykvétají právě během toho října, listopadu a záleží, jak potom zapadají většinou sněhem nebo listím nebo začnou zmrzat, tak pak to ukončí to kvetení, ale to je jedna z rostlin, která to trošku jakoby má takhle nastavena.
0: Když bychom se mohli rozšoupnout a opravdu se na zahradu pořídit takové podzimní květiny, aby nám až do těch prvních mrazíků vždycky něco kvetlo, tak co byste na tu zahradu vysadil? A musíme taky brát v potaz, jaký typ třeba zahrady máme, na jakou světovou stranu, jestli tam, jaký typ půdy je, anebo to není.
1: No, když chcete udělat takový ten hodně zajímavý efekt, tak právě ty dlouho kvetoucí rostliny jsou právě trvalky, většinou ty severoamerické druhy. Nezmiňovali jsme tady třeba rudbékie nebo echináci. To jsou rostliny, které vydrží opravdu jako dlouho až do toho zámrazu. Rudbékie jsem viděl někdy kvést naplno ještě v říjnu, úplně bez problémů. Nebo právě ty podzimní astry, je to třeba Aster dumosus nebo Aster nový Belgii, to jsou vlastně různě velké rostliny, třeba ten Aster dumosus můžou být jenom třeba do 20 cm a vytvoříte z nimi krásný takový jako takovou jako obrubu toho záhonu nebo obrubu nějaké té skupiny. Takže tady ten sortiment je poměrně zajímavý až jakoby v tom dlouhodobém procesu. U těch chryzantém bych byl trochu opatrnější, protože oni ty chryzantémy jsou zajímavé spíš dekorativně do nějakých nádob, ale do těch záhonů nevypadají vždycky jakoby efektivně, protože oni často jsou takové vytažené a velké, takže tam bych je používal spíš jenom do nádob, ale do záhonů příliš ne. A můžete zkusit použít třeba i nějaké cibuloviny podzimního charakteru nebo ty hlíznaté rostliny, jako jsou třeba ty bramboříky, ale tam je trošku závislé u těch bramboříků, že jsou raději v polostínu, nemají rádi plné slunce, takže tam je to do těch zahrad, které jsou třeba zarostlejší, nebo máte tam nějaké stromy, zejména listnaté, tak to pro ty bramboříky je celkem fajn. Nebo si můžete zkusit vysadit ocůny, které vlastně se dají sázet teď v podstatě srpen, září, tak je to takové už jako do půlky září a ty začínají kvést v tuhle chvíli, anebo jsou dokonce i podzimní krokusy, ten druh se jmenuje Crocus speciosus, má krásné modré květy a taky když je teď ještě vysadíte, tak vám udělají během 14 dnů krásnou parádu a opravdu jakoby nádherně vykvetou. Takže těch možností je tam spousta a já můžu tady to kvetení, jak se říká, natáhnout, co nejpozději to jde. A někdy třeba už v prosinci začínají kvést některé čemeřice, takže já můžu tak, jako si říkám, někdy, když mi vyjde počasí, tak spojím i to kvetení tady těch pozdních, podzimních rostlin i s těmi zimními a můžu pokračovat dál, takže když to dobře dopadne, tak můžu mít i 12 měsíců v roce v podstatě kvetoucí zahradu.
0: Krása podzimních květů. Inženýr Pavel Matiska. Za chvilku už můžete své otázky i telefonovat na číslo 22 155 25 25.
2: Český rozhlas Dvojka uvádí pořad Výjimečný.
3: Galerie současných osobností Česka.
2: Tentokrát houslový virtuos Pavel Šporcl.
4: Já teda cvičím stále, pořád vím, kde jsou moje limity a co chci nejenom dokázat, co se týká kariéry, ale i hraní.
2: Výjimečný.
3: V neděli po 18. hodině na Dvojce.
2: Český rozhlas Dvojka.
3: Rádio, které vás baví.

0: 22 155 25 25, telefonní číslo k nám na dvojku, teď konkrétně do kávy o čtvrté, je vám k dispozici. Povídáme se dnes o kráse podzimních květů s inženýrem Pavlem Matiskou. Dobrý den.
1: Dobrý den. Já bych se chtěla pana inženýra zeptat, jsem od Liberce, zahradnice, amatérka. Mám ráda rudbeky, echinacei, několikrát jsem to sázela, nikdy mi to nepřežije zimu. Ve městě, když vidím zahradníky, jak to sázejí, mají to tam nezakrytý celou zimu a na jaře jim to krásně vykvete, tak jen tichá závist. Čím by to mohlo být? Děkuji, nashledanou.
0: Děkujeme za dotaz, no, a držíme palce, ať to.
2: Tohle je taková ošidná možná otázka z několika důvodů. Záleží hodně na odrůdovém sortimentu, zejména u rodu echinácea neboli třapatkovka, protože poslední dobou jsou takové různé odrůdy, které jsou krásný, prostě červený a střapatý květy a růžový a plnokvětý. A právě oni dost často blbě přežijou zimu. Takže u těch echinácei bych doporučil koupit nějakou odrůdu opravdu jako starou, původní. Napadá mě třeba odrůda, která se jmenuje Magnus, ta vydrží všechno. A nebo úplně původní druh echinácea purpurea, tak ty vydrží taky všechno, to je jedna věc, tak tam vás nesklamou, ty opravdu zvládnou všechno, cokoliv. A u těch rudbeky tam je poměrně hodně velký sortiment všech možných druhů, které se tváří jako letničky, někdy jako dvouletky a někdy jako trvalky. Takže je potřeba vybrat tu správnou, a to je rudbeky a fulgida. Takovýhle latinský název to má, ono se to vlastně česky nějak nedá rozlišit. Takže když půjdete do zahradnictví, tak schánět rudbeky a fulgida. Ta je 100% mrazuzdorná, vydrží přes zimu, ale má jenom jednu barvu, jenom žlutá s hnědým středem. Takové ty hodně barevné s hnědými okvětními lístky a různě pruhované a zase plnokvěté, tak to jsou většinou krátkověké rostliny, které tu první zimu nebo druhou zimu nevydrží.
0: Dobře, zníte přesvědčivě, takže za rok, kdyby nám ještě paní posluchačka zase zavolala, a jestli to nevykvete.
2: Tak mám problém, je mi to jasný.
0: Vymyslíme nějaký trest. Ne, to se určitě povede. Tak další dotaz po telefonu, dobrý den.
3: Dobrý den, tady Dana Praha. Můžu se prosím zeptat, ano, pana inženýra, mám i ibišek, který nasadí poupata veliký a těsně před rozkvetem upadnou. Takže nevykvete.
2: A ibišek pokojový, venkovní?
3: Pokojový, ano, pokojový. Mm-hmm,
2: dobře. No u těch ibišků, a máte ho venku nebo doma teď aktuálně?
3: Mám ho normálně doma, akorát v létě ho dávám ven na balkon. Mm-hmm. A tam zrovna má nasazený ty poupata, ale zatím malý.
2: Mm-hmm. A pak ho přenesete dovnitř a oni opadají.
3: No, tak. Ale i když mi nasadí poupata, mám ho doma, tak se to stejně stane, že se zvětšej, ale než se rozvine ten květ, tak to upadne.
2: Mm-hmm. Snadná rada. Dvě věci. Zaprvé ibišek má rád vyšší vlhkost vzduchu a když ho necháte venku, tak on by venku klidně vykvetl. Když ho přenesete dovnitř a člověk tam má trošku suší prostor, tak ty poupata opadají, mně se to stává taky, já mám úplně stejný problém s ibiškem doma, neumím to vyřešit, protože ho na zimu potřebuji uklidit a on vždycky opadá, má krásný poupat, vždycky nasazený, vykvete jeden a pak nic, takže ta vlhkost vzduchu je jeden problém a druhý problém, že někdy ty poupata, pokud to máte trvale třeba vevnitř, tak má nedostatek světla a ty poupata on jako nevyživí, takže když je pořád vevnitř, nasadí poupata a nepřenášíte ho, nemanipulujete s ním, tak to chce trošičku možná blíž k oknu, na jižní okno, třeba přisvětlit i nějakým umělým osvětlením, pak funguje dobře, pak kvete. On potřebuje poměrně hodně světla, takže on kvete opravdu, když má hodně světla, dobrou výživu a nehýbat a trochu vlhčí podmínky, takže ne vždycky se mě to taky daří tady to, protože někdy prostě to člověk ví, co by měl udělat, ale prostě to...
0: Ale nemá jak.
2: Ale technicky to neuděláte, takže ne vždycky jako máte ten skleník, kam ten ibišek dáte, kde mu budete topit.
0: A když máme skleník, tak je to...
2: Ve skleníku ideál. Ve skleníku 20 stupňů nebo 22, vlhký vzduch, tak paráda. Takže něco takového, tak zkuste i v tom bytě. Hlavně to světlo. Hodně toho světla, on potom nebude tolik opadávat s těmi poupaty a třeba i vykvete.
0: Tak vypadá to, že máme ještě jeden dotaz po telefonu. Dobrý den. Haló. Ptejte se, ano, dobrý den.
4: Dobrý den, Věra Praha, prosím vás pěkně. Měla jsem nádhernou sanbéky, měla jsem ji z květináči na balkoně a překrásně kvetla a najednou se všechny listy obalily bílým povlakem, takže plísen, takže jsem ji musela zlikvidovat.
2: A teď, takže se ptám, co proti tomu. Ten název té rostliny sanbéky je?
4: Oni to prodávali, je to v podstatě žlutá rudbeky, ale v obchodním centru to prodávali jako sandéky.
0: Aha, sun jako slunce.
2: V životě jsem to neslyšel teda ještě, takže to byl nějaký takový marketingový trik.
0: Možná.
2: Ano, takhle, pozor, může to být i echinácea se žlutým květem, protože teď existují i odrůdy echinácei, které jsou žluté, takže možná, že něco takového. Každopádně to, co se obalilo nebo událo na těch listech, tak to je většinou padlí, které nemá tak velké destruktivní záležitosti. Není potřeba tu květinu kvůli tomu likvidovat. To padlí je vlastně houba, která se vyskytuje takhle koncem léta, většinou polovina srpna až polovina září, té rostlině nijak zásadně nevadí. Dá se to ošetřovat, ale musíte preventivně před tím napadením, většinou na přelomu července srpna, nějakými fungicidy postříkat ten list, aby byl trošku chráněn, že to musí být jako film ochranný, aby tam to padlí nevznikalo, ale těm rostlinám opravdu ubližuje minimálně. Takže trošku jim to zhoršuje vlastně ten příjem vlastně toho světla, tou fotosyntézou, ale jinak jim to nic nedělá. Že určitě nemusíte panikařit a je to hlavně houba, která je specializovaná na většinu jakoby konkrétně rostlin, takže když je na té rudbeky nebo echináci, tak určitě se nedostane na jiné druhy a často bývá jenom na těchto z těch dvou. Někdy bývá třeba i na těch plamenkách, které jsem přinesl na těch floxech, může se objevovat i na těch podzimních vlastně astrách neboli hvězdnicích. Vůbec to neřešte, nepanikařte, prostě to tam je. Některé odrůdy jsou rezistentnější nebo rezistentní, některé odolnější, některé citlivější. Já bych to asi ani neošetřoval, jsou to okrasné rostliny, není potřeba plýtvat, jak se říká, chemickými látkami a znečišťovat životní prostředí, takže já osobně to neřeším. Většinou, když je to hodně napadené, tak hledám nějakou odrůdu, která je odolnější třeba u těch podzimních hvězdnic neboli aster nebo u těch floxů jsou právě odolnější odrůdy, které tohle vůbec nemají. Takže stejně tak u té echináce i rudbeky, ale tam většinou to napadení nebývá nějak drastické, takže opravdu bych to neřešil.
0: Inženýr Pavel Matiska je dnes hostem Kávy o čtvrté. Pokračujeme v našem povídání o podzimních květech za chvilku. Stále se můžete ptát na telefonním čísle 22 155 25 25.
5: Káva o čtvrté.
6: Vaše každodenní inspirace.
5: Dnes s Terezou Stýblovou.

0: krása podzimních květů. Káva o čtvrté, pořad, který posloucháte na dvojce. Inženýr Pavel Matiska je naším dnešním hostem. Máme další dotazy po telefonu. Dobrý den.
1: Dobrý den. Já bych se chtěla zeptat na ibišky. Mám je krásný venku zahradní. Kvetou, ale nevím, kdy přesně je správně ostříhat, jestli hned po odkvětu nebo až na jaře. Mm-hmm.
0: Děkujeme za dotaz, tak pojďme ty ibišky shrnout.
2: Jestli jsou to venkovní ibišky, to znamená ibišek syrský, aby jsme byli trošku v obraze, tak to jsou vlastně keře, které mohou dorůstat třeba až do 2-3 metrů. Teď kvetou nebo můžou dokvítat, oni jsou právě, to jsou takové ty letní keře, které teď jsou poměrně jakoby dobré, v tom dobrém stavu. Určitě by s nimi na podzim nic nedělal, nechte je dokvést, opadat. Pokud je chcete ořezávat, tak z jara, ale moc bych do nich nezasahoval, pokud vám nějak nepřekáží v tom prostoru, tak oni ten řez úplně nutně jako nemusí. Není to o tom, že byste je podpořili více v květu. Je lepší, když je neřežete. Mm-hmm. Takže jako starat se o ně moc nemusíte. Určitě bych je už nehnojil, protože ty potřebují hodně vyzrát do zimy, aby nezmrzly. Takže nějaké moc jako dusíkaté hnojivo na podporu růstu už tam nedávejte rozhodně.
0: Další dotaz po telefonních linkách. Zdravíme vás, dobrý den.
3: Dobrý den, tady Lenka z Třeboně. Já mám dotaz taky na ibišek, ale na bahení ibišek.
2: To je správný dotaz.
3: Máme ho 10 let, dostala jsem ho v květináči, měl asi 40 cm, tak jsem ho zasadila do zahrady a prostě rozrůstal se do ohromných rozměrů, někdy má až 2 metry. Ale už právě je 10 let na jednom místě a jako zdá se mi, květy už jsou menší, už nekvete, teď květy byly talíř, ohromný, jo. A se potřeba zeptat, jako, co s tím?
2: Co jestli s ním dál?
3: Jestli na zimu ostřihám úplně u země a on na jaře vyraší znova, jo. Ale jak to jít, nebo přesadit, ale přesadit, to si nemůžu dost dobře představit,
0: Tak vás zdravíme, ibišek
2: bahení, to je něco, co mě trošku taky napadlo, že bych mohl zmínit, tak ti děkuju, to jste mi úplně přesně trefila do noty, protože ibišek bahení je trošičku jiný, je to venkovní rostlina, která ale patří mezi zatahující v podstatě byliny, to znamená, on to není keř, on může být obrovský až do těch 2 metrů, tak jak říkala vlastně posluchačka, a má obrovské květy, ty květy jsou v průměru třeba 20-30 cm, takže jsou opravdu takové talíře. A ten ibišek bahení je vlastně takový milovník hodně živné, až skoro přemokřené půdy, tak jak název napovídá bahení. Takže oni milují hodně takové jako spíš těžší stanoviště nebo těžší půdy. Ne vždycky u nás přezimují. Někdy se stává, že může zmrznout, protože on se u nás nepěstuje zatím déle jak 10 let. Dřív se u nás tolik nepěstoval, takže ty zkušenosti v dlouhodobém horizontu zatím ještě nejsou úplně. Rozhodně je dobré ho nechat samostatně zatáhnout, až vlastně on jakoby namrzne, ta horní část namrzne.

0: Když jsme se tady před chvilinkou bavili, tak tady paní moderátorka zmínila jeden druh, který mě nenapadl, tak se přiznám, že to byl její tip, a to jsou růže.
1: Pokryvné. Přední růželožka jste říkala.
0: Ano, specialistka na růže, přesně tak. Takže třeba růže, zejména pokryvné růže, kvetou poměrně hodně dlouho a kvetou až do zámrazu. Takže kvetou teď a kvetou pořád ještě pokvetou klidně 2 měsíce. Takže pokryvné růže, mnohokvěté růže, když pořídíte do toho podzimu, je tam velikost od 10 cm až třeba po klidně metr, takže můžete si vybrat jakoukoliv odrůdu chcete i podle vlastně barvy, tak růže bych na to stanoviště doporučoval.
1: Taky stále zmínil, že u těch keřů je to teď spíš otázka už plodů, tak se ptám třeba, jestli můžeme právě tu zahradu vybarvit třeba i okrasnými travami, hrát si s barevnými listími, nebo právě třeba určitě, s plody.
0: Určitě, ta kombinace, ono se vlastně třeba i používají ty trvalky nebo i ty trávy s takovou v kombinaci, že necháte třeba trávy na zimu v podstatě neostříhané, jako jsou třeba ozdobnice nebo nějaká prosa, a do toho třeba necháte neostříhané i ty rudbékie nebo echinácie, oni tam zůstanou po nich takové jakoby jenom rezidua těch odkvětů, to znamená většinou ty středy květů. Vypadá to moc hezky, když pak je na tom zimě třeba jinovatka nebo na to napadne sníh, tak je to jako super krásná struktura v rámci té zahrady, takže určitě tady to neuklízejte, nestřihejte, nečistěte, naopak to tam nechte. Stejně tak právě ty keře s těmi plody, jako jsou třeba dřišťály nebo skalníky, mají úžasné plody, dokonce třeba i brsleny mají úžasné plody, které vypadají nádherně na podzim, a když pak opadají, tak tam působí bezvadně celou zimu, klidně až někdy do ledna. Takže cokoliv vlastně s těmi plody, které tam může být, tak je jako parádní doplněk a právě pokračování v tom jakoby kvetení. Stejně tak třeba potom zbarvení listů, podzimní zbarvení listů, nejenom těch květin, ale i třeba stromů, keřů, takže si můžete pak s tou zahradu, jak se říká, vyhrát ještě v další potom části toho roku.
1: Posluchač Pavel se ptá na hledíky na záhonech, které ještě kvetou, jestli mohou přečkat zimu a pokračovat v růstu i na jaře.
0: Hledíky jsou letničky, někdy se jim to povede, ne vždycky, řekl bych, že tak 80% určitě nepřežije, 20% ano, když jsou třeba schované někde v nějakém rohu, oni často vydrží třeba u stěny domu nebo u nějaké zítky, někdy když je třeba hřejou trošku nějaký kameny, tak se jim povede přezimovat někdy jakoby do druhého, někdy dokonce i do třetího roku, ale je to takové méně pravděpodobné, často se třeba přesejí, takže když jim neostřiháte ty květenství a neustřiháte jim vlastně jakoby ty semeníky, tak je tam nechte klidně vysemenit, nebo je klidně vysejte i teď a oni vlastně na jaře zase vyklíčí. Takže spousta těch druhů i letniček to dělá, takže se teď vysemení a vyklíčí na jaře, nebo některé třeba i na podzim. Okrasné máky třeba už klíčí teď konc a vytváří poměrně krásné potom koberce a na jaře vám vykvetou o to dříve. Takže něco se dá už v podstatě vysévat i teď v téhle době.
1: Inženýr Pavel Matiska z České zemědělské univerzity byl hostem Kávy o čtvrté. Moc vám děkuji, těším se příště. Naschledanou.
0: Děkuji za pozvání, tak hezký podzim. Naschledanou.

0: Další díly tohoto pořadu si můžete poslechnout na webu Dvojky, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Český rozhlas Dvojka, rádio, které vás baví.
0: Freddie Mercury. Frontman skupiny Queen a jeden z nejcharizmatičtějších zpěváků planety by v sobotu oslavil 80. narozeniny.
1: Zavzpomínejte na něj spolu s námi ve vysílání Dvojky.
0: V pořadu Halo Soukup Halo po 10. hodině dopoledne.
1: A také ve speciálu Martina Hrdinky Vzpomínka na Freddyho po 8. hodině večer.
0: Right. Freddie Mercury 80.
1: V sobotu na Dvojce.
2: Objevte novou speciální nabídku obkladů a dlažeb v koupelnách Ptáček. Vybírejte ze skladového sortimentu keramických obkladů a dlažeb od renomovaných výrobců. Například keramická dlažba Aleppo od španělského výrobce Argenta je interiérová dlažba s matným povrchem a betonovým vzhledem za neuvěřitelných 199 korun. Nenechte si ujít příležitost ušetřit. Akce platí jen do 30. října. Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve vašem regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny, 3D návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
3: Bylo 17 hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
4: Zmocněnec pro Green Deal Turek by se měl vrátit na jednání ministerstva životního prostředí. Budovu ukrajinské tajné služby SBU v centru Kyjeva zasáhl podle Zelenského ruský dron. A bude zítra bude zataženo až oblačno s deštěm nebo přeháňkami, teploty do 24 stupňů. U zpráv vás vítá Mária Kunová. Vládní zmocněnec pro Green Deal Filip Turek za motoristy by měl být na příští poradě vedení ministerstva životního prostředí. Řekl to ministr zahraničí z motoristů Petr Macinka s tím, že mu dochází trpělivost s vyšetřováním policie Turkovy dopravní nehody. Právě kvůli ní dal Turek v červenci funkci zmocněnce k dispozici do doby, než policie rozhodne o viníkovi. To ministru Macinkovi vadí.
5: Je tady nějaká v podstatě běžná nehoda, která se může stát komukoliv a policie ji vyšetřuje už, já nevím, druhý měsíc. Mně už začíná docházet trpělivost s tím, že se čeká na nějaké vyšetřování policie, takže já bych opravdu rád, aby se pan Turek vrátil do plnohodnotného režimu, prostě bez ohledu na to, co si kdo myslí.
4: Jak Českému rozhlasu potvrdila mluvčí Eva Kropáčová, policie případ stále vyšetřuje. Ruský dron zasáhl budovu ukrajinské tajné služby SBU v centru Kyjeva. Informoval o tom ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na sociální síti X. Útok byl podle něj zaměřený přímo na kancelář šéfa bezpečnostní služby. Podle starosty metropole Vitalie Klička je po úderu 5 zraněných. Prezident Zelenský nařídil na ruský útok znatelnou a adekvátní odpověď. Kyberpodvodů v Jihočeském kraji přibývá. Policie jich od ledna do konce července řešila 367, loni za stejné období necelé 300. Následky útoků kyberšmejdů se stále častěji zabývá i občanská poradna Charity České Budějovice. Někdy lidi přicházejí i o milionové úspory, například kvůli podvodným investicím, varuje sociální pracovnice Věra Jakimová.
6: Ty investice jsou fakt šílený a oni neví prostě, co mají dělat, jak se vlastně bránit. A oni čelí potom i jako obrovským svým jako studům, prostě pocitům nějakého strachu, nějaký jako rezignace a jako co s tím dělat, jak třeba komunikovat s rodinou, jak to říct svým blízkým, je prostě obrovský problém.
4: Kanoista Václav Chaloupka vyhrál poprvé v životě závod světového poháru vodních slalomářů. Dokázal to ve francouzském Vers-sur-Marne a zároveň tak získal i maximum bodů do olympijské kvalifikace. Ta začala na červencovém mistrovství světa v Oklahomě, kde se Chaloupkovi nedařilo.
7: To Oklahomu jsem hodně bral jako olympijskou nominaci a možná právě proto se mi to tam nepovedlo, nebo nejenom kvůli tomu, ale asi to tam hrálo nějakou jako větší nervozitu. A tak tady jsem to bral čistě jako světový pohár, prostě chtěl jsem se tady užít, ten sport miluju a tak jsem do toho nastupoval a to se mi podařilo. Ta láska, to prodat. A je to krásný.
4: Mezi ženami vyhrála Slovenka Paňková. Martina Sadková skončila šestá. Mistryně světa Tereza Kneblová vypadla v kvalifikaci stejně jako bronzový medailista z letošního světového šampionátu Lukáš Kratochvíl.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
4: Zítra bude zpočátku zataženo až oblačnost deštěm nebo přeháňkami. Od severozápadu bude proměnlivá oblačnost. Na večer bude oblačnosti většinou ubývat. Teploty čekejte mezi 19 a 24 stupni, na jihovýchodě až 26, na horách kolem 14 stupňů.
0: Doprava.
4: Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy je kolona po pojíždí z kilometru 176 do omezení. Zastavují i osobní auta, která se zdrží půl hodiny. Na D5 z Plzně do Prahy opatrně za Rokycany. Na 52. kilometru odstraňují hasiči vyvrácený strom v pravém pruhu. V koloně na 53. se srazila 3 osobní auta v levém pruhu, dojíždí se do kratší kolony a prudce se brzdí. Tolik zprávy, na řadě jsou příběhy z kalendáře.
8: Od mikrofonu dvojky vás opět zdraví Jitka Novotná
9: a Honza Čenský.
8: Vítejte v příbězí z kalendáře. Jitko, já mám takovou otázku na začátku. Víš, co je to elektřina?
9: Elektřina, no, jak bych to řekla. Možná vím, pomůžu si citátem z Edisonových memoárů, kde říká, elektřina je dlouhatánský jezevčík, když mu v Aberdeenu šlápneš na ocas, zakvičí až v Londýně.
8: Výborně, ty jsi připravovala.
9: No.
8: Víte, milí posluchači, co tím chceme říct?
9: To, že dnes si budeme povídat o mimořádné schopnosti elektřiny dopravovat sama sebe po drátě závratnou rychlostí z jednoho konce libovolně dlouhého vodiče na druhý.
8: A abychom nebyli tak záhadní, přicházíme jako vždy s nápovědou.
9: Právě dnes je to na den přesně 186 let, co muž známého jména poprvé předvedl přístroj, který, podobně jako listonoš, doručoval lidem zprávy.
8: A využíval k tomu abecedu složenou z teček a čárek.
9: Elektřina, abeceda z teček a čárek, přístroj doručující zprávy.
8: Už víte, o čem dnes bude řeč?
0: Český rozhlas dvojka.
1: Rádio, které vás baví.

0: Posloucháte Příběh z kalendáře na Dvojce. Byl to ten slavný den, když k nám byl předveden elektrický přístroj,
1: díky kterému si lidé mohli posílat nevídanou rychlostí zprávy z jednoho konce světa na druhý.
0: Ten přístroj se jmenoval telegraf a jeho název vznikl složením dvou řeckých slov tele a grafein.
1: Tak připomeňme, jaký význam má slovo tele v řečtině.
0: Tak slovo tele můžeme přeložit jako daleký a grafein v řečtině znamená psát. Česky tedy telegraf znamená dálnopis.
1: Řekli jsme si, jak byl poskládán název, ale kdo poskládal nebo sestavil tento technický vynález?
0: Mluvíme-li o elektromagnetickém telegrafu se zapisovačem, tak se prvenství připisuje Američanovi Samuelu Morseovi, který se svými spolupracovníky pro tento účel vyvinul také speciální abecedu, odborně řečeno kódovou sadu.
1: Prototyp tohoto přístroje Morse poprvé veřejně předvedl 4. září 1837, kdy poslal na vzdálenost 510 metrů zprávu vyťukanou pomocí teček a čárek.
0: A jak ta zpráva zněla?
1: No, to se budeš divit, Honzo. 214.36.2.58.112.04.01837.
0: No tak kromě posledních 7 čísel na konci, která asi udávají datum, netuším, co by tento vzkaz mohl znamenat.
1: Však také k jeho rozluštění musel příjemce zalistovat v takzvané dekódovací příručce. V ní měl každý sluk číslic oddělených pomlčkou svůj význam.
0: Takže první veřejná zpráva, vyslána do vzdálenosti 0,5 kilometru Morseovým telegrafem, zněla po dekódování poněkud lakonicky.
1: Úspěšný pokus s telegrafem září 4. 1837.
0: Morse si tedy nechal jako první patentovat přístroj vyřizující vzkazy vysílané přerušováním elektrického obvodu.
1: O tom, jak to bylo s jeho prvenstvím, se ovšem dodnes vedou spory.
0: Je docela možné, že Morse nebyl první, ale byl mimořádně vytrvalý a jeho telegrafický kód, převádějící písmena na tečky a čárky, každopádně přinesl revoluci v lidské komunikaci.
2: Jitka Novotná
3: a Jan Čenský.
2: Příběhy z kalendáře
3: na Dvojce.

0: 4. září 1837 byl poprvé předveden elektromagnetický telegraf Samuela Morse.
1: Jitko, když tolik zdůrazňuješ přívlastek elektromagnetický, znamená to, že existovaly i jiné než elektromagnetické telegrafy?
0: Nepochybně, třeba signalizace pomocí tamtamů nebo...
1: No, nebo kouřový signál, že? Tak to bych přeskočil. Ale pojďme se podívat na trochu sofistikovanější technické vynálezy.
0: Například optický telegraf. Ten byl ve Francii velice oblíbený ve stejné době, kdy žil Samuel Morse.
1: V roce 1792 ho poprvé předvedl Francouz Claude Chappe se svým bratrem.
0: Říkalo se mu semaforový telegraf.
1: Byl to důmyslný mechanicky ovládaný systém kladek a lan, který pohyboval soustavou ramen a vytvářel z nich tak znaky.
0: No, zkouším si to představit. Uměl prý 196 různých znaků, nejen písmena a čísla, ale také diakritická znaménka.
1: Tyto semafory byly umístěny na stožárech věží vzdálených od sebe asi 15 kilometrů, ale na dohled dalekohledem.
0: Z věže na věž tak obsluha semaforu předávala zprávy.
1: Nejstarší linka tohoto telegrafu byla dlouhá 220 kilometrů a měla 15 věží se semafory.
0: Jak dlouho trval takový přenos zprávy, víš to?
1: No tak vytrénovaným telegrafistům trvalo přenést znak z první na poslední věž asi 4 minuty.
0: 220 kilometrů za 4 minuty, No to už je slušná rychlost.
1: Tento optický telegraf bohatě využíval při svých vojenských operacích Napoleon Bonaparte.
0: Vynález se rychle šířil a v polovině 19. století byl už optický telegraf nesmírně populární.
1: V době, kdy Samuel Morse v USA předvádí svůj elektromagnetický telegraf, měla Francie 534 stanic optického telegrafu, který propojoval Paříž s dalšími 29 městy.
0: Tisíce kilometrů linek optického telegrafu přenášely zprávy Chile až do chvíle, kdy je nahradil elektromagnetický telegraf.

0: Milí posluchači, pojďme teď chvíli sledovat životní cestu původce dálkové komunikace založené na vysílání teček a čárek elektrickými dráty.
1: A tím byl Samuel Morse. Narodil se v roce 1791 jako prvorozený syn protestantského pastora v Bostonu.
0: Jako chlapec neprojevoval touhu stát se vynálezcem, kreativitu však rozhodně vykazoval.
1: Maloval obrazy a navštěvoval výtvarnou střední školu.
0: Otec považoval Samuelovo malování za bláhovou činnost a nechal ho zaměstnat jako prodavače v knihkupectví.
1: Ovšem, touha stát se slavným umělcem byla silnější.
0: V roce 1811 odjíždí Samuel do Velké Británie a je pevně rozhodnut studovat na Královské akademii v Londýně.
1: No, jenže profesoři shledali jeho výtvarné práce nedostatečné pro přijetí na tuto vyhlášenou školu.
0: Samuela to nezlomilo. Pilně pracuje, na svých obrazech spodobňuje postavy z řecké mytologie, z hlíny modeluje sochu Herkula.
1: A skutečně jeho práce komisi tentokrát přesvědčí, ba dokonce některá jeho díla jsou zařazena na prestižní výstavu.
0: Samuel tedy může brát hodiny u nejlepších anglických malířů.
1: Po absolvování školy v roce 1815 se rozhodne, že se vrátí domů, kde hodlá započít kariéru výtvarného umělce.
0: Jenže Amerika má docela jiný vkus. Nad obrazy s romantickými výjevy zde znalci umění ohrnují nos a ctižádostivý Morse je sklíčený.
1: Všímá si toho i jeho otec, který v dopisu příteli píše, že synův duch i ambice upadají a dostávají se do nebezpečí posledního okamžiku před potopením.
0: Naštěstí se Samuel Morse odráží ode dna a vydává se na cestu po Spojených státech amerických, během níž maluje realistické portréty Američanů.
1: Nachází svůj styl a stává se velmi populárním.
0: Jeho sen získat slávu na poli umění se mu postupně plní.
1: Ale zatím ani stopa po vynalézání. Nebojte se, posluchači, postupně se k tomu prokoušeme.

0: Dnes se v příbězí z kalendáře na dvojce vracíme do minulosti, kdy umělec Samuel Morse proměnil své sny o malířské kariéře ve výjimečný vynález. Sledujeme jeho cestu od uměleckých ambicí až po náhodnou konverzaci o elektrické komunikaci. Prozkoumáme, jak toto setkání změnilo jeho směřování a přivedlo ho k elektromagnetickému telegrafu. Přes překážky a s pomocí spolupracovníků se Morse stal průkopníkem dálkové komunikace a jeho vytrvalost přinesla revoluci ve spojení mezi lidmi.
1: Jak vlastně započaly jeho experimenty, které přes všechna škobrtnutí nakonec skutečně ohromily svět? A jaká slova stála v prvním telegramu, který odeslal a pozor Honzo, adresoval, což je velmi hezké, své ženě? To všechno si řekneme v příštích minutách.
2: Mrazivé léto.
3: Četba na pokračování na dvojce.
2: Grenouille má neobyčejný talent.
4: Znám všechny pachy světa. Všechny, které jsou v Paříži, všechny. Jen je nedovedu pojmenovat, ale názvy se dokážu naučit.
2: A neváhá ho využít za jakoukoliv cenu.
4: Vůně, která jsem zavála ze zahrady, byla vůně rusovlasé dívky, kterou tenkrát zavraždil. To, že opět našel ve světě tuto vůni, mu vehnalo do očí slzy blaženosti.
2: Parfém.
3: Román Patejka Ziskinda, každý den po 22. hodině na dvojce.
5: V září vás zveme do Galerie Vinohradská 12 na výstavu fotografií s názvem Hlasy a naděje autora Pavla Němečka. Za svoje práce získal cenu Radiožurnálu v rámci soutěže Czech Press Photo. Přináší reportáže z míst válečných konfliktů. Zachycuje boji zmítanou Sýrii i atmosféru istanbulských demonstrací. Každou středu a čtvrtek od 12 do 18 hodin v budově Českého rozhlasu v Praze. Vstup je zdarma. Více na www.rozhlas.cz/galerie.
3: Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví.
3: Příběhy z kalendáře. Významné osobnosti, zásadní objevy, historické události.
2: Každý den po 17. hodině
3: na Dvojce.

Já nevím, kde se to v člověku bere, ten neklid, co ho tahá z místa na místo, co ho nenechá, aby byl sám se sebou spokojený, jako většina ostatních, aby se usadil, aby dělal jen to, co se má a říkal, co se od něj čeká. Já prostě nemůžu zůstat na jednom místě. Nemůžu, opravdu.

0: Dnes jsme v příbězí z kalendáře na dvojce mluvili o tom, jak se Samuel Morse postupně stal oblíbeným portrétistou, ale Jitko, jak se stal vynálezcem?
1: Jeho první známý vynález nebyl telegraf, nýbrž technická pomůcka k modelování soch.
0: Později navrhuje se svým bratrem Sydneym Morseův patentovaný dvouhlavý oceánopijec a povodeň chrlící ventilovou pumpovací skříň.
1: Podařilo se jim prodat několik kusů tohoto čerpadla na zavlažování polí a zahrad, a to nejen soukromníkům, také hasičům, a ve větším počtu si ho objednalo město Concord v Kalifornii.
0: V místních novinách se objevila pochvalná zpráva o nově pořízeném čerpadle, podle níž vyžaduje mnohem méně manuální práce a vrhá kvanta vody do obrovské vzdálenosti.
1: Město Concord uspořádalo slavnostní předváděcí akci, z pumpy však neukápla ani kapka, což vyvolalo všeobecný posměch.
0: Produkci přihlížela i Samuelova snoubenka, která mu napsala o trapné příhodě v dopise a citovala i poznámku jednoho přihlížejícího.
1: Pan Morse by se měl raději držet svého štětce, což by prospělo jemu i ostatním.
0: To už se Morse stal vyhledávaným portrétistou a na jeho plátnech se objevovali významní Američané.
1: Jenže pak přišla událost, která znamenala zvrat.
0: Vláda se rozhodla vypsat soutěž na výzdobu kapitolu historickými obrazy.
1: Samuel Morse samozřejmě očekával, že bude osloven a že v prestižních prostorách předvede své malířské umění.
0: Jenže vládou vytvořená komise oslovila úplně jiné umělce a Morse se cítil zneúctěn.
1: A možná právě toto odmítnutí mělo za následek, že se náš hrdina přerodil ve vynálezce a navrhl moderní telegraf.
0: A může za to také náhoda a plavba za oceánskou lodí.
1: O tom si povíme za malou chvíli.
2: Jitka Novotná
3: a Jan Čenský.
2: Příběhy z kalendáře
3: na dvojce.

0: Přátelé, míříme na palubu. Píše se rok 1832 a Samuel Morse se vrací plachetnicí Sully z Evropy do Spojených států amerických.
1: Pasažérům krátí dlouhou chvíli slavný kouzelník Jackson.
0: Morse žasne nad jeho kousky s elektrickými cívkami.
1: Zjištění, že elektřina dokáže proudit vodičem na velmi dlouhé vzdálenosti neskutečnou rychlostí, ho přivedlo na nápad a udělal si první náčrt jakéhosi přístroje.
0: Od kapitána lodi si později také vyžádá písemné potvrzení, že během plavby pronesl větu vynaleznu telegraf.
1: Jenže to nebylo tak jednoduché. Morse narážel na řadu technických problémů.
0: Potřeboval dlouhé metry izolovaného drátu, ale ten nebyl k dostání.
1: A tak pracně spájel krátké kusy drátu k sobě a aby je izoloval, omotal je nastříhanou bavlnou.
0: Dále pro svůj vynález potřeboval získat sponzory.
1: Uvěřil tomu, že musí přístroj bohatým průmyslníkům nejdříve předvést v činnosti.
0: Po 5 letech úsilí 4. dubna 1837 Morse konečně slavnostně předvedl prototyp telegrafu, který fungoval na vzdálenost 0,5 kilometru.
1: Vynález sklidil potlesk, přesto v něm nikdo nespatřoval příležitost pro podnikání.
0: Morse to ale nevzdával, podporovali ho bratři a spolupracoval s ním skvělý vynálezce Alfred Weil.
1: V roce 1838 představili svůj prototyp kongresu ve Washingtonu a když neuspěli, pokoušeli se o štěstí v Evropě.
0: Také marně.
1: Morse tedy vymyslel plán, jak veřejnost ohromí.
0: Nakoupili kilometry drátu, který obalili vodotěsnou izolací, vyrobenou z asfaltu, a položili ho na dno moře v newyorském přístavu.
1: Noviny otiskly zprávu, že následujícího dne Newyorčané spatří bleskový přenos zprávy elektrickým kabelem vedoucím pod vodou.
0: Jenže ke vší smůle jedna z lodí přetrhla kotvou drát vedoucí pod dně.
1: Veřejná produkce skončila opět fiaskem.

0: Před písničkou jsme se ohlédli za prvním Morseovým pokusem předvést telegrafování pod vodou, který skončil nezdarem, ale právě v jeho případě platí známé, negativní reklama je také reklama.
1: Posedlosti tohoto energického chlapíka si všimlo už mnoho lidí, včetně amerického prezidenta a také jednoho poslance za stát New York.
0: Ten pak před kongresem přednesl zprávu o důležitosti telegrafu jako převratného komunikačního nástroje pro státní správu.
1: A přiložil návrh na okamžitou finanční podporu $30,000, natažení telegrafických linek a praktické vyzkoušení.
0: Senát dlouho otálel, ale po několika odkladech finanční subvenci skutečně schválil a následně ho jmenoval vrchním inspektorem pro telegrafii.
1: Díky tomuto financování Samuel Morse se svými kolegy vybudoval v roce 1844 první telegrafní linku spojící Washington s Baltimorem dlouhou asi 38 mil, tedy přes 60 kilometrů.
0: Pěkné je, že první telegram, který Samuel Morse vyťukal svým přístrojem 24. května 1844, přijímala jeho žena.
1: Zpráva byla citátem z Bible a zněla What did God wrote, čili co učinil Bůh.
0: Telegraf se rychle dostal do života. Začali ho totiž využívat státní úřady, železnice nebo policie.
1: V roce 1845 díky telegrafu dopadla americká policie zločince, který zavraždil svou milenku a prchal vlakem. Lidé nad touto zprávou obdivně jásali.
0: K rozvoji technologie, jak už to bývá, přispěla také armáda.
1: Telegraf hrál zásadní roli ve válce amerického severu proti jihu. V Evropě ji generálové posílali rozkazy při rakousko-pruské válce.
0: Samuel Morse díky prodeji licencí nesmírně zbohatl a stal se mecenášem nadaných sochařů či malířů. Na umění tedy úplně nezanevřel.

0: Já si, jestli dovolíte, milí posluchači, na závěr příběhu z kalendáře Jitku trošku vyzkouším. Jitko, pokračuj. A Kát?
1: Blízkavice.
0: Cílovníci.
1: Dálava.
0: Výborně, správně. My jsme se tak trochu rozteď

0: svou houževnatostí vybojovat.
1: V roce 1872, kdy Samuel Morse zemřel, telegrafní dráty už vedly kolem celé naší planety.
0: Dnes už se telegraf používá zřídka. Nahradili ho pochopitelně nové vynálezy, jako je telefon a internet, ale příklad neobyčejné píle a houževnatosti tohoto malíře a vynálezce zůstává.
1: A na jaký příběh z kalendáře se můžeme těšit příště, Jitko?
0: No, sama jsem zvědavá, která inspirativní osobnost či událost bude motivem příštích příběhů z kalendáře. Snad si je, milí posluchači, nenecháte ujít. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Jitka Novotná
3: a Jan Čenský.
2: Příběhy z kalendáře
3: na Dvojce.

0: bylo 18 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
2: Česko zpřísňuje bezpečnostní opatření před sabotážemi nebo cizím vlivem. Na jihu Francie se budou teploty blížit ke 40 stupňům a zítra bude zataženo až oblačno s deštěm nebo přeháňkami a teploty do 24 stupňů. Jsou tu zprávy a Mária Kunová. Česko posiluje bezpečnostní opatření, oznámil to ministr vnitra Lubomír Metnar rozhnutí ANO. Reaguje tak na incidenty z okolních zemí, u kterých je podezření ze sabotáže nebo vlivu cizí moci, jako třeba Německo.
3: Německá vláda ze srpnového pokusu o bombový útok na letiště v Lipsku obvinila Rusko. V Česku se bezpečnostní opatření týkají mimo jiné i energetických objektů, říká mluvčí ČEZu Ladislav Kříž.
4: S ohledem na mezinárodní situaci máme již delší čas zvýšenou ochranu našich objektů.
3: Vyšší zabezpečení standardně platí na letišti Václava Havla v Praze. Podle deníku Právo Česko posílilo taky ochranu nádraží. Policie ale z bezpečnostních důvodů nechce zveřejňovat podrobnosti, říká mluvčí policejního prezidia David Shen.
5: Ale co je potřeba říci a zdůraznit je, že nemáme informaci o žádné případné hrozbě, která by se nás bezprostředně dotýkala.
3: V Česku dál platí stupeň ohrožení terorismem B, tedy mírné ohrožení. Jan Duchoslav, Český rozhlas.
2: Na jihu Francie hrozí další vlna veder, varovala předtím francouzská meteorologická služba, podle které se budou na některých místech teploty blížit ke 40 stupňům. Francie má za sebou nejteplejší léto v historii měření, během kterého hasiči bojovali s rozsáhlými požáry a zemědělce poznamenalo rekordní sucho.
6: Nejtepleji bude podle meteorologů v regionu Languedoc u Středozemního moře, kde by mohly teploty dosáhnout 39 stupňů. Padnout by mohly teplotní rekordy pro měsíc září. Na dalších místech regionu se budou teploty během víkendu pohybovat okolo 30 stupňů. Ministerstvo životního prostředí ve čtvrtek uvedlo, že Francie zažila nejteplejší léto v historii měření. S následky veder a sucha se stále potýkají zemědělci, kteří nemají dostatek krmiva a osiva. Vláda jim slibuje pomoc ve výši stovek milionů eur. Z Paříže Marcel Faltis, Český rozhlas.
2: Krajští hygienici ukončili tento týden protiepidemická opatření v Pryznicových lázních v Jeseníku. Zavedli je tam minulý měsíc kvůli zvýšenému počtu lidí se zažívacími potížemi. Poslední případ hygienici zaznamenali 24. srpna. Dohromady jich bylo 144. Epidemiologická situace v lázních je podle mluvčí krajské hygienické stanice Markéty Koutné stabilizovaná. Po proměně části svratky v Brně vědci zjišťují, jak se změny podepsaly na životě v řece. U brněnské náplavky letos sledují rozmnožování původních druhů ryb. Data by mohla podle biologů ukázat, jak oživit i další silně ovlivněné městské řeky.
7: Předtím to byl jeden velký kanál, rovný stěny, kde ten tůdek neměl ani moc šanci se uchytit.
8: Popisuje původní podobu řeky v okolí brněnské náplavky Michal Janáč z Ústavu biologie obratlovců Akademie věd.
7: Teď je to opravdu diversifikovaný habitat, máte tady ty plážičky, máte tady stojetější vody, takže čekáme, že ta pestrost se zvětší.
8: Podle jeho kolegy Luďka Šlapaňského tu odlovili v roce 2009 10 kusů plůtku, loni už 150.
9: Očekáváme větší množství plůtku, protože opravdu na těch štěrkových lavicích nachází vhodné prostředí i vyšší druhou pestrost, než tomu bylo dříve.
8: Přesná data vědci teprve vyhodnotí. Letos ale očekávají pestrost původních druhů ryb ještě vyšší. Marek Gensl, Český rozhlas.
10: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
2: Zítra bude zpočátku zataženo až oblačno s deštěm nebo přeháňkami. Od severozápadu bude proměnlivá oblačnost a na večer bude oblačnosti většinou ubývat. Teploty přes den 19 až 24 stupňů, na jihovýchodě až 26, na horách kolem 14 stupňů.
1: Doprava.
2: Na dálnici D1 na výjezdu z Prahy do Brna je kolona pomaleji. Pojedete od Pražského okruhu až k omezení u Šmejkalky na 24. kilometru. Zdržíte se půl hodiny. Na D1 jsou fronty i na příjezdu do Brna z Prahy. Popojíždějí z kilometru 178. Osobním autem se zdržíte půl hodiny. A na silnici 3 z Prahy do Českých Budějovic je fronta u Benešova. Zdržíte se 20 minut. To byly zprávy.
1: Český rozhlas Dvojka.
11: Rádio, které vás baví.
0: Přeju příjemné páteční odpoledne z Dvojky, přátelé, a zvu vás k poslechu Toulek první republikou. Představte si, že stát vám ze dne na den zadrží polovinu úspor. Zní to až neuvěřitelně. V dalším pokračování našeho pravidelného pořadu zmapujeme radikální měnovou reformu ministra financí Alojze Rašína. Tento neústupný politik vyvolal naprostou paniku. Lidé se snažili narychlo utratit své peníze a vykupovali snad úplně všechno. K čemu to vedlo? Uslyšíte za chvíli.
1: Český rozhlas Dvojka uvádí Toulky první republikou.
11: Vašimi průvodci budou Jaroslav Plesl,
12: Jana Striková
1: a Jiří Vyhorálek.
12: Díl 9. Pracovat a šetřit. Aneb zarputilý Rašín. Líbily by se vám víc franky, denáry, groše, tolary, hřivny, brky, drápky, stotinky nebo řepy?
13: Co to vymýšlíte?
12: No, nový samostatný stát potřebuje novou samostatnou měnu. A tak chci vědět, jak se bude jmenovat.
13: Brky, drápky, řepy? To jako vážně?
14: No, ano. O všech těchto názvech nové české měny se uvažovalo.
12: Počkejte, a co třeba lev? Sokol, káňata.
14: Jedno lepší než druhé.
12: Myslím, že je dobře, že nakonec zvítězila koruna.
13: Československo se stalo jedinou republikou, která si ponechala korunovou, tedy monarchistickou měnu.
14: Ale na jeden zvažovaný název naší měny jsme zapomněli. Rašín.
12: Rašín?
14: Rašín. To slovo si zapamatujte. Dneska totiž padne ještě mnohokrát.
12: Alois Rašín.
13: Ministr financí první československé vlády, v jejímž čele zasedl co by premiér Karel Kramář.
12: Dostal na první schůzi Národního shromáždění 14. listopadu 1918 za úkol provedení takzvané měnové odluky od Rakouska.
14: Tedy vytvoření vlastní měny.
12: Rašín se ho zhostil originálně a rychle.
13: To jistě ano, ovšem některé společenské vrstvy mu kvůli tomu nemohly přijít na jméno.
14: A nejen to, když si vezmete, jak skončil...
12: Zadržte! Vy chcete mluvit o konci, ale vždyť jsme skoro ani pořádně nezačali.
14: Dobrá, tak tedy po pořádku.
13: Alois Rašín se zapsal na práva na Pražské univerzitě a už při studiu se angažoval v českém studentském pokrokářském hnutí.
12: Na samém konci 19. století byl v známém politickém procesu s takzvanou omladinou odsouzen ke 2 letům vězení.
13: Odseděl si je na plzeňských Borech.
14: Jen co ho propustili, znovu se zapojil do veřejného života. Spoluzakládal státoprávně radikální stranu.
12: Ale s tou se brzy rozešel a vstoupil do Mladočeské strany.
13: Oficiální název zněl Národní strana svobodomyslná.
12: Za kterou se stal v roce 1911 poslancem Říšské rady.
14: Za první světové války patřil k hlavním osobnostem domácího protirakouského odboje, za což byl v létě 1915 zatčen.
13: Spolu s předsedou Mladočechů Karlem Kramářem a dalšími souzen za velezradu
12: a v červnu 1916 odsouzen k trestu smrti.
14: Ovšem, když nastoupil na trůn poslední rakouský císař Karel I., hrdelní trest Rašínovi změnil na 10 let žaláře, a nakonec mu udělil amnestii.
12: Ne, nadarmo se říká, co tě nezabije, to tě posílí.
13: Jak to myslíte?
14: Celkem dlouhý čas, který trávil ve vězení nedaleko Vídně, Rašín využil ke studiu ekonomických a národohospodářských teorií.
12: Navíc veřejnost celý proces vnímala symbolicky jako rakouský soud nad českým národem a všichni odsouzení z něj vyšli jako národní mučedníci.
13: A tak mohl Rašín v posledním období rakouské monarchie připravovat vznik samostatného státu, vytipovávat vhodné lidi pro jeho vedení a stát se jedním z mužů 28. října.
12: Jak popsat osobnost Alojze Rašína?
14: Muž zásadový a neústupný. Dobrý organizátor.
13: Patřil k měšťanské střední třídě.
14: A vyznával typickou měšťanskou morálku.
12: Puritánství a šetrnost.
14: Byl přesvědčený, že právě šetrnost dokáže vyléčit veškeré ekonomické a finanční problémy nově vzniklého státu.
13: A sám šel příkladem.
12: Nosil levné boty od bati, žil v činžovním domě a své děti nutil, aby si přivydělávali.
13: Novinář a politický komentátor Ferdinand Peroutka v polovině 30. let ve druhém dílu svého Budování státu vzpomínal.
14: Zkoumal zcela bez sympatie požitky lidu a podezřívavě pozoroval vše, co přesahovalo úroveň potravy nezbytné k udržení života.
13: Neustále opakoval, že příliš mnoho se užívá a že všichni musíme pracovat a všichni musíme šetřit.
12: Když viděl u svých podřízených nějaké luxusní módní doplňky, rozkřičel se.
13: Vy mi tu republiku zničíte! Pustili jste sem pštrosí péra, hedvábí a francouzský etamin. Pštrosí péra! Když to republika bude potřebovat, budou muset ženské nosit za klobouky třeba košťata. Pro ženskou parádu si nedám kazit korunu.
14: Často byl obviňován ze sociální necitlivosti, ba přímo z asociálnosti.
12: Otevřeně totiž kritizoval státní doplatky na mouku a chléb. Nesouhlasil se zkrácením pracovní doby na pouhých 8 hodin.
13: Jsem tak smělý, že řeknu, že mám tu Československou republiku tak rád, že kdyby mě někdo řekl, že ji zachráním jenom tím, že budu z těch 24 hodin pracovat 16, tak to udělám. I když mne za to zavřete, udělám to. Trošku jsme zamluvili tu měnovou reformu.
12: Tak tedy Rašínova vize.
14: Československá koruna musí být silnou a zdravou měnou. Lid jí musí důvěřovat. Jen tak se může stát základem dobrého národního hospodaření.
12: A také prestižním symbolem nového státu na mezinárodním jevišti.
13: Ale jak to provést?
12: Předně je třeba všechny rakouské peníze obíhající čerstvě vzniklým československým trhem
14: zachytit a okolkovat.
12: Tak začala měnová reforma, s jejímiž zásadami Rašínovi radili.
13: Ředitel živnostenské banky Jaroslav Preiss a národohospodář a pozdější šéf Národní banky československé Vilém Pospíšil.
12: V únoru 1919 předstoupil Rašín před národní shromáždění s návrhem zákona o odluce, nazvaného...
13: Zákon, jímž se ministr financí zmocňuje, aby provedl nařízením okolkování bankovek a soupisy jí mění za účelem uložení majetkové dávky.
14: Když ho musel obhájit před poslanci, trochu se zapotil.
12: Zejména ty věty zákona, podle kterých byl ministr financí zmocněn zadržet 50% peněz předložených k okolkování jako...
13: státní zúročitelnou zápůjčku ze strany věřitele nevypověditelnou a ze strany státu kdykoliv splatnou. Zápůjčky této nesmí být použito k výdajům státním. Zápůjčka jest mezi živými nepřevoditelná, nezastavitelná a nezabavitelná a bude možno platit jí budoucí dávku z majetku. Úrok stanoví se 1%.
12: Promiňte, pánové, ale trochu se v tom ztrácím. Mohli bychom to zkusit ještě jednou a poněkud srozumitelněji.
14: Dobrá. Takže všechny rakouské peníze stáhneme z oběhu a okolkujeme.
13: Tím vytvoříme základ nové československé měny.
14: A zároveň snížíme množství oběživa na polovinu.
13: Rašín původně navrhoval až o 80%.
12: Ale já pořád nechápu, proč.
13: Ministr odhadoval, že na území nového státu je v oběhu zhruba 13x víc peněz než před válkou.
14: A přitom se za ony 4 válečné roky ceny zvýšily pouze 6x.
12: Aha.
13: Už vám začíná svítat?
12: Jistě. Byl tu tedy obrovský inflační potenciál.
14: Přesně tak. A právě stažením velké části peněz z oběhu chtěl Rašín hrozící inflaci zabránit.
15: Takže to vypadalo nějak takhle. Drobný střadatel rozřízl doma strožok, vylovil z něj uškudlené bankovky, ty odnesl do banky, na půlku z nich dostal štempel a druhou půlku mu sebrali?
16: Skoro. O tu druhou zmíněnou polovinu dotyčný nepřišel úplně.
14: Ale byla mu zadržena jako nucená státní půjčka.
15: To jste to moc nevylepšilo.
14: Počkejte, nucená státní půjčka s 1% úrokem.
15: Vždyť to říkám.
16: Stát se zákonem, o kterém jsme mluvili, zavázal, že takto získané peníze nevyužije na žádné vlastní výdaje.
14: A bude je svým věřitelům,
16: tedy lidům,
14: splácet.
15: A z čeho?
16: Za tím účelem byly zavedeny dvě nové dávky.
14: Dávka z majetku
15: k 1. březnu 1919
14: a dávka z majetkových přírůstků za války
15: za dobu od 1. ledna 1914 do 1. března 1919.
16: Vedle kolkování a zadržení části peněz se tak při reformě pořizoval i soupis majetku.
15: Té první dávce rozumím, ale dávku z majetkových přírůstků za války bychom možná měli trochu vysvětlit.
16: Šlo o to, že někteří podnikavci dosáhli během válečných let tučných zisků díky nejrůznějším a ne vždy úplně čistým spekulacím.
14: Proto Rašín považoval za správné takto v uvozovkách nemorálně vydělané peníze zdanit.
15: No, a jak s tímto návrhem zákona pan ministr financí před Národním shromážděním pochodil?
16: Řekněme si to na rovinu. Spousta poslanců celou reformu považovala za bohapustou zlodějinu.
14: Slibům o budoucím splacení půjčky totiž nevěřili.
15: Rašín musel zdůraznit.
16: Já výslovně říkám, to není konfiskace. To jest prostě nucená zápůjčka státu za tím účelem, aby byl snížen oběh. Proto výslovně stojí v zákoně, že to není výdajné, že z těchto peněz, které tím způsobem budou staženy, nesmí stát nic platiti, ty musí zůstat ti uloženy v kasách.
15: Rašín skálo pevně věřil, že reforma je správná a nutná.
14: A apeloval na pomoc a spolupráci nejen poslanců, ale i všech lidí.
16: Proto bych prosil všechny, ať už mají vliv v žurnálech, nebo v úřadech, nebo kdekoliv jinde, aby v těchto dobách, které byly nazvány bitvou, stáli na svých místech a pomáhali bojovat. Poněvadž mohou být i ujištěni, že to není můj boj, že to není Rašínova bitva. Ne! To je bitva za lepší budoucnost finanční a hospodářskou Československé republiky. A tu musí být i všichni v řadách a všichni musí státi, aby ji udrželi, aby pomáhali.

0: Národní shromáždění zákon přijalo 25. února 1919.
1: Následujícího dne byla v Československu zastavena přeshraniční doprava a na hranicích rozmístěny vojenské i četnické hlídky.
0: Veřejnost se o reformě dozvěděla z letáků a novin.
2: Informace se vyhlašovaly také v kostelích a na obecních prostranstvích.
0: Taková reforma musela být organizačně strašně náročná a musela se táhnout měsíce, ne?
1: Omyl. Zvládla se překvapivě rychle.
2: Samotné kolkování a zadržování peněz probíhalo zhruba v 15 stovkách sběren a pracovalo na něm 15 tisíc lidí.
1: Začalo se 3. března, hotovo bylo v českých zemích už 9. března.
2: Na Slovensku se akce protáhla do 12. března.
0: A co Podkarpatská Rus?
1: Tam se akce rozjela o něco později a kolkování peněz bylo ukončeno až v únoru 1921.
0: Čili úspěch. A sklidil za něj pan ministr financí obdiv a nadšení lidu?
1: Zkuste hádat.
2: Zadržení části peněz,
1: přestože jenom na určitý čas,
2: dostalo ty nejchudší do vážných problémů.
0: Chápu. A předpokládám, že lidi obecně moc nevěřili, že jim jejich peníze ještě někdy někdo vrátí.
1: Ti, co podlehli přesvědčení, že svoje úspory uvidí leda tak na svatýho dindy, se je snažili narychlo utratit, jak se dalo.
0: V posledních dnech se snažili nakoupit, co mohli.
2: Výměnkář, který se sotva dovedl podepsat, koupil 100 souborů dopisních papírů. 70letá stará pana, členka náboženských spolků, nakoupila za 150 korun ochranných prostředků. Známá skoupá dáma, když už všelico nakoupila v papírnickém obchodu, na odchodu se ptá, co máte ještě, tahací panáky. Tedy mi jich dejte 30.
0: Jak o tom psal Ferdinand Peroutka ve druhém dílu svého Budování státu.
2: A tak lidi nakupovali všechno, co bylo k dostání. Třeba i rakve.
1: Soupis majetku Rašínovi na popularitě také nepřidal.
0: Sám se prý chlubil, že mu neuteče ani slepice.
1: Občané museli nahlásit vše, co měli. Kdo by povinnost nesplnil nebo uvedl nepravdivé údaje, mohl si jít sednout až na 6 měsíců za mříže.
2: Finanční úředníci na ministrův příkaz dokonce vyslýchali zubaře.
1: Proč zrovna zubaře?
2: Museli oznámit, kdo z pacientů si dal v poslední době zhotovit zlatý chrup.
0: Jak byl pan ministr Rašín spokojen s výsledkem?
2: Částečně. Místo plánované poloviny se podařilo stáhnout z oběhu jenom 1/3 peněz.
1: Zákonem z 10. dubna 1919 byla měnovou jednotkou prohlášena československá koruna. Neokolkované rakouské bankovky přestaly platit a vydávat bankovky i mince na území Československa směl pouze stát.
0: Ten okolkované rakouské bankovky,
2: takzvané prozatímní státovky,
0: brzy nahradil takzvanými státovkami první emise.
1: Vžil se pro ně název muchovky.
0: Proč pak?
1: Necelou polovinu jejich grafického designu navrhl Alfons Mucha.
2: 7. července 1919 byla dána do oběhu papírová 100 koruna.
0: Její exempláře číslo 1 a 2 získali už o 2 dny dříve prezident Masaryk a Alois Rašín výměnou za starou okolkovanou rakouskou bankovku.
1: Po velkých diskuzích v Národním shromáždění navázal 8. dubna 1920 na soupis movitého a nemovitého majetku takzvaný zákon o dávce z majetku a dávce z přírůstku na majetku.
2: Dávky se vybíraly až do roku 1937 a za celou dobu tak přibylo ve státním rozpočtu přes 6 miliard korun.
0: Celou částku pak stát, podle daného slibu, použil k umoření dluhu, který u občanů vytvořil zadržením části jejich peněz během kolkování.
1: Alois Rašín zastával post ministra financí za českou státoprávní demokracii, která vznikla v únoru 1918 s plynutím jeho mateřské mladočeské strany s dalšími třemi partajemi.
0: Jejím předsedou byl Karel Kramář.
1: V březnu 1919 se strana přejmenovala na Československou národní demokracii, opět s Kramářem v čele.
2: Chtěla být měšťanskou stranou a cílila především na střední i majetnější vrstvy, úřednictvo, živnostníky a intelektuály.
1: V červnových obecních volbách ale zůstala totálně na chvostu.
0: Získala pouhých 9,6% hlasů.
2: Obrovský úspěch naopak slavili levicové strany.
1: Vládě národního demokrata Karla Kramáře nezbylo, než z těchto volebních výsledků vyvodit důsledky.
0: V červenci 1919 podala demisi. Rašín po 8 měsících ve funkci opustil ministerstvo financí a ocitl se v opozici.
2: V říjnu 1922 ale usedl do ministerského křesla znovu, tentokrát v koaliční vládě pod vedením agrárníka Antonína Švehly.
1: A navázal na své předchozí dílo.
2: Vedle oddělení československé měny od rakouské a snížení počtu oběživa byla totiž jeho cílem také podpora deflace.
0: Jenom pro upřesnění, deflace je opakem inflace a znamená všeobecný pokles celkové cenové hladiny.
2: V prvé řadě šlo o co největší zhodnocení československé koruny a zajištění jejího vysokého kurzu oproti měnám zahraničním.
1: Rašín v tom viděl zdroj národní a státní hrdosti.
0: O čemž Ferdinand Peroutka později napsal.
2: Považoval pokleslou valutu za potupné znamení států poražených a chtěl svému státu smazat tento znak z čela.
1: Silnou korunu podporoval na základě zkušenosti, že Československo muselo po válce mnohé suroviny nakupovat od ostatních států ve valutách.
0: Uvážíme-li, že dolar stál před okolkováním v Praze 23 koruny a nyní, že klesl na 15 korun, pochopíme význam tohoto zjevu, máme-li nyní nakoupit americkou mouku a platit ji v dolarech.
2: Řekl v jednom rozhovoru.
1: V době druhého Rašínova ministrování sice koruna začala stoupat.
0: Jenomže deflaci provázelo zhoršení podmínek pro československý exportní průmysl. Bankroty mnoha podniků i narůstající nezaměstnanost.
2: Takže je tu zase naše stará známá písnička.
0: Negativní dopady opatření především na dělnictvo, ale i na státní zaměstnance.
1: Rašín byl u občanů, průmyslových kruhů a dosavadních politických partnerů zase o další kus neoblíbenější.
0: Nezaměstnanost rostla, stávky se množily.
2: A tak se začaly množit a růst i obavy o Rašínovu osobní bezpečnost.
1: Jeho bydliště v Žitné ulici hlídala policie.
2: Ministr národní obrany František Udržal mu dokonce nabízel k potenciální obraně revolver. Ale on odmítl.
1: 5. ledna 1923 Alois Rašín zaspal. A tak jej musela v 7:30 ráno vzbudit služka.
2: V 8 hodin pro něj přijel automobil.
0: Ale Rašín opustil svůj byt až téměř o hodinu později.
2: O tom, co se dělo pak, informuje zpráva policejního ředitelství ministerstvu vnitra.
1: Kolem 9:00 raní uslyšeli lidé, kteří se ubírali Žitnou ulicí, dva za sebou rychle jdoucí výstřely. Viděli, kterak před domem číslo 6, pán starší, menší postavy, chtějící vstoupiti do auta, čekajícího před tím domem, klesl k zemi. A kterak nějaký mladý muž, oblečený v šedý, přiléhající raglán a světlý klobouk, utíká od onoho místa do protilehlé příčné ulice. Onen zraněný byl ministr financí doktor Alois Rašín.
0: Atentát spáchal 19-letý anarchokomunista a pojišťovací úředník Josef Šoupal.
2: Čin připravoval od podzimu 1922, kdy se Rašín stal podruhé členem vlády.
0: Z rodného německého Brodu se vydal do Prahy s jediným cílem
1: zavraždit ministra financí.
2: Tímto činem chtěl,
0: podle policejní zprávy,
2: prospět pracující třídě.
1: Chytili ho ještě téhož dne.
0: Před soudem stanul v červenci 1923.
1: Protože plnoletosti se za první republiky oficiálně dosahovalo až v 21 letech, Šoupal se vyhnul trestu smrti.
2: Byl odsouzen k 18 letům vězení a celý trest si odseděl.
0: Brány věznice opustil až za druhé světové války.
1: Postřeleného Rašína ihned odnesli zpátky do domu a poskytli mu první pomoc.
2: Pak ho převezli do sanatoria v Podolí, kde se podrobil operaci.
0: Ukázalo se, že jej zasáhla jedna střela. Tam mu roztříštila obratle, prostřelila míchu a způsobila ochrnutí dolních končetin.
2: K tomu se přidaly následky šoku a infekce. Později i další komplikace.
1: Ačkoliv se jeho stav v prvních dnech po atentátu zlepšil, lékaři byli skeptičtí.
0: Rašín byl při vědomí. Navštěvovala ho rodina, nejvyšší politické špičky státu i přátelé z finanční sféry.
1: Navzdory péči nejlepších lékařů se jeho stav v průběhu ledna a února stále zhoršoval.
2: 18. února 1923 ve 12 hodin a 45 minut Alois Rašín zemřel.
0: Masarykův osobní lékař Ladislav Silaba později napsal:
2: stáli jsme tam nad mrtvým tělem, jeho synové, politikové a lékaři. Bylo hluboké ticho. Všichni jsme cítili velikost chvíle. Čas jakoby se byl zastavil. Dech dějin jakoby se byl dotýkal našich skrání. Změněná, zmučená, za nemoci zestárlá tvář Neboštíkova byla klidná. Rušný, krásný život byl uzavřen krásnou smrtí. Vše, co je malé v tomto životě, od nás poodstoupilo. Jednoduchá a prostá. Velká se nám jevila smrt.
1: Ve 14 hodin 45 minut se přišel Rašínovým ostatkům do podolského sanatoria poklonit prezident Masaryk a následně zaslal vládě prohlášení.
0: Lidé československý, zachovej národní štít čistým. Ať velká oběť Rašínova života pohne naším svědomím a svede nás všechny k součinnosti směřující k uskutečnění našeho národního ideálu, a ten jest republika a demokracie založená na úctě a lásce ke každému člověku. Násilí spáchané na doktoru Rašínovi je nelidské, nečeské.
1: Ať byl Rašín jakýkoliv, musíme mu přiznat, že nebyl populistickým politikem.
2: Spíš se snažil společnost vychovávat a přetvářet a vštěpovat jí své vlastní hodnoty.
1: Národ a stát pro něj byly na prvním místě. Teprve pod nimi stála jeho vlastní politická strana.
2: Roku 1919 prohlásil:
0: ten, kdo se stará o přízeň a potlesk davu, není politikem. Ten nikam nedojde. Za to ten, kdo pro stát dovede obětovat stranu, má budoucnost. Nakonec přijdou zpět všichni, kteří odešli. Jen budeme-li dělat opravdovou státní politiku. Nakonec musí republika vyhrát i nad stranami.
3: Tak tedy končí další vydání pořadu Toulky první republikou. Účinkovali Jaroslav Plesl, Jana Striková a Jiří Vyorálek. Připravili Tomáš Pánek a Jitka Škápíková, která také pořad režírovala. Dramaturgie Kateřina Radhouská. No a připomínám, že nejen tento díl, ale i další si můžete znovu poslechnout na webu Dvojky nebo v aplikaci Můj rozhlas, kde najdete i použitou literaturu a zdroje citací.
4: Nenechte si ujít v České televizi. Dobrý den.
5: Leoš Mareš, Terčem otázek přímo na komoru.
6: To umíte vařit?
4: Bohužel ne. Kafe.
7: Byl jsi oblíbený, jsi byl dítě?
4: Moc ne, právě, no.
8: Zásah potopena.
4: Já!
8: Máte košík, já to vidím.
4: To je poprý životě, kdy jsem dostal dom,
8: na kterým nic není.
5: Talk show na jednoho.
4: Tohle co?
9: To je barevný srdce pro radost ten tak.
4: Jsem tady správně.
5: Premiéra ve středu večer na ČT 1 a v iVysílání.
1: Vítejte v Bohemii, v zemi bez moře a přece na pobřeží. V říjnu se Česko stane čestným hostem frankfurtského knižního veletrhu. Tématem hostování je Česko, země na pobřeží. Odkazuje na metaforu ze Shakespeareovy zimní pohádky. Česko, čestný host frankfurtského knižního veletrhu. Od 7. do 11. října 2026. Více informací na czechia2026.com.
5: Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
10: Český rozhlas dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
10: Srdcovky od dvojky.
11: Příjemný páteční večer, milí posluchači. Máme tu srdcovky od dvojky s datem 4. září 2026 a všechny starosti právě necháváme za dveřmi. Všechny chmury, strachy a problémy mají dnes večer zákaz vstupu. Začínají páteční srdcovky, tedy páteční srdcovková párty, večer plný domácích i světových hitů, prostě vaše pravidelná dávka pozitivní energie. Tak zesil rádio, odsuňte židle a uvolněte místo k tanci. Jdeme na to. Dobrý poslech přeje od mikrofonu Pepa Melen a pan Chopin.

Písnička To pan Chopin je českou verzí italského hitu z roku 1983 s názvem I Like Chopin. A jistě už jste to někteří ode mne slyšeli v srdcovkách nebo třeba od Miloše, ale původní písnička I Like Chopin je takovým velmi pěkným marketingovým tahem. Ta písnička totiž nemá se Chopinem fakt vůbec nic společného, ani jedinou notu. Ale tak už to prostě bývá, někdy se to podaří. A srdcovkovou party nám tedy otevřeli Helena Vondráčková a Jiří Korn. 1. září, tedy v úterý, a vy jste u toho mnozí byli a také jste hodně psali, oslavil o 80. vlastně poslední žijící člen bratrského tria Bee Gees, Barry Gibb. A psali jste mi o různých písních a já jsem si samozřejmě některé nechal až na páteční party, protože tahle tady prostě musí zaznít, takový ten páteční parket bez chůze Johna Travolty, no tak snad ani si nelze představit. Ale jednoduché to nebylo při nahrávání. Nahrávalo se totiž ve Francii a tehdy se vlastně do studia dostali skoro všichni, kromě bubeníka. Ten byl totiž nemocný. Dennis Bryan byl nemocný a tak si zvukový mistr poradil, protože už v té době byla hotová písnička Night Fever. A tak vzal ten part toho bubeníka, tehdy se takové smyčky, o kterých se dneska vlastně nebavíme, protože to dělá počítač za nás, tak tehdy se dělali tak, že se musel vzít ten magnetofonový pásek, musel se vzít takový lepík a hlavně se musela vzít žiletka. A přesně v tom taktu se musel přeříznout ten pásek. Následně se to dalo na magneťák, no a z toho magneťáku to jelo do kola, prostě celou písničku jako nekonečná smyčka. A takhle tímhle způsobem vznikla tahle ta písnička, kterou jistě znáte, přátelé. Ano, tohle je jedna z prvních smyček, která vůbec dobila svět. Bee Gees, Stayin' Alive.

umělci přijmete nabídku třeba udělat písničku nebo písničky pro film a ztratíte polovinu svých fanoušků, protože se zařadíte do škatulky disco a ti, co vás milovali, protože jste hráli soul a R&B, tak ti najednou nad vámi mávnou rukou. Ale myslím si, že je to úplně v pohodě. Zlaté platinové desky a vůbec to všechno, co Bee Gees získali a jak si dokázali své fanoušky získat zpět, tak to je prostě něco. My umělci si občas myslíme, že něco nemá cenu a jsme schopni v podstatě nahrávku skoro smazat. Tohle si dokonce myslela Chrissy Hynde, která když dodělali s kapelou Pretenders nahrávku Press in Pocket, tak říkala, že je to tak šílené, že to pravděpodobně snad ani nevydají. Mýlila se, protože už v lednu 1980 tahle písnička vedla 2 týdny britskou hitparádu a stala se prvním novým britským číslem 1,8 let. Je tady tedy kapela Pretenders a to proto, protože dneska slaví 75. bubeník původní sestavy Pretenders Martin Chambers a no za pár dnů to bude Chrissy Hynde, která také oslaví 75, ale o tom si budeme povídat až příští týden. Teď jsou tady Pretenders.

Máme tady anketu za 10 minut 7, už je asi čas v pátek. A tradičně hledáme nejvzdálenější posluchačky a posluchače a už nějaký čas k tomu vždycky přidám nápad jednoho z vás, posluchačů. A sice pokud znáte a víte, přidejte i nadmořskou výšku. Bude to prostě super. Napište nám své křestní jméno a klidně pošlete i fotku místa, kde jste a co při poslechu srdcovkové party děláte. Můžete na e-mail josef.melen@rozhlas.cz a můžete samozřejmě také jenom SMS-kou 702 222 220. No a my máme party a pokud jste někde v dolinách, třeba vám udělám radost, protože tohle je Karol Duchoň.

Malý vůz Ilona Čáková, i tohle je v podstatě taková srdcovková resuscitace, stejně jako byl resuscitován Karol Duchoň se svým hlasem v novince, která tedy už je nějaký ten týden, nějaký ten měsíc na trhu, ale je to tady a máme párty, takže si to můžeme dovolit. Přesně před 64 lety, tedy 4. září roku 1962, vstoupili Beatles do studia EMI na Abbey Road a nahráli Love Me Do, písničku, která odstartovala jejich neuvěřitelnou cestu.

Tak tolik písnička velmi přímočará, kterou napsali Lennon a McCartney. A dneska je to opravdu nějakých 64 let, co tuhle písničku natočili. Mimochodem už za bicí tehdy sedl Ringo a právě tato verze vyšla potom v říjnu na jejich prvním britském singlu. Když už jsme u jejich muziky, dáme si také jednu tuto resuscitaci, jak já tomu prostě říkám, protože v roce 65, tedy před 61 lety, se na první místo amerického Billboardu dostala jiná jejich písnička. Ale já jsem si říkal, že bychom si tu písničku mohli dát právě v obnovené verzi, tak jak to neudělali pánové, ale udělali to dámy. Bananarama!

Máme anketu krátce po 19. hodině, je potřeba ji zopakovat pro vás, kteří jste přišli k rozhlasovým přijímačům později, a sice klasika pátek, tak jak píše Kajka, úplně jsem zapomněla, že je pátek s klasickou anketou a místo toho tady v duchu z 260 metrů nad mořem na Žižkově přemýšlím o narozeninách Gumy Kulhánka, ano i Beatles, zítra by měl narozeniny Freddie Mercury, nějak jsem se zasnila tady hudebně. Zdravím do studia i všechny posluchače, díky moc za tuhle zprávu. I vy mi napište, kde jste, co děláte, protože hledáme nejvzdálenější posluchače i posluchačky, a pokud znáte nadmořskou výšku, přidejte to k tomu. Píšete mi na josef.melen@rozhlas.cz, píšete mi ale také obyčejné SMSky 702 222 220. Hudbu k téhle písni napsal Jindřich Parma, text Pavel Smíral a nahrávka vznikla v lednu roku 1988 v pražském Mozarteu. Tady je Gejzír, který natočil Petr Kotval se skupinou Trick.

Jestli něco definuje tohle taneční muziku 80. let v Evropě, tak je to zvuk zvaný Orche Hit, který prostě musel zasnít v každé takovéhle písni, alespoň třikrát až pětkrát za refrén, jinak to prostě nebylo správně uzemněné, jak se říká. Z roku 88, kdy se natočila tahle píseň, se dostaneme do roku 86, jak už to tak bývá v srdcovkách, ne všechny věci se mi daří dostat do jedněch srdcovek, prostě není toho času tolik. A tak si připomeneme narozeniny, které byly včera, tedy 3. září, protože v roce 1986, tedy přesně 40. slaví muž jménem Omar Samuel Paisley. Asi vám to nic neříká, ale je to ona zkratka, které my tady u nás doma říkáme OMI, neboli OMI, a je to velmi slavná píseň, která původně se takové slávy nedočkala, ale 2 roky po své existenci si tuhle písničku vzal do parády německý DJ Felix Jan a udělal z toho takový příjemný, lehký, tropický remix. Myslím si, že tohle se vám bude líbit i s tou trumpetkou, která tam je. Tohle je cheerleader, žena, která vás prostě podrží v jakékoliv situaci, ať budete smutní, anebo i trochu veselí.

Jistě jste už tuhle písničku někde slyšeli. Myslím, že páteční party tohle rozhodně snese, alespoň podle toho, co mi píšete. A to je dobře. Mám tu totiž další narozeniny, jsou to 36, ale ta písnička, kterou vám pustím, má báječný, opravdu nádherný text. Ta myšlenka je totiž o tom, že pokud hodně cestujete, hodně pracujete, nebo jste prostě daleko od svých blízkých, od těch, které máte rádi, nebo je dokonce milujete, tak najednou zjišťujete, že vám možná tak trochu běží čas. A čas je v této písni řeka. Řeku totiž také nezastavíš, stejně jako čas. Ale moc bychom si to přáli, zastavit, podržet tu řeku. Hold Back, The River a James Bay, který slaví 36. narozeniny.

Tak tolik dnešní 36. narozeniny a jedeme dál. Půjdeme do 80. let, vezmu vás na Slovensko, ale není to za narozeninami, ale za vznikem písně, která byla natočena v roce 1985. Pojďme se podívat, co nám píšete, protože dnešní anketa je, přátelé, o tom, kde jste nejvzdálenější posluchačka, nejvzdálenější posluchač. Občas pošlete i fotografii vašeho výhledu, kde zrovna jste, pokud jste někde třeba venku. Podzim odložen, klidný večer přeje Honza, zdraví ze Šumavy, Chrissy a Pretenders jsou srdcovka, což je báječné, děkuji za to. Josefe, dobrý večer, ti přejeme, tady Janek a Miloš z Telče, nadmořská výška 514 metrů nad mořem. Ještě doplněk, tady Boubín je asi 1000 metrů, Volary cirka 800 až 900 metrů, díky za tuhle zprávu. Zdravím, Pepo, díky za dnešní jízdu. Mám skvělou rozcvičku na zítřejší koncert Olympiku pod Širákem, píše babča Alena z Brd, 600 metrů nad mořem. Výborně, děkuji moc. I vy ostatní mi napište, kde jste, co děláte. A píšete mi na josef.melen@rozhlas.cz, což je záležitost e-mailová, tam můžete a posíláte občas i fotky, anebo jenom tak, může být třeba SMS 702 222 220. No a za jakou písní, že vás to zvu do roku 1985, je z alba Hodina slovenčiny a je to samozřejmě Stušková, Elán.

44 lety vystoupala následující písnička na první místo amerického Billboardu a my ji tady velmi dobře známe, protože ji natočil Steve Miller Band a ta věc má název Abracadabra. Takže právě teď jdeme na to, budeme trošičku čarovat. Tady je Steve Miller Band a naprostá klasika. Je až neuvěřitelné, že už je tohle staré 44 let.

Nemohl jsem si pomoci. Když jsme teď měli Steva Millera se svým bandem a vzpomínku na 44 let starou jedničku v Americe, myslím si, že musí přijít někdo, kdo bude kouzlit, protože tohle byl rok 1982 a tahle ta dívka sem na koštěti přiletí z roku 1972. Není to nikdo jiný než Saxana, její písnička, která byla natočena na Kavčích horách 267 metrů nad mořem.

Včera slavil Al Jardine, zakladatel Beach Boys, 84. narozeniny. Nějaké Beach Boys jsme si hráli, zejména ty starší, ale vy jste přeci jen zmiňovali ony Beach Boys z roku 1988 a tam je také pěkná stopa, protože v této písni jsou nejen Mike Love, Carl Wilson, ale taky Al Jardine a Bruce Johnston. Tak pojďme tedy na místo, které je vlastně vysněné. Je to vysněný ostrov, který neexistuje, ale který bychom si moc přáli, aby existoval, abychom se na něj mohli dostat a dát si tam koktejl, který nám nebo vám, milé dámy a pánové, namíchá Tom Cruise. Tady je koktejl a Coco Moe.

Jistě jste poznali, že jsme si dali takový malý fragment z alba Flamenga Kuře v hodinkách, píseň je stále dál, a dali jsme si to proto, protože je tam fantasticky slyšet basa muže, který je součástí historie domácího roku a který dneska slaví 82. narozeniny, a je to Vladimír Guma Kulhánek, tak tedy přejeme všechno nejlepší. Pokud si dneska chcete udělat pěkný večer s některou partou, se kterou hrál, tak můžete vzít Energit, můžete vzít ETC, můžete vzít Flamengo, Stromboli, Krausberry, no zkrátka těch nahrávek je hodně. Mám pro vás teď další narozeniny 4. září roku 1960, tedy před 660 lety, se narodil kytarista Kim Thayil. Je to muž, který hrál s kapelou Soundgarden a v roce 1984 ji zakládali právě s Chrisem Cornellem. Chris Cornell je ale autorem a jediným autorem písně, kterou si právě teď dáme, která má takový hodně zvláštní, no snad ne ani moc svatební, i když nevěsta tam je, videoklip Black Hole Sun, Soundgarden.

33 let je to, přátelé, co tahle ta písnička vznikla. Není to tedy vůbec žádná novinka. Psal se rok 1993. Pojďme se podívat, píšete. Ivan z Břeclavi píše, přeji hezký večer, já už ho mám, poslouchám srdcovky, díky za to. Zdravím ze Sporáku, píše Adel, jako obvykle děkuji za nádherné celotýdenní hity a těším se na příští týden, kdy máte za pana Skalku záskok. No teda Adel, vy jste to řekla všechno za mě, no to ani nemusím říkat dneska na konci. Dobrý den, Josefe, sleduji váš pořad v Německu, v městečku Reichstadt v Sasku a přitom pracuji. Vygooglila jsem, že jsem 420 metrů nad mořem, píše paní Andrea. Pak tady máme další hezký večer srdcovkám. Hlásím se 221 metrů nad mořem, tady Karviná, moc ráda vás posloukám. A co teď dělám? Chystám se do služby na zítřejší denní směnu, díky za písničky, píše Darka. Pozdravujem všetkých zo Slovenska. Plavecký Mikuláš, 280 metrů nad mořem, píše Peter. Dobrý večer a guten Abend, pane Melene, zdravím, z kam se chtěla propadnout Kelišová. Město Detmold, Severní Poríní, Vestfálsko, 100 metrů nad mořem, posluchačka Gábina, díky za super pořad. Zdravím z deštivého Norska, díky srdcovkám, mi uplakané počasí přestává vadit. Jarek, 50 metrů nad mořem, skvěle, má to grády a to jsem rád. Až si mě andělé zavolají k sobě, budu nejvíc nad mořem, díky srdcovkám, žal se odkládá a je super nálada, zdraví a zdraví přeje Naďa Brno, ne ročník, ale věk 89. Nadí, vy jste naše stálice, děkuju moc za tohle. Možná si vzpomenete na rok 1986, když vyšlo album Valdemara Matušky, jenomže to bylo chvilku poté, co emigroval. A přesně před 40 lety, 4. září roku 86, vyšel po jeho emigraci v Rudém právu útok nazvaný Morální pád jednoho zpěváka. Následoval zákaz jeho písní, příkaz zlikvidovat celý náklad nové desky, nového LPčka, nového alba, který byl v podstatě těsně před rozvozem do obchodů. Tahle deska tedy oficiálně vyšla až v roce 1997. A jakže se jmenuje? Jsem svým pánem.

Ahoj spolužáku, tak jsem se vrátil z motorky po Českém středohoří, hrásím 222 metrů nad mořem. K Matuškovi, když utekl, tak ještě ten večer to hlásila Svobodná Evropa, takže kdo poslouchal, věděl. A protože cenzor neposlouchal, tak mi utekla ráno písnička na stanici Hvězda, kam zmizel můj starý přítel. Takže národ se bavil a cenzura zuřila, píše Lukáš, děkuji moc za tuhle zprávu. Ani nevím, odkud jsme spolužáci, ale určitě si to ještě napíšem. I vám ostatním moc děkuji za vaše zprávy. Například teď mi ještě přišla jedna z Rakouska. Pozdravujeme s Kubíčkem, děkujeme, že si tu s námi, píše Veronika. Tak já teď dám už poslední píseň, ať vám to dobře jede, ale hlavně opatrně. Srdcovky nikomu nepředávám, protože Miloš má dovolenou a tak já se s vámi těším opět v pondělí. Mějte se báječně, mějte se dobře a mějte se rádi, váš Pepa Melen.

0: Stále vám, přátelé, společnost dělá dvojka, přejeme pěkný podvečer. Připomínám, že už za chvíli tady bude pohádkový seriál Příběhy kocourka Mefista. No a ve 20 hodin se spolu s námi můžete toulat českou minulostí. Doufám tedy, že i nadále zůstanete s námi.
1: Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví.
3: Dobrý večer, milé děti. Zdraví vás skřítek Hajaja. Rvačka se třemi dospělými kocoury není žádná legrace. Ale kdo uteče, ten nevyhraje. A tak se Mefisto nakonec postupně utká se Zorem, Karamelem i Stefanem. Protože bojoval statečně, vydobil si svoje místo mezi kocoury na domovním dvorku. A tak bude mít druhá část příhody s názvem Bitva o dvorek, nakonec, doufejme, šťastný konec.

Dobrý večer, děti. Posledně jsem vám povídal o tom, jak mě tři bolonští kočičí rváči přišli vyzvat na souboj. A jak jsem k ním sešel na dvorek, i když jsem měl hrozný strach. Dneska vám řeknu, jak to dopadlo. Největší kocour z té strašidelné

0: Vypelichaný je Stefano. Budu s nimi bojovat. Nejprve mi dá lekci Zoro. Až mi vypráská kožich, protože jinak to nedopadne, je na ostatních, jestli mě taky vyzvou na souboj. Nebo mě nechají na pokoji. Myslel jsem, že se budu muset prát se všemi najednou, tak se mi trochu ulevilo. Ale jen do chvíle, než Zoro vytáhl drápy. Měl je strašně dlouhé a ostré. Kdybych to věděl, tak jsem si ty svoje ráno přibrousil o nohy od stolu, i když jsem to měl od Lea zakázané. Nevím, jak dlouho ten můj zápas se Zorem trval, ale myslím, že jsem se držel statečně. Od té doby, co se na mě se strašlivým prsknutím vrhnul, jsme byli pořád v sobě. Chvilku jsem byl na zádech, pak na pravém boku a hned zase na levém. Drápal jsem ho, kousal jsem ho, co mi síly stačily. Kutáleli jsme se po dvorku zamotaní do klubíčka. Frkali jsme a vřeštěli a panička od mých kamarádek Peršanek hodila na dvorek ten den už třetí bačkoru. Koutkem oka jsem zahlédl, že v okně v přízemí trůní Alex a pozoruje, jak si vedu. Za pár okamžiků jsem zahlédl i Miu. Dívala se na tu naši bitku ze střechy a nezdálo se, že by o mě měla strach. Nechtěl jsem si před ní utržit ostudu. O to vytrvalejší jsem se snažil být, abych se nedal přeprat jen tak lehce. Ale řeknu vám, stejně jsem dostal pěkně na bančíno. Utržil jsem spoustu ran, ale když jsem cítil, že už nemůžu a lehl jsem si na záda, Zoro hned přestal. Prsknul na mě naposledy a zatěl drápy do lavičky na dvorku, aby všichni viděli, jaký silák nade mnou vyhrál. Karamel mě nechal chvilku odpočinout, ale pak mi i on přišel vysvětlit, jak to v jejich kocouří partě chodí. Sotva jsem se držel na nohou. Celé tělo mě pálilo a potřeboval jsem si nutně vyčistit rány. Myslím, že to Karamel pochopil a docela brzy mě nechal být. Na znamení vítězství si označkoval místo, kde mě porazil a vznešeně odkráčel pryč. Jako třetí se přišoural starý Stefano. Viděl jsem na něm, že se mu se mnou bojovat nechce. Ostatně jeho kožich svědčil o tom, že se v životě pral už mnohokrát. A takový cucák jako já mu nestojí ani za vystrčený drápek. Tak tě tu vítám, synku. Zasyčel na mě tiše, aby nikdo kromě mě nerozuměl. Sázel jsem na tebe a řekl bych, že prošel. Už k nám patříš. A teď si dej odchod. Zaprskal na mě na rozloučenou a já poslechl. Se staženým ocasem jsem táhl pryč. Jednak se to ode mě žádalo a jednak mě všechno bolelo. Když jsem se plazil pod oknem, slyšel jsem Alexe, jak říká: Jsi pašák, mladej. Netroufal jsem se pohlédnout vzhůru na Miu a domů jsem se také neodvážil. I kdyby tam už Leo byl, nepomohl by mi. Jen bych ho vylekal. Dovlekl jsem se raději po schodech na půdu. K mojí velké radosti tam na mě čekala Mia. Hned mi začala jazyčkem léčit rány. Prohrál jsem, ale byl jsem statečný, ne? Zeptal jsem se a dychtivě čekal na odpověď. Vítěz nebo poražený? Mně je to fuk. Vaše bitky mě nezajímají. A drž pořádně, tahle rána je hluboká. Pokárala mě Mia, ale pečlivě se o mě postarala a vyčistila mi všechny bolístky. Trvalo to celé odpoledne. K večeru se o mě otřela čumáčkem a řekla, ať jdu domů, že tam na mě už čeká Leo s Alicí. Jestli budu fit, můžu se s ní sejít o půlnoci za komínem. Mia měla pravdu. Doma se mě už nemohli dočkat. Leovi se doneslo, že jsem se zúčastnil velké kocouří bitvy. Jako první mě uviděla Alice. Trochu vyjekla, ale nepištěla tak jako posledně. Sedla si ke mně a dlouho mě prohlížela od hlavy až k tlapkám. Nechal jsem se od ní osahávat, protože měla jemné a vonavé prsty. Ne tak jemné jako Míjin jazyček, ale bylo to příjemné. Uvědomil jsem si, že už mi vůbec nepřipadá protivná. Leo se tvářil velice ustaraně, ale mlčel. Pak mi nalil do misky smetanu, ale já neměl chuť. Celé tělo mě bolelo a toužil jsem si zalézt a spát. Nechali mě být. Spal jsem nevím jak dlouho. Když jsem otevřel oči, byla už tma. Proklouzl jsem po otevřeným oknem a belhal se na rande s Mijou. čekala na mě za komínem. Kolem nás voněl večer. Ze střech domů svítila spousta kočičích očí a na obloze zářily hvězdy. Mia mi ukázala, kde se na nebi nachází souhvězdí kočičího ucha. Má tvar trojúhelníčku a lidé ho prý nazývají letní trojúhelník. Přitiskl jsem se k Mie, co nejtěsněji to šlo, a slyšel, jak jí tluče srdce. Ten rytmus byl omračující a uklidňující zároveň, že mě všechny rány přestaly bolet. Cítil jsem se moc šťastný. Ani nevím proč, ale najednou se mi chtělo zpívat. A tak jsem spustil. Šlo mi to tentokrát velice dobře. Mia se přidala. Náš kočičí zpěv byl tím nejkrásnějším, co jsem kdy v životě slyšel. Koutkem oka jsem zahlédl, jak Leo doma otevřel okno a zamával mi. Jak jen mám svého pána rád. A taky Miu, i když trošku jinak. Tu noc jsem slíbil sám sobě, že ji budu chránit před vším nebezpečenstvím světa. I Leo chrání svoji Alici. Rozuměli jsme si. Bylo to takové tajemství mezi námi chlapy. Mezi malířem Lém a kocourem Mefistem. Frajerem z Boloni. Když jsem pozdě v noci přišel domů, pán ještě nespal. Čekal na mě na gauči a já si k němu vyskočil, i když mě při pohybu kdeco bolelo. A on to na mě poznal. Dlouho a opatrně mě hladil, dokud jsem neusnul. Spal jsem tvrdě jako kotě, kterým jsem ale už po dnešku nebyl. A teď už čau, děti. A dobrou noc. Nevím, jak vy, děti, ale já už se moc těším na zítřejší pohádku. Teď je ale čas zalézt pod peřinu a nechat si zdát něco krásného. Hezké spinkání vám přeje váš skřítek. Hajaja.
1: Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví.
3: Přeju příjemný páteční večer z Dvojky. Byl to velmi krásný muž, kdyby nebyl ošklivý. Takhle zní podtitul dalšího pokračování Toulek českou minulostí už za pár okamžiků. Ve 20.30 uvedeme reprízu dopoledního pořadu Jak to vidí. V 21 hodin výjíždí muzikál Express a hororová četba Parfém přijde na řadu ve 22 hodin. Nebude chybět ani host nočního mikrofora anebo noční proud od 11:30. Já jsem Roman Víšek, tohle je páteční večerní Dvojka a zvu vás k poslechu.

0: Toulky českou minulostí.
1: Dobrý den. Rádi vítáme všechny, kdož se spolu s námi toulejí českou minulostí a že jich teda je všechny dohromady a jednoho každého zvlášť a jednu každou zvlášť. Zdraví ti, kteří pro vás tento rozhlasový seriál připravují, takže jsou to interpreti
0: Ivana Valešová,
2: František Derfler,
3: Igor Bareš
1: a autor Josef Veselý. V tomto výčtu nesmí chybět režisér Jaromír Ostrý a Petr Hora Hořejiš, náš původní knižní inspirátor. Ke všem těmto jménům přibude ještě jedno, které se stalo přímo zástupným synonymem, tedy oni jsou vlastně dnes dva. Zatímco o Věhlas toho prvního se postaral svou operou Wolfgang Amadeus Mozart, ano, to byl Don Giovanni neboli Don Juan, svou slávu si druhý z těch výtečníků obstaral sám svými pamětmi. I když mezi námi prakticky veškerou svoji erotickou prestiž a nadlidské výkony v tomto oboru si vybájil, přesto dokázal, že jeho jméno žije v povědomí do dneška. Jeho současník, kníže Charles Joseph de Ligne, rakouský generál a francouzsky píšící spisovatel, si o něm poznamenal.
2: Byl to velmi krásný muž, kdyby nebyl ošklivý. Velký postavou jako Herkules, ale africká pleť, živé oči, plné ducha, prozrazující však stále podrážděnost, neklid nebo zlost, dodávala mu trochu divoké vzezření. Byl to duch, jemuž není rovno. Jeho každé slovo je myšlenka a každá myšlenka kniha.
1: Zbývá už jen jméno. Dona Juana dnes vynecháme, o to víc se budeme věnovat skutečné historické postavě jménem
2: Casanova.

0: Gian Giacomo Geronimo Casanova se narodil 2. dubna roku 1725 v Benátkách v nezámožné rodině herecké. Měl ještě sestru a 3 bratry, z nichž 2 dosáhli zvučného jména jako malíři. Náš Casanova po brzké smrti svého otce, když matku vedlo herecké povolání jinam, byl vychováván dost bídně svou babičkou, přesto studoval a chtěl se věnovat duchovní dráze. Přijel dokonce nižší svěcení, ale při prvním kazatelském pokusu utržil fiasko. Vzdal se tedy myšlenky na duchovní kariéru a vrhl se na práva. Dosáhl v nich doktorátu na Padovské univerzitě.
1: Až do tohoto momentu, jak jsme se dozvěděli z knihy filologa a literárního historika Vítězslava Tichého Casanova v Čechách, byl náš hrdina signor dottore.
2: Od jeho promoce však pro něj začal život plný dobrodružství.
3: Pobývá v Římě a v Neapoli, pak se vrací do Benátek, vstupuje do vojska.
2: Je s posádkou na ostrově Korfu, odtud si zajel do Cařihradu.
3: Vystupuje z vojska a žije v Benátkách jako šumař v divadle.
2: Získává podivnou náhodou přátelství a přízeň bohatého benátského patricie a senátora, což mu umožňuje další lehkomyslný a bezstarostný život. Jehož hlavním obsahem jsou milostné pletky.
3: Za pobytu v Paříži pronikl do dvorské společnosti a byl záhy představen markíze de Pompadour.
2: Po 2 letech se vrací přes Drážďany, kde působila jeho matka, přes Prahu, Vídeň a Terst do svého rodiště, kde je však zatčen.
3: Nikoli však pro svůj nevázaný způsob života, nýbrž pro svobodné zednářství.
2: V Benátkách byl uvězněn v pověstných Piomby, olověných komorách v podkroví doužecího paláce.
3: Byl odsouzen na 5 let, ale rozsudek mu nebyl oznámen, takže musel v nejistotě počítat i s daleko horšími možnostmi.
2: Proto se odhodlal k odvážnému útěku, který se mu zdařil.
3: Byla to doslova evropská senzace, která mu získala slávu.
2: Casanova utekl do Paříže, kde měl svoje známé a ochránce.
3: Účastnil se tam finančních operací, které mu vynesly hodně peněz.
2: A kromě toho dokázal žít na útraty těch, kdo se jim dali obalamutit.
1: Což on uměl skvěle, totiž balamutit.
2: Zkouší štěstí jako průmyslový podnikatel.
3: Seznamuje se s Rousseauem a Voltairem.
2: Je přijat papežem, který mu uděluje rytířský řád Zlaté ostruhy a jmenuje ho papežským protonotářem.
3: Doma v Itálii začíná užívat šlechtického predikátu de Sengal.
2: Je víc než pravděpodobné, že se zabýval špionážní službou, jenom se neví, pro kterou vládu.
3: V Berlíně je přijat Fridrichem Velikým, v Rusku císařovnou Kateřinou II.
2: Ale tam se mu nelíbí a tak odjíždí do Polska, kde má pověstný souboj s komořím Branickým, pročež musí z Varšavy prchnout.
3: Když se vrátí do Francie, zjistí, že mezitím jeho přátelé pozbyli vlivu. A on je dokonce z Paříže vypovězen.
2: Mnoho štěstí nemá ani ve Španělsku. V Barceloně dokonce stráví měsíc ve vězení.
3: Po 18 letech, během kterých projížděl křížem krážem celou Evropu, přichází z jeho rodiště zpráva, že dostal amnestii.
2: Vrací se do Benátek, ale není to zadarmo. Musel se stát vládním konfidentem.
3: Nicméně se už zdálo, že stárnoucí dobrodruh zde dožije svůj život v celku poklidným udáváním svých neloajálních blížních.
2: Jenomže neklidný temperament ho žene do nových dobrodružství.
1: Někteří si holt nedají pokoj ani na stará kolena.
2: A tak se znovu vrací do Paříže a pak do Berlína, kde se hodlá uchytit třeba jako knihovník.
3: Když se na cestě potkává s hrabětem Waldsteinem a využije jeho nabídky a uchyluje se do jeho duchcovského zámku jako jeho knihovník.
1: Bludná pouť světem Gianna Giacoma Geronima Casanovi, pána de Sengal, je u konce. Nastávají jeho poslední léta, kdy se stává součástí i naší české historie.

0: Duchcov, jeviště posledního jednání Kasanovova života, byl tehdy malé, neznámé a bezvýznamné venkovské městečko, jehož obyvatelé, Němci, se živili poctivými řemesly nebo zemědělstvím. Ze všech stran Duchcov obklopen poli a lukami s četnými rybníky. Po nějakém průmyslu ani stopy o pozdějším uhelném bohatství v podzemí se ještě nevědělo. Jedinou významnou a výstavnou budovou ve městě byl zámek na západní straně prostranného náměstí, oddělen od náměstí vysokou mříží a dvěma nádvořími. Tam sídlila duchcovská vrchnost. Od roku 1642 hraběcí rod Valdštejnů Wartenberků.
1: Co víc si mohl Kasanova na stará kolena přát?
2: Měl na Duchcově skutečně nadstandardní podmínky.
3: Přízeň pana hraběte.
2: Pracovní dobu věru velmi klouzavou.
3: Ale spokojeností nehýřil.
0: Hrabě Josef Valdštejn konal často velké cesty, většinou ve společnosti stejně založeného přítele hraběte Hrzána z Harasova.
1: Sděluje nám duchcovský kronikář 19. století František Xaver Rajdl.
0: Z jedné takové cesty přivedl sebou do Duchcova duchaplného dobrodruha a spisovatele Kasanovu. Ten prožil v duchcovském zámku 14 let, byl však mrzutý a popudlivý, takže měl se zámeckým personálem ustavičné spory. Obyvatelé města se velikého, stále bručícího starého Taliána, jak mu říkali, báli a všude se mu raději vyhýbali.
2: Do Duchcova jezdilo mnoho hostů, na jejichž počest pořádal majitel panství velkolepé slavnosti.
3: Účastnili se jich často i vládnoucí knížata.
2: Byla pořádána divadelní představení, dostihy a pastýřské hry.
1: Již zmíněný kníže Dlíň, voják, diplomat, spisovatel a kromě toho i strýc Valdštejnova synovce nalézal za svého pobytu v Duchcově potěšení v hovoru s Kasanovou, který byl rád, že ho tyto návštěvy poněkud vytrhovaly z nemilého prostředí, v němž mu bylo souzeno žít.

0: Casanova v hodnosti hraběcího knihovníka strávil posledních 14 let života na zámku v Duchcově nedaleko Teplic, kde mě po 6 let obšťastňoval svou fantazií, která byla stejně živá jako ve 20, svým nadšením pro mne i svým užitečným a příjemným poučováním. Avšak, ať se nikdo nedomnívá, že v tomto přístavu klidu, jejíž mu otevřela dobrotivost hraběte Valdštejna, aby ho uchránila před bouřemi, by nebyl takové bouře vyhledával. Nebylo dne, aby neměl v domě hádku kvůli své kávě, mléku, míse makaronů, které požadoval. Kuchař mu pokazil polentu, štolba mu dal špatného kočího, když mě chtěl navštívit. Psi štěkali celou noc. Více hostů, nežli Valdštejn očekával, způsobilo, že musel jíst u malého stolu. Lesní roh mu některými ostrými nebo falešnými tóny rval sluch. Farář ho znudil, poněvadž ho napadlo, že Casanovu obrátí. Hrabě mu nepopřál napřed dobrého jitra. Polévka mu byla ze zlomyslnosti podána příliš horká. Sluha ho nechal čekat, když chtěl pít. Nebyl představen významnému cizinci, který přijel, aby si prohlédl partizánu, již byl proboden velký Valdštejn. Přitom mu ale nemohli nemajíce klíče otevřít zbrojnici. Hrabě půjčil někomu nějakou knihu, aniž mu o tom řekl. Ani ten podkoní před ním nesmekl, když šel kolem. Hovořil německy, nerozuměli mu. Rozlobil se a oni se smáli. Ukazoval své francouzské verše, smáli se mu. Když vstupoval, učinil takovou poklonu, jakého slavný taneční mistr Marcel naučil před 60 lety. Smáli se. Dělal vážné kroky při menuetu při každém plese. Smáli se. Nasadil si svůj bílý klobouk z pery, oblékl si svůj hedvábný pozlacený kabát, svou černou sametovou vestu a své podvazky s blýskavými přeskami na hedvábné punčochy a oni se smáli. Jste darebáci,
1: říkal.
0: Jste všichni jakobíni, urážíte hraběte a hrabě uráží mne, poněvadž vás netrestá.
2: Matky ve městě si stěžují, že Casanova chce všechny mladé dívky učit hloupostem. On na to prohlásil, že jsou demokrati.
1: Což myslel dozajista jako výraz nejhlubšího opovržení.
0: Znesvářil se s mnichy z nedalekého oseckého opatství a znesvářil mnichy i s hrabětem. Způsobil si zažívací poruchy, načež prohlásil, že ho chce někdo otrávit. Převrhli ho v saních a on tvrdil, že se to stalo na rozkaz jakobínů. Vzal si na úvěr látku z hornolitvínovské továrny patřící hraběti a když na něm chtěli, aby zaplatil, řekl, že porušují úctu k němu a přitom prohlašoval.
2: Jsem hrdý, že nejsem ničím.
0: U tabule se podávali všem před ním jahody a pro něho už jich nezbylo. A aby byla míra mrzutosti dovršena, jeho podobizna, kterou měl ve svém pokoji a o které se domníval, že ji odnesl nějaký jeho obdivovatel, se objevila na jednom z tajných kabinetů, kterým se říká reterát.
1: Takové necitlivé chování muselo mít na útlou psychiku pana Casanovy de Sengal těžko snesitelné důsledky.
3: Casanova trpěl hlubokými depresemi. Několikrát opustil Duchcov a podle některých tvrzení se pokusil i o sebevraždu.
2: K tomu přispělo i milostné zklamání. Ve svých 62 letech se zblížil s krásnou dcerou Castellana.
0: Byla to dívka vzorně vychovaná, cudná a pravdomluvná.
2: Což nezabránilo, aby se jednou při zpáteční cestě z každodenní procházky Casanovovi nesvěřila, že čáp je pro ní na cestě na Duchcovský zámek.
3: Casanova byl značně odlišný od bezstarostného záletníka, za jakého si kdysi vydával. Před svědky a samotnými rodiči slavnostně přísahal, že je ochoten si ji vzít, je-li on otcem dítěte, které čeká.
2: A v této chvíli došlo k dramatickému obratu. Dívka přiznala, že jejím svůdcem není Casanova, ale jiný zámecký host, jistý malíř.
3: Od toho dne si z Casanovy tropil posměch celý Duchcov.
0: Setkal se i s císařem Josefem II.
1: Píše historik Cyril Kříž ze Společnosti přátel Itálie.
0: Znal ho už z Vídně, když působil na benátské ambasádě. Navrhoval mu tehdy, že uspořádá čínskou slavnost, ale nenašel pochopení. Návštěv na Duchcově byla celá řada. Setkal se také s Mozartovým libretistou Lorencem Tapontem, kterého znal jak z Benátek, tak i z Vídně. Casanova mu dlužil několik set zlatých a Daponte se chtěl pokusit o jejich alespoň částečné vrácení. Dlužníkova pokladna byla však v ještě žalostnějším stavu než jeho. Casanova ho doprovodil do Teplic. Kočár se s nimi však převrhl.
2: Casanova se však nevyskytoval jenom na Duchcově. Často zajížděl do Prahy a nenechal si ujít Mozartovu operu Don Giovanni.
3: Knihovnická práce mu příliš času nezabírala a tak jej mohl využívat pro svou osobní činnost.
2: Své nejznámější knihy napsal právě na Duchcovském zámku.
0: Historie mého útěku z vězení Republiky Benátské zvaného Piomby.
2: Vydal v roce 1787, aniž se uvedl jako autor.
3: Jedná se o vydání velmi vzácné, neboť po mnoho let se dokonce pochybovalo o jeho existenci.
2: S menším ohlasem se setkalo jeho druhé dílo vzniklé v Čechách.
0: Izokameron.
2: Což je utopistický román, jakýsi předchůdce Verna a Wellse.
3: Casanova se domníval, že vytvořil veledílo. To však nechalo na rozpacích i jemu nakloněné kritiky. I když tento svůj román představil jako překlad z angličtiny, což se v té době pro zvýšení zájmu dělávalo.
2: Knihu musel vydat sám na svůj náklad, čímž se zadlužil do té míry, že své závazky splácel až do konce svého života.
3: V naději, že z dluhů vypředne, napsal na Duchcovském zámku mimo jiné svoje paměti.
1: Zřejmě si při tom psaní dost užil, protože...
0: Moje zdraví je dobré a já se zabývám svými paměťmi. Toto zaměstnání mi nahrazuje odpočinek. Píšu denně 11 hodin. Při psaní mládnu a stávám se žákem. Často propukám ve smích, pročež mě pokládají za blázna, neboť hlupáci nevěří, že se člověk může smát, když je sám.
1: Bylo mu však jasné, že svoje dílo těžko vydá tiskem.
0: Čím dále moje dílo pokračuje, tím více přicházím k přesvědčení, že je stvořeno proto, aby bylo spáleno. Pokud budu jeho pánem, neuzří jistě světlo světa. Je to dílo, které čtenáři jistě zkrátí noc, ale cynismus, který jsem tam vložil, je přehnaný a přesahuje hranice, které slušnost stanovila nediskrétnosti.
1: Ovšem, psal rád.
0: Nevěřili byste, jak mne psaní baví. Bez začervenání jsem spozoroval, že se miluji víc než kohokoliv jiného. Notabene se červenám, protože se nečervenám. A toto dodatečné červenání mě ospravedlňuje před sebou samým, poněvadž se o ostatní nestarám.
2: Svými pamětmi si však Casanova poněkud pokazil u potomstva reputaci.
1: Proč pak?
2: Inu, bylo to řečeno již na začátku. Ve vědomí dnešních lidí žije skoro jen jako člověk, který se honil za milostnými dobrodružstvími.
3: Ne, že by žádné z nich nezažil, ale většinu těch erotických příběhů si vymyslel. Ty nejzajímavější z nich nejsou nic jiného než krásně vypracované milostné novely ve stylu renesančních, italských nebo francouzských galantních spisovatelů.
0: Ti badatelé, kteří Casanovu doprovázeli krok za krokem při jeho útěku z benátských olověných komor a dokázali mu přitom mnohé nesprávnosti, ne-li přímo nemožnosti, ho opět sledovali při líčení milostných dobrodružství, vydali se hledat do všech možných archivů, soudobých dokumentů a tak dále a dokázali, že ta či ona žena existovala jenom v Casanovově fantazii a že se ta či ona událost nestala vůbec anebo jinak. A kromě toho našli v zaprášených archivech a listinách, že Casanova leco se zamlčel a že do svých pamětí nenapsal všechno, co prožil. Obvykle to bylo v těch případech, kdy k tomu měl dobrý důvod.
1: On Casanova vůbec hodně psal.
3: Nejenom romány, novely, traktáty a paměti, ale i dopisy.
2: Velice pilnou korespondenci vedl s berním inspektorem v Čáslavě Ferdinandem Opicem. Ten měl ve zvyku pořizovat kopie všech dopisů, které dostával i sám odesílal. A tato sbírka se kompletně zachovala.
1: O čem pak si ti dva postarší pánové psali?
2: O všem možném. Opic byl na každé slovo přecitlivělý a nedůtklivý. Jednou vyslovil domněnku, že jeho rod pochází z rodu italské šlechty Obici a dotazoval se Kasanovi, zda tento rod zná a zda by mu o něm mohl opatřit bližší informace.
3: Kasanova mu ve svém dopise z 15. dubna 1793 žádané informace zaslal, ale zároveň mu doporučil, aby od takových domněnek upustil.
1: Při pozdější roztržce mu dokonce napsal:
2: vaše jméno se spíše podobá českému slovu opice, nežli jménu onoho italského rodu.
1: Opic mu nezůstal nic dlužen a poznamenal, že jeho děti čtou jeho jméno jako
0: Kozanová.

0: Ještě počátkem roku 1798 Casanova pracoval horlivě na svých pamětech.
1: Jeho zdravotní stav byl i po 70 znamenitý.
0: Jenže v lednu se však zhoršil.
1: Předtím si chválil dobrou chuť k jídlu, ale ta ho teď opustila.
2: To je začátkem konce, když člověku přestane chutnat.
1: Objevují se potíže s močením, pak vodnatelnost.
0: Z jara je to s Casanovovým zdravím ještě horší.
1: Ale přesto je pan bibliotékář stále plný zájmu o své přátele a přítelkyně.
2: Dokonce jim píše dlouhé dopisy.
3: Příroda mě bolestnou nemocí odsoudila k pomalé smrti, ale bohu díky konec už není daleký. Poněvadž nesmím přijímat žádnou potravu, zvětšila se moje slabost tak, že už nemohu opustit lůžko.
1: Smrt nastala 4. června roku 1798 v přítomnosti hraběte Valdštejna a také knížete de Ligne.
0: Hrabě vypravil svému knihovníkovi slavný pohřeb, jehož se zúčastnil celý zámek a půl Duchcova.
1: Nejslavnější milovník na světě?
2: A právník, podnikatel, spekulant, diplomat, špion, knihovník, spisovatel, no snad i milovník, byl pohřben na novém hřbitově svatobarborském.
1: Několik let před jeho smrtí ho v žertu ujistil hrabě Valdštejn, že mu dá vybudovat sepulkrum, tedy honosný náhrobek.
0: Tento slib přiměl Casanovova vídeňského bratra, malíře Francesca, k posměšné poznámce, že...
3: Že nárok na sepulkrum měl na nejvýš Kristus. Královští smrtelníci mají nárok na mauzoleum. Privilegovaní smrtelníci na hrobku a chudáci se musí spokojit s vykopaným hrobem.
0: S tím posledním se musel spokojit i Casanova.
1: A je příznačné, že místo jeho posledního odpočinku známo není. A že náhrobní kámen, který byl nalezen ve 20. století, je nejspíš mystifikace.
0: Na ní se však už Casanova nepodílel. Měl totiž velice nezvratitelné

0: Toulky českou minulostí.
1: Tak tedy končí 697. schůzka s toulkami českou minulostí. 698. s podtitulem Pero za motiku vysíláme v pondělí večer ve 20 hodin tady na Dvojce.

0: Stříbrný vítr na dvojce.
1: Měl jsem v životě ohromné štěstí na milující rodiče, kteří mě v roce 68 odvezli z Československa, čímž mě uchránili před normalizací. A taky štěstí na profesi, říká režisér David Radok. Co ho ohromilo při natáčení muzikálu Vlasy, kde se ocitl na osobní pozvání Miloše Formana? Proč ho tak vysilují komedie? A za co obdivoval Václava Havla, jemuž režíroval první uvedení hry Odcházení?
0: Stříbrný vítr s Jitkou Novotnou.
2: V sobotu po 9. hodině na dvojce.
3: Přihlaste se do 61. ročníku Dvořákovy mezinárodní rozhlasové soutěže pro mladé hudebníky Concertino Praga a otevřete si cestu na významná koncertní pódia. Soutěžit můžete ve dvou samostatných kategoriích, pro dechové nástroje a pro klávesové a strunné nástroje. Přihlášky přijímáme v průběhu března 2027. Podrobné podmínky a přihlášku najdete na webu Concertino Praga. Soutěž pořádají Český rozhlas a Akademie klasické hudby.
0: Český rozhlas Dvojka.
4: Rádio, které vás baví.
5: A pro tu nejbližší půl hodinku tu, přátelé, pro vás máme reprízu dopoledního pořadu Jak to vidí.
0: Český rozhlas Dvojka uvádí pořad Jak to vidí. Osobnosti z různých oblastí přinášejí názory a komentáře v souvislostech.
6: Co říkáte této myšlence?
4: Jak to vidí.
0: Novinářka a moderátorka Zita Senková a její host.
6: Dobrý den, je tady pravidelný čas podívat se na dění kolem nás v souvislostech. Jsem ráda, že pozvání přijala Jana Matesová, ekonomka, někdejší zástupkyně České republiky ve Světové bance. Buďte vítána, dobrý den.
7: Dobrý den, děkuji za pozvání.
6: Pod lupu si vezmeme jak jinak návrh státního rozpočtu na rok 2027. Vláda Andreje Babiše počítá s vysokým rozpočtovým schodkem a výrazným růstem výdajů, je obhajitelný. Co českou ekonomiku vůbec táhne vpřed a na čem by měl stát budoucí růst? Zita Senková přeje nerušený poslech.
0: Český rozhlas Dvojka.
4: Jak to vidí?
6: Ministerstvo financí předložilo návrh státního rozpočtu na příští rok. Jde o rozpočet s druhým nejhlubším schodkem v historii České republiky ve výši 389 miliard. Paní Matesová, co jste si řekla, když jste slyšela výši toho deficitu?
7: Já jsem byla šokovaná, protože jsme čekali vysoký deficit, ale čekali jsme deficit po 3% HDP, jak má vláda v programovém prohlášení, jak opakovaně říkal, nebo ze začátku říkal pan premiér, ale ono tím, že došlo ještě minulý týden, přehlasovala vláda veto prezidenta Pavla u zákona o
6: rozpočtových pravidel,
7: ano, velké rozvolnění, tak v tom rozpočtu teď některé položky nejsou uváděny, v tom, který vidíme. Nicméně stát si je stejně musí půjčit, čili z hlediska finančních trhů je to úplně jedno, z hlediska ekonomů je to úplně jedno. A ten rozpočet takto, jak je navržen, je výrazně nad ty 3%. Zdá se, že je i nad 3,5%, čili je to hodně. Je to obrovský rozpočet, že je to stát si bude půjčovat 1,066 miliardy každý den. Stát si půjčuje za úrok, který dneska v průměru na tom státním dluhu je ještě pod 5%, ale velmi rychle roste. Ale to proto je pod 5%, že jsou tam ještě staré dluhy, které si stát půjčoval za něco přes 2% v těch dobách, které se nevrátí. Takže jenom z tohohle navrženého schodku, jenom z toho schodku, ne z celého toho dluhu, bude za 10 let a do 10 let se určitě nezačne umazávat jenom ten deficit navržený na příští rok, bude o 100 miliard víc. A přitom česká ekonomika není opravdu v žádné krizi, to není zbídačený stát. Na konci, na přelomu roku, byla 6. nejrychleji rostoucí vyspělou ekonomikou na celém světě. Teď na konci pololetí byla 10. nejrychleji rostoucí ekonomikou uvnitř Evropské unie, ale to je pořád hezké, to je pořád velmi dobrý výsledek. I ty jiné parametry ukazují na to, že česká ekonomika je všecko jiné než zbídačený stát, všecko jiné než země v krizi a mít takhle obrovský rozpočet.
8: Není tedy obhajitelný z vašeho pohledu?
7: No, absolutně není obhajitelný. Víte, vždycky si můžeme vymyslet, i v domácnosti si můžeme vymyslet, co bychom ještě chtěli. Máme byt, chtěli bychom domeček, máme domeček, chtěli bychom větší domeček, nemáme bazén s protiproudem. Ale musíme na to mít. A stát si tady půjčuje, i v tom navrženém rozpočtu si půjčuje i na běžný provoz. Vždycky říkáme domácnostem, nepůjčujte si na dovolenou, nepůjčujte si na běžný provoz, na to si musíte vydělat. Půjčujte si jenom na to, co vám v budoucnosti přinese lepší možné výdělky nebo vaše děti budou vzdělanější. A stát dělá ale přesně tuhle chybu. Ten letošní přírůstek, ten navržený deficit, zvyšuje státní dluh v tom jednom roce o víc než 10%. V prosperující ekonomice to je nepředstavitelné, není to obhajitelné a nevrátí se to. Nevrátí se to ekonomickým růstem. Není to možné. Ne v příštích 10 nebo 20 letech. Jedině by se to mohlo umazat velmi vysokou inflací. Chceme velmi vysokou inflaci.
8: Budeme mít vyšší daně?
7: Dříve či později budeme muset. To je nevyhnutelné. Politici říkají, že navrhovat zvýšení daní je politická sebevražda. A říkají to tolik, že nakonec se v tom utvrdili a vědí, že když to někdo navrhne, nějaká opoziční strana nebo část opozice bude říkat, tyhle nevolte, ti vám navrhují zvýšení daní. Místo, aby se všichni shodli na tom, že my bohužel ten český stát si představuje mnohem větší veřejné služby, než na co si vydělá. A že tedy buď se musí někde hodně škrtat.
8: Ano, za návrhem stojí premiér Andrej Babiš, mimochodem ministryně financí Alena Schillerová říká, že k tomuto návrhu státního rozpočtu na rok 2027 není alternativa. A podle premiéra kritici nejdou do detailů a nejsou schopni říct, kde by se mělo šetřit.
7: Tak. Byl to premiér Babiš, který v roce 2020 nesl na hrad prezidentu Zemanovi, to nebyl prezident Pavel, prezidentu Zemanovi, návrh na daňové reformy, které ve veřejném prostoru se jim říká zrušení superhrubé mzdy. Prezident Zeman byl proti tomuto návrhu, taky ho nikdy nepodepsal potom ten zákon, i když on funguje, platí, tak ho nepodepsal. Premiér Babiš mu slíbil, že tento zákon bude platit jako krizový dočasný jenom na 2 roky. Za 2 roky byla jiná vláda, premiéra Fialy měla ho vrátit zpátky, to daňové zatížení nemuselo se to jmenovat superhrubá mzda, ale prostě zvýšit to množství výběru. Ono nám tím v letošním roce vypadává 150 miliard. Čili kdyby býval premiér Babiš, když už to neudělal jeho předchůdce, splnil ten slib, který dal prezidentu Zemanovi, že vrátí zpátky to zdanění, tak jsme ten problém neměli. Bylo by v rozpočtu o 150 miliard víc. Víte, mě to překvapilo, že hnutí ANO slibovalo nezvyšování daní, protože jádru voličů hnutí ANO, velké většině voličů hnutí ANO, to zrušení superhrubé mzdy vůbec nepomohlo. To pomohlo jenom, když srovnáme lidi podle výše jejich příjmu, tak pomohlo jenom té vyšší polovině. Čili ano, manažerům, politikům samozřejmě to pomohlo, ale naprosté většině voličů hnutí ANO to nepomohlo, čili hnutí ANO tohle mohlo udělat, možná kvůli těm politikům to neudělalo. Co se stalo po zrušení superhrubé mzdy? Ono, zvýšily se úspory těch vysokopříjmových domácností, ale nepodpořili moc český průmysl. Podpořili trošku spotřebu, čili český obchod. Většina věcí, které nakupujeme, buď jsou úplně z dovozu s výjimkou toho obchodu, a nebo jsou aspoň částečně, při nejmenším pohonné hmoty, jsou v nich vždycky z dovozu část hodnoty energie. A i kdyby ty výrobky, i když je to třeba, já nevím, česká Škodovka, tak ty roboty, na které ji vyrábějí, mají čipy z dovozu, auta mají spoustu čipů z dovozu, spoustu komponent, kabeláž. Čili Samo ministerstvo financí spočítalo, že z každé koruny těch výdajů rozpočtu, které jdou do spotřeby například na důchody, platy učitelů, platy státních zaměstnanců, platy policistů, vojáků, tak se do české ekonomiky vrátí jenom 40 haléřů z každé koruny. Čili to, co se dostalo, trošku se zvýšila spotřeba těch vysokopříjmových, ale zejména se zvýšily úspory, které byly investovány do nemovitostí, takže nám to vytočilo ceny nemovitostí a zhoršilo dostupnost bydlení pro ty níže příjmové. No a zároveň to bylo investováno většinou ne do akcí českých firm, ale amerických. To vidíme, jak se přes bankovní fondy a tak dále investuje do amerických akcí. Takže my jsme tím zrušením superhrubé mzdy nebo snížením zdanění trošku podpořili americkou ekonomiku, hodně podpořili růst cen nemovitostí, ale nepomohli jsme české ekonomice.
8: Jana Matesová komentuje návrh státního rozpočtu na rok 2027.
0: Jak to vidí?
4: Host Zity Senkové na Dvojce.
8: Vysoký schodek na úrovni 3,5% HDP obhajuje vláda masivními investicemi, které by měly rozeběhnout ekonomiku. Příští rok by měla růst tempem 2,4%. Tak když se podíváme na ty samotné investice, paní Matesová, jak to hodnotíte? Nejrychlejší růst z těch rozpočtových kapitol očekávají ministerstvo průmyslu a obchodu a také rezort obrany.
7: Tak u rezortu obrany to je náš mezinárodní závazek, ta 2%. To je mandatorní výdaj, ne svět by nám, ostatní členové na to by nám netolerovali, kdybychom toto nesplnili. I nadále, pokud jde o růst rozpočtu ministerstva průmyslu a obchodu, tam byly převedeny agendy z jiných ministerstev, čili to je částečně tento důvod. Investice je v těch výdajích 12%. A je to jenom malé zvýšení proti letošnímu nebo loňskému rozpočtu. Samo ministerstvo financí, já už jsem tady jedno číslo citovala, počítá, že z těch jednotlivých výdajů, nebo výdajových skupin, které v tom návrhu rozpočtu má, nejvyšší návratnost bude 0,7. To znamená, že z jedné koruny z těch výdajů státního rozpočtu navrhovaného nejvýše se vrátí do české ekonomiky 70 haléřů, čili to nespůsobí růst. Druhá věc je, stát si tedy půjčuje, jak jsem řekla, v průměru zatím za méně než 5%, ale v příštím roce bude muset spoustu těch drahých, ještě levných dluhopisů refinancovat, to už bude za těch 5 nebo více procent a růst, i kdyby byl příštím roce 2,5%, tak to neuhradí jenom ty náklady na dluhopisy. Jak jsem řekla, ten dluh se letos zvýší tímto deficitem o více než 10%. To je v nominálních cenách, takže bychom museli odečíst inflaci. Inflace, řekněme, i kdyby byla 3%, aby se tohle umazávalo, ten přírůstek dluhu, tak by musel být růst 7%. To ve vyspělých ekonomikách dlouhodobě není možné, to je možné jenom v rozvojových ekonomikách. Česká ekonomika, když po pádu železné opony, po sametové revoluci, když vlastně měla strukturu rozvojové ekonomiky, měla možnost takhle rychle růst, ale za ta léta až do roku 2019 od vzniku České republiky rostla v průměru 2,6%. Čili, že by česká ekonomika rostla rychleji, než za kolik se si půjčuje, se může stát v nějakém jednom roce. Určitě se to nestane dlouhodobě, čili ten dluh se růstem neumaže.
8: Myslím, že vaše názory, paní Matesová, souzní i s vyjádřením Národní rozpočtové rady, podle které vláda opustila závazek, který deklarovala rozpočty pod 3% HDP a vlastně z té trajektorie, abych citovala z jejího stanoviska, trajektorie snižování deficitů se stal postupný nárůst a to v nominálním vyjádření o 140 miliard korun za 2 roky. Co se týče toho návrhu, ještě předmětem debat, dokonce nelíbí se nejenom opozici, která ten návrh kritizuje jako nezodpovědný, nelíbí se ani prezidentovi Pavlovi, ale ani koaličním partnerům hnutí ANO, motoristům a hnutí SPD. Co si o tom myslíte? Debatovalo se o tom celé léto, motoristé chtějí snížit schodek rozpočtu alespoň o 20 miliard.
7: 20 miliard, hezká úspora, nic to neřeší. My potřebujeme skutečně někde dostat dolů alespoň těch 150 miliard. A nemusí to být v jednom roce, ale ve dvou letech už by to to dokonce slibuje vláda, slibuje velice silnou konsolidaci, slibuje Evropské komisi, aby na Českou republiku neuvalila fiskální kuratelu, tak jako třeba na Polsko a nakonec konců mnoho Francii, mnoho dalších zemí Evropské unie. Slovensko to už muselo dělat 3 konsolidační balíčky a pořád ještě nemá fiskální, veřejné finance stabilní. Takže vláda slibuje, že dramaticky seškrtá výdaje nebo dramaticky sníží deficit v roce 2029, kdy jsou volby, a v roce 2028, rok před volbami. To se jistě nestane.
8: Už voliči... příští rok, pardon, 2028, říká premiér, ano. Že ten schodek...
7: Ale to je rok před volbami. Ano, necelý už... rok před volbami, ano. Já myslím, že motoristé se lekli svých voličů, když se do veřejného prostoru dostal ten návrh deficitu. Protože motoristé šli do voleb dobře, s heslem, že ohlídají Fialovu vládu, ohlídají Babišovu vládu, nicméně taky s heslem dnešní dluhy jsou budoucí daně. Dnešní dluhy jsou, to platí, budoucí daně nebo výrazné zhoršení veřejných služeb, čili dostupnosti zdravotnictví, snižování důchodů, snižování, zhoršování dostupnosti sociálních služeb, to znamená jenom třeba placených ve zdravotnictví zase, buď budete čekat jako v Británii v průměru 5 let, to jsou jich oficiální data britská, na ošetření kazu dětského zoubku u předškolního dítěte, anebo si zaplatíte soukromé pojištění a půjdete k soukromým lékařům. Čili tohle nás může čekat v budoucnosti a motoristy asi volili lidé, kteří tomu věřili, měli pravdu, a teď se motoristé zalekli. Nicméně vláda říká, dobře, tak možná zvážíme zvyšování daně z investičních nemovitostí. Tak, daně z nemovitostí jdou místním samosprávám. Dobře, tak něco jiného by jim ze státního rozpočtu zřejmě vláda nepřevedla. Daně z nemovitostí představují 1% příjmu státního rozpočtu. Investičních nemovitostí těch 3., 4., 5., 20. bytů je z toho pár. I kdyby je vláda zvýšila na 15-násobek, tak to nevykompenzuje ten propad daně z příjmu.
8: Vysvětluje Jana Matesová, někdejší zástupkyně České republiky ve Světové bance.
0: Jak to vidí?
4: Host Zity Senkové na Dvojce.
8: Česká ekonomika loni rostla rychleji, než byl průměr zemí Evropské unie, zároveň se ale výrazně prohloubilo zadlužení státu, nepodařilo se odstranit slabiny, které ohrožují budoucí konkurenceschopnost. Země, to už cituji ze zprávy, ze stanoviska nejvyššího kontrolního úřadu ke státnímu závěrečnému účtu za loňský rok. Tak co o tom soudíte, paní Matesová? Podle NKÚ budoucí výkonnost naší ekonomiky ohrožuje nízká produktivita práce, vysoká energetická náročnost, stárnutí populace, to jsou už asi takové ty chronické problémy naší země.
7: Ano, a nepodařilo se je napravit. V minulém roce, ano, my pořád se věnujeme i předem deficitům navrženého rozpočtu, to je v pořádku, a zpětně potom průběhu toho plnění rozpočtu, ale to, co nás má opravdu zajímat, je státní závěrečný účet. To je chyba, to asi musíme nějakým způsobem dosáhnout toho, aby se média začala všímat toho, co je klíčové. Státní závěrečný účet je to, co potom slyšíme někdy v únoru, a to opravdu říká, jak to hospodaření vypadalo. Tak loni se vláda zvýšila dluh o 290 miliard nejvyšší kontrolní úřad, který je povinen v srpnu tuhle zprávu nebo na začátku září tuhle zprávu předkládat, tak hodnotí, co je v pozadí. Ano, z čísel jasně vyplývá, nezvýšila se produktivita, nezvýšil se ten podíl přidané hodnoty české ekonomiky. Máme tam chronický problém, máme tam právě ten strukturální díru v příjmech státního rozpočtu, která vznikla po těch daňových reformách konce roku 2020, a tu se nepodařilo napravit. nahradit ani těmi dílčími škrty na výdajové straně.
8: Mimochodem NKU si všímá i dopravy. Paní Matesová, Miroslav Kala doslova píše, že udržujeme evropský skanzen železniční sítě konce 19. století, který nákladně vybavíme moderními a drahými technologiemi. Jenom připomenu, že doprava se stala hlavní prioritou loňského rozpočtu s celkovými výdaji téměř 129 miliard korun.
7: Ano, tak u nás prioritou, a to vyplývá i z návrhu rozpočtu této vlády, je zatím silniční doprava. My máme nedokončenou, jasně nedokončenou dálniční síť, přitom jsme křižovatka nákladní dopravy Evropy, že? Protože většina zboží po Evropě se dopravuje po silnicích a my jsme zkrátka v tom těžišti Evropské unie, řekněme, tak je to důležité. Bohužel jsme naprosto neobhajitelným způsobem rozházeli evropské fondy, které jsme na to měli, teď už je na dopravu nemáme. Poláci je využili. Využili je tak, že poslechli rád zkušenějších zemí, že mají všechny prostředky z Evropské unie táhnout přes jedno místo, pokud možno finanční, státní, ale finanční místo, a dávat je tam, kde je největší zhodnocení, tak je dávali do dopravní sítě, dopravní infrastruktury. My ne, my jsme si postavili ty rozhledny, pak je zase zbourali a postavili jsme golfová hřiště, rozdělili program na dvouciferné číslo, tedy rozdělili to rozdělování evropských peněz na dvouciferné číslo míst. Úplná chyba. Zřejmě to zopakujeme i do příštího období fiskálního toho rozpočtu Evropské unie a to bude naposledy, kdy budeme dostávat víc peněz, než budeme do Evropské unie platit. Čili toto je chyba a když ty peníze dáváme, mně se to taky líbí, když jsou opravená stará nádraží, ale potom musíme najít nějakou strategii turistického ruchu, která do České republiky přitáhne, řekněme, celou východní Asii, aby se jezdila dívat na ty staré trati a na ta stará nádraží. Já netvrdím, že to není možné na tom hodně vydělat, ale zatím na tom nevyděláváme nic, jenom nás to hodně stojí.
8: Sněmovna musí se zabývat, respektive vláda musí sněmovně odeslat návrh toho rozpočtu 2027 do konce září. Pokud by teda prošel rozpočet v této podobě, tak jaký to bude mít dopad? Jaký dopad pocítíme už vlastně?
7: Je mi líto těch, kterým je pod 50 nebo i pod 55, protože i ta generace Husákových dětí ponese ty těžké náklady na tom, že v budoucnosti jednak tedy už jenom z toho jednoho přírůstku navrženého deficitu rozpočtu plus těch únikových položek, čili toho, co si vláda teď bude muset půjčit, tak za 10 let, kdy to ještě nebude zpátky přinášet nic, pokud nebude vysoká inflace, že by se tím odinfloval, snížil váha toho dluhu, tak to bude přinášet jenom ten letošní deficit na příští rok bude přinášet dalších 100 miliard na straně výdajů. Každý rok ten celý dluh přináší teď už 100 miliard, na příští rok se čeká, že bude stát jenom to, že si můžeme půjčit, za to budeme platit 130 miliard, to je spousta peněz, čili tohle je skutečně podražení budoucnosti. Možná v nějakém horizontu 20-30 let se začnou ty investice, pokud půjdou peníze ne na spotřebu, ne na platy, ne na sociální dávky, ne na nadmíru zákona, valorizaci důchodu, já to všem lidem přeju, ale stát na to nemá, tak možná někdy za 20-30 let se začnou vracet ty investice.

0: deficit, ten stávající deficit státního rozpočtu stáhnout o vyšší desítky miliard.
1: Na čem by tedy měl stát ten budoucí růst? Jakou máme představu? Co by měly být ty pilíře? Velmi stručně už jenom.
0: Ano, samotné ministerstvo financí v té analýze, kterou také předložilo Evropské unii, říká, že v současných výdajích státního rozpočtu žádný takový nástroj budoucího růstu není. Samozřejmě vláda má návrh změn podnikatelského prostředí 2.0 a ten je velmi dobrý, ten opravuje zákony. Ten může velmi, velmi podnítit růst. A nemusí stát skoro nic nebo velmi málo. Čili tam, ano, tam by se vláda měla zaměřovat na to, co je teda v gesci Ministerstva průmyslu a obchodu budoucího ministra ekonomiky v tom programu růstu ekonomiky 2.0.
1: Pohled Jany Matesové, ekonomky, někdejší zástupkyně České republiky ve Světové bance. Děkuji za váš čas a přeji vše dobré.
0: Děkuji, přeji všem hezký den.
1: Nenechte si ujít také nedělní, jak to vidí. Hostem Viktorie Kopecké bude lékařka Anna Šusová. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Zita Senková.
2: Jak to vidí?
3: Další vydání pořadu si můžete poslechnout na webu Dvojky nebo v aplikaci Můj rozhlas.

0: září vás zveme do Galerie Vinohradská 12 na výstavu fotografií s názvem Hlasy a naděje autora Pavla Němečka. Za svoje práce získal cenu Radiožurnálu v rámci soutěže Czech Press Photo. Přináší reportáže z míst válečných konfliktů. Zachycuje boji s mítanou Sýrii i atmosféru istanbulských demonstrací. Každou středu a čtvrtek od 12 do 18 hodin v budově Českého rozhlasu v Praze. Vstup je zdarma. Více na www.rozhlas.cz/galerie.
1: Český rozhlas 2.
2: Rádio, které vás baví.

0: Zveme vás na malý výlet do světa hudebního divadla a filmu. Náš muzikál Express je nejrychlejším vlakem na světě.
1: V příštích minutách nás převeze z londýnského West Endu na New Yorkskou Broadway anebo všude tam, kde se slovo muzikál píše s velkým M. U mikrofonu Pavel Bár a Michal Prostějovský s poslední prázdninovou reprízou. Přeneseme se v ní k počátku letošního března, tedy k datu premiéry. A k němu se vztahují i aktuality a výročí. Samozřejmě včetně té první. Ostatně přesvědčte se sami.
0: Už v těchto dnech míří do pražského hudebního divadla Karlín stovky diváků, aby zhlédli tamní letošní muzikálovou novinku. Světový hit Ledové království, či chcete-li Frozen, vytvořený podle stejnojmenné animované filmové pohádky.
1: Jako malé si Elza a Anna hráli, ale zažívat společné štěstí jim nebylo souzeno na dlouho. Poté, co jejich rodiče náhle zahynuli, stala se starší Elza královnou. Když však skryté schopnosti královny Elzy uvrhly království Arendel do věčné zimy a ona opustila královský palác, rozhodla se ji její mladší sestra Anna najít a království zachránit. Musí však projít bouří a různými nástrahami, než obě sestry pochopí, že jedině dotek pravé lásky může rozehřát Annino zamrzající srdce.
0: Vzhledem k tématu pochopitelně nemůžeme dnešní pořad zahájit jinak, než ústřední melodii z muzikálu Ledové království s názvem Let it go.

0: Karlínské divadlo na svém webu popisuje Ledové království jako strhující představení s nádhernou hudbou, kostýmy, scénou a hlavně kouzly, která vtáhnou do magie pohádkového příběhu české diváky všech generací, stejně jako tomu dosud bylo po celém světě. Muzikál je primárně sice zaměřen na dětské publikum. Zábavu i dojemné emoce ale slibuje také dospělým.
1: Muzikál Ledové království je v Karlíně uváděn v režii Martina Čičváka, hudebním nastudování Felixe Slováčka mladšího a choreografii Ivany Hanichové. A jak je v pražských muzikálech zvykem, diváci se mohou těšit na řadu známých tváří. Evu Burešovou, Romana Tomeše, Ondřeje Rychlého, Davida Gránského, ale také na mladé interprety jako například Inés Ben Ahmed nebo Josefa Feča.
0: Předpremiéry Ledového království jsou v Karlině uváděny už od 6. března. Premiéra je naplánována na 12. března. A při návštěvě pozor, večerní představení se patrně kvůli převaze dětského publika konají už od 8.

0: cold are both so intense. Put them together, it just makes sense. Winter's a good time to stay in and cuddle, but put me in summer and I'll be a happy snowman. When life gets rough, I like to hold on to my dream of relaxing in the summer sun, just letting off steam. Oh, the sky will be blue, and you guys will be there too. When I finally do what frozen things do in summer.
1: I'm gonna tell him.
2: Don't you dare.
0: In summer.
3: A stejně jako v minulém pořadu, tu pro vás máme další nahrávky z našeho koncertu Muzikál Express 35 let. Za doprovodu Symfonického orchestru Českého rozhlasu pod vedením dirigenta Jakuba Žítka se na něm představili solisté z divadel napříč republikou. Mezi tituly, které v našem muzikálovém výběru nemohly chybět, byl pochopitelně i Ples upírů, tedy muzikál vytvořený podle filmové předlohy režiséra Romana Polanského z roku 1967.
4: Muzikálovou podobu mu o 30 let později vdechl libretista Michael Kunce společně s americkým skladatelem Jimem Steinmanem. Ten také do muzikálu zapracoval několik svých melodií ze starších projektů, včetně písně Total Eclipse of the Heart, proslavené Bonnie Tylerovou. V muzikálu se tato skladba s novým textem nazývá Totale Finsternis, v české verzi pak Chvíle tvá.
3: A právě tu si teď poslechneme v podání Michaly Štikové-Gemrotové a Pavla Režného.

0: Když už je řeč o muzikálu Ples upírů, musíme také zmínit nedávný náhlý konec jeho české produkce. Ta byla v pražské Goya Music Hall v premiéře poprvé uvedena v únoru 2017. V obnovené premiéře se na tutéž scénu vrátila v září loňského roku, tedy na začátku aktuální divadelní sezóny.
1: Ačkoliv byla představení původně naplánována až do léta, na začátku února se producent František Janeček náhle rozhodl provozování inscenace rázně ukončit. Poslední představení se tak odehrálo 28. února. Peníze za vstupenky na další plánovaná představení byly divákům vráceny.
0: V tisku Janeček konec produkce oficiálně odůvodnil technickými důvody, které však nechtěl blíže specifikovat. Zároveň dodal, že i přes mnohé spekulace své divadlo zatím nezavírá a neruší. Jaké osudy však tuto muzikálovou scénu dále čekají, to teprve uvidíme.

0: Posloucháte Muzikál Express.
1: V neděli 8. března, tedy v den naší premiéry, oslavuje 85. narozeniny francouzský textař a libretista Alain Bublil, který se do povědomí muzikálových fanoušků zapsal zejména jako autor textů k muzikálům Bídníci či Miss Saigon. A protože je Alain Bublil bezesporu jednou z nejvýznamnějších žijících osobností muzikálového světa, věnujeme mu i druhou část dnešního pořadu.
0: Michale, ty se s Bublilem osobně znáš díky spolupráci na muzikálu Marguerite. O němž bude řeč v závěru našeho pořadu. Zkusil bys ho prosím našim posluchačům charakterizovat tentokrát nikoliv jako autora a libretistu, ale jako člověka?
1: Alain je každopádně kolegiální a ví přesně, co chce a co má požadovat od svých spolupracovníků. Ale ze zkušenosti s ním i s jinými veličinami světového muzikálu, které znám, tak jsem zjistil jednu věc, že při premiéře a při finální přípravě oni prožívají stejný stres a stejný strach, zda se dílo podaří, jako prožíváme my. Takže ten rozdíl v tom vnímání toho a té odpovědnosti k divákům je vlastně identický.

0: Alain Bublil se narodil v roce 1941 v Tunisku, nicméně většinu života prožil ve Francii. Od 60. let textoval převážně samostatné písně, později však přišel s nápadem na první velký projekt. V roce 1972 totiž viděl na Broadwayi muzikál Jesus Christ Superstar a rozhodl se realizovat ve Francii něco podobného.
1: Ve spolupráci se skladatelem Claudem Michelem Schönbergem tak vytvořil rockovou operu inspirovanou národními dějinami La Révolution Française. Tvůrci se rozhodli nejprve vytvořit hudební nahrávku, na níž následně navázala inscenace. V případě obojího se jednalo o bouřlivý úspěch, který je podnítil k další práci.

0: V roce 1978 začala autorská dvojice Alain Bublil a Claude Michel Schönberg tvořit dnes už legendární muzikál Les Misérables, Bídníci. Jeho premiéra se odehrála v Paříži 2 roky na to a jednalo se o nečekaný úspěch, jelikož během 3 měsíců uvádění inscenaci zhlédlo během 100 repríz 500 000 diváků.
1: V roce 1983 se oba autoři sešli s divadelním producentem Cameronem McIntoshem, který chtěl Bídníky představit anglofonnímu publiku. Po určitých úpravách a doplněních původní verze se tak skutečně stalo v říjnu 1985, kdy se konala nadšeně přijatá londýnská premiéra. Následovala řada dalších nastudování po celém světě, včetně několika českých. A také filmová verze z roku 2012, ze které je i naše ukázka. Do you hear the people sing, singing the song of angry men? It is the

0: brzy bylo jasné, že okamžitý fenomenální úspěch Bídníků bude těžké zopakovat. Přesto se Bulbil a Schönberg pustili do dalšího projektu. Tím se stal muzikál Miss Saigon. Vycházel z libreta Pucciniho opery Madame Butterfly. Dějová linka však byla upravena. Jeho děj je totiž zasazen do období vietnamské války a sleduje osudy amerického vojáka a mladičké Vietnamky, kteří se zblíží právě během válečného konfliktu.
1: I tento titul záhy po své premiéře v Londýně v září 1989 obletěl celý svět. A i když věhlasu Bídníků nedosáhl, jeho úspěch je skutečně obrovský. In a place that won't let us feel

0: Ve druhé polovině 90. let minulého století vznikl další společný muzikál tandemu Schönberg-Blublil, a sice Martin Gär. Jeho děj se pro změnu odehrával v 16. století v Pyrenejích na pozadí bojů mezi katolíky a protestanty. Opět byl základem příběh lásky, tentokrát ze středověké vesnice. Klíčovým motivem je vztah tří mužů k jedné ženě, mladé, půvabné a bohaté Bertrandě.
1: Premiéra Martina Gera však byla poznamenána celou řadou nedostatků, především v dramatické stavbě a režijní nedotaženosti. Smůlu měli inscenátoři i v případě chystané nejdramatičtější a nejefektnější scény, tedy požáru vesnice, kterou zásadním způsobem omezili angličtí hasiči.
0: I přes veškerá úsilí tvůrců neměla londýnská inscenace jednoduchý život. Dočkala se několika úprav a drastických producentských zásahů Camerona McIntoshe. Nad tím, kde se vlastně stala chyba, si však vlastně všichni dodnes lámou hlavu.

0: I přes neúspěch Martina Gera se Bublil nevzdal a opět společně se Schönbergem napsal další muzikál Pirate Queen, tedy Královnu pirátů, premiérově uvedenou na Broadway v roce 2007. Námětově vycházel z dobrodružných životních osudů irské pirátky Grace O'Malleyové.
1: Dějově ani hudebně mu vlastně nešlo nic vytknout, ale francouzský esprit v příběhu z irského prostředí zkrátka nefungoval. Královna pirátů se tak udržela v divácké přízni jen několik týdnů a pro autorskou dvojici Schönberg Bublil znamenala další propadák.

0: Už během příprav Královny Pirátů hledal Alan Bublil dostatečně silný námět pro muzikál, který by ušil na tělo své ženě, herečce a zpěvačce Marii Zamora. Náhoda tomu chtěla, že jeho žena byla právě na turné se skladatelem a pianistou Michelem Legránem.
1: Slovo dalo slovo a tak ve spolupráci Legrána a Bublila začala vznikat muzikálová adaptace románu Dáma s kameliemi Alexandra Dima mladšího. Výsledkem spolupráce se stal muzikál Margaret, poprvé uvedený v roce 2007 v Londýně.
0: Příběh reviální zpěvačky Margaret se odehrává v nacisty okupované Paříži během druhé světové války. Sledujeme milostný trojúhelník mezi slavnou hlavní hrdinkou, nacistickým generálem a mladým jazzovým pianistou židovského původu, navíc členem odboje.

0: divadelní kritiky na světovou premiéru Margaret nešetřili chválou. Přesto se Alan Bubil rozhodl dílo kompletně přepracovat do nové podoby. A právě tuto zbrusunovou verzi mohli diváci spatřit v prosinci roku 2010 v Národním divadle Moravskoslezském v Ostravě.
1: Inscenace navíc vznikala s přímou účastí autora, tedy věc u nás dosud nevídaná. S Alanem Bublilem přijela do Ostravy i jeho žena Marie Zamora, která byla nejen spoluautorkou nového libreta, ale i spolurežisérkou ostravské inscenace. Michale, jak se vám s Alanem Bublilem pracovalo? Neměli jste před osobností jeho formátu trému?
0: Tak s pár osobnostmi, jako je Tim Rice, jsem se znal, ale to bylo vždycky při premiérách nebo při návštěvách, takže jsme se společně vznášeli na obláčku slávy, ale práce s takovýmto člověkem byla v případě Alana Bublila první. My jsme měli štěstí v tom, že Alan byl už na castingách asi týden, kde jsme společně samozřejmě s dirigentem a s režisérkou Petrákovou vybírali adepty. Takže tam jsme si navzájem oťukali, kdo jsme kdo. A musím říct jednu věc, že pak při těch zkouškách už to bylo takové spontánní všechno. A Alan Bublil je velmi kolegiální, i když ví přesně, co chce. Jenomže ono je to o tom, že oni nás berou jako kolegy, protože smíme hrát jejich muzikály. A kdyby neměli pocit, že jsme dobří v uvozovkách, tak by sami sebe shodili, že nám ten muzikál dali. Ale musím říct, že Alan byl velmi spontánní tím, že se ta inscenace ještě do určité míry rodila i v textu. Tak jsme ještě některé věci dodělávali při zkouškách a dokonce jsme strávili řadu času i mimo divadelní zkušebny a divadelní jeviště a Alan i Marie byla velmi přátelská. Ale každopádně musím říct, že pro nás, pro všechny, to byla velká škola s mistrem světového muzikálu, mít přímý kontakt a s ním společně něco tvořit, byl velký zážitek.
1: Takže úplně na závěr, Michale, jak by znělo tvé osobní narozeninové přání Alanu Bublilovi?
0: On, podobně jako Andrew Lloyd Webber, se stali z průkopníků moderního muzikálu klasikové. A já bych mu přál, aby ty jeho muzikály, hlavně Les Misérables, Miss Saigon a samozřejmě i Margaret, se zapsali do dějin světového muzikálu a zůstali stále svěží.
1: Poslední ukázkou z muzikálu Margaret v podání její ostravské představitelky Hany Fialové se také pro dnešek rozloučíme. Muzikál Express připravili a uváděli Pavel Bár a Michal Prostějovský. Těšíme se s vámi naslyšenou opět za týden ve stejný čas na vlnách Českého rozhlasu Dvojka anebo kdykoliv na našem Instagramu, Facebooku či webu muzikalexpress.cz.

píseň, kdo však ví, jak zní. Máš pocit, že jsi zakutálená, jak drobná mince pod rohožkou dní. Já však rozeznávám zvuk chůze, co se odráží od výlok

0: Meteor
1: na Dvojce.
0: Kde žijí nejchytřejší papoušci? Dokáže minerální voda vytvořit jeskyně? A pomohou nám s alergií bakterie?
1: Meteor.
2: V sobotu po 8 hodině raní
1: na Dvojce.
2: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
3: Přeju příjemný večer z Dvojky, přátelé, a zároveň vás zvu k poslechu četby na pokračování. V těchto dnech otevíráme nejčtenější německý román 20. století. Začíná příběh vraha, který chtěl vyrobit nejsvůdnější parfém světa pro ženy, ale také, bohužel, z žen. Začíná příběh Patrika Süskinda, Parfém. Z překladu Jitky a Rudolfa Tomanových připravila a režíma Markéta Jahodová a opravdu skvěle čte Miroslav Moravec.

V 18. století žil ve Francii muž, který patřil k nejgeniálnějším a zároveň nejnestvůrnějším postavám této epochy. A jestliže jeho jméno upadlo dnes v zapomnění, tak jistě pouze proto, že jeho génius a jeho jedinečná ctižádost se omezovaly na oblast, která nezanechává v dějinách žádné stopy. Na prchavou říši pachů. Nos vedl Grenuje do stále odlehlejších krajin země. Vzdaloval ho stále více od lidí. A hnal ho stále mocněji k magnetickému pólu co největší osamělosti. Tento pól, totiž lidem nejvzdálenější bod celého království, byl v ústředním masivu Auvergne, přibližně 5 dní cesty od Clermontu, na vrcholu 2000 metrů vysoké sopky jménem Plom de Cantal. Hora se stávala z obrovského kužele, z olovnatě šedivého kamení a byla obklopena nekonečnou, strohou, jen šedivým mechem a šedivým křovím porostlou vysočinou, z níž tu a tam čněly hnědé vrcholky skal jako schnilé zuby a několik stromů zuhelnatělých požáry. V okruhu mnoha mil kolem nežili ani lidé, ani pořádné teplokrevné zvíře, jen několik netopírů, brouků a hadů. Už po celá desetiletí nikdo nevystoupil na vrchol. Grenuje se dostal k hoře za jedné srpnové noci roku 1756, když se rozednívalo, stál na vrcholu. Se zoufalým úsilím se pokoušel vyčenichat směr, odkud se výhružně blížil lidský pach a opačný směr, kam musel prchat dále. Obával se, že v každém směru přeci jen ještě objeví nějaký skrytý útržek lidského zápachu. Ale tady nebylo nic. Tady byl jen klid. Tak říkajíc, čichový klid. Kolem dokola vládl jenom homogenní pach mrtvých kamenů, šedivých lišejníků a suchých travin, vanoucí jako tiché šumění. Jinak nic. Grenuje potřeboval velmi dlouhou dobu, aby uvěřil tomu, co necítil. Nebyl připraven na své štěstí. Teprve když zapadlo slunce, ustupovala ponenáhlu jeho nedůvěra stále sílícímu pocitu euforie. Unikl nenáviděnému ódiu. Je skutečně naprosto sám. Je jediným člověkem na světě. Příští dny strávil tím, že se nahoře zařizoval, neboť si byl jist, že tuto požehnanou krajinu zase hned tak rychle neopustí. Nejdřív začenichal, kde je voda, a našel jí v proláklince kousek pod vrcholem, kde tenkým pramenkem tekla podle skály. Našel i potravu, totiž malé mloky a užovky, které, když jim uštípl hlavu, polikal z kůží i kostmi. K tomu jedl suché lišejníky a trávu a bobule klikvy, které našel v mechu. Tento způsob obživy, naprosto pochybený podle měšťáckých měřítek, mu ani v nejmenším nevadil. Už v posledních týdnech a měsících se neživil stravou vyrobenou lidmi, jako třeba chlebem, salámem a sýrem. Ale když ucítil hlad, sežral všechno, co mu přeběhlo přes cestu a připadalo mu jen trochu jedle. Naprosto nebyl labužníkem. Vůbec neznal požitek, pokud požitek spočíval v něčem jiném než v čistém, netělesném zápachu. Také nijak netoužil po pohodlí a byl by zcela spokojen, kdyby se uložil ke spánku na holém kameni. Ale našel něco lepšího. Poblíž pramene objevil průrvu, která vedla do nitra hory v četných těsných zájbech a přibližně po 30 metrech končila závalem. Na konci této jeskyně bylo tak těsno, že se Grenuyova ramena dotýkala kamení a tak nízko, že tam mohl stát jenom skrčený. Ale to naprosto stačilo jeho potřebě komfortu, neboť místo mělo neocenitelné přednosti. Na konci tunelu vládla dokonce i za dne nejčernější noc. Bylo tam mrtvé ticho a vzduch vydechoval vlhký, slaný chlad. Grenuje okamžitě ucítil, že na toto místo ještě nikdy nevkročila živoucí bytost.
Téměř ho zachvátil pocit posvátné hrůzy, když se ujal vlastnictví tohoto místa. Pečlivě rozprostřel na zem koňskou houni, jako by pokrýval oltář. Lehl si na ní. Cítil nebeské bláho. Ležel v nejopuštěnější hoře Francie, 50 metrů hluboko pod zemí, jako ve vlastním hrobě. V příštích dnech vycházel ven jenom proto, aby uhasil žízeň, aby se honem zbavil moči a výkalů a aby si nalovil ještěrky a hady. V noci se dali snadno chytit, neboť se uchylovali pod kamenné desky anebo do malých jeskyněk, kde je snadno vyčenichal. Dbal, aby se co možná nejrychleji navrátil do své hrobky, neboť tady žil v nejvlastnějším slova smyslu. To znamená, seděl více než 20 hodin denně v naprosté temnotě a naprostém tichu a naprosté nehybnosti. Záda opíral o suť, ramena tiskl mezi skály a stačil si sám. Spočíval ve skalní hrobce jako mrtvola. Sotva ještě dýchal, sotva, že mu ještě tlouklo srdce. A přece žil tak intenzivně a prostopášně, jako nikdy nežil žádný bon vivant tam venku ve světě.

dějištěm těchto prostopášností bylo, jak tomu také mohlo být jinak, jeho snové impérium. Do něhož od narození zahrabával obrysy všech pachů, se kterými se kdy setkal. Toto byla jeho říše. Jedinečná Grenujova říše. Stvořená a ovládaná jím, jedinečným Grenujem. Jím zpustošená, kdykoliv se mu zlíbí, a zase znovu vybudovaná. Jím donekonečna rozšířená a chráněná plameným mečem proti každému vetřelci. Tady neplatilo nic než jeho vůle. Vůle velkého, nádherného, jedinečného Grenuje. Jeho srdce bylo purpurovým zámkem. Stál v kamenné poušti, zakryt dunami, obklopen oázou bažiny a sedmi kamennými zdmi. Bylo možno jej dosáhnout jenom letem. Měl 1000 komor a 1000 sklepení a 1000 přepichových salónů. Mezi nimi jeden s prostou purpurovou pohovkou, na níž vládce Grenuj odpočíval po námaze dne. V komnatách zámku stály regály od podlahy až ke stropu a v nich byly všechny pachy, které Grenuj naschromáždil během svého života. Bylo jich několik milionů. A ve sklepích zámku tam odpočívali v sudech nejlepší vůně jeho života. Když dozráli, byly naplněny do láhví a potom leželi v kilometry dlouhých, vlhkých, chladných chodbách uspořádány podle ročníku a původu. A bylo jich tolik, že by jeden život nestačil, aby všechny vypil. A Jean-Baptiste leže na své útulné pohovce v purpurovém salonu už tleská, aby přivolal své sluhy, kteří neviditelní, nehmatatelní, neslyšní a především nečichatelní vejdou do komnat a z velké knihovny pachů přinesou ten nebo onen svazek a pak se stoupí do sklepa a přinesou svému pánovi v neviditelných rukou v bílých rukavičkách vzácné láhve, uklánějí se a mizí. Ponechán o samotě, otevírá Grenuj první láhev. Nalévá si sklenku až po okraji, přikládá ji k rtům a pije. Vypije jedním douškem sklenku chladné vůně a je to skvostné. Je to tak spásonosně dobré, že milému Jean-Baptistovi rozkoší zvlhnou oči. A on si okamžitě nalévá druhou sklenku této vůně. Vůně z roku 1752. Zachycené na jaře před východem slunce na Pont Royal. S nosem otočeným k západu, odkud vanul lehonký větřík, ve kterém se mísil pach moře, vůně lesa a trochu dechtové vůně člunů, které kotvily u břehu. Byla to vůně první ke svému konci se blížící noci, kterou bez Grimalova dovolení strávil na toulkách Paříží. Byla to čerstvá vůně blížícího se dne, prvního rozednívání, které zažil na svobodě. Tato vůně mu tenkrát zvěstovala svobodu. Zvěstovala mu jiný život. Vůně onoho jitra byla pro Grenuje vůní naděje. Pečlivě si ji uschovával a denně z ní upíjel. Když vyprázdnil druhou sklenku, opadla veškerá nervozita. Opadly z něj pochybnosti a nejistota a naplnilo ho nádherný klid. Přitiskl se zády k měkkým polštářům pohovky, otevřel knihu a začal číst ve svých vzpomínkách. Četl o zápaších svého dětství, o školních zápaších, o zápaších ulic a koutu města, o lidských zápaších.
a ucítil příjemné zatrnutí. Neboť to byly vesměs nenáviděné, zapuzené pachy, které tu byly vyvolávány. Se zhnuseným zájmem četl Grenouille v knize odporných smradů. A když převládl odpor nad zájmem, prostě knihu sklapl, odložil ji a vzal si jinou. Přitom ustavičně popíjel ušlechtilé vůně. Po láhvi s vůní naděje odzátkovala láhev z roku 1744, která byla naplněna teplou vůní dřeva před domem paní Gajardové. A potom vypil láhev vůně letního večera, prosycenou parfémem a těžkou květy, kterou sebral na okraji parku v Saint-Germain-des-Prés roku 1753. Byl teď pořádně naplněn vůněmi. Údy spočívaly stále tížeji v poduškách. Jeho duch se báječně zamlžoval. A přesto ještě nebyl na konci rozmařilé hostiny. Jeho oči už sice nedokázaly číst. Kniha mu už dávno vyklouzla z ruky, ale nechtěl zakončit večer, aniž vyprázdnil poslední láhev. Tu nejnádhernější. Byla to vůně děvčete z Rue de Marais. Postavil sklenku a zůstal ještě skamenělý sentimentalitou a chlastem po několik minut sedět. Tak dlouho, dokud nezmizela i poslední pachuť z jazyka. Civěl před sebe. V mozku měl náhle tak prázdno jako v láhvích. Pak se svalil ke straně na purpurovou pohovku a rázem upadl do omamného spánku. V témže okamžiku usnul i skutečný fyzický Grenouille na koňské houni. A jeho spánek byl stejně propastně hluboký jako onoho fantazírujícího Grenouille, neboť herkulovské činy a výstřednosti jeho představivosti jej fyzicky nemálo vyčerpali. Byli přece konec konců oba jedna a táž osoba. Tak to pokračovalo den ze dne, týden po týdnu, měsíc po měsíci. Tak to pokračovalo po 7 dlouhých let. Během té doby zuřila ve vnějším světě válka, a to válka světová. Bojovalo se ve Slezsku a Sasku, v Hanovru a v Belgii, v Čechách a v Pomořanech. Královská vojska umírala v Hesensku a ve Vestfálsku, na Baleárách a v Indii, na řece Mississippi a v Kanadě, pokud už nepodlehla tyfu cestou tam. Válka stála život miliony lidí, francouzského krále jeho koloniální říši, a všechny zúčastněné státy tolik peněz, že se nakonec s těžkým srdcem rozhodli, že ji ukončí. Grenouille by byl v té době jednou v zimě málem zmrzl, aniž by si to uvědomil. Po 5 dní ležel v purpurovém salonu a když se v jeskyni probudil, nemohl se už zdvihnout ani pohnout. Zavřel zase oči, aby usnul a už se neprobudil. Ale náhle se prudce oteplilo, Grenouille se zahřál a toho zachránilo. Jednou ležel z nich tak vysoko, že už neměl vůbec sílu, aby se prohrabal k lišejníkům. Živil se tedy na kost zmrzlými netopíry. Jindy ležel před jeskyní mrtvý havran. Snědl ho. To byly jediné události, které v těch 7 letech vzal z vnějšího světa na vědomí. Jinak žil jenom ve své hoře, jen v říši své duše, kterou si sám stvořil. A byl by tam zůstal až do smrti, neboť mu nic nechybělo, kdyby bylo nedošlo ke katastrofě, která ho vyhnala z hory a vyvrhla zpátky do světa.
Katastrofa nebyla ani zemětřesení, ani lesní požár, ani zřícení hory, ani zával průrvy. Nebyla to vůbec žádná vnější katastrofa. Nýbrž katastrofa v jeho nitru. A proto obzvlášť trapná. Neboť je zablokovala Grenujovi oblíbenou cestu útěku. Udála se ve spánku. Lépe řečeno ve snu. Přesněji ve snu, ve spánku, v srdci, ve fantazii. Ležel na pohovce v purpurovém salonu a spal. Spoustu toho vypil, závěrem dokonce dvě láhve vůně rusovlasého děvčete. Asi toho bylo příliš, neboť jeho spánek, ačkoliv byl tak hluboký, že se podobal smrti, nebyl tentokrát beze snů. Nýbrž prostoupen příšernými snovými šmouhami. Tyto šmouhy byly zřetelně rozeznatelné jako útržky pachu. Zpočátku táhly kolem Grenujova nosu jenom jako tenké proužky. Potom houstly a změnily se v obláčky. Teď to vypadalo, jako by stál uprostřed bažiny, z které vystupovala mlha. Mlha stoupala pomalu stále výše. Grenuj byl brzy úplně zahalen mlhou, prosycen mlhou. A mezi chuchvalci mlhy už vůbec nebylo ani trošku volného vzduchu. Nechtěli se udusit, musel vdechovat tuto mlhu. A jak už řečeno, mlha byla pachem. A Grenuj také věděl, jaký že je to pach. Mlha byla jeho vlastním pachem. Jeho, Grenujovým vlastním pachem byla mlha. A teď nastalo to nejhroznější. Že Grenuj, ačkoliv věděl, že tento pach je jeho pachem, nebyl schopen ho čichově postihnout. Nedokázal utápěje se úplně sám v sobě za nic na světě něco ucítit. Když si to uvědomil, vykřikl tak příšerně pronikavě, jako by zaživa hořel na hranici. Výkřik rozrazil stěny purpurového salonu, zdi zámku. Zazněl z jeho úst klikatým tunelem ven do světa a bylo to, jako by křičela hora. A Grenuj se probudil vlastním křikem. Při probouzení tloukl kolem sebe, jako by musel zapudit nečichatelnou mlhu, která ho chtěla zadusit. Byl k smrti vyděšen. Třásl se po celém těle čirým strachem ze smrti. Kdyby byl výkřik neroztrhl mlhu, byl by se sám v sobě utopil. Příšerná smrt. Zamrazilo ho, když si na to vzpomněl. A zatímco ještě tak seděl a třásl se a pokoušel se soustředit zmatené, vyděšené myšlenky, věděl už zcela bezpečně jedno. Změní svůj život. I kdyby to bylo jen proto, že by už nikdy nechtěl podruhé snít tak strašidelný sen. Podruhé by to už nepřežil. Přehodil si přes ramena koňskou houni a vylezl ven pod širé nebe. Venku bylo zrovna dopoledne, dopoledne koncem února. Slunce svítilo. Krajina vonila vlhkým kamením, mechem a vodou. Ve větru se vznášela jemná vůně sasanek. Dřepl si před jeskyní na zem. Sluneční světlo ho ohřálo. Zhluboka vdechoval svěží vzduch. Šok ponenáhlu ustupoval. K polednímu získal Grenuj už zase svou starou chladnokrevnost. Přiložil ukazovák a prostředníček levé ruky k nosu a vdechoval mezi hřbety prstů. Cítil vlhký jarní vzduch prostoupený kořenou vůní sasanek. Necítil ni žádný pach svých prstů. Otočil ruku a začichal ke dlani. Ucítil teplotu ruky, ale čichově nevnímal nic. Teď si vykasal rozedraný rukáv košile, zabořil nos do ohbí lokte. Věděl, že to je to místo, kde všichni lidé mají svůj vlastní pach, ale on nevnímal nic. Necítil nic ani v podpaží, ani na nohou, ani na pohlaví, ke kterému se sklonil, jak daleko to jen šlo. Bylo to groteskní. On, Grenuj, který dovedl vyčenichat na míle každého jiného člověka, nebyl sto čichat své vlastní pohlaví, vzdálené sotva napít od jeho nosu. Přesto ho nezachvátila panika, ale řekl si pochladné úvaze.
Není tomu tak, že bych nebyl cítit, protože všechno je cítit. To, že necítím svůj vlastní pach, je naopak proto, že od svého narození jsem den ze dne čichal sebe samého a můj nos proto vůči němu zcela otupěl. Kdybych dokázal oddělit svůj vlastní pach, anebo aspoň jeho část, a po jisté době odvykání se k němu vrátit, pak bych jej, a tedy také sebe, velice snadno ucítil. Odhodil koňskou houni a vysvlékl si šaty, anebo to, co ještě z jeho šatů zbývalo, ty hadry a cáry. Po 7 dlouhých let je nesvlékl z těla. Museli být prosyceny skrz naskrz jeho pachem. Naházel je nahromadu před vchodem jeskyně a vzdálil se. Potom vystoupil poprvé po 7 letech zase na vrchol hory. Tam se postavil na stejné místo, na němž stál tenkrát při svém příchodu, nastavil nos k západu a nechal si svištět vítr kolem nahého těla. Měl v úmyslu se naprosto vyvětrat. Tak silně se napumpovat západním větrem, to znamená pachem moře a vlhkých luk, aby tento pach převládl nad vůní jeho vlastního těla. A tím si vytvořil postupný přechod mezi svou grenujovskou osobností a svými šaty a ten pak dokáže jasně vnímat. A aby se mu dostalo co možná nejméně vlastního pachu do nosu, předklonil trup, natáhl krk proti větru tak daleko, jak jen to šlo, a napřáhl paže dozadu. Vypadal jako plavec krátce předtím, než skočí do vody. V této krajně směšné pozici se trval po několik hodin, přičemž se jeho pokožka, která odvykla světlu a byla bílá jako červ, zabarvila do rudé jako langusta, přestože slunce bylo ještě slabé. K večeru se stoupil zase k jeskyni. Už zdaleka viděl svou hromádku šatů. Na posledních metrech si zacpal nos a uvolnil ho teprve, když jej sklonil těsně nad onu hromadu. Udělal očichávací zkoušku, jak se ji naučil u Baldiniho. Prudce vdechl vzduch a zase ho pomalu nárazovitě vydechoval. Aby zachytil pach, vytvořil oběma rukama nad šaty zvonec, do něhož strčil nos jako do srdce zvonu. Dělal všechno možné, aby vyčichal z šatů svůj vlastní pach. Ale pach v nich nebyl. Rozhodně tam nebyl. Bylo v nich tisíce jiných pachů. Pach kamení, písku, mechu, pryskyřice, havraní krve, dokonce i pach salámu, který si před léty koupil. To všechno bylo ještě jasně vnímatelné. Šaty obsahovaly olfaktorický deník posledních 7-8 let. Jen jeho vlastní pach, pach toho, který je v té době bez přestání nosil, neobsahovali. Teď ho přece jen pojala úzkost. Slunce zapadlo. Stál nahý u vchodu do jeskyně, na jejím štmavém konci po 7 let žil. Vítr studeně foukal a grenu jim mrzl, ale nevšiml si toho, že mrzne, neboť v něm sídlil jiný chlad. Totiž strach. Nebyl to stejný strach, jaký pocítil ve snu. Ten příšerný strach, že se udusí sebou samým, který bylo třeba za každou cenu setřást a před nímž ještě mohl uprchnout. To, co teď cítil, byl strach, že se nevyzná sám v sobě. Byl to strach tomuto strachu protikladný. Nemohl před ním uprchnout, ale musel mu vyjít vstříc. Musel, a i když toto poznání bylo hrůzné, bez jakýchkoliv pochyb vědět, zda vlastní nějaký pach, anebo ne. A sice teď hned. Okamžitě.

Vrátil se zpět do jeskyně. Po několika metrech už ho obklopovala naprostá temnota, ale vyznal se v ní jako v nejjasnějším světle. Mnoho tisíc kráčel touto cestou. Znal každý krok a každý zákrut. Cítil každý výstupek skály visící ze stropu a každý sebemenší vyčnívající kámen. Najít cestu nebylo obtížné. Obtížné bylo bojovat proti vzpomínce na klaustrofobický sen, který v něm stoupal jako vlna přílivu stále výše a výše, čím více postupoval kupředu. Ale byl odvážný. To znamená, potíral strachem z toho, že by nevěděl. Strach z toho, že by věděl. A podařilo se mu to, protože věděl, že nemá na vybranou. Když dospěl nakonec štoly tam, kde stoupal zával suti, oba druhy strachu z něj spadly. Cítil se klidný. Hlavu měl úplně jasnou a nos nabroušený jako skalpel. Dřepl si, položil si obě ruce na oči a přičichl. Na tomto místě, v tomto odlehlém kamenném hrobě, ležel po 7 dlouhých let. Kdyby nikde jinde na světě, tak tady to po něm vonět muselo. Pomalu vdechoval. Přesně zkoumal. Nespěchal s úsudkem. 15 minut zůstal dřepět. Měl neošálitelnou paměť a věděl přesně, jak to páchlo na tomto místě před 7 lety. Kameně a vlhkým slaným mokrem a tak čistě, že žádná živoucí bytost, ať člověk nebo zvíře, nemohla nikdy na toto místo vkročit. Přesně tak to ale páchlo i teď. Zůstal chvíli dřepět, úplně klidně, a jen tiše pokyvoval hlavou. Potom se otočil a zpočátku přikrčený, a pak, když to výška chodby dovolila, vycházel zpřímený ven pod širé nebe. Venku si navlékl své hadry, boty mu splesnivěly už před léty. Přehodil si koňskou houni přes ramena a opustil ještě téže noci Plom di Cantal a vydal se jižním směrem na cestu.

0: Patrick Süskind, Parfém. Pro dnešek končí četba, kterou z překladu Jitky a Rudolfa Tomanových připravila Markéta Jahodová. Hudební spolupráce Hana Protánková, četl Miroslav Moravec, režii měla Markéta Jahodová. Připomínám, že další část vysíláme zítra večer ve 22 hodin tady na Dvojce.
1: Radioservis představuje
2: Toulky první republikou.
1: Kdy konečně přijdou na scénu V plus V?
2: Právě teď. A taky Edvard Beneš, Eliška Junková, Čechoslováci na olympiádách, nejslavnější nahá dáma, zábava, aféry a korupce nebo právě vzniknuvší československé letectvo.
3: Tak se pojďme těmi časy trochu proletět.
2: Druhých 25 dílů Toulek první republikou dostanete v e-shopu radiotéka.cz.
4: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.

0: Příjemný večer, milí posluchači, jsme rádi, že ho trávíte s námi, tedy na dvojce. Právě začíná noční mikroforum, u kterého vás vítá a příjemný poslech přeje Vasil Fridrich. Samostatnost může mít mnoho podob. Někdy začíná ve chvíli, kdy člověk poprvé vezme do ruky bílou hůl. Zvenčí může působit jako symbol omezení, pro svého uživatele je však především nástrojem bezpečí, orientace a svobody. S každou zvládnutou cestou pak přibývá jistota, zkušenost i chuť vydat se zase o kus dál. Co pomáhá lidem se zrakovým postižením žít aktivně, sebevědomě a podle vlastních představ? I na to se budu ptát prezidentky Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých Dagmar Filgasové. Dobrý večer a vítejte na dvojce.
1: Dobrý večer.
0: Na vysoké škole jste tancovala ve folklorním souboru NEP. Pocházíte z Valašska, které je folklorem protchnuté a první varování ohledně zraku vlastně přišlo na jevišti. Po setmění jste začínala ztrácet prostorovou orientaci. Vzpomínáte si na chvíli, na okamžik, kdy vás poprvé napadlo, že nejde třeba jenom o únavu nebo špatné světlo?
1: Toto jsou okamžiky, na které se nedá zapomenout, protože já jsem vlastně v tu chvíli vůbec nevěděla, co se děje. Byla jsem zvyklá se dřív roztočit a dobře, díky tomu, jak máme nacvičené točení, se orientovat i v tom prudkém pohybu. Nicméně se stávalo, že jak jsme třeba jezdili na festivaly do zahraničí, kde se vystupovalo v nočních hodinách a případně reflektory nebo světla, která mířila právě na jeviště, případně přímo do očí, tak mi znesnadňovala v určitých chvílích orientaci, kterou jsem potřebovala. Nejdřív jsem si říkala, že to asi bude těmi světly, nicméně když už nebylo ani tolik světel a nebylo ani tolik tma, tolik přítmy a přesto ten pohyb pro mě byl hodně složitý na tom jevišti, tak jsem si začala říkat, že se asi s mým zrakem něco děje.
0: Říká o prvotních náznacích ztráty zraku můj dnešní host, prezidentka Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých paní Dagmar Filgasová.

0: V dnešním nočním mikroforu si povídám s prezidentkou Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých, s Dagmar Filgasovou. My jsme naťukli v tom úvodním vstupu počátek té vaší diagnózy, když tehdy lékaři vaši zrakovou vadu pojmenovali. Co vám řekli o jejím dalším vývoji? Ptám se proto, že mě zajímá, jestli komunikace z té lékařské obce od medicíny byla taková, jakou byste považovala za vhodnou. Protože nepochybně i komunikační dovednosti lékařů a lidí, kteří přichází nebo přišli o zrak, jsou důležitou součástí práce, kterou dneska děláte.
1: Paní primářka očního oddělení nemocnice ve Vsetíně byla velmi opatrná. Snažila se mi vysvětlit, když si prohlédla moji sítnici, že se jedná o nemoc, která se nedá léčit a její postup bývá různý. To znamená, že se může zrak výrazně zhoršit třeba během pár let, anebo to třeba může trvat déle, případně o ten zrak třeba člověk s touto diagnózou nemusí přijít vůbec. U mě to trvalo zhruba asi 25 let, takže takovou tou plíživou, pomalou formou jsem o ten zrak přicházela a snažila se vždy adaptovat zrovna na ten stav, který jsem měla. Ale musím říct, že oční lékaři se mnou pracovali velmi dobře, svědomitě, zodpovídali všechny otázky. I já jsem se právě snažila jim vysvětlit, že chci vědět pravdu, že není potřeba mlžit vůči mě, že bych byla ráda připravena. A vlastně jsem vůbec ale nevěděla, co budu dělat, až to přijde. Až opravdu ten zrak tak zeslábne, že nebudu ve všech směrech samostatná, co vlastně budu dělat dál. A tuto chvíli jsem si představit nedovedla.
0: Říkám si, že je to součástí i nějaké krajové výbavy na Valašsku, odolávat všem nepřízním a všem strázním osudu. Vy jste dlouho vlastně chtěla dokázat sobě i okolí, že vidíte úplně dobře. Koho jste přesvědčovala vlastně víc? Svoje blízké anebo sebe samotnou? Co bylo důležitější v ten moment?
1: Já si myslím, že sebe samotnou, protože to okolí samozřejmě vidělo, co se děje. Často jsem do někoho třeba vrazila, něco jsem zhodila, něco jsem nenašla, na co se třeba zrovna v tu chvíli dívali. A tím, že to tak kolem mě opatrně našlapovali, tušili, že by to byl asi dost velký úder pro mě, tak já jsem si v tu chvíli říkala, však třeba to okolí tak nevnímá, nevidí, ale sama sebe jsem musela utvrzovat i v tom, že asi to dobré úplně nebude, nicméně, že to třeba zvládnu, že zbytek zraku se uchová a budu moct číst, alespoň částečně sama se pohybovat. Třeba, že mi i ten tanec zůstane. Ale postupně opravdu ta nemoc se tak zhoršovala, že už jsem si říkala, co vlastně opravdu, kam půjdu, co budu dělat, jak ti lidé vlastně žijí. Ještě jsem vypínala rádio, když jsem slyšela o zrakově postižených. Ne, mě se to netýká přece, to není pro mě. Až nastala situace, kdy jsem měla kolizi s autobusem a tam jsem si opravdu uvědomila, že když přehlédnu i autobus, tak už opravdu je potřeba i z mé strany si přiznat situaci a začít nějakým způsobem řešit. A právě tento moment, kdy já jsem přijala tu svoji vadu, přestala proti ní bojovat, toto je zásadní moment pro každého zrakově postiženého člověka, který s tím touto fází smíření se prochází. Aby tu energii nevěnoval boji proti tomu, že se mu něco děje, ale pracoval na tom, jakým způsobem i se svojí nemocí nebo se svým zrakem slábnoucím může v té společnosti existovat, co se může naučit, jaké pomůcky přijmout. A aby potom zjistil ten člověk, že opravdu to jde, že v drtivé většině mu zůstane zachováno to, co měl rád.
0: Vy jste zmínila parametr samostatnosti, samoobslužnosti, což je důležitá věc z hlediska toho, aby si člověk zachovával míru důstojnosti, že je schopen se o sebe sám postarat. Když to bylo u vaší diagnózy předem určené, že se pomalu ten zrak bude zhoršovat, věnovala jste ten čas právě nácviku těch činností, anebo jste to v rámci toho popírání si říkala, udělám to, až bude potřeba?
1: Bylo to tou druhou formou, to znamená, až to bude potřeba, protože nic mě předtím nenutilo. Snažila jsem se pořád to dělat tak, aby za prvé to na mě nebylo vidět a za druhé, abych to zvládla. Ale s postupem času, když už jsem zdlouhavě si něco připravovala, snažila se na to jít tak nějak po svém, tak jsem se právě dostala do Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých, kde jsem původně pomáhala s projekty a s finančním řízením. No a zjistila jsem, že jsou pomůcky, že jsou nácviky, že jsou dovednosti, které lze uchopit úplně jinak. A poté je vidět i ta šikovnost, to znamená, že i člověk nevidomý nebo s těžkou zrakovou vadou může si být hodně samostatný, může si uvařit, může péct, může dělat ruční práce, může dělat spoustu věcí kolem sebe, jenom když ví, jak na to. Jednak s jakými pomůckami, ale zároveň získá určité dovednosti. A ty je potřeba dobře získat od odborníků, protože jinak to může být poměrně dost nebezpečné. Když třeba vaříte, tak abyste věděli, jakým způsobem pojmout to teplo, ten hrnec, tu pánvičku. Já jsem měla tendenci obracet řízky rukama, když jsem na to nevěděla, sáhnout na ten řízek, otočit ho na té pánvičce, což samozřejmě mělo své důsledky. Ale poté, když jsem komunikovala s pracovníky Tyfloservisu, což je námi založená společnost, která pomáhá v těch prvních chvílích po ztrátě zraku, tak jsem zjistila, že jsou pomůcky a dovednosti, které naprosto bezpečně mi umožní připravovat dobré jídlo, dobré buchty a starat se vlastně kolem sebe o to, aby to bylo všechno v pohodě.
0: Já jsem na nějaké debatě s nevidomými přišla chvíle, kdy vyprávěli zábavné historky z jejich života. Když mluvíme o té samostatnosti, tak tam byl takový mladý muž, který říkal, že se docela brzo osamostatnil, že ta ambice byla právě, aby mohl žít sám. A já jsem se ho ptal, co bývá jako nejkomplikovanější věc. A on říkal, nejhorší je, když přijede moje máma a uklidí mi. Protože já jsem zvyklý, že mám ty věci na nějakém místě a ona v tom udělá pořádek podle jejího gusta. A to je chvíle, kdy já mám před sebou dalších 14 dní, kdy si zas musím zvykat, kde ty věci jsou. Jsou i tyhle ty humorné nebo zábavné okamžiky chvíli, kdy si říkáte, že ten svět bez zraku není jenom světem smutným a trudným, ale že taky má v sobě jako velkou dávku humoru?
1: Určitě. Já si myslím, že svět bez zraku vůbec není ani smutný, ani trudný. To se nás třeba lidé ptají. A co vidíte, to žijete ve tmě? A vysvětluju, ne, to není tma. Jo, to je prostě, já tomu říkám, to je vzduchoprázdno, takové nic. To je to samé, jak kdybyste se ptali, jak vidíte za sebe. Jestli vidíte tmou, nebo co tam vidíte. Není tam prostě nic, nevnímáte nic. Takže v takovém, dalo by se říct, úplně nevidomí lidé žijí, těžce slabozrastí, samozřejmě vnímají světlo, anebo různé parametry úhlu určitého pohledu, ale ten humor je prostě bytostně náš taky a patří k nám. A často si říkáme i s kolegy nevidomými, uvidíme se, viděli jsme se a tak dále, potkáme se, podíváme se spolu na to je naprosto běžná mluva a zároveň si dokážeme i říct třeba něco humorného. Já mám zase jinou příhodu, já když jsem téměř přišla o ten zrak a přišla za mnou kamarádka, já jsem slíbila, že upeču bábovku, protože ráda peču. A měla jsem hrníčky, mouku, jsem poznala podle hmatu, jo, jestli je polohruba.
0: I hrubost poznáte podle hmatu.
1: Ano, poznáme podle hmatu. A vytáhla jsem, ona si tak jako sedla a říká, no tak to se teda budu dívat. A vytáhla jsem prášek do pečiva a kypřici prášek, teda v jednom, a zároveň vanilkový cukr. A teď jsem si hrkala, protože vanilkový cukr, jak má ty krycáky, tak hrká, když to kypřici prášek je mňonky a nehrká. A tak se mi to vysvětlovalo, jak to vlastně poznávám, jednu věc po druhé. A ona fakt stála, koukala, dívala se na to a pak říkala, že by to nezvládla. Já jsem říkala, vidíš, a tady je něco, co nezvládneš ty, co zvládnu já. Bábovka byla výborná a myslím si, že právě ty dovednosti, tak už jak, buď k ním člověk přejde ze světa, kdy viděl a kdy prostě mu zůstanou dobré dovednosti, anebo kdy se to naučí, když třeba někdo přijde o zrak v mládí nebo je nevidomý od malinka, dá se to všechno naučit. A potom najednou zjistíte, že i tomu okolí přinášíte něco, že to jako jde, že svým způsobem i že se nic nemá vzdávat. Jo, že jsou věci, které sice se dají z začátku jako obrovské překážky, ale pokud se přijme pomoc a podpora lidí, kteří už to znají, případně odborníci, opravdu jde potom si naučit dovednosti, zvyknout si a žít tak, jak byste chtěli.
0: Zásadním okamžikem je také to, když si člověk poprvé vezme do ruky hůl, jak jsem říkal v samotném úvodu, někomu se může zdát jako jistá forma omezení, ale pro nevidomého je to právě prostředek, díky němu získává svobodu. Jak jste prožívala vy sama tu chvíli, kdy jste ji poprvé vzala do ruky, protože jste ji potřebovala?
1: Bílá hůl byla poslední záležitost, kterou jsem se smířovala asi nejdéle. Přece jenom jsem si říkám, budu označena, budou na mě všichni vidět, budou se na mě dívat. hrát. A naučit se prostorovou orientaci úplně není jednoduché. Já jsem si pořídila signální bílou hůl, to znamená, že je to bílá hůl, která upozorňuje okolí, že člověk má těžkou zrakovou vadu, přitom je případně je nevidomý. Pak máme ještě orientační bílou hůl.
0: Jak se ty pro lajka nebo pro obecnou veřejnost liší tyhle?
1: Ano, ta signální bílá hůl je taková tenčí a člověk ji má tak třeba do výše pasu nebo lehce nad pás, kdežto orientační bílá hůl je delší a většinou má na konci ještě kuličku a s touto holí člověk chodí opravdu samostatně. Jo? A jezdí si po té ploše, případně snímává různou kyvadlovou technikou dopředu nebo po bocích. Na to jsou speciální techniky, které učí právě společnosti Flowservice, tak aby ten pohyb byl bezpečný. Pokud je jedinec, který je samostatný, sám chodí a zná tady to techniky, používá orientační bílou hůl a právě signální signalizuje to, že nemá tu kuličku na spodu, člověk s ní jenom lehce, většinou se drží ještě někoho jiného, tak já jsem dnes přišla do studia, protože ty dovednosti té prostorové orientaci samostatné úplně nemám, ještě neovládám, aby řekla pravdu, v tom věku svém se i bojím. Tady toho se hodně bojím a myslím si, že zůstanu vždy u průvodce. Ale ta bílá hůl je fajn. Já jsem potom zjistila zejména tady v Praze, když jsem začala pracovat, že opravdu, když do mě lidé vráželi, třeba v metru, nebo někde jsme šli, bylo tam hodně lidí, že na mě není vidět, že nevidím. Takže jsem se nemohla divit, že lidé prostě si mysleli, že jim uhnu, což se tak nestalo. Ale v momentě, jak mám bílou hůl v ruce, tak už přece jenom to povědomí toho okolí, že něco není v pořádku s očima, je poměrně silné a už ten pohyb i pro mě, i pro to okolí je bezpečnější.
0: Říká o zásadní pomůcce pro nevidomé prezidentka Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých paní Dagmar Fildesová.

0: Noční mikroforum.
1: Vasil Fridrich a jeho host na dvojce.
2: S paní Dagmar Firgasovou, prezidentkou Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých, si povídáme v dnešním nočním mikroforu. My jsme zmínili zásadní pomůcku pro nevidomé a to je bílá hůl. Nicméně jsme v době převratného technologického rozvoje a vývoje všech těchto věcí, včetně pomůcek pro handicapované. Co za pomůcku nebo nějakou věc technologickou vám v posledních letech vlastně pomohlo úplně nejvíc? Je nějaká převratná věc v pomoci k té samoobslužnosti, anebo používáte vlastně věci, které jsou prověřené léta?
3: Klíčovým prvkem, který v technice jde velmi dopředu a je pro komunikaci, pro čtení, pro spojení s okolním světem, případně pro další spoustu věcí, je mobilní telefon. A v současné době mobilní telefon, který je vybaven odečítačem, buď zvětšovačem, odečítačem, anebo právě i voiceoverem, to znamená hlasovým odečítačem.
2: Že vám do toho vstupuju, čili když vám přijde zpráva, zapnete si ho a on vám ji přečte, je to takhle?
3: Ano, je to tak. Namlouváme zprávy, čte nám to prostředí, které v tom mobilním telefonu je. Já používám Appleovské produkty, to znamená i Appko, operační produkt, který tam má iOS a který teda pro nevidomé je velmi dobrý, nicméně jsou i nevidomí a zrakově postižení, kteří mají rádi operační systém Android, což taky určitě umožňuje spoustu hlasových věcí, které prostě jdou vytáhnout z toho mobilního telefonu. Ale musím říct, že to je klíčová záležitost. Já v podstatě mobilní telefon mám neustále v ruce. A mám tam nainstalovaný mail, spoustu aplikací, které se týkají ať už běžného života, anebo jsou speciálně vyvinuté pro nevidomé. Mám tam knížky, mám tam různé aplikace, díky kterým se střetávám s okolním světem, nákupní košíky, různé společnosti. A tady je dost velké téma přístupnosti, jednak informací, výrobku a služeb. Máme na to určité normy legislativní, aby to právě nějak vypadalo, aby všichni, kdo komunikují se světem, jako myslím teď výrobci služeb, různých produktů, anebo prostě ti, kteří veřejná zpráva, jak předává informace, to vše je velmi důležité, aby nevidomí byli schopni si pomocí odečítačů, a to nejen mobilním telefonu, ale třeba ve svém počítači či jinde, přečíst. Ale ten mobilní telefon, který máme neustále u sebe a do kterého můžeme nasadit spoustu našich dobrých aplikací pro přístupnění toho běžného života, tak to je klíčová záležitost. Neustále se vyvíjí, přibývají nové prvky, nové možnosti a tady právě vždy nabízíme lidem, zejména těm, kteří později přišli o zrak, aby se nebáli zdokonalovat se právě v té technice mobilní, případně teda mobilním telefonu.
2: Je to, velký třeba generační rozdíl, že pro mladou generaci je to něco přirozeného, ale třeba pro starší ročníky ti už se s tím nechtějí potýkat, protože je jim to cizí?
3: Je to přesně tak. Mladá generace vlastně žije s tím mobilním telefonem v současné době už od svých mladých let nebo malých let. A střední věká generace se s většinou s chytrým mobilním telefonem učí pracovat, ať už tedy, když vidí lidé, anebo když mají potíže se zrakem. Přijdou za námi, ale většinou chtějí mít to samé, co mají jejich generační vrstevníci, tudíž také chytrý mobilní telefon. No a starší generace, třeba seniori, kterých nám nyní přibývá, když třeba přichází o zrak, tak těm nabízíme jiné typy mobilních telefonů. Nejsou to chytré mobilní telefony, ale mají určité možnosti některých aplikací, protože pro starší generaci je velmi důležité, aby byli ve spojení se svými příbuznými, dětmi, s vnoučaty, sousedy, přáteli, protože řada našich seniorů žije třeba osaměle. A mobilní telefon je pro ně klíčem k tomu, aby se udrželi v kontaktu s ostatními lidmi, s přáteli, právě s rodinou, takže je učíme s přístroji a mobilními telefony, které také nabízí určité možnosti hlasových odpovědí.

0: druzí to vyřešili a zároveň, když mezi nás přijdou, tak vidí, že nejsou sami, kdo mají tuto zrakovou vadu, musí se s tím smířit vlastně i v tom pozdějším věku, ale vidí, že to jde a lidé si povídají, lidé si sdílí to svoje zdravotní postižení, mají na to spoustu vychytávek, například, když si naši seniori vlastně povídají, jak si dávají zubní pastu na kartáček na zuby. A nakonec z toho vyjde to, že přímo pastu rovnou do pusy a kartáček teda následně. Takže neřeší, jestli pasta padá, nepadá, jakým způsobem, ale prostě takto běžný způsob života seniori hodně rádi sdílí a jsou mezi námi rádi. Pokud se týká mladé a mladší generace, většinou jsou samostatní, snaží se být samostatní, úplně ta touha po tom spolčování není až taková, jak třeba u těch seniorů. No a my se je snažíme více teď přitáhnout za námi. A snažíme se teď nabídnout programy, které jsou pro mladé vhodné, které by nabídlo i to spolčování, združování, sdílení toho života. Budeme připravovat třeba pro mladé bowling, společné bowlingy, sportovní zážitky. Máme připravené některé programy. Tak já věřím, že i mladí lidé, kteří se seznámí, kteří zrakově postižení, se seznámí mezi sebou, udržují se v kontaktu a my pak máme báječnou partu lidí, se kterou můžeme vlastně probírat ten jejich život, ale zároveň také se jich ptát, co vlastně ta mladá generace potřebuje. Není to jenom o tom, že přijdou za námi, nabídneme aktivity, ale my zároveň, protože jsme legislativní připomínkové místo vlády a parlamentu, máme tedy od mladé generace možnost zjistit, co jí vlastně v tom jejím životě chybí a co proto můžeme my udělat, aby to nechybělo.
1: Na mladé také, pokud se nemýlím, cílí zajímavý projekt, který vyvíjíte spolu se Slováckým divadlem. Co pak to je, na co se mohou těšit?
0: Mm-hmm. Kolega z naší pobočky Sons v Uherském Hradišti je velmi spojen se Slováckým divadlem v Uherském Hradišti. A v této oblasti v hluku také máme nevidomého zpěváka, muzikanta Radima Vojtka. Takže kolega Vojta Železník a Radim Vojtek dali potom společně dohromady se Slováckým divadlem a Davidem Vaculíkem a za herci takový kus, jmenuje se to České hity 60. let a je to moc hezký pořad, kdy jednotlivě představují naše písničky a tvorbu a prostě tu hudební scénu, která od 60. let prostě vznikala a byla produkována a je to prokládáno velmi hezky povídáním, mluveným slovem, což mají na starosti právě ti herci a je to moc hezký pořad. Takže i to spojení tady těch mladých lidí, případně divadlo, které, což se podařilo právě v tom Uherském Hradišti, je velmi dobré.
1: Já se ještě vrátím k té zábavné historce a vašemu pečení, kdy jste sluchem rozeznávala jednotlivé ingredience. Je to tak, že jste pozorovala, že ten sluch se vám jako smysl zbystřil po té ztrátě zraku, anebo je to taky hold otázka školení a práce na tom sluchu, abyste ty věci rozeznávala?
0: Já si myslím, že člověk, když přichází o zrak, tak oni opravdu nastupují do popředí ostatní smysly. Říkáme občas, že i takové to mimosmyslové vnímání, takové, že se něco děje, ještě nevíme co, zachytíme to dříve, než třeba naše okolí. Tento smysl se taky velmi často tříbí. Pokud se týká sluchu. Já mám i lehkou sluchovou vadu, takže ono úplně s tím sluchem to jako takhle nebylo, ale musela jsem si vycvičit to sluchové vnímání tak, jakože co se kde asi něco, jak se to děje. To určitě ano a ono to hodně bystří smysly jako celek. Takže když někde přijdeme a já podle třeba i tónu hlasu u někoho, koho znám a teď najednou bystřím podle toho tónu hlasu, že něco je jinak. Zatím nevím co, něco je jinak. A pak ono se to většinou potom brzo ukáže. A nebo když někde přijdeme a já najednou zjistím, že proplouvám mezi stoly, kde mě někdo vede, ale zjistím, že to je trošku jinak. Tak upozorním nebo řeknu, tady je to trošku jinak, neděje se třeba něco, nechystá se tu něco. Většinou potom zjistíme, že ano. Takže oni se nasadí určité smysly do popředí proti tomu zraku jako takovému. Ale sluch či hmat je klíčový smysl pro nevidomé a právě pomůcky, které se týkají hmatu, to znamená zejména vzdělávání v oblasti Brailova bodového písma, jsou také velmi důležitým předpokladem pro samostatný život. A procvičujeme hmat, protřepáváme si zrnka rýže, písku, různé cviky, hry. Máme třeba v misečce zrnka právě rýže a je taková malá pomůcka, to je takový malý

0: tliveče, který je na drátkách spojený, to je taková malá kostřička. Takže kolegyně ji prostě rozdělají, ty malé kostičky jsou v té misce s tím, s tou rýží a vy musíte vlastně najít ty malé kostičky.
1: Zahrát si na popelku?
0: Ano. A poskládat tu kostřičku tak zrovna, jak má být. Jsou prostě různé typy takovýchto protvičovacích metod formou hry a je to velmi důležité, protože třeba snažíme se teď přivést lidi opět k Brailleovu bodovému písmu. Je teď celosvětová kampaň, protože Brailleovo písmo nám upadá.
1: A čím to je, z toho důvodu, jestli jsou známy důvody? Že je to obtížné?
0: No, od mládí, když se zrakově postižená mládež, třeba děti učí Brailleovo bodového písmo od malinka, to obtížné není. Ale třeba pro starší lidi a seniory, kdy už třeba i ten hmat není tak citlivý, tak to je poměrně náročná záležitost. Ale my se snažíme přiblížit víc i mezi mladé lidi, právě i základní pomůcky, které jsou spojené s Brailleovým písmem. Protože lidé mají pocit, že když to poslouchají, takže slyší a když něco potřebují napsat, tak diktují. Třeba do mobilního telefonu, ten to zaznamená, odešle. A to, že tam jsou třeba chyby, protože ta čeština, jak je taková květnatá a složitá, tak mono, tvrdé, měkké, i, sz a tak dále, tak let, kdy ten odečítač mobilního telefonu si z toho udělá, co chce a prostě ten výsledek potom toho dopisu nebo té zprávy je češtinářsky poměrně tristní.
1: Nehledě na to, že může změnit i význam trochu.
0: To taky, to je přesně ono. Takže my se teď snažíme více přiblížit Brailleovo písmo i mládeži, středně věké skupiny seniorům. My máme, nebo Sonc má svoji redakci, jediné vydavatelství časopisu pro nevidomé a slabozraké Zora v naší republice. A teď jsme se rozhodli právě pro podporu, pro cvičování Brailleova písma, vydat malý sešitek, který bude obsahovat anekdotu na jedné stránečce, na druhé citát, na třetí vtip, na čtvrté další jednoduchý text, který bude třeba zábavný nebo poučný, aby se nebáli lidé procvičovat sami si i doma Brailleovo písmo. Ono totiž, když potom třeba naši seniori, kteří ztrácí zrak, přijdou do botanické zahrady, kde mají ukrásné květiny, kterou si osahají malý popisek, většinou Brailleově písmu, aby si tento popisek dokázali přečíst. Nemusí číst jedno písmenko za druhém rychle, jako pámbu, ale můžou si prolouskat, že se jedná třeba o růži modrou. To úplně stačí. A klíčová dovednost je přečíst si číselka ve výtahu. Většinou jsou také označeny. Já jsem se tady i ve výtahu Českého rozhlasu tím zabývala. Máte tam Brailleovo písmo. Je to velmi důležité, aby dokázali si aspoň to číselko nahmatat, uvědomit si, jaké číslo je a dokázat s tím pracovat. Takže i takto se snažíme přiblížit pro tu starší generaci právě význam Brailleova bodového písma.
1: Říká v dnešním nočním mikrofonu prezidentka Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých paní Dagmar Filgasová.

0: Noční mikroforum.
1: Vasil Fridrich a jeho host na dvojce.
2: Dnes si povídám s prezidentkou Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých, s paní Dagmar Filgersovou. Pojďme si říct a zopakovat možná taková základní pravidla, která sice možná všichni v uvozovkách známe, ale ne vždycky je umíme použít. Když potkáme na ulici nevidomého, který evidentně je v nějakých strázních, je třeba v místě, kudy chodí stálou trasu, nicméně ta je teďka rozkopaná. Jak oslovit, jak pomoci, jaký dotek zvolit pro to, abychom mu nabídli pomoc?
3: Já velmi děkuji tady za tuto otázku, protože to jednak je to častý dotaz od běžné veřejnosti, ale zároveň i našich partnerů, jakým způsobem vlastně pomoci a přitom třeba neohrozit nebo neublížit. Pokud vidíme někoho, kdo evidentně jde a je vidět, že má tedy problém se zrakem, může mít bílou hůl a třeba i nemusí, protože někdy jdou lidé třeba podél zdi, přidržují se něčeho nebo jdou velmi, velmi jako tak, že je poznat, že prostě je nějaký problém. Je dobré mít připravenou frázi dobrý den, třeba představit se, jmenuji se Martina, ráda bych vám pomohla, jak vám můžu pomoci. Protože zejména to, jak vám můžu pomoci, je důležitá fráze. Zároveň je dobré třeba klepnout dotyčnému nebo dotyčné na rameno, aby ten člověk, pokud je úplně nevidomý, věděl, že hovoříte přímo k němu. A ve většině případů, v drtivé většině případů se určitě dotyčný člověk obrátí, případně vám řekne, potřebuju přejít, protože nejsem si jistý, protože tady někde dřív býval přechod, teď tu není, můžete mě na něj navést. A nebo také vám řekne, ne, děkuji, já jenom jdu sám a já dojdu. Pomoc nepotřebuju. To taky můžete slyšet. Ale není potřeba, aby se člověk třeba buď urazil, nebo ho to tížilo, že nemohl někomu pomoct. Jde o to, že nevidomí si a slabozraci také si dokážou říci, jak tu pomoc potřebují. Co je velmi nebezpečné, je uchopit třeba člověka, který jde bílou holí nebo i bez ní a má zrakovou vadu, třeba za loket nebo za ruku a někam ho vést, pojďte, tady je to lepší. Jo, tam to bude pro vás, tady přejdeme. Je to hodně i nebezpečné, protože jednak se člověk může leknout, může spadnout. Zároveň ho svedete z té asi zřejmě naučené trasy a on vlastně teď neví, kam ho táhnete, bojí se, neví ho, jestli ho nechcete okrást. Jsou to všechno ty myšlenky, které se právě honí potom hlavou a s daným člověkem se těžko potom domluvíte. Takže opravdu doporučuji klapnout na rameno, oslovit, jak můžete pomoci a poté podle přání dotyčné osoby pomoci tak, jak si přeje.
2: To je takový návod, jak může laická veřejnost pomáhat normálně na veřejnosti těm, kteří jsou nevidomí, či potřebují nějaký typ pomoci. Ovšem obraťme se k organizaci, kterou vedete, tedy ke Sjednocené organizaci nevidomých a slabozrakých. Co se odehraje při prvotním kontaktu, když se na vás obrátí rodina, že má některého člena, který buď ztrácí zrak nebo ztratil zrak? Co se vlastně nejdřív řeší? Je to psychika, nějaké úřední nároky, pomůcky nebo praktické trénování do vedností. Co z toho volíte jako nejdřív?
3: SONS má po celé republice 60 poboček, 60 pracovišť a téměř denně se setkáváme s lidmi, kteří poprvé přijdou a tu už sami přijdou nejlépe přímo od očního lékaře, kde se dozví nepříjemnou diagnózu, anebo jak říkáte, přijdou třeba příbuzní nebo známí, kamarádi. A první, co přijdou, tak se ptají, jak vlastně ten člověk může žít. Pokud přijdou sami lidé, který se to týká, tak si u nás sednout a vlastně ani neví, na co se mají zeptat, protože ten náš svět neznají. A tady nastává taková ta zkušenost našich kolegů a kolegyněk, které se doptají, jak vlastně žijí, čeho se nejvíce bojí. To je klíčová otázka. Čeho se bojí? O co přijdou? Jo,
2: co čeho bývá, mají největší strach? Nejčastější odpověď.
3: Nejčastější odpověď, že už nikdy nebudu číst. Toto je odpověď, já už nebudu vidět a nebudu číst. Toto bývá nejčastější odpověď a na to hned máme další odpověď, kdy říkáme, že je to možné. Prostě lidé dostanou tak širokou nabídku možností, jak číst, tedy v uvozovkách číst, ale poslouchat knihy, anebo hmatem číst knihy, že se jim rozšíří o hodně víc možností, než třeba chodit do běžné knihovny. Takže toto se lidem snažíme vysvětlit, ale zároveň mají strach, že přijdou o své koníčky. Mají strach, že právě nebudou samostatní. Mají strach z té závislosti, že už nikdy nic sami neudělají. A ne úplně jednoduché potom, když přijde třeba s maminkou dcera a maminka se takto doptává a řekne nám, že vždycky ráda pekla a vařila. A my vysvětlujeme, že to bude zachované, že bude moc péct, vařit. A dcera řekne ne, já maminku už nenechám. O maminku se postarám, maminka nic nemusí dělat. A tady se opět zase snažíme vysvětlit, že je úplně jako odtáhnout maminku od tady těchto dovedností, které ona ráda by i dále třeba používala, není dobré. Je, že je fajn jí být nápomocná, když něco bude potřebovat, ale zároveň pomoci jí naučit právě to, aby to mohla dělat, protože ti lidé, když zůstanou závislí, tak většinou nic potom nechtějí, nepotřebují, nechtějí obtěžovat. Toto se nám strašně často stává, takže další dotazy třeba, které jsou, jsem hodně společensky nebo společenská, ráda jsem chodila mezi přátelé, opět, umíme to zajistit, umíme buď procvičit prostorovou orientaci, nebo najít dobrovolníka, nebo jiným způsobem prostě zajistit, aby třeba i pomocí návazných sociálních služeb, aby se daný člověk, daný klient dostal tam, kam chce, a abychom vysvětlili i tomu okolí, prostě, že můžou s nimi komunikovat normálně, přirozeně, je potřeba dbát určitých zásad, to určitě ano, ale všechno se dá tak podvědomně přizpůsobit a naučit, že potom, jak zjistí ten člověk, že to vlastně vůbec není žádný problém.
2: Mluvíte o pomoci, kterou poskytuje či nabízí SONS. Zmínila jste i Tiflo Service, s jakým problémem nebo s čím se mám obrátit na ně?
3: Naše založená společnost Tiflo Service především procvičuje a učí prostorovou orientaci, to je ten klíčový prvek pro samostatný pohyb osob se zrakovou vadou. Dále procvičuje, vycvičuje bralské písmo, to znamená naučí psát a číst pomocí bralského písma. To je velmi významná dovednost, kterou se snažíme teď čím dál tím více rozšiřovat. Dále poté je takovým tím prvním nástřelným místem, které profesionální s podmocí opravdu odborných kompenzačních pomůcek procvičuje dovednosti na sebeobsluze a vedení domácnosti i péče třeba o sebe samou, kdy lidé chtějí opravdu mít všechny dovednosti tak, jak mají být dobře naučené, tak tady se obracíme na Tiflo Service.
2: Od 12. do 15. listopadu se v Sezimově Ústí uskuteční 33. Tiflo Art. Jak byste pozvala vidící veřejnost, co tam všechno mohou spatřit, když dorazí za vámi?
3: Tiflo Art je jedinečný festival svého druhu, řekla bych, v Evropě určitě, protože jiný stát takovýto festival v Evropě nemá. Jedná se o celostátní festival zájmové umělecké činnosti osob se zrakovým postižením. A představují se nám tam výrobky rukodělné, to znamená ten, kdo umí něco třeba z drátku, z korálku, keramika, pedik, výtvarná dílna jakéhokoliv druhu. Přijíždí tam téměř 200 lidí. No a velmi oblíbenou součástí Tiflo Artu je také hudební, pěvecká a literárně dramatická část. Přijíždí nám tam hudebníci, zpěváci a právě literárně dramatičtí umělci, kteří píšou povídky, čtou povídky pomocí bralského písma a zároveň dokážou toto velmi dobře a s humorem předávat ostatním. Letos po 33., jak jste hezky řekl, má veřejnost možnost se seznámit právě s tím, jak nevidomí žijí, jak tvoří a jak se vlastně i baví. A jsou to 4 dny naplněné nejenom uměleckým životem nevidomých a slabozrakých, ale také setkáváním, diskuzemi, poznáváním. Navazují se tam velká pouta přátelství a festival je velmi ceněn i ministerstvem kultury. Takže jsme za to velmi rádi, že máme možnost i finančního příspěvku. No a zároveň je to takové místo, kde si lidé, ale kdy i vědomí lidé uvědomí, že vlastně nevědomí jsou běžnou součástí veřejnosti, že není potřeba jakkoliv vydělovat, ale lze s nimi naprosto v pohodě a dobře spolužít.
2: Tiflo Art má 33. ročník, SONS letos slaví 30 let a vy v září oslavíte jeden rok v jeho čele. Co byste chtěla po těch 3 desetiletích zachovat, co je dobrá praxe SONS a co naopak máte chuť a energii proměnit k jinému modernímu pohledu 21. století na nevidomé a slabozraké?
3: Za těch 30 let se SONS vyvinula opravdu v dobrou organizaci, která zaštiťuje zájmy lidmi a potřeby osob se zrakovým postižením. A já si myslím, že má našlápnuto do toho, aby jednak v tom pokračovala, ale zároveň, abychom více hájili práva a zájmy. A v současné době se jedná zejména třeba o oblast odstraňování architektonických bariér, kde musíme více napřímit své síly, abychom naší komunitě pomohli. A zároveň si myslím, že bychom chtěli nebo chceme více spolupracovat, jak s vědomou veřejností, tak právě s mladými lidmi, aby poznali, že život ve spolku je obohacující a že přináší všem generacím to, co potřebují. To znamená vnímání toho, že na to nejsou sami, na tu svoji zrakovou vadu. Nejsou sami, najdou u nás pochopení a že dokážeme pomoci tam, kde už třeba jiné společnosti pomoci nemůžou. A letkdy se právě setkáváme s takovými velmi smutnými počátečními příběhy, které se potom vyvinou z naší pomoci do důstojného běžného života. A já bych osobně velmi chtěla, aby SONS byla respektovanou organizací i u všech veřejných institucí. A v současné době se o to snažíme, a abychom dokázali i napřímit cíly vůči sportu, napřímit cíly vůči kultuře, kde už se dá určitě nakročeno a otevřeno máme, ale vůči všem oblastem života. No a myslím si, že zrak je sice omezující, ale není tou hlavní silou života. Myslím, že důležité je to, aby člověk byl spokojený, měl kolem sebe přátelé, rodinu a věděl, že v České republice se dá žít se zrakovou vadou důstojně, takže o toto se určitě teď do budoucna budeme čím dál více snažit.
2: Říká v dnešním nočním mikrofonu prezidentka Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých paní Dagmar Filgasová.

0: Dnes večer si povídám s prezidentkou Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých paní Dagmar Filgasovou. My jsme mluvili o tom, že život nevidomých je naplněný nejrůznějším velmi pestrým programem, včetně sportovního. Letos od 16. do 18. října se v Praze uskuteční první český kemp blind hokeje s trenéry z Finska a Kanady. Čí to byl nápad a jak to bude vypadat?
1: Tak byl to nápad, takový společný nápad Tomáše Černého a Rahel Skleníčkové, která, jak víte, tak studovala ve Finsku a má k Finsku velmi blízko. No a ve Finsku tady tento sport, to znamená lední hokej nevidomých, je teď hodně rozšířen. A tak se stalo, že, jak jste řekl, od 16. do 18. října letošního roku bude v České republice, respektive v Praze, kemp, třídenní kemp budoucích ledních hokejistů, nevidomých a slabozrakých ledních hokejistů. A je to obrovská událost, která se u nás udá a i s podporou různých nadací a finančního zajištění. Ale především je to událost, kdy se opět potkají se lidé, kteří v určitém věku přišli o zrak nebo přichází v současné době o zrak a mají chuť zařadit se mezi běžnou společnost i běžným sportem, jako hokej je. No a samozřejmě to znamená poměrně dost organizačního zajištění, finančního zázemí i společenského zázemí, ale jedná se o událost, která opět ukáže, jak to jde přemýšlet i nad tím světem, kde je určitý handicap a přesto se dá uvažovat o takovéto záležitosti, jako je lední hokej pro nevidomé a slabozraké.
0: Život samozřejmě pro nikoho z nás není peříčko a tu a tam se dostaneme do situací, které jsou svízelné, nevidomé, nevýmaje. Takže nějaká dovednost z hlediska sebeobrany nebo ubránění se asi taky není k zahození. Vy jste se touto situací, která není sice úplně chvályhodná, ale inspirovali, takže uděláte i něco pro své klienty, jako Sons, co pak to je a máte takového atraktivního lektora?
1: Mm-hmm. Máme atraktivní lektorku, kterou je mistrině v boxu paní Martina Ptáčková, se kterou jsme se domluvili právě na kurzech sebeobrany a obrany třeba proti krádeži kabelky nebo proti napadení nebo proti přepadení, prostě vůči různým situacím, kterým můžou nevidomí čelit a vůbec neví vlastně, jak se mají chovat, jak to mám dělat nebo co mám udělat, když cítím, že mi někdo tahá kabelku. Jak mít ten správný pohyb, abych tomu zabránila? Nechci říct útočníka zneškodnila, to asi ne, ale mít dobrou sebeobranu. Takže tady jsme se pustili do přípravy projektu právě s Martinou Ptáčkovou a jejím bratrem, kdy po celé republice budeme chtít pro mladší i starší věkovou generaci nastavit tady tyto kurzy sebeobrany. No a protože si myslíme, že dovednosti buď sportu nebo pohybu, třeba ladného pohybu, taky nejsou k zahození, tak hodně už delší dobu přemýšlíme třeba nad tanečními kurzy pro nevidomé a slabozraké a chtěli bychom s tím začít tak, aby třeba mladá generace věděla a nebála se chodit třeba na plesy nebo na diskotéku, aby se prostě tancovat jednak třeba naučili nebo dokonalili, ale zároveň, aby věděli, jak tancovat třeba z kruhu, když se nedrží partnera, aby věděli, jakým způsobem třeba některé nové taneční krátce, které jsou pro ně dobré a vhodné, důležité. No a nemusíme se orientovat jenom na běžnou diskotéku. Velký zájem třeba na Moravě teď je projeven o country tance, které mohou tančit i naši seniori, seniorky. Takže tímto směrem také běží naše myšlenky a já věřím, že s podporou veřejnosti a případně další průpravy, která je tomu potřeba, se nám to podaří.
0: Vrátím se zpátky ještě k tomu neúplně blahému jevu, kdy se musí nevidomí bránit. Je to něco, co se objevuje v nějaké četnosti, která už stojí za pozornost, anebo z vaší strany se jedná spíše o prevenci, co kdyby se náhodou někomu něco takového stalo?
1: Tak jak známe příběhy našich klientů, tak se opravdu stává, že třeba jsou naši lidé okradeni ve vlaku, v autobuse, nebo někde v kavárně, kde sedí, mají někde třeba buď kabelku nebo nějakou tašku a prostě si nevšimnou, že se kolem nich točí někdo nějakým nevhodným způsobem a že prostě jsou okradeni, to zjistí potom až následně, ale prostě nevšimnou si vůbec toho procesu. Třeba si toho nevšimne ani buď jejich partner nebo zrovna ten průvodce, který je s nimi, protože co si budeme říkat, zloději to prostě umí dobře. Takže ta sebe obrana bude zaměřena nejen na to, jak se bránit v případě útoku, jo, nebo pokusu o okradení, ale zároveň, jak si chránit ten svůj majetek, tu kabelku, tu tašku, jak to mít uložené, jak mít při sobě, když právě někde sedíme a kabelku máme třeba na opěradle, jak to máme udělat, aby k tomu nedošlo. Takže to všechno bude součástí tady tohoto kurzu.
0: Pojďme k něčemu pozitivnějšímu na samotný závěr našeho dnešního povídání. Když se vás někdo ke konci vašeho funkčního období prezidentského zeptá, co se během vašich 4 let změnilo v běžném životě nevidomých lidí, jakou konkrétní odpověď byste nejraději dala? Co byste byla potěšena mimořádně, kdyby se za ty 4 roky změnilo?
1: Já bych byla velmi ráda, kdyby naši lidé vnímali otevřenou komunikaci a zejména naslouchání jejich potřebám. U nás má dveře každý otevřené a myslím si, že si dokážeme poradit téměř s každou prosbou, nemusím zase úplně asi vědět, co to všechno může být, ale ráda bych věděla, že za dobu mého prezidentování jsme byli otevření, naslouchali jsme a snažili se komunitě vyjít potřebám vstříc. K tomu všemu samozřejmě potřebujeme finanční zázemí, já jsem vzděláním ekonom, takže bych se ráda potom při tom ohlížení za 4 lety svého prezidentování. Ráda bych viděla ten pohled na dobré finance, kterými jsme mohli podpořit život naší komunity a zároveň to, že slunce je dobře ukotvena v naší společnosti, že o slunce ví, že ví, komu pomáhá a jak pomáhá a že je dobré se slunce spolupracovat. Já vím, že to jsou takové obecné fráze, ale jsou to velmi důležité věci, pod kterými se potom skrývají konkrétní podoby té pomoci a podpory.
0: Já doufám, že při tom ohlednutí budete moci konstatovat právě to dnešní přání. Díky, že jste přijala mé pozvání do nočního mikrofora. Díky za rozhovor, který se také týkal toho, že samostatnost neznamená obejít se bez pomoci, ale mít možnost rozhodovat o svém vlastním životě. Hostem dnešního nočního mikrofora byla prezidentka Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých paní Dagmar Filgasová. Od mikrofonu se s vámi loučí Vasil Fridrich a můj dnešní host.
1: Přeji dobrou noc.
2: Český rozhlas 2.
3: Rádio, které vás baví.
4: Takové bylo páteční noční mikroforum, ve kterém si Vasil Fridrich povídal s Dagmar Filgasovou. 23. hodina, 31. minuta, na dvojce jako každou noc začíná živě vysílaný noční proud, tentokrát ten páteční sobotní, kterým vás provede Robin Šalamon. Školáci si mohou odškrtnout, že za sebou mají první týden nového školního roku, doufám, že se jim dařilo, hlavně ať vám to všem vydrží. Začíná hudba, která nikdy nespí, začíná noční proud, přeji vám hezký poslech.
3: Český rozhlas 2.

To byl Alex Warren a Passenger v nočním proudu na dvojce, 4:30. My se teď vrátíme o 61 let zpátky v čase do 4. září roku 1965. Tehdy se na vrchol amerického žebříčku dostala skupina Beatles s písničkou, která na tom vrcholu zůstala další 3 týdny s písničkou Help.

To byla skupina Beatles na dvojce. Máme 4. září a už příští týden, 10. září, bude mít v českých kinech premiéru dokument o skupině Oasis Don't Look Back in Anger. Film zachycuje dlouho očekávaný návrat bratrů Gallagherových na společné turné Oasis v roce 2025, takže nahlédneme do zákulisí zkoušek, koncertů i momentů, které provázely jeden z největších rockových comebacků posledních let. Přeci jenom mimochodem, kromě toho, že se ten dokument zaobírá právě tím vyprodaným světovým turné, tak zkoumá i takový hluboký emocionální dopad mimořádného kulturního fenoménu a připomíná, co hudba Oasis znamená pro publikum napříč generacemi. Tak pokud stále máte rádi kapelu Oasis, myslím si, že 10. září byste neměli chybět v kinech.

To byla skupina Oasis v nočním proudu na dvojce. Rád bych vás pozval k poslechu pořadu Blízká setkání v pátek po 11. hodině. Tady na dvojce Marek Němec přivítá ve studiu herce a hudebníka Igora Orozoviče. Co ho dnes na herectví dokáže ještě překvapit, kdy se cítí víc sám sebou na jevišti nebo u klavíru a do čeho by se nikdy nenechal obsadit? To se dozvíte v pátek v pořadu Blízká setkání tady na dvojce.

mrak se zas rozplyne, až úplně zmizí. Ale ty ne. A pak je tma, jenom tma, co si se dá nalípí, neptá se, nečeká, jenom tma a v

0: Kde jsou ty časy, kdy hudební stanice MTV byla plná videoklipů? Každopádně v roce 1985 na MTV Video Music Awards v New Yorku ocenili světoznámý hit We Are The World jako nejlepší skupinové video. Mimochodem video The Boys of Summer od Dona Henleyho získalo 4 trofeje, včetně nejlepšího videa. Tak si tuto písničku v nočním proudu na dvojce teď 8 minut před půlnocí připomeneme. Tady je Don Henley a písnička s názvem The Boys of Summer.
1: Posloucháte Noční proud.
2: Dnes s Robinem Šalamonem.

0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
1: Česko zpřísňuje bezpečnostní opatření před sabotážemi nebo cizím vlivem. Ukrajina navrhla dočasné příměří během návštěvy dvou amerických vyjednavačů v Moskvě. Tenisté Nosková a Lehečka bojují na US Open o postup do osmifinále. Dnes čekáme zataženo až oblačno s deštěm, později se může vyjasňovat, teploty až 26 stupňů. Je sobota 5. září, hlavní zprávy a Martin Matějka.
0: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Česko posiluje bezpečnostní opatření. Podle ministra vnitra Lubomíra Metnara z hnutí ANO tím reaguje na incidenty z okolních zemí, u kterých je podezření ze sabotáže nebo vlivu cizí moci.
2: Německá vláda ze srpnového pokusu o bombový útok na letiště v Lipsku obvinila Rusko. V Česku se bezpečnostní opatření týkají mimo jiné i energetických objektů, říká mluvčí ČEZu Ladislav Kříž.
3: S ohledem na mezinárodní situaci máme již delší čas zvýšenou ochranu našich objektů.
2: Vyšší zabezpečení standardně platí na letišti Václava Havla v Praze. Podle deníku Právo Česko posílilo taky ochranu nádraží. Policie ale z bezpečnostních důvodů nechce zveřejňovat podrobnosti, říká mluvčí policejního prezidia David Shen.
4: Ale co je potřeba říci a zdůraznit je, že nemáme informaci o žádné případné hrozbě, která by se nás bezprostředně dotýkala.
2: V Česku dál platí stupeň ohrožení terorismem B, tedy mírné ohrožení. Jan Duchoslav, Radiožurnál.
1: Německá policie pátrá po muži, který se přiznal k několika sabotážím na elektrických rozvodnách v posledních dnech. Dopis od něj vypadá autenticky, řekl to ministr vnitra Alexander Dobrindt, který varoval před unáhlenými závěry, ale vyjádřil se k motivu pachatele.
5: Muss man hier von Klimaextremismus ausgehen.
6: Boj proti spalování hnědého uhlí nejspíš přivedl pachatele podle Alexandra Dobrinta k tomu, že tento týden částečně zkratoval distribuci proudu z elektráren v Braniborsku a blízko Kolína nad Rýnem. Policie podle Dobrinta vychází z toho, že 48-letý úřadům dosud neznámý muž z Porúří jednal sám. Ministr ale zároveň nevyloučil státní terorismus, tedy účast zahraniční mocnosti. Německo podle něj čelí hrozbám z různých směrů. Ministr vnitra severního Porýní Westfálska Herbert Reul doplnil, že policie zajistila v bytě podezřelého výbušniny a prohledala taky jeho automobil. Hledaného ale zatím nedopadla. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
1: Ukrajina vyzvala Rusko k dočasnému zastavení bojů během návštěvy amerických vyjednavačů v Moskvě. Na síti X to napsal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Podle něj by Rusko mělo udělat totéž. Vyjednavači Steve Witkoff a Jared Kushner nejspíš dorazí do ruské metropole o tomto víkendu, poté by se měli přesunout i do Kyjeva. A tam se chystají poprvé, a to v době, kdy Moskva na metropoli stupňuje vzdušné útoky. Ústavní soud přezkoumá zákon o rozpočtové odpovědnosti. Pod návrh na zrušení některých jeho částí se podepsalo 74 opozičních poslanců z ODS, STAN, Pirátů, KDU, ČSL a TOP 09. V pátek přišel soudu do datové schránky. Kritici tvrdí, že novela ohrožuje dlouhodobou udržitelnost veřejných financí a narušuje princip dělby moci ve státě. Vláda namítá, že díky upraveným pravidlům může sestavovat odpovědný a realistický rozpočet.
7: Žádáme ústavní soud, aby vrátil debatu o státním rozpočtu tam, kam patří, do poslanecké sněmovny.
8: Řekl předseda TOP 09 Matěj Ondřej Havel. Ministryně financí Alena Schillerová z ANO zákon hájí.
9: Jedinou alternativou našeho zákona je rozpočtová paralýza. Stát by nemohl investovat, rezignoval by na svou bezpečnost, anebo by měl rozpočet v kolizi se zákonem.
8: Další procesní postup popsala mluvčí soudu Miroslava Číhalíková Sedláčková.
10: V pondělí bude návrh zapsán a bude mu přidělen soudce zpravodaj v souladu s rozvrhem práce ústavního soudu.
8: Rozhodovat bude plénum, tedy sbor všech 15 ústavních soudců a soudkyň. Vlasta Gajdošíková, Radiožurnál.
1: Vrchní státní zastupitelství odmítlo poskytnout sněmovní vyšetřovací komisi spis ke korupční kauze Dozimetr. Po pátečním neveřejném jednání to oznámili zástupci komise. Ta má za úkol prověřit, jak v souvislosti s Dozimetrem fungoval pražský dopravní podnik, středočeští silničáři nebo VZP.
11: Komise se teď podle svého předsedy za SPD Jindřicha Rajchla obrátí se žádostí o spis na soudy.
12: Jsme přesvědčeni, že snad soudy by se mohly chovat vstřícněji než vrchní státní zastupitelství.
11: Člena komise Jana Papajanovského z hnutí STAN rozhodnutí státního zastupitelství nepřekvapilo a nevěří ani, že by spis poskytly soudy.
13: Jedná se o živé řízení, které běží, kde probíhá vyšetřování.
11: Komise zatím nevyslechla ani původně plánované svědky, nedostala na ně od státního zastupitelství adresy. Znovu znovu se sejde 17. září. Jana Čermáková, Radiožurnál.
1: Za nehodu způsobenou v opilosti nebo pod vlivem drog by mohly hrozit přísnější tresty. Plánuje to ministerstvo spravedlnosti. Návrh na změnu trestního zákoníku chce vládě předložit ještě v září.
14: V takovém případě by horní sazba nově činila až 10 let, pokud by došlo ke smrti člověka nebo byli těžce zraněni nejméně 2 lidé.
15: Říká k návrhu ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za hnutí ANO. Opilí řidiči podle policie způsobili loni skoro 4,5 tisíce dopravních nehod a většinou nadýchali víc než 1,5 promile.
16: Stejně jako v jiných zemích v Evropě se ukazuje, že je to poměrně úzká skupina lidí, která je buď závislá na alkoholu, nebo je řekněme na pomezí takové závislosti.
15: Vysvětluje Tomáš Neřold z BESIPu. Podle ministerstva spravedlnosti by se změny v trestním zákoníku měly týkat například i ujíždění před policií. Kristýna Vašíčková, Radiožurnál.
1: Brazílie podle Evropské komise nedokáže u dováženého hovězího a drůbežího masa zaručit dodržování standardů požadovaných 27. Unijní exekutiva proto dovoz těchto produktů dočasně zakázala. Týká se to i brazilských vajec a medu.
17: Evropská komise od Brazílie požaduje záruky dodržování unijních zdravotních a hygienických předpisů, zejména v souvislosti s používáním antibiotických látek u hospodářských zvířat, jak uvedla mluvčí komise Eva Hrnčířová. Připomněla, že Evropská unie zakazuje používání antimikrobiálních látek k urychlování růstu zvířat a zakazuje používání antibiotik běžně užívaných k léčbě lidí. Snaží se tak předejít vzniku antibiotické rezistence. Evropská komise uvedla, že dovoz hovězího a drůbežího masa, vajec a medu bude moct Brazílie obnovit, jakmile splní unijní podmínky. Brazílie loni byla druhým největším vývozcem hovězího masa do Evropské unie. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
1: Dopravu v Praze dnes ovlivní běžecký závod, který omezí provoz tramvají i autobusů centru. V okolí náměstí Republiky, třeba v ulicích Hybernská a na Příkopě, platí taky zastavení pro auta. Další lokality popisuje mluvčí pražského magistrátu Vít Hofmann.
18: Už od minuty po půlnoci až do 23 hodin také v ulici Revoluční a od 12 do 22 hodin na nábřeží Edvarda Beneše, nábřeží kapitána Jaroše i na Dvořákově a Rohatském nábřeží nebo v podjezdech Čechova a Štefánikova mostu.
1: Sport. Tenistka Karolína Muchová na US Open skončila ve třetím kole. Domácí Emě Navarové podlehla 3-6 a 5-7. O postup do osmifinále teď hrají Linda Nosková a Jiří Lehečka. Přímo v New Yorku je u toho David Prouza.
19: Linda Nosková měla skvěle rozehraný zápas s Američankou Liovou, vedla 6-2 a 5-3, pak 3-stavu 5-4 podávala, ale nakonec prohrála druhou sadu v tiebreaku, v té třetí ovšem vede 4-2 a servíruje. Jiří Lehečka získal v souboji se Stefanosem Tsitsipasem první set 6-2, v tom druhém ztrácí 1-2. Z New Yorku David Prouza, Radiožurnál.
1: České basketbalistky vstoupily do mistrovství světa v Berlíně porážkou s Itálií 54-63. Ve skupině D je ještě čekají zápasy s Čínou a obhájkyněmi titulu ze Spojených států.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
20: Dálnice bez kolon a nehoda na Kladensku. Na dálnicích je teď klidný provoz, projíždí se bez hlášených komplikací. Opatrně ale na silnici 34 z Jindřichova Hradce do Třeboně za Dolním Žďárem srazilo osobní auto Zvěř. Projíždí se pomaleji, ale bez kolon. A pozor také na Kladensku, na silnici 118 mezi Kladnem a Berounem, asi na půli cesty u Malé Kyšice v odbočce na Dětku v Mlín. Tam stojí osobní auto po požáru, na místě jsou hasiči, provoz řídí policisté. Ale bez kolon. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Teď v noci se od severu zatahuje a přidává se déšť, ochlazuje se na 16 až 11 stupňů, na jihovýchodě na 18 stupňů. A přes den pak čekáme zpočátku zataženo až oblačno, většinou s deštěm nebo přeháňkami. Od severozápadu postupně proměnlivou oblačnost a přeháňky už jen výjimečně, později se může vyjasňovat. Nejvyšší sobotní teploty 19 až 24 stupňů, na jihovýchodě naměří až 26, na horách většinou kolem 14 stupňů Celsia. To byly hlavní zprávy.
0: Český rozhlas Dvojka.
21: Rádio, které vás baví.
3: Právě teď máme 10 minut po půlnoci. Je tady sobota, 5. září roku 2026. Svátek mají Borisové. Tak vám, pánové, z nočního proudu samozřejmě blahopřejeme. U mikrofonu dvojky je Robin Šalamon. Přeju vám i nadále hezký poslech nočního proudu. A vzhledem k tomu, že je 5. září, tak tuto delší část nočního proudu odstartuje hudební velikán jménem Freddie Mercury, protože dnes by měl 80 a zaspívá hned třikrát po sobě.
21: Český rozhlas dvojka.

Freddie Mercury, legendární zpěvák skupiny Queen, by dnes oslavil kulaté 80. narozeniny. Byl nejenom výjimečným umělcem, ale také složitou osobností. Jeho nezaměnitelný hlas a nezapomenutelné skladby ho proslavily po celém světě. Pochází ze Zanzibaru, většinu svého dětství strávil v Indii. Kromě toho, že měl rád tenis a často trávil své prázdniny sledováním Wimbledonu, miloval i box, byl v něm opravdu vynikající. Ostatně jeho vášeň byla zahrnuta i do filmu Bohemian Rhapsody, který o životě Freddieho Mercuryho samozřejmě pojednává. Co se týká písničky Bohemian Rhapsody, tak ve studiu Rockfield ji skupina Queen nahrávala 3 týdny. Ty vokály Freddie nahrával nepřetržitě téměř 12 hodin. A výsledné dílo samozřejmě stojí za to.

To byla skupina Queen, Bohemian Rhapsody v nočním proudu na dvojce. Velkým hudebním idolem Freddieho Mercuryho byl Jimi Hendrix, kterého stále imitoval, alespoň takto to popisovali spolužáci Freddieho. Ve svém soukromém životě byl velmi tichým až možná podivínským mužem. Trápilo jej sebevědomí, velmi málo mluvil o svém soukromém životě a o nemoci, které se vždycky tak bál, protože si byl vědom svého řádění. Freddie Mercury zemřel v 45 letech v listopadu 1991 a stal se jednou z nejznámějších obětí nemoci AIDS. Svým fanouškům to dal vědět pouhý den před smrtí a v prohlášení pro tisk uvedl, že by se lidé měli zapojit do boje s touto zákeřnou chorobou. Dnes by se Freddie Mercury dožil 80 let a proto v nočním proudu zaspívá ještě jednou, po třetí a pro tuto chvíli naposledy. Bude to písnička, která se pro něj stala životním motem. Show must go on.

Právě dnes, v sobotu 5. září, by Freddie Mercury oslavil kulaté 80. narozeniny. Vzpomínat na něj ve vysílání dvojky budeme hned několikrát. Třeba po 10. hodině Ondřej Soukup v pořadu Halo, Soukup Halo. A na 20. hodinu pro vás Martin Hrdinka nachystal svůj speciál s názvem Freddie Mercury 80. Jinak v jednom ze svých rozhovorů Freddie Mercury prohlásil, že byla možnost, nebo existovala možnost, že on, Rod Stewart a Elton John společně založí kapelu. Zkrátka spolu pili víno, řekli si, ano, půjdeme do toho, ale další den, když vystřízlivěli, tak Elton John řekl, nebudu zpívat s Rodem, Rod řekl, nebudu zpívat s Freddiem, a tak Freddie na to odpověděl, dobře, já zase nebudu zpívat s Eltonem. Tak možná je dobře, že to takhle dopadlo, protože takhle by byla jedna skupina, takhle zase na druhou stranu byli každý sám za sebe, každý hudební svět nás všechny obohatili svojí tvorbou a stálo to za to a stále to za to stojí. Tak teď Elton John a Crocodile Rock.

0: Noční prout.
1: Dnes s Robinem Šalamounem.
0: Legenda nočního proudu.

0: skladba Beside You.
1: Ano.
0: Zpívá i skladbu Stay the Night. Myslím, že jste Jamese Blunta poznali. Faninky a fanoušci Jamese Blunta se mohou radovat, protože příští rok 5. března přijede do Prahy, bude koncertovat v O2 Univerzum. Ještě předtím si budete moci naposlouchat jeho novou desku, která vyjde letos 6. listopadu. Vstupenky na koncert Jamese Blunta půjdou do prodeje už příští týden, tak si zapište na uši, za uši i na uši klidně. James Blunt v Praze 5. března 2027. A tady ho máte i s Robinem Schulzem. I really

To byla skladba OK, Robin Schulz a také James Blunt v nočním proudu na dvojce. Je 5. září roku 2026. V nočním proudu, přiznám se, mě strašně baví dívat se do různých hitparádových žebříčků, ať už těch aktuálních nebo těch z let minulých. Pojďme se teď podívat do září roku 1968 do Velké Británie. Tehdy se na vrcholu britského hitparádového žebříčku ocitli Bee Gees se skladbou I've Gotta Get a Message to You.

Pátečně sobotním nočním proudu na dvojce s námi byla kapela Bee Gees. Léto pomalu, ale jistě končí, i když kalendářně ji tady stále máme. Je 5. září. Příští rok na festivalu Rock for People v Hradci Králové uvidíte kapelu Blink-182. Možná, že už jste si koupili vstupenky, možná ještě ne. Možná čekáte na další headlinery. Každopádně toto je ten první z nich. A jinak Travis z kapely Blink-182 naznal, že zkrátka umělá inteligence, AI, u něj v hudbě neexistuje. Nesnáší umělou inteligenci, není její fanoušek, takže co se týče kapely Blink-182, tak v hudbě této partičky nebudou umělou inteligenci, která zkrátka všechno vyleští používat. Protože zkrátka jsou to živí tvorové a budou dělat svoji muziku. Muziku podle sebe. A tak to má být.

0: Na Hanesově mlýně ve Štokách na Jihlavsku už včera odstartoval tramský šrák, tak pokud máte k této hudbě blízko a máte rádi třeba Karla Kahovce, taky Hoptrop, Pacific a jiné kapely, které mají blízko k tomuto žánru, tak byste si tramský šrák dnes neměli nechat ujít. Nenechá se ho ujít ani Tomáš Klus, který tam přijede zaspívat. V nočním proudu teď zaspívá Onině.
1: Dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno, já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přibíráš víčka, prosím, vyslyš moji zpověď, už jsme starý na psaníčka, jsem bytost z vodních par, živa jenom z tvého dechu, já vím, že nejsi rád a že ti to k vzteku, chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopíš.

zase zrychlil se vydech, jak maratonským běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Kdo jsem proměnil s nimi, bez nich gesta i v činy, a já tu zůstanu, ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš, a já zas nechám se napnout, prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě shořet.

až splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak táci tiše vzlétnou, ty nebudu.

Tomáš Klus a Nina 10 minut před jednou hodinou v nočním proudu na dvojce. Začátkem září roku 1982 se na první místo americké hitparády dostala skladba Eye of the Tiger od Survivor z filmu Rocky 3. A jenom, že se blíží 50. výročí filmu Rocky, 12. prosince 2026 se v Praze uskuteční noc s legendou Dolfem Lundgrenem, který přijede toto výročí oslavit. Ve Slovanském domě zavzpomíná na studia chemického inženýrství přes nečekaný vstup do Hollywoodu až po okamžik, kdy se stal jednou z největších ikon akčního filmu.

Dvě a půl minuty před jednou hodinou ladíte dvojku a noční prout. V tuto chvíli zaspívá Eva Farná, co by porotkyně Superstar, pak i Palo z kapely Team. Přeci jenom v tomto týdnu nezačala jenom škola, začala i Superstar. Tak Eva teď zaspívá svůj aktuální hit Neříkej, co má se stát.

se mi dít i to, co ani nečekám.

0: Máme téměř jednu minutu po jedné hodině, dospívala Eva Farna, za chvíli skupina Týma Nároční. Ještě než se tak stane, připomenu, že každou noc pro vás v čase 23.30 až 2.00 živě vysíláme Noční proud. V pondělí je u mikrofonu Martin Hrdinka, v úterý Jitka Benešová, ve středu Miloš Skalka, ve čtvrtek Ilja Kučera mladší, v pátek já Robin Šalamon, v sobotu se jako vždy střídají pánové Hrdinka Skalka Vrba a nedělní Noční proudy patří Zdeňku Vrbovi.
1: Český rozhlas 2.

To byla skupina Tým v nočním proudu na dvojce. Pala Haberu aktuálně můžete vidět v Superstar, co by obávaného porodce. Před 16 lety, vlastně už možná 17, to bylo tuším v roce 2009, Superstar vyhrál Martin Chodůr. Netušil, kam ho až to jedno vystoupení zavede. Každopádně nová řada Superstar odstartovala tuto středu. Martin se při jejím sledování zavzpomínal na dobu, kdy stál na pódiu on, protože on se tedy v roce 2009 stal vítězem první řady Superstar, tehdy tedy té, která se vysílala současně v Česku i na Slovensku, protože tou úplně první Superstar je samozřejmě Aneta Langerová, která se jí stala v roce 2004. Dnešním soutěžícím by Martin Chodůr chtěl popřát především hodně energie, sil, trpělivosti a pevných nervů, protože je čeká náročná a zároveň mimořádně inspirativní zkušenost. Člověk se totiž během té soutěže prošel různými hudebními styly, spolupracoval s nejrůznějšími lidmi a dostal se do situací, které ho opravdu dokáží prověřit, a to může být pro začínajícího zpěváka podle Martina Chodůra obrovsky cenné. Tak my si ho teď pustíme v nočním proudu v písničce Amor. A jinak v Superstar, tuším někdy v roce 2018, bodovala i Carmen Pál Baláš a ta zaspívá hned po něm.

Je minuta po čtvrt na dvě, hladíte dvojku a páteční sobotní noční proud. Máme 5. září 2026 a 5. září v roce 1999 se kanadská zpěvačka Shania Twain konečně dočkala, protože její album Come On Over se v anglické hitparádě pohybovalo mnoho týdnů a až po 58 týdnech pobytu v anglickém žebříčku se konečně s touto deskou Come On Over dostala na první příčku. No, nedivím se, že se podařilo, protože z této desky pochází spousta známých hitů. Toto je jeden z nich. I'm mad about you. Don't be stupid.

To byla americká zpěvačka Donna Summer, která písničku Hot Stuff naspívala v roce 1979. Bohužel od roku 2012 si zpívá v hudebním nebi. Donna Summer ji tam může zpívat v originále, zpěvačka Hana Zagorová se s ní v hudebním nebi také může zaspívat. A to českou verzi, o český text se postaral Pavel Žák pod názvem Náskok. A vzhledem k tomu, že Hana Zagorová, tato dáma, která se původně chtěla stát herečkou, ale nakonec naštěstí zůstala u mikrofonu a začala zpívat, tak tuto dámu milujeme všichni napříč všemi generacemi. Devítinásobná Zlatá slavice působila na hudební scéně bezmála 60 let, naspívala přes 900 písní, získala bezpočet ocenění a do dneška zůstává nejprodávanější tuzemskou zpěvačkou všech dob. A vzhledem k tomu, že by paní Hana Zagorová zítra v neděli 6. září oslavila 80. narozeniny, tak si ten náskok od ní zkrátka musíme dát.

V ročním proudu na dvojce jsme vzpomínali na Hanu Zagorovou, kde by žila, tak by zítra v neděli 6. září oslavila kulaté 80. narozeniny. Dvojka chystá koncertní poctu k nedožitým 80. narozeninám Hany Zagorové. Chystáme ji na 24. listopad ve Velkém sále Pražské Lucerny. Vstupenky jsou v prodeji, jsou to už poslední vstupenky, takže neváhejte s jejich koupí. S největšími hity Hany Zagorové 24. listopadu v Pražské Lucerně vystoupí Monika Absolonová, Marta Jandová, taky Kateřina Marie Tichá, Tereza Mašková, Eva Burešová, Jitka Boho, Milan Peroutka anebo Jindra Polák ze skupiny Jelen.

0: To byla skupina Jelen, taky Míša Tučná, písnička Spím v obilí. Pokud jste z Vysočiny, nebo to na Vysočinu, konkrétně do Pelhřimova, máte blízko, podívejte se teď do svého diáře, co máte naplánováno na 23. září. Protože 23. září se v kulturním domě Máj v Pelhřimově uskuteční koncert s názvem 30 let bez Michala Tučného. Bude tam právě Míša Tučná, tedy dcera Michala Tučného, také fešáci v Pelhřimově v kulturním domě Máj na vás 23. září čeká večer plný legendární české country nepublikovaných fotografií. Myslím si, že to bude stát za to.
1: Lojza? Hej! Lojzo!
2: Ano, Lízinko?
1: Jdeš pro vodu?
2: Už běžím.
1: No proto.

slámy. Jenže sláma je dlouhá, milá Lízo, jenže sláma je dlouhá, milá Lízo, dlouhá. Taky jutri.

Sekera je moc tupá, milá Lízo, jenže sekera je moc tupá.

0: jenže brousek je suchý, mlázo, mlázo, jenže brousek je suchý, mlázo, suchý.
1: Taky na moč, mlázo, mlázo, mlázo, taky na moč, mlázo, mlázo, smoč ho.
0: A čím ho mám smáčet, mlázo, čím ho mám smáčet, klázo, překličím.
1: Zkus vodu, mlázo, zkus vodu, mlázo, mlázo, ten si hodu.
0: A v čem ji mám přinést, mlázo, mlázo, a v čem ji mám přinést, mlázo, řekni v čem.
1: No vem si vědro,
0: vědro má ve mně díru, vědro má ve mně díru,
2: vědro má ve mně díru. Posloucháte Noční proud. Dnes s Robin.

Skupina Činasky a selhání, aktuální hit této kapely dozněl 4 minuty před 2:45 v nočním proudu na Dvojce. Teď se vrátíme zpátky v čase, podíváme se do roku 1998. Čeká nás filmová píseň, bude to písnička z filmu, ve kterém si zahrála Liv Tyler, taky Ben Affleck a Bruce Willis. Ano, asi tušíte, že si budeme hrát písničku z filmu, který začíná tím, že za 18 dní Země přestane existovat, protože se srazí s asteroidem velikosti Texasu. Ano, mluvím o filmu Armageddon. Z tohoto snímku známe baladu kapely Aerosmith I Don't Want to Miss a Thing, což je písnička, která se 5. září 1998 dostala na vrchol americké hitparády. Ano. Člověku se tomu ani nechce věřit, jak rychle to letí, ale už je to opravdu 28 let. I could stay awake just to hear.

Zpěvák George Michael s písničkou Somebody to Love, s písničkou, která patří do repertoáru skupiny Queen. Freddie Mercury by dnes měl 80. narozeniny. Na dvojce dnes budeme na tuto velkou osobnost hudební scény vzpomínat hned několikrát. Po 10. hodině Ondřej Soukup a po 20. hodině pak Martin Hrdinka. Takový byl páteční sobotní noční proud na dvojce. 8 minut nás dělí od 2. hodiny. Musíme končit. Loučí se Robin Šalamon, přeju vám klidnou noc s dvojkou. Budu rád, když nás budete poslouchat klidně do rána. Zdravíme vás na noční, zdravíme vás kamkoliv, kde teď jste. Budu se na vás těšit opět příští pátek a dnes ve 23.30 s vámi bude Zdeněk Vrba.

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
2: Stále vám, přátelé, společnost dělá Dvojka, jsou 2 hodiny a my vám teď nabízíme reprízu Toboganu.

Krásný den, milí posluchači. Je tady poslední srpnová prázdninová sobota a také poslední letní repríza. Minule jsme vám nabídli opakování první části dvouhodinového přímého přenosu z loňských Vánoc. V divadle u hasičů je pořád plno, a to jak na jevišti, tak v hledišti, a my pokračujeme dál.